0: Teploty teď v noci klesají k 17 až 13 stupňům Celsia a hlavně v údolích až k 10. Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě republiky 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď posloucháte večer noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
1: A já přeji stále příjemnou noc po druhé hodině po zprávách. Ještě písnička a hned po ní tady bude naše pravidelná soutěž.
2: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, a ta správná chvíle je opět tady. Připomínám telefonní linky 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak zkusíme prvního volajícího. Tady je Noční radiožurnál, Petr Zajíček. Halo, kdo se dovolal?
2: Krásná ráno, tady Martin z Ostravy, dobrý den.
1: Martine, zdravím. Tak Martine, dneska máme už středu 24. června. Blahopřejeme samozřejmě všem Honzům k jejich dnešnímu svátku, ale také blahopřání si zaslouží zpěvačka Helena Vondráčková. Ta dneska slaví 79. narozeniny. Neskutečné. A teďka, Martine, soutěžní otázka, ano? Helena Vondráčková prožila dětství ve východočeských Slatiňanech, na což mnohokrát vzpomínala a stále s láskou vzpomíná, ale já se vás, Martine, zeptám, jestli pak víte, kde se narodila Helena Vondráčková. Budete vědět nebo dáme nápovědu?
2: Asi nápovědu zkusíme.
1: Dobře, tak mohla se narodit v Pardubicích, v Brně anebo v Praze. Tak co si myslíte, že je správně?
2: No.
1: Tak co myslíte?
2: No, jsme Pardubice.
1: Pardubice si myslíte, že se narodila. Ty východní Čechy vás takhle krásně zmátly, tak bohužel to není správná volba, je milý to, Martine.
2: Jasné.
1: Takže jindy, naslyšenou, mějte se.
2: Jasné.
1: Tak kdo pak bude vědět, kde se nám před 79 lety narodila zpěvačka Helena Vondráčková? Tak Pardubice už víme, že to nejsou, takže už jenom dvě varianty nám tady zbývají, dvě možnosti. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal?
3: Halo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, kdo pak tam?
3: Karel,
1: já vás zdravím. Tak budete vědět, nebo si tipnete, kde se narodila Helena Vondráčková?
3: Já tipnu to Brno.
1: Myslíte si, že v Brně? Tak Karle, teď jste někomu přihrál cenu, protože ta správná odpověď je ta poslední. Takže je mi líto, mějte se hezky a naslyšenou. Takže kdo to bude tedy do třetice všeho dobrého, a tím je asi jasné, že ta správná varianta je ta třetí, ale já to nebudu říkat, já to nechám na tom třetím člověku. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, takže do třetice, halo, kdo se dovolal?
4: Dobrý večer, tady je Marie.
1: Marie, já vás zdravím, takže kde se narodila paní Helena Vondráčková? Ani Pardubice, ani Brno.
4: No, v Praze se narodila.
1: Přesně tak, ano, v Praze, bylo to 24. června roku 1947. To je úplná správná odpověď a vy jste tipovala dobře. Marie, já vám gratuluji, tedy samozřejmě cena tohoto týdne
4: je
1: vaše.
4: Moc.
1: A vydržte mi na telefonu, ano?
4: Ano, děkuji.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vzácná forma epilepsie, syndrom Dravetové, začíná u pacientů už v prvním roce jejich života a provází velmi časté epileptické záchvaty. Doposud zdravé dítě kvůli nim začne rychle zaostávat ve vývoji. Život rodiny se tak ze dne na den obrátí vzhůru nohama. Epileptický záchvat totiž může přijít kdykoliv.
1: Poprosím, posaď se.
2: Jo.
1: Já ti dám kolem hříška pásek. Pásek připevním zase tu čepici.
3: Říká 9leté Sylvie laborantka Taťána Růžičková. Jsme ve vyšetřovně EEG na klinice dětské neurologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
1: A do čepice dám gel, ten bude jenom studit, jo?
4: Budete měřit elektrickou aktivitu mozku.
1: Teďkom do každé ty elektrody dám kousek gelu vodivého, je to speciální EEG gel.
5: Studí to hrozně.
3: První epileptický záchvat dostala malá pacientka, když jí byly 3 měsíce. Vypráví její maminka Martina.
6: Nevypadal úplně tak typicky, jak si člověk myslí, že epileptický záchvat vypadá. Ona prostě měla jenom takovou velkou škytavku. Nebyla to tradiční škytavka, takže my jsme volali rychlou záchrannou službu. A když se ten záchvat za 3 týdny vlastně zopakoval znova, tak bylo jasný, že už tam bude nějaký asi takovýhle problém.
3: Zpočátku měla Sylvie epileptické záchvaty každý druhý den.
6: Obden jsme byli v nemocnici, obden jsme volali záchranku, bylo to příšerný období. Po těch 9letech vlastně jsme teď na tom tak, že máme záchvat víceméně jenom, když je Sylvinka nemocná.
3: Přestože má v posledních letech záchvatů díky nové léčbě méně, pod dohledem musí být nepřetržitě. Nemoc totiž způsobuje i další zdravotní problémy.
6: Nese sebou mentální postižení, nese sebou hyperaktivitu, poruchy pozornosti. Je fajn, že jsme bez velkých záchvatů nebo ne příliš častých záchvatů, ale Sylvinka má třeba zase obrovský poruchy chování, se kterými dnes a denně jako bojujeme, takže musí chodit do speciální školy, musí mít jako asistenci. Ten život stejně není úplně jednoduchý.
3: Svěřuje se Martina, zatímco se vyšetření její dcery chýlí ke konci.
1: A naposledy zhluboka nádech a výdech. A už si můžeš dýchat normálně, zavřený očička.
5: Mně se něco zdálo.
1: Utřeme ten gelík, vytrž.
3: Nemoc poprvé popsala před necelým půlstoletím francouzská lékařka Charlotte Dravetová. Vzniká na základě mutace v jednom konkrétním genu. Epileptické záchvaty při ní můžou spustit i emoce, třeba velká radost nebo smutek. I proto má Sylvie u sebe stále první pomoc.
6: Nosí vlastně pořád takhle i jako v batohu, u sebe takhle ten bukolam.
4: To znamená léčivo, které se jí opodá okamžitě.
6: Jo, dá se okamžitě do pusy, aby se ten záchvat co nejrychleji podařilo jako zastavit.
7: Den, tak ahoj Sylvie.
5: Ahoj.
3: Vítá se v ordinaci na pravidelné kontrole se svou pacientkou dětská neuroložka Katalin Štěrbová. Nejprve jí zajímá výsledek EEG vyšetření.
7: Vidím, že Sylvinka hezky spolupracovala. My z toho umíme odečíst elektrickou aktivitu mozku. A dobrá zpráva teda je, že nevidím žádné epileptiformní výboje. Tak to je dobrý, Sylvie.
8: Dobrý.
7: Ty mi řekni, jak se máš.
5: Mám se dobře.
7: No tak to ráda slyším. A teď si na tebe posvítím světýlkem, vyplázni na mě jazyk veliký, řekni a.
5: A.
3: I když se onemocnění úplně vyléčit nedá, díky nové léčbě se neurologům v posledních letech daří snižovat u řady dětí počty epileptických záchvatů na minimum.
7: Používáme nově fenfluramín, vysloveně lék pro syndrom Dravetové, lékařsky purifikované čisté CBD se taky používá. Ty výsledky jsou patrné.
3: Nové léky tlumí pouze epileptické záchvaty, s poruchami chování nebo opožděným mentálním vývojem si poradit nedokážou. Vizí do budoucna je genová terapie, teď je ve fázi klinických zkoušek. Výzkum tak potrvá ještě léta. Andrea Skalická, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
11: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo, pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Marek Sedláček.
6: Prezident Petr Pavel podal včera kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Vláda ho totiž vyloučila z české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Pavel to považuje za omezení ústavních pravomocí. Soud dnes rozhodne, jestli se žalobě bude věnovat přednostně. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, ale ústavní činitelé by na sebe podle něj žaloby podávat neměli. V Německu se začínají rozjíždět první vlaky Deutsche Bahn. Kvůli poruše, která včera večer zasáhla digitální rádiový systém, se zastavila většina spojení v celé zemi. Na nádražích zůstaly tisíce cestujících. Společnost pasažérům nabídla poukázky na taxi a ubytování v hotelech, dodala mluvčí Deutsche Bahn. Příčina výpadku systému zatím není známá. Transfuzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Taky například po přisátí klíštěte nesmí dárce darovat krev až po dobu 28 dní. Podle mluvčí krajské nemocnice Markéty Singrové jsou zapotřebí všechny krevní skupiny. A Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několika leté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie nebo ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, jak potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
1: Sport.
6: Fotbalisti Chorvatska a Panamy bojují o první body na letošním mistrovství světa. Jejich zápas sleduje reportér Pavel Telšar.
7: V polovině 73. minuty Chorvatsko vede nad Panamou 1-0 a to od 54. minuty, kdy skóroval útočník Budimir. Už předtím Anglie remizovala s Ghanou 0-0, Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0 a zhruba za hodinu a půl začne zápas mezi Kolumbií a Demokratickou republikou Kongo. Pavel Telšar, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: D8 před Prahou průjezdná a překážka na D1 před Brnem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je už za zdiby průjezdná. Následky nehody dodávky a dvou osobních aut už se podařilo odstranit. Jezdí se bez omezení a zrušený je i odklon z dálnice. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto, blokuje tam odstavní pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte omezení za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři upravují vozovku. Je tam uzavřený levý pruh. A v Praze připomínáme uzavřené tunely. Strahovský ve směru na Smíchov a Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Jde o noční čištění, hotovo má být do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď posloucháte noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Absolutní filmová legenda Dustin Hoffman, dále také Juliette Binoche nebo Jeffrey Wright, tak to jsou jenom některá jména filmových hvězd, která letos přijedou na Karlovarský filmový festival. Jaké filmy herci osobně uvedou, tak to prozradíme v nočním Radiožurnálu už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tak málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967, tedy téměř před 60 lety, jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. No a právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my old
1: friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí, jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie.
2: Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that?
1: Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
3: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Kristof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. The heart is an organ of fire. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na Mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Fotbalisté Chorvatska a Panamy bojují o první body na letošním světovém šampionátu. Kdo k ním má blíž, tak to budeme zjišťovat v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo jako první hráč historie skóroval na 6 mistrovstvích světa. Rekordy tvořil v zápase proti Uzbekistánu, ve kterém dal 2 góly a přispěl k vítězství svého týmu 5-0. Ve stejné skupině K nastoupí ve 4 hodiny ráno českého času Kolumbie proti Demokratické republice Kongo. Anglie remizovala s Ganou 0-0. No a na závěr zápasu skupiny L mezi Chorvatskem a Panamou míříme za reportérem Pavlem Tilšarem.
2: Hraje se 3. z 5 nastavených minut a Chorvatsko vede nad Panamou 1-0. V 54. minutě skóroval střídající útočník Ante Budimir po centru Josipa Stanišiče z pravé strany. Zavřel zadní tyč, ten centr proletěl přes šíři malého vápna a Budimir tak dal zatím jediný gól tohoto zápasu. Skóre pak pro Chorvatsko mohl navýšit Marko Pašalič, který šel sám na brankáře Panamy, tedy Moskeru, ale ten samostatný únik nedokázal využít. Pak to bylo ještě velké drama, protože zakončení Harveyho a Muria, tedy obránců Panamy, musel likvidovat Livakovič, ať už to byla hlavička Harveyho nebo střela Murila zhruba z úrovně velkého vápna do dolního rohu branky. Teď má ještě Panama možnost vyrovnat volný přímý kop spoza 16, který ale obránce Murio zakončuje vysoko nad chorvatskou branku. 2 minuty dělí Chorvaty tedy od prvního vítězství na letošním šampionátu. Ten tým, který tento zápas prohraje, tak taky bude mít jistotu, že do play-off nepostoupí, protože rozhoduje vzájemná bilance na aktuální mistrovství světa v zámoří. A vzhledem k tomu, že Anglie a Ghana mají po remíze 0-0 4 body, tak ten, kdo prohraje tento zápas, bude na nule a druhý na 3, což by znamenalo, že už na závěr skupinové fáze nebude mít šanci postoupit do play-off mistrovství světa. Hrát se bude ještě zhruba 2 minuty. Konečný výsledek se dozvíte ve zprávách ve 3 hodiny. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky.

0: co se děje.
1: Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer po celodenních obstrukcích opozice. Ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opoziční poslanci je označovali za snahu kabinetu ovládnout média a dostat je tak pod politický tlak. Obstrukce ale podle koaličních partnerů postrádaly význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá. Pokračuje místopředseda sněmovny Patrik Nacher z Hnutí ANO.
2: Myslím si, že ještě nikdy se nestalo, že by byla preventivní obstrukce. Vy obstruujete vůči něčemu, co tu není, takže bych se chtěl, taková řečnická otázka, jo? Jak budou teda ty obstrukce vypadat, až to tady bude, když obstruujete proti něčemu, co tu není.
1: Sněmovna se ke schůzi vrátí ráno, projednávat má novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Desítky policistů včera pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisti ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
3: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat. Popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
4: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
3: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
5: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu.
3: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Evropa čelí extrémní vlně veder, která by podle meteorologů mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami vyhlásili ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
6: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásili třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisti přiletěli do Mexika. Zítra ráno od 3 hodin českého času budou hrát na Azteckém stadionu proti domácí reprezentaci závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Utkání Čechů o postup do play-off šampionátu odvysílají Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A fotbalisti Chorvatska a Panamy hráli druhý zápas na mistrovství světa. Jeho závěr sledoval reportér Pavel Tilšar.
7: Chorvati zvítězili 1-0 díky gólu útočníka Budimira ze druhého poločasu. Znamená to, že Panama už nemůže postoupit do play-off. Chorvati jsou v tabulce skupiny L na třetím místě o bod za Anglií a Ghanou. Jejich zápas skončil remízou 0-0. Portugalsko porazilo Uzbekistán vysoko 5-0 i díky dvěma brankám Cristiana Ronalda. A v té stejné skupině K se ještě utkají Kolumbie a Demokratická republika Kongo. Utkání začíná zhruba za hodinu. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Útočník Colorada Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Druhý skončil David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D2 u slovenských hranic a taky na D1 před Brnem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru jsou na vozovce popadané dopravní značky. Na D1 z Prahy do Brna stojí před odbočkou na Popůvky na kilometru 182 nepojízdné osobní auto. Počítejte s tím, že blokuje pravý obstavný pruh. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně mezi Pražským okruhem a Rudnou. Pracují silničáři, zabírají levý pruh, jede se pomaleji, ale bez kolony. A v Praze zůstává uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. A kvůli nočnímu čištění neprojedete také tunelem Mrázovka ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.

0: Přes den čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
1: Ukrajinští vojáci mají nová vozítka, která jim mají pomoci v operacích na frontě. Čeští dobrovolníci jim předali nákladní terénní čtyřkolky. K čemu v bojích konkrétně slouží, to se dozvíte z naší další reportáže.
2: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: populární terénní čtyřkolky nemusí sloužit jenom k zábavě. Nesmírně se třeba hodí vojákům na ukrajinské frontě. Musí být jenom trochu upravená. Právě čtyřkolky dodali před nedávnem ukrajinským jednotkám české organizace Dárek pro Putina a Team for Ukraine.
1: Prosím tě, domluv se, že sundáme ty auta.
2: Organizace Team for Ukraine ve spolupráci se spolkem Dárek pro Putina teď právě přivezli na západní Ukrajinu k předání dvě čtyřkolky. Hlavní koordinátor této mise, Jirka, teď vysvětlí, o jaká auta jde a k čemu budou sloužit. No a potom se zeptáme samotných vojáků z jednotky KORD, která právě teď slaví 10 let od svého vzniku. Takže je to dárek nejenom pro Putina, ale také pro ně.
3: A dneska jsme přivezli dvě terénní vozítka. Je to UTV, je to taková terénní bugina, která je dvoumístná a dokáže přivést na korbičce 350 kg materiálu. A my jako Team for Loop, tak jsme k tomu pořídili další přívěsy a set náhradních dílů a náhradní pneumatiky, aby to opravdu kluci mohli okamžitě začít používat.
4: My duže vděční partnerům, jaký nám to pomohli.
5: Jsme velmi vděční partnerům, že nám pomohli získat tahle vozidla. Budeme je používat v logistice na frontě. Často totiž rotujeme a budeme jimi vozit vojáky, zbraně a proviant na pozice a mohou také odvést naše zraněné a mrtvé. Podobné čtyřkolky mají naši kolegové z jiných jednotek, ale my ještě žádné takové nemáme.
4: Nás analogu se nemají.
2: Ukrajinský voják s volacím znakem Medvěd dodává, že čtyřkolky si teď upraví podle svých potřeb.
4: Po záchystu vidno, že bez lobového, bez bokového.
5: Je vidět, že jim chybějí některé ochranné prvky, třeba přední a boční skla, ale tam můžeme namontovat sami. Něco přivaříme a taky připevníme REB rušičku FPV dronů. Proti dronům na optickém vlákně to sice nepomůže, ale ty, které jsou řízené rádiově, REB odhalí a vyruší. Ta vozidla jsou pro nás opravdu velkou pomocí, protože při záchraně zraněných jde o vteřiny.
2: A pomoc zraněným v návratu do života a do našeho světa je také součástí projektu Team for Ukraine. Spolupracují například s ukrajinskou organizací Veteránský prostor nezlomní duchem.
3: Pomáháme jim vlastně s dodávkami materiálu pro jejich dílnu. Založili si dílnu na výrobu dronů, kterou oni dodávají zpátky policejním jednotkám a dalším bojovým jednotkám. Jde o to, že tímhletím pomáhají těm veteránům, zejména invalidům, se vrátit do pracovního procesu. To znamená, že ty lidi, kteří přišli o končetiny a tak, aby neseděli doma, nekoukali do stropu, tak se vrací a pomáhají svým kamarádům na frontě prostě přežít. Policie vytvořila několik desítek míst, které pro ně uspůsobila a opravdu i lidi bez končetin pracují pořád u policie.
2: Ze západní Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jeden román, tři generace diváků a pokaždé jiná noční můra. Příběh Maxe Cadyho ve filmu Miss Hrůzy děsil diváky už v 60. letech. O 30 let později ho proměnil režisér Martin Scorsese a Robert De Niro v jednoho z nejděsivějších filmových padouchů své generace. No a teď se vrací znovu, tentokrát v seriálové podobě.
1: I am like God and God like me. I am his Lord.
2: Když se řekne Miss Hrůzy, většině filmových fanoušků se vybaví Robert De Niro, potetovaný muž s cigaretou v koutku úst, který se usmívá tak, že byste raději přešli na druhou stranu ulice, jenže příběh Maxe Cadyho je mnohem starší. Začal už v roce 1957 románem Kati amerického spisovatele Johna D. McDonalda. Vypráví o bývalém trestanci, který po letech ve vězení začne pronásledovat právníka Sema Bowdena a jeho rodinu. Je přesvědčený, že za jeho odsouzení může právě on a chce se pomstit.
3: Cape Fear, starring Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen. Cape Fear, the screen's most terrifying war of nerves.
2: O 5 let později vznikla první filmová verze. Ve snímku Cape Fear, tedy Miss Hrůzy, stvárnil Maxe Cadyho Robert Mitchum. Tehdejší hollywoodská cenzura nedovolovala otevřeně ukazovat násilí ani sexuální hrozby, a tak film pracoval hlavně s napětím a psychologickým terorem. Přesto patřil k nejznepokojivějším thrillerům své doby. Téměř o 30 let později se k příběhu vrátil Martin Scorsese. Původně měl remake natáčet Steven Spielberg, nakonec si oba režiséři projekty vyměnili. Spielberg natočil Schindlerův seznam a Scorsese dostal Miss Hrůzy. Výsledkem byl jeden z nejtemnějších hollywoodských thrillerů 90. let.
4: All that prison time made me coarse. Guess I'm covering too many tattoos, huh?
2: Robert De Niro kvůli roli podstoupil několik bolestivých úprav chrupu, osvojil si ženský přízvuk a nechal si vytvořit množství dočasných biblických tetování. Jeho Max Cady už není jen zločinec. Působí skoro jako démon, muž, kterého nelze zastavit a který se objevuje všude tam, kde ho rodina Bowdenových nechce potkat. Scorsese navíc vzdal hold původnímu filmu. V menších rolích se objevil Mitchum i Gregory Peck a film získal dvě Oscarové nominace. Pro De Nira a mladičkou Juliette Lewisovou.
5: Let me ask you a question. What is your worst fear?
2: Teď se mi z hrůzy vrací po třetí, tentokrát jako desetidílný seriál pro Apple TV+. Role Maxe Cadyho se ujal Oscarový Javier Bardem, kterého si diváci pamatují třeba jako nájemného vraha z filmu Tahle země není pro starý. A zajímavé je, že mezi producenty i protagonisty nového seriálu najdeme opět známá jména. Scorseseho, Spielberga i Lewisovou.
6: Are you afraid of me?
2: Alžběta Havlová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Radiožurnál, je půl čtvrté. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Důvodem výtky byl její rozhovor o bitcoinové kauze. Podle Dragouna tím porušila své povinnosti. Rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Dragounovi vrátil věc k dalšímu řízení. Lastovecká má z rozhodnutí kárného senátu radost, ale na svou funkci už na začátku června rezignovala. Ztratila totiž důvěru ve vedení státního zastupitelství. Ukrajinská armáda oznámila zničení železničního mostu na anektovaný Krym. Cílem sil zvláštních operací byl most přes Severokrymský kanál. Síly zvláštních operací oznámily, že se v noci na včerejšek podařilo zcela zničit strategickou vojensko-logistickou tepnu okupantů na severu Krymského poloostrova a doložili to záběry z útoku na železniční most. Rusko dopoledne udeřilo balistickými raketami na významné průmyslové město Kryvyj Rih. 3 lidi zahynuli a přes 20 bylo zraněno. Vedoucí úřadu Tindebartě hrozí, že přijde o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měli jednat radní této městské části. Ačkoliv je v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem deník N, využívají ho dvě studentky ze Slovenska. Městská část Tindebartu podezírá z nepovoleného podnájmu. Ona to odmítá. A letní shakespearovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku. Sport. Chorvatští fotbalisti zdolali na mistrovství světa 1-0 Panamu. Ta už tak nemá šanci postoupit ze skupiny, a to i proto, že Anglie i Ghana mají po vzájemné bezgólové remíze 4 body. Portugalsko deklasovalo Uzbekistán 5-0. Dvěma brankami k tomu přispěl Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník se tak stal prvním hráčem, který skóroval na 6 světových šampionátech, a za necelou půl hodinu začne utkání Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před Brnem a omezení na D11 za Břístvím. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto. Blokuje tam odstavní pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi 18. a 25. kilometrem silničáři provádějí údržbu vozovky. Pravý pruh je uzavřený s opatrností, projedete plynule. A v Praze pokračuje čištění tunelů na městě. Okruhu. Zavřený je Strahovský tunel ve směru na Smíchov a až do 5 ráno neprojedete Mrázovkou směrem k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Taky pozor, na území Jihomoravského kraje platí výstraha před rizikem požárů. Nerozdělávejte proto oheň v přírodě a neodhazujte nedopalky. Tolik zprávy. A teď vám v předpremiéře nabízíme dnešní epizodu Vinohradské 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu.
6: Žádá ho, aby určil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO.
7: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO podání žaloby respektuje.
8: Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby.
9: Delegaci povede premiér Babiš spolu s ministrem zahraničí Macinkou a ministrem obrany Zunou.
10: Summit v Ankaře bude za 2 týdny.
11: Šarvátka kvůli summitu NATO graduje. Pavel podal žalobu, podle Babiše nedělá dobře. Proč se vláda nakonec rozhodla prezidenta nevzít do Turecka? A jak vlastně bude setkání členů Severoatlantické aliance vypadat? Ptám se Filipa Nerada, analytika institutu Globsec. Dnes je středa, 24. června.
4: Ahoj Filipe, vítej ve Vinohradské 12 po nějaké době, díky, že jsi dorazil.
12: Ahoj, já děkuji za pozvání.
13: Vážení spoluobčané.
4: Tak prezident Petr Pavel nakonec podal kompetenční žalobu.
13: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
4: Reagoval tak na rozhodnutí vlády nedelegovat ho na summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře.
13: Je mou povinností pravomoci prezidenta v plném rozsahu nejen vykonávat, ale i bránit. Ne kvůli sobě, ale kvůli všem prezidentům a prezidentkám, kteří přijdou po mně.
4: Bylo jasné, že k tomu dojde.
12: Bylo to vysoce pravděpodobné. Prezident tuhle možnost avizoval už dlouho dopředu a čekalo se to a mě tento krok nepřekvapil. Podle mě prezident chce vlastně vyjasnit celou tuhletu situaci tímhle krokem, protože s vysokou pravděpodobností spor o to, kdo pojede na summit NATO, absolvuje minimálně ještě jednou v příštím roce, protože on stále ještě bude v úřadu a vláda Andreje Babiše zřejmě také. Takže hrozí, že by něco takového se mohlo opakovat znovu za rok. Takže z mého pohledu prezident tímhle krokem chce vyjasnit tu situaci, aby už vlastně k takovýmhle sporům, které jsou svým způsobem dost malicherné z pohledu té celé bezpečnostní situace a problémům, který musíme řešit v souvislosti s obranou, s výdeji na obranu a na tém, tak aby bylo prostě napříště jasno.
4: Jo, no on říká, že to rozhodnutí vlády neposlat ho do Turecka je podle něj mimořádně nešťastné, považuje to za omezování role prezidenta, který má zastupovat Českou republiku na venek. Přijde ti, že je naštvaný na Andreje Babiše?
12: Tak asi ano, protože on projevil dobrou vůli v tom, že navrhl ten kompromis ve stylu pojďme tam všichni, tedy jak prezident, tak premiér a ministři a rozdělme si tam úlohy v Ankaře, že by prezident zastupoval Česko na té večeři, která celý ten summit vždycky odstartovává.
4: A že pan premiér bude mluvit
12: a potom bude mluvit na té setkání. Oficiální části, která se koná druhý den. Chápu zároveň, proč to Andrej Babiš nechtěl, protože ta večeře je, řekněme, z pohledu toho, čeho on tam asi chce dosáhnout, důležitější v tom smyslu, že tam bude příležitost se případně někde u kávy nebo někde potkat s Donaldem Trumpem, pokud se k němu dostane, protože fronta na Donalda Trumpa bude určitě dlouhá a všichni ostatní lídři budou chtít využít také tuhletou příležitost. Ale jak Andrej Babiš deklaroval už dopředu, že by chtěl Donaldu Trumpovi vysvětlit ty důvody, proč Česko neplní ten 2% závazek, tak vlastně ideální a jediná příležitost, kdy to udělat, je během této večeře nebo na její okraj a tudíž chápu, proč by tam chtěl být, protože potom ta druhá část, ta formální, která se vždycky koná druhý den, tak ta už je víceméně o čtení nějakých předem připravených projevů a tam už vlastně není úplně moc prostoru, jak toho Donalda Trumpa ovlivnit a nějakým způsobem to ostří jeho naštvání na to, že Česko je mezi těmi jedinými třemi zeměmi, které neplní v současnosti ten 2% závazek, tak jak nějak otupit to ostří té možné kritiky, která se dá ze strany Donalda Trumpa a generálního tajemníka Marka Rutteho v Ankaře očekávat.
4: Nutno teda dodat, že Andrej Babiš teď dokola opakuje to, že vlastně ta 2% neplnila ani ta minulá vláda, byť si to původně myslela, ale došlo tam k nějakému přepočtu.
12: Tam je problém, že si úplně nemyslím, že je to něco, na co bude brát jak Donald Trump, tak Mark Rutte ohled.
4: Ne,
12: je vlastně nezajímá.
4: Prostě Česko neplatí a tak
12: přesně,
4: to je.
12: Oni k tomu budou přistupovat čistě účetnicky. Plníš, neplníš jo. A když neplníš, proč a kdy začneš plnit? Takhle předpokládám, ta debata bude probíhat.
4: No, premiér Andrej Babiš mluví o tom, že to řešení té delegace je prostě praktické, logické, že ten spor s Hradem je nesmyslný, říká, že byť teda to rozhodnutí prezidenta respektuje, tak podle něj není dobré podávat tu kompetenční žalobu.
14: Myslím si, že pan prezident bude trošku nad věcí.
4: Ústavní činitelé prý na sebe nemají žádné žaloby podávat.
14: Takže je to celé takové jako zvláštní, že proč tak strašně trvat na tu Ankaru, kde skutečně ty věci musíme obhajovat my jako vláda.
4: Nicméně rozhodnuto bylo, vláda rozhodla, že ta delegace bude ve složení Andrej Babiš, tedy premiér, pan ministr Zuna a pan ministr Macinka. Tihle tři pojedou do Ankary, do Turecka. Co to v podstatě znamená? Ministerstvo zahraničních věcí tuhle delegaci posílá teda do centrály Severoatlantické aliance a ta tiskne pozvánky.
12: Přesně tak, já myslím, že to už nastalo, protože ta lhůta, do kdy se tam mají poslat lidé, které je potřeba akreditovat na ten summit, ta vypršela právě někdy z kraje tohoto týdne, takže to rozhodnutí vlastně padlo v hodině 12. kdo tam za Českou republiku pojede, a potom právě ministerstvo zahraničí pošle oficiální notu se seznamem těch lidí, které tam chce akreditovat, a organizátoři toho summitu potom jim přidělí ty takzvané badge podle různého stupně přístupu do různých místností a podobně. Každopádně je to tak, že teď už je to víceméně administrativní proces, který podle mého už proběhl, a z pohledu Aliance to je jedno, kdo za Českou republiku tam pojede. Tam je podmínkou, aby tu delegaci vedla hlava státu nebo vlády, a jestli je to prezident nebo premiér, to vlastně v NATO neřeší. Takže to, jestli tam pojede prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš, je Alianci vlastně jedno a bude tam akceptován ten, který tu delegaci povede.
11: A ty ale si říkal, že rozumíš tomu, že pan premiér tam chce být tím hlavním i kvůli tomu, že on říká, že to je tedy logické a praktické, že tenhle summit bude prostě trochu jiný než ty předešlé.
15: Pro Českou republiku bude velice důležitý. Samozřejmě my máme tady nějaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor.
11: Ex-ministr zahraničí Lipavský mluví o velmi silovém řešení, pro které se rozhodl Andrej Babiš.
16: Je to silové řešení, které vychází z toho, že Andrej Babiš si vytyčil, že nechce, aby prezident Pavel byl znovu zvolen prezidentem. On to říká.
11: Nicméně Andrej Babiš prostě říká, měla by tam jet hlava té vlády. Ty taky vnímáš to, že ten summit bude trošku jiný v té nastalé geopolitické situaci a měl by tam být v hlavní roli právě Babiš?
12: Trošku jiný bude. Jednak je ta změna geopolitická situace, jak si říkal, kdy vedle války na Ukrajině, která už trvá pátým rokem a která provázela předchozí 4 summity, tak máme tady konflikt na Blízkém východě, jehož se aktivně účastní klíčový člen Aliance. Zároveň tu máme z posledních měsíců takovou chci narušenou důvěru uvnitř Aliance, jednak kvůli té válce s Iránem, do které se další členové Aliance odmítli zapojit, což Donald Trump a americká administrativa nelibě nesli. Do toho tu atmosféru v Alianci bez pochyby poznamenalo i napětí kolem Grónska a spor s dalším členským státem Aliance, tedy Dánskem. Co se z obsahového hlediska týče, tam bych řekl, že to bude takový evergreen. To bude opět navyšování obranných výdajů, větší převzetí odpovědnosti ze strany Evropy za obranu a bezpečnost kontinentu a samozřejmě Ukrajina a jak ji dál podporovat. Na co si narážel v té otázce, podle mě ten summit bude víc účtovací, že už to nebude jenom o nějakých slibech, kolik dáme a to. Tady na tom summitu už jak na to jako takové, tak samozřejmě Donald Trump a americká administrativa budou chtít od členských států nebo těch ostatních předložit tvrdá data a jejich jaksi účetní výkazy, kolik tedy dávají na obranu, na co jdou, jak se daří tyto investice proměňovat v plnění těch cílů Aliance, posilování schopností vojenských členských států a podobně. Takže já bych
11: řekl...
12: A to
11: řekl... nutně, pardon, promiň, že do toho vstupuju, nemusí být ta procenta jenom.
17: Jedna věc jsou procenta, ale druhá věc je také, co za ta 2% nakupujete.
11: Petr Macinka, ministr zahraničí, říká, že to jsou hlavně ty výdajové kapitoly v nějakých cílech směřování té armády, že je důležité, na co vlastně vynakládáš ty peníze.
12: Ano, to je také důležité.
17: Já myslím, že pokud se najde nějaká země, která nenaplní 2%, ale má splněny veškeré cíle výstavby předepsané Severoatlantickou aliancí, tak nikdo neřekne ani popel.
12: Ale třeba Donald Trump to podle mě vidí čistě jenom podle toho čísla.
11: Jo,
12: takže
11: jo.
12: Já myslím, že ten, i kdyby mu premiér Babiš vysvětloval půl hodiny, na co všechno to jde a jak je to bohulibé, takže jeho pozornost neudrží a že tu první signální, na kterou bude reagovat Donald Trump, to jsou ta čísla. A ty bohužel v případě Česka, Slovinska a Albánie jako třech jediných zemí, jak nedávno oznámil Mark Rutte, tak to jsou ti jediní tři hříšníci, kteří neplní ta procenta, a tudíž to bude muset Andrej Babiš tam vysvětlovat. Když se vrátím úplně na začátek, z toho dává i smysl, aby tam Andrej Babiš byl a aby to byl on, kdo to vysvětlí, protože prezident Petr Pavel dlouhodobě na tenhle problém upozorňuje, vyzývá vládu, aby navýšila obranné výdaje, což tedy až do posud kabinet Andreje Babiše nevyslyšel, takže Česko ani v letošním roce by ta 2% splnit neměla. A tudíž svým způsobem dává smysl, aby tam tuhle obhajobu a vysvětlení podal právě Andrej Babiš a jeho ministři a ne prezident Petr Pavel, který by spíš mohl sehrát takovou roli obrušovatele,
11: ano,
12: toho...
11: Tupitele hran,
12: přesně
11: to
12: tak.
11: To už jsme tady ve Vinohradské 12 taky rozebírali, jestli by právě bývalý vysoce postavený člověk z NATO, současný prezident Republiky České, neměl být ten, který naopak třeba otevře některé ty dveře Andreji Babišovi. Ale zatím to vypadá, že to tak nebude a skutečně teda ten dvoudenní summit začne nějakou neformální večeří, při které, ty říkáš, protože je důležitá, může Andrej Babiš už komunikovat s těmi státníky a řešit teda to hlavní. Tam se odehrává ta zásadní politika na té večeři.
12: Ano, tam se odehrává to, že kolem jednoho stolu se vždy sejdou jenom ti lídři, ty hlavy států nebo vlád, maximálně někdy doprovázení svým šerpou nebo nějakým nejbližším poradcem, ale nikdo další tam není. A celá ta debata je velice otevřená, někdy velice drsná a státníci si tam mohou zcela otevřeně vyříkat všechny problémy. Já shodou okolností tady na stole mám knížku Paměti bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, kterou vydal v loňském roce, a on tam popisuje, jak to na těchto večeřích probíhá. A je tam mimo jiné vzpomínka na summit v roce 2018 v Bruselu, který se měl tu čest pokrývat jako tehdejší zpravodaj Českého rozhlasu. A tam se odehrála scéna například, kdy se tam Donald Trump dostal do těžkého sporu s Angelou Merklovou ohledně výdajů na obranu a to, že Německo neplní dostatečně nebo nedává dost peněz na obranu. A vygradovalo to do situace, kdy oznámil, že on odjíždí a že nemá smysl, aby Američané na tom summitu byli. A opravdu byli připraveni prásknout, zbalit kufry a odjet, čímž by ten summit zkrachoval. A v ten moment tam ti ostatní lidi začali řešit, co dál, a takové vůči iniciativy se ujal tehdejší nizozemský premiér Mark Rutte, dnes shodou okolností šéf NATO, který přišel potom za Donaldem Trumpem a řekl mu, že celkově evropští spojenci dávají víc na obranu o 33 miliard dolarů a to jenom díky vám, tedy díky Donaldu Trumpovi. A to mu hrozně zalichotilo. A on tehdy, jak to tam tedy popisuje Jens Stoltenberg, vzal ten svůj pověstný tlustý černý fix a napsal na lísteček právě Jensi Stoltenbergovi jako generálnímu tajemníkovi: pokud to takhle řeknete na tiskové konferenci, tak jsme dohodnutí. A on to Jens Stoltenberg opravdu potom na tiskové konferenci takhle řekl, že spojenci navýšili výdaje na obranu díky Donaldu Trumpovi a on byl spokojený a summit mohl zdárně skončit.
11: No, ale vymyslel takže to teda Mark Rutte, takže to skutečně Mark... možná i ta postava toho generálního tajemníka při té večeři může sehrát nějakou zásadní
12: samozřejmě,
11: roli.
12: On je tam takový prostředník, který zároveň hájí zájmy celé té aliance, a ty bez pochyby do značné míry korespondují se zájmy Spojených států, ale může potom nějakým způsobem i třeba tlumit kritiku z některé strany, která v tomhle případě té historky z roku 2018 hrozila vlastně zkrachováním celé toho summitu a tomu generálnímu tajemníkovi spolu s Markem Rutem, tedy jeho pozdějším nástupcem, se podařilo ten summit zachránit. Takže i takovéhle scény se při té večeři mohou odehrávat.
11: Zasedací pořádek se řeší, protože přeci jenom asi je zásadní, vedle koho sedíš, s kým si víc povídáš při té večeři.
12: Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že je to tam podle abecedy. Takže alespoň v NATO.
11: Tak
12: že
11: B je ale docela daleko od té.
12: Podle abecedy zemí, takže Czech Republic.
11: Tak to je stejný případ, docela daleko od U.
12: Ale tahle ta večeře, ta se dá využít právě k tomu, potkat se někde, když skončí, nebo naopak ještě než začne, tak při nějakém handshakeu a promluvit pár slov a říct: Donalde, vím, neplatíme dost, ale situace je taková, chceme to řešit takhle.
11: A pak se hoduje dlouho do noci? Po té večeři to je asi několika chodové menu připravené, u kterého teda nesedí, znova zdůrazněme, ani Zuna, ani Macinka.
12: Ne, ty mají souběžně vlastní večeře, tam mají ministři zahraničí a ministři obrany, kde se schází se svými protějšky a tam s nimi mohou vydiskutovat nějaké věci. Jinak ti lídři, ano, je to několika chodové menu, po kterém ještě pak se můžou tam zastavit na kávu, případně jiný nápoj, to je potom už na výběru každého z nich. A samozřejmě, pokud nejsou dojednané závěry toho summitu, což většinou bývají už předjednané dopředu, ale pokud je potřeba něco, co si lídři potřebují vyříkat, nebo je tam nějaká nejasnost, kterou právě tam chtějí doladit, tak pak se může samozřejmě stát, že jejich nejbližší poradci, ti takzvaní šerpové, ti mohou sedět až do rána nad tím závěrečným komuniké a dojednávat to takzvané wordování, tu textaci toho závěrečného dokumentu. Ale to už samozřejmě nedělají lídři, ale to dělají vysoce postavení diplomaté, velvyslanci při NATO a podobně.
11: Jo, takže nad rámec premiéra Babiše a ministrů Zuny a Macinky ta delegace bude širší.
12: Určitě bude širší.
11: Celá řada poradců.
12: 100% tam bude velvyslanec při NATO David Konecký, což je klíčová spojka pro českou vládu a ministerstvo obrany v Bruselu. Očekával bych, že s tou delegací pojede nový zmocněnec pro plnění závazků na to Jakub Landovský, takže určitě ta delegace bude širší.
11: A jeden z nich bude ten šerpa.
12: Nevím, kdo tyhle obranné věci v současnosti dělá pro Andreje Babiše, protože jako šerpa pro Evropskou unii je Milena Hrdinková, ale jak už proniklo i z kuloárů, tak spoustu záležitostí na té mezinárodní úrovni za něj řeší spíš vedoucí úřadu vlády Tindebarta, takže nevím, jak tam budou rozdělené ty úlohy, ale každopádně ta delegace bude širší, ale na těch večeřích tam většinou bývají právě jenom ti lídři v případě té líderské večeře a potom ministři na těch svých separátních.
11: No a druhý den, to je oficiální den summitu, tam původně Petr Pavel v tom kompromisním řešení ani nechtěl, případně i na té večeři, že by zastával mandát vlády, nutno říct, protože respektuje to, že vláda je ta, která tvoří zahraniční politiku, ale při tom oficiálním setkání tam se teda děje, co tam je nějaké oficiální vystoupení, jako ano, dotazy tam, nebo rozhovory 1v1? Nebo...
12: Ne, tam je to opravdu už velice formální, kdy nejprve to zahájí generální tajemník NATO takovým projevem, který se i vysílá ven, takže víme, co většinou tam říká, ale pak se to uzavře a všech 32 lídrů potom přečte oficiální stanovisko toho členského státu, jak se staví k těm závazkům nebo co důležitého chce sdělit tomu plénu summitovému. Ale to už je právě většinou dopředu předpřipravený, schválený text, který ničím nepřekvapuje. Většinou už právě bývá i dojednáno to finální komuniké, které se pak zveřejňuje hned po skončení. Takže to už je víceméně taková jako formální záležitost, kdy každý ten šéf toho členského státu tam přednese to, co chce tomu summitu sdělit. A tím to vlastně skončí a pak se konají tiskové konference, jednak generálního tajemníka a potom národní tiskové konference těch jednotlivých lídrů.
11: A konec.
12: A tím je konec a odjíždí se na letiště. Většinou to právě hned po těch závěrečných tiskových konferencích končí a ty delegace se vydávají do svých metropolí.
11: Ústavní soud teď bude konat.
13: Z 20 summitů aliance, kterých se Česká republika účastnila, na 19 vedl delegaci prezident.
11: Pavel v žalobě žádá ústavní soud o tři věci, aby deklaroval, kdo může rozhodnout o účasti prezidenta na summitu, taky aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi překážky pro výkon jeho pravomocí a taky za třetí, aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentovi součinnost.
13: Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
11: Všechno se to teda aktuálně odvíjí od případu Ankara.
12: Je to tak.
11: Já jsem se na to ptal ústavní právničky Marie Zámečníkové, krátce jsme si o tom psali. Ta říká, že teoreticky tu prostor je pro ústavní soud vyřešit žalobu do summitu, ten začíná 7. července, takže se koná 7. a 8. července, úterý, středa to je, že jo? No a je to ani ne za 2 týdny. Ústavní soud by tohleto všechno řešil přednostně. Dovedeš si představit, že kdyby nakonec rozhodl a stihnul by to, že Petr Pavel má právo jet, takže pojede?
12: Já si to přiznám, se neumím představit.
11: To by se znova museli tisknout ty pozvánky.
12: No hlavně já si myslím, že by to bylo tak trochu pod důstojnost prezidenta Pavla dobývat se na akci, na kterou už je vlastně jsou akreditace hotové. Vlastně, že nemá důvod tam za téhle situace jezdit. a že celá tady ta kauza má spíš sloužit jako vyjasnění téhle situace pravomocí prezidenta a vztahu mezi prezidentem a vládou, potažmo ministerstvem zahraničí, ohledně jeho kompetencí v zahraniční politice právě do budoucna, aby už napříště k takovýmhle situacím nedocházelo. Protože, ještě jednou to zopakuju, z hlediska toho, v jaké geopolitické bezpečnostní situaci se nacházíme, že za humny tady od nás stále pokračuje válka, mění se globální světový řád a Česko se v souvislosti s tím pouze pře o to, kdo ho bude zastupovat na summitu. Takže bylo by dobré, kdyby toto se jednou provždy vyřešilo i za cenu toho, že letos tedy prezident na ten summit nepojede, ale do budoucna, aby se na základě toho verdiktu ústavního soudu postupovalo, protože v tuto chvíli, alespoň na mě, celá ta situace se jeví jako spíš taková mocenská hra a přetlačovaná a určitá demonstrace politické síly ze strany vlády a ministerstva zahraničí vůči prezidentovi a hradu, kdo vlastně má víc pravomocí nebo kdo je ten, kdo určuje zahraniční politiku a kdo bude reprezentovat Českou republiku navenek. Takže i v tomhle tom by bylo dobré udělat do budoucna jasno, aby napříště Česko vystupovalo navenek vůči našim zahraničním partnerům, ať už v Alianci nebo jinde, jednotně a nepřeli jsme se tady o to, kdo nás pojede reprezentovat na summit NATO nebo na jinou akci.
4: Tak moc díky, že jsi přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
12: Díky za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Filip Nerad, náš bývalý kolega, dnes analytik a šéf komunikace institutu Globsec. Já jsem se ho ptal na summit NATO, velké téma posledních týdnů, které nakonec bude řešit, ale čekali jsme to, až ústavní soud. Jsou před námi hodně parné dny, takže vám přeju, ať je strávíte ideálně někde ve stínu a ještě lépe se sluchátky na uších. Vinohradská 12, ta vychází každý všední den, to samozřejmě dobře víte. A ještě tento týden uslyšíte mimo jiné o bytové kauze pražského zastupitele Ondřeje Prokopa. Nenechte si to ujít. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host radiožurnálu.
1: Když čeští hokejisté na mistrovství světa narazili na nečekaně houževnaté nory, rozjela se na sociálních sítích debata, která překročila mantinely tohoto sportu. A jedním z jejich nejvýraznějších hlasů byl bývalý reprezentant a ragbista Jan Macháček. Tvrdí, že Norové nás neporazili na ledě letos, ale už před 15 lety. Ve chvíli, kdy začali stavět sport dětí na radosti z pohybu, zatímco my na výsledcích a trofejích. Co tedy Norové dělají jinak? A co bychom si z norského modelu měli vzít? Jan Macháček bude hostem radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Zprávy a Marek Sedláček.
4: Americký senát žádá Trumpa o stažení vojsk z války s Íránem. Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Portugalský fotbalista Ronaldo skóroval jako první hráč na 6 světových šampionátech a dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál.

0: kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu Poslanecká sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování. Jak říká a pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
2: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura, tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
1: Koalice opoziční výhrady odmítá. Opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. Při letní dovolené s cestovní kanceláří mají lidi nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to třeba pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidi cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují.
3: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází a podívat se třeba na fotky z dané ulice, jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
1: Jakékoliv problémy by lidi podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně zákaznickou podporou daných platform. Zároveň doporučuje si ukládat veškerou komunikaci a taky případné fotografie závad. Sport. Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl v Houstonu 2 góly k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Ve stejné skupině proti sobě v mexické Guadalajaře nastoupili Kolumbie a Demokratická republika Kongo. Zápas vidí reportér Adam Weidenthaler.
4: Demokratická republika Kongo už má za sebou první střelu, ale ve čtvrté minutě je skóre stále bezbrankové a je to i po téhle šanci Kolumbie, která byla ještě dorážená Muñozem z pravé strany, takže ve čtvrté minutě 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Komplikace na D2 u Lanžhota a překážka na D1 před Brnem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně v omezení na příjezdu na Moravu. Na konci zúžení na 55. kilometru chybí několik dopravních kůželů, řidiči tam zpomalují. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto a blokuje tam odstavný pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte omezení za sjezdem z dálnice D5. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku. Je tam uzavřený levý pruh. A Praze připomínáme stále ještě uzavřené tunely. Strahovský ve směru na Smíchov, Mrázovku směrem ze Smíchova do Dobříšské, kde o noční čištění má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Na jižní Moravě taky dál platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Nezakládejte proto ohně v otevřené přírodě nebo třeba neodhazujte nedopalky. Tolik zprávy. A teď posloucháte ještě noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Před 10 lety odhlasovali Britové v referendu, že vystoupí z Evropské unie. Symbolem kampaně za Brexit se stala svoboda a prosperita rybářů. Jak se jim o 10 let později žije, tak to se z našeho vysílání dozvíte už za chvíli.
8: Noční Radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Tak včera to bylo přesně 10 let, co Britové v referendu rozhodli o vystoupení z Evropské unie. Jedním z hlasitých témat kampaně bylo rybářství. A to i přesto, že podíl tohoto odvětví dělá na celkovém hrubém domácím produktu jenom 0,4 promile. Byl to ale symbol obnovy národní suverenity nad britskými vodami. Británie z Evropské unie odešla, no a samotní rybáři jsou na tom podstatně hůř než dřív.
1: Před 10 lety, v předvečer samotného referenda, vypluli britští rybáři s vlajkami a hesly na podporu Brexitu. V brexitové flotile byli i rybáři z anglického města Hastings. Tam jsem se s nimi po 10 letech také setkal.
2: Pamatuju
3: si, jako by to bylo včera. To byly časy.
2: Good times they were.
4: And how is it now?
3: Všechno je pryč, zbylo jen pár lodí. Nezbylo nám nic, absolutně nic.
1: Padesátníka Marka potkávám v přístavu. Svěřuje se, že věřil, že se po odchodu z Evropské unie postavení rybářů zlepší.
5: Tohle je mapa britských teritoriálních vod.
1: Ukazuje mi letitý šéf rybářské asociace Paul Joy.
5: Když jsme byli v Unii, měli jsme pro sebe 20-kilometrový pás podél pobřeží, kde jsme směli lovit prakticky jen my. Po Brexitu se ale tohle pásmo zmenšilo na polovinu.
1: V referendu volil Brexit a přes všechny trable by ho prý volil zase. I Mark hlasoval pro odchod z EU. Teď toho ovšem lituje.
3: Hlasoval bych pro setrvání v Unii, jo, určitě. Abych byl upřímný, myslím, že by tak hlasovala spousta rybářů.
1: Soudí Mark. Z kanceláře se díváme na kamenitou pláž, na které zůstalo pár posledních lodí. Většina už je pryč a jejich majitelé si museli najít práci na souši. Jezdí s nákladáky nebo pracují na železnici. Z přístavního města Hastings Jaromír Marek. Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Víte, co je uprostřed naší galaxie? Supermasivní černá díra. Spolu objevili německý astrofyzik Reinhard Genzel a dostal za to Nobelovu cenu. A zřejmě by to nedokázal bez takzvaného velmi velkého teleskopu, který má Evropská jižní observatoř ESO v chilské poušti Atacama. Stojí na vrcholku pouštní hory Paranal ve výšce přes 2600 metrů.
1: Uprostřed velké okrouhlé haly je mohutná ocelová modrobílá konstrukce s všemožnými kolečky, dráty, trubkami. Zaujal mě tenhle zvuk.
2: Je to kryogenní systém. Používáme dusík a helium, aby drželi nástroje v nízké teplotě. Protože sbíráme světlo z obrovské dálky, s teplým detektorem světlo neuvidíte.
1: Vysvětluje technička Patricia Guachardová. Teleskop uprostřed a současně vnější stěny budovy se teď otáčejí. My na platformě mezi nimi stojíme na místě, ale všichni bychom přísahali, že je to naopak. Teleskop se sklápí k nám a konečně vidíme dokonalý odraz v okrouhlém primárním zrcadle teleskopu M1.
2: Má 8,2 metrů v průměru. Je z jediného gigantického kusu.
1: Vykládá Laura Venturová z ESO. Sekundární zrcadlo se umí deformovat dle potřeby a vyrovnává atmosférické turbulence. K zaměření potřebuje laser. Teleskopy jsou na Paranalu vlastně 4, každý ve velké stříbřité budově bez oken. Slunce zapadá nad plochou mraků, které jsou nad oceánem hluboko pod námi. Vypadá to tu jako konec světa. Proč je to ideální místo pro teleskopy, vysvětluje astronom Lucas Pordone.
3: Potřebujete jasnou oblohu a místo, kde je v okolí co nejméně lidí kvůli světelnému smogu. Tohle je nejsušší poušť světa a ve vysoké nadmořské výšce. Mraky tu jsou naprosto výjimečně. A jsme na jižní polokouli. Ta má na obloze více zajímavých astronomických objektů než ta severní.
4: Teď už je tady úplná tma. Kromě hvězd je na obloze vidět laser teleskopu směřující šikmo vzhůru do nedohledna.
1: Daleko slabší laser má v ruce i technický šéf ESO Maxim Bogas. Zeleným paprskem ukazuje na zvláštnosti jižní oblohy, třeba na dva rozmazaně svítící mraky.
5: Magellanova oblaka, to jsou jiné galaxie, ty nejbližší mléčné dráze.
1: Na jižní obloze zaujme i absence hvězd.
5: Tady vidíte velmi tmavou oblast bez hvězd, kde je hodně prachových oblaků zakrývajících světlo hvězd za nimi. Takzvaná temná souhvězdí. V tomhle Inkové viděli lamu.
1: Říká Maxim. Z pouště Atacama Dominik Tesár, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: pustíme přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech
1: exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu jsme probojovat, to už si volíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Je 4:30. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
6: Poslanci v noci po víc než 8 hodinách přerušili jednání sněmovny. Schůzi blokovala opozice kvůli vládou chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Program poslanci schválili před 11. večer. Ke schůzi se vrátí ráno v úterý, neprojednali nic. Jako první začnou projednávat novelu trestního zákoníku, která by měla neplatičům alimentů zpřísnit tresty. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky na okupovaném západním břehu Jordánu. Komise se ve své zprávě uvádí, že zhruba 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označila za pomlouvačnou lež. Sněmovna je znovu kompletní, slib složil poslanec Jiří Kotlík z Hnutí ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu proto zanikl. Jde o 7. změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátů vzdali třeba Richard Brabec z ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. A před 652 lety v ulicích německých Cách začali tančit lidé, jako by byli v tranzu. Někteří tančili několik dní až do úplného vyčerpání. Jde o první široce zdokumentovaný případ takzvané choreománie, tedy takzvané taneční epidemie. K dalším vlnám této epidemie došlo v následujících desetiletích a stoletích i jinde v Evropě, ale od poloviny 17. století nebyly hlášeny žádné další významné případy.
1: Sport.
6: Fotbalisti Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0, Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0. A jak hraje Demokratická republika Kongo s Kolumbií, řekne reportér Adam Weidenthaler.
7: Ve 33. minutě je skóre 0-0 a to navzdory faktu, že Kolumbie měla už 5 střel na bránu soupeře, z toho několik nebezpečných, a taky jim jeden gol kvůli offsideu neuznal rozhodčí. 0-0, Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na D2 u Lanžhota a překážka na D1 před Brnem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru je poškozené dopravní značení. Některé kužely tam i chybějí, řidiči zpomalují. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí před odbočkou na Popůvky na kilometru 182 nepojízdné osobní auto. Počítejte s tím, že blokuje odstavný pruh. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové potkáte silničáře. Od pražského okruhu po čerpací stanici na 3. kilometru čistí vozovku. Nepřehledně to je v pravém pruhu. A v Praze je ještě uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. A kvůli čištění neprojedete také tunelem Mrázovka ve směru k Barandovskému mostu. A vše by mělo skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A posloucháte noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Policisté z Olomouckého kraje využívají jako první v Česku mobilní hlukoměr. Na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách kontrolují, zda hluk z projíždějících motorek a aut nepřesahuje povolené limity. Na jedné takové hlídce jsme se s policisty byli podívat i my. Počkejte si na reportáž.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo hluk projíždějící dopravy. Mají na to jako jediní v Česku speciální zařízení mobilní hlukoměr. Využívají ho na hlavní spojce Šumperská a Jesenická kvůli dlouholetým stížnostem chatařů a lidí z nedalekých obcí na motorkáře.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny tři.
1: To je 98 decibelů a povolený bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
4: Ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V květnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme, ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Ti řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili nebo že to je od výrobce, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hluční, až to může být prostě hodně nepříjemný. A já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadním problém nemám.
2: Podle Šubrta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu pod Červenohorským sedlem.
8: Já si myslím, že je to trochu lepší.
2: Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Radiožurnál.

prvním zápase obrali o body silné Portugalsko. Jak se fotbalistům Demokratické republiky Kongo daří ve druhém utkání skupiny proti Kolumbii, tak to budeme zjišťovat v našem vysílání už za pár okamžiků.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skoroval 2x a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. Portugalci si tak spravili chuť po úvodní bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo. A ta dnes nastoupila v mexické Guadalajáře proti Kolumbii. Zápas sleduje reporter Adam Weidenthaler.
2: Guadalajáře začalo drobně pršet a to zhruba ke konci prvního poločasu. Ten skončil právě před několika sekundami a skóre je vyrovnané 0-0. Kolumbie zatím jasně lepším týmem nad Demokratickou republikou Kongo, tedy výběrem, který je na světovém šampionátu poprvé od roku 1974, tehdy to ale ještě bylo pod názvem státu Zaire. Takže Kolumbie zatím může být zklamaná, měla 6 střel na branku, dohromady 14, zatímco na druhé straně Demokratická republika Kongo pálila pouze 2x, jednou to bylo hned v úvodních minutách, ale ani jednou se nepodařilo dostat pokus přímo na brankáře Kolumbie. V dalších zápasech se hrálo ve skupině, kde je favorizovaná Anglie, to je konkrétně skupina L, jenže Anglie remizovala s Ghanou 0-0, no a Chorvatsko vyhrálo 1-0 nad Panamou, takže v téhle skupině je to dané tak, že Panama už nemůže postoupit, mezi zbylými 3 týmy se pak rozhodne v posledním kole skupiny o postupujících. Teď ale skupina K, konec prvního poločasu a stav mezi Demokratickou republikou Kongo a Kolumbií 0-0, pokračovat se bude za zhruba 12 minut. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
3: Ano.
4: Jo.
3: Můžeme
0: hrát. Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
5: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
5: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Dobré ráno v 5 hodin. Právě a Pavel Prouza.
8: Premiéři Vyšegrádské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahů, sešli se poprvé po 2 letech. Ústavní soud rozhodne, jestli upřednostní kompetenční žalobu prezidenta Pavla. Portugalští fotbalisté deklasovali na mistrovství světa Uzbekistán, Anglie remizovala s Ghanou. Dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gdele. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
9: V4 je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
10: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
9: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
11: Tady je budoucnost Evropy, tyhle 4 krajiny.
9: Premiér

0: Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
1: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
0: Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila právo knihovny používat jméno svého manžela. Radiožurnálu napsala, že je to kvůli ztrátě důvěry k současnému vedení knihovny. Havlová také oznámila, že pokud by v budoucnu vznikla instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz jejího manžela, předala by jí archivní dokumenty i souhlas k používání jména ex-prezidenta. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů jisker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností příšních.
0: První kombajny do polí na jižní Moravě vyrazily včera. Na jihu Moravy varují meteorologové dnes i před vysokými teplotami. Mají se dostat nad 31 stupňů Celsia. Sport. Portugalští fotbalisté deklasovali na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu v Houstonu přispěl 41-letý útočník Cristiano Ronaldo, který se jako první hráč v historii trefil na 6 světových šampionátech. Ve stejné skupině hraje v mexické Guadalajáře Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Utkání vidí reportér Adam Weidenthaler.
3: A v Mexiku právě teď začíná druhý poločas. Po tom prvním Kolumbie, Demokratická republika Kongo vyrovnáno 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Anglie remizovala v Bosnu s Ghanou 0-0, oba týmy tak mají 4 body. Chorvatsko zdolalo v Torontu 1-0 Panamu, která už nemá šanci postoupit do play-off mistrovství světa.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na dálnici u Příboru a nehoda u Slaného. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína se vyhněte překážce u Příboru. Na 32. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto a blokuje tam odstavný pruh. A u Slaného pozor na nehodu na silnici 16 do Řevničova. Za křížením se sedmičkou do Prahy a Chomutova havarovalo osobní auto, narazilo do dopravní značení a v místě se teď zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A už začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
6: Dobré ráno, tak zítra touhle dobou už bude o osudu české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale jasno. My se na Astecký stadion vydáme za chvíli s partou kamarádů z Jihlavy, kteří se rozhodli vyrazit právě tam na místo fandit českým fotbalistům v zápase proti Mexiku. Ranní Radiožurnál, 5 hodin, 6 minut.

0: 10 minut po páté, s vámi ranní radiožurnál. Okamžik fotbalové pravdy se velmi přiblížil. Češi v noci na čtvrtek nastoupí v rozhodujícím zápase o postup do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Stane se tak proti domácímu Mexiku a potřebují tak Češi v národním týmu vyhrát. My se tomu budeme dnes po ránu samozřejmě opakovaně věnovat, ale teď se vydáme za českými fanoušky. Tak třeba Parta z Jihlavy vyjela fandit přímo na aztécký stadion v Mexico City.
1: Metej.
2: A pojď. A dej mu to, už mu to dej.
1: Ne, nemohli jsme takhle hrát prostě celou dobu. Ne, prostě nemohli. Jako.
3: Kamarádi Adam a Michal sledují ještě v Jihlavě český zápas proti Jihoafrické republice. Závěrečné utkání skupiny už si užijí přímo v tribunách stadionu Mexico City.
4: Kamarádi přišli s tím, že mají ty lístky, tak my jsme samozřejmě nečekali a hnedka jsme po nich skočili, takže...
5: Bylo to spontánní, protože jsme byli na té baráži, kdy vlastně jsme hráli s tím Dánskem a tam jsme byli právě s tím kamarádem. On říká, hele, já prostě ty lístky seženu a poletíme do Mexika. V opilecký náladě děláme jako srandu, ale nakonec to jako skutečně vyšlo a to jako, to koukám.
4: 35 tisíc, to může na těch 14 dní vyjít.
5: To dáš jenom za letenku a za ubytko.
3: A jste jenom skalní fanoušci nebo sami hrajete?
4: Tak hraju tady za Rantířov u Jihlavy. Teďka jsme postoupili do první A třídy, takže to je taky velký úspěch a jeden podpořit ty kluky, co to hrajou trochu vejš. No.
3: Zápas nebudou prožívat jen Češi v Mexiku, ale i Mexičané v Česku. Christopher Dietze vyrůstal přímo v Mexico City. Teď žije druhým rokem na Moravě s jihlavskou přítelkyní. Takže zápas pro něj má zajímavou příchuť.
6: I'm still fan of Mexico team.
7: Samozřejmě fandím mexickému týmu, ale budu přát i Čechům. I když jejich výsledky nejsou nejlepší, nicméně Česko má místo v mém srdci, budu jim taky fandit. Ale pořád si myslím, že Mexiko vyhraje 3-2.
3: Podle Christophera umí Češi fandit stejně hlasitě a urputně jako Mexičané. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4.6. Přesně před 5 lety, tedy 24. června 2021, zasahlo Jižní Moravu tornádo. Zahynulo přitom 6 lidí, zničeno bylo přes 1000 domů. A my se ráno vydáme například do Hodonína, také do Hrušek na Břeclavsku. A po 17:30 zjistíme, jak se od té doby změnilo vyhodnocování bouřkové situace. Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte se ve Spojených státech setkal s prezidentem Donaldem Trumpem. Má probírat výdaje na obranu anebo možné stahování amerických vojáků z Evropy na Blízký východ.
1: Dnes naštěstí tornádo nehrozí, máme před sebou den plný slunce, na naše území se ale vrátí tropické teploty. Nebe tedy bude jasné až polojasné, dnes beze srážek a podle posledních informací Českého hydrometeorologického ústavu by nás konečně neměly potrápit dešťové přehánky ani bouřky. Teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 28 a 33 stupni, nejtepleji by mělo být v nížinách. Naopak na severovýchodě naší republiky ukážou teploměry od 26 do 30 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 23 stupňů Celsia a povane k tomu jen slabý proměnlivý nebo severní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: A Avicii, Ella King do posledního cinknutí teď v ranním radiožurnálu. 5:19 budeme teď mluvit o velmi intenzivním strašáku letní sezóny, a sice salmonelóze. Je to nepříjemné průjmové onemocnění, které naštěstí většinou několika dnů obvykle odezní. Někdy se ale přece jenom bakterie salmonely můžou dostat do úplně celého těla a způsobit tak velmi vážné zdravotní problémy. Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď zkoumá, jakou roli v tomhle u dětí hraje jejich věk. Ono to vypadá, že salmonela může být pro děti nebezpečnější než pro dospělé. A za svůj výzkum odpoledne převezme akademickou Wichterho prémii pro mladé vědce.
1: My tu salmonelu umíme prosvítit třeba červeně. Takže jdeme do místnosti, kde je právě tma, aby jsme dobře viděli, jak ta salmonela svítí. Tady máme lampu, kterou musíme rozsvítit.
2: Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď vložil do takové prosvětlené skřínky dvě průhledné krabičky, ve kterých já zatím vidím jenom takové malé tečky.
1: Tak a tady krásně vidíme bakteriální kolonie. V tomhle případě právě tady jsou červené. Potom jsme schopni najít, tohle je ta infikovaná buňka, protože ta buňka svítí a vidíme v ní tu bakterii.
2: Jakákoliv bakterie salmonely se do našeho těla dostane nedostatečně teplnou úpravou potravin, především vajíček, masa, v létě to samozřejmě může být třeba i zmrzlina.
1: V teple salmonela roste, tak se tam může začít množit.
2: A vy zjišťujete, co se odehrává v lidském střevě. Jste se zaměřili na dětské střevo?
1: Protože podle toho, jak starý je ten hostitel, tak se nainfikují jiné buňky.
2: Ale je naprosto samozřejmě, že to netestujete na dětech, ale na myších. Takže se jdem podívat?
3: Na myši se bohužel pozrieť nemůžeme, protože kvůli tomu, že ty myši infikujeme, tak musí být oddělené.
2: Trošku chladí moje nadšení doktorantka Paula, ale Tomáš Brabec, kus té myši má teď v ruce.
1: Je to tak. Já jsem z té myši vypitval střevo.
4: Najednou pod tím mikroskopem vidím ty malé struktury.
2: To je právě ta salmonelóza?
4: To bohužel neuvidíme.
1: Dokážu získat ty jednotlivé buňky.
3: Takže tak to zafarbíme. A na tom cytometru můžete vidět na těch jednotlivých buňkách, které z nich jsou infikované, kde je ta naša svítěca salmonela.
2: Na dospělé myši žádné tečky nejsou, na 14 denní také ne. Ale 7denní myš infikovaná je.
1: Což znamená, že k infekci těchto buněk dochází jenom v tom konkrétním jednom věku. Díky tomu jednou možná budeme moct zacílit tu léčbu na tento konkrétní typ buněk, protože budeme vědět, že tyhle buňky jsou právě ty, které tu salmonelu šíří po tom těle, což je to, co nás pak jako může zabít.
2: Říká jeden z letošních držitelů Wichterho prémie imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 17:30. A další zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Sněmovna znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Podle předkladatelů z vládní koalice má zjednodušit zaměstnávání i propouštění pracovníků ve státní správě. Nově by tak byla pravidla podobná těm u běžného pracovního poměru. Opozice návrh kritizuje s tím, že hrozí politizace státní správy. Prezident Petr Pavel se setká se zástupci Evropské vysílací unie EBU. Na hrad přijede například její prezidentka Delphine Ernotová-Kanciová. Dorazí taky generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Společně budou mluvit o nezávislosti a financování veřejnoprávních médií v Evropě. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grozes Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolujezdec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky.
0: Sport.
3: Angličtí fotbalisté remizovali ve druhém utkání na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0. Portugalsko zvítězilo nad Uzbekistánem 5-0. A jak hraje Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo, řekne reportér Adam Weidenthaler.
4: Kolumbie si v případě vítězství zajistí postup ze skupiny, zatím je to ale stále v 71. minutě vyrovnané 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená silnice 13 u Jablonného v Podještědí a nehoda taky v Přibyslavi. Silnice 13 z Liberce do Nového Boru je teď neprůjezdná u Jablonného v Podještědí. Poblíž benzinky Orlen havaroval motorkář a na místě zasahují záchranáři. Policisté na nezbytně nutnou dobu zastavili provoz v obou směrech. Nehoda i na silnici 19 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Na výjezdu z Přibyslavy se srazila dvě auta, je to opět vážnější nehoda se zraněním. I v Přibyslavi tak čekejte omezený průjezd. A ještě do Prahy ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou překáží nehoda. Na začátku Kbelské před sjezdem na Prosek blokuje jeden pruh a už se tvoří kolona z Cínovecké ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnešní ráno přináší jasnou oblohu. Teploty v noci klesly nejčastěji k 12 až 16 stupňům a po východu slunce, to nastalo 9 minut před pátou, už budou teploty pomalu stoupat. Odpoledne se dostanou k 28 až 33 stupňům. Ty nejvyšší teploty naměříte v nížinách. O trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území. Tam se budou teploty pohybovat mezi 26 a 30 stupni. No a úplně nejchladněji dnes bude na horách. Pokud tedy nemáte rádi vedra a můžete před nimi utéct, v nadmořské výšce kolem tisíce metrů ukážou teploměry příjemných 23 stupňů. Nebe dnes bude jasné až polojasné a konečně po sérii dní s bouřkami a přeháňkami nás nic z toho nečeká. Zítra nás ale čeká vlastně velmi podobné počasí, bude slunečno a teploty na celém našem území ještě stoupnou. Nebe už bude převážně jasné, mraků čekáme velmi málo a doplní to teploty mezi 29 a 34 stupni. A kvůli vysokým teplotám vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, hlavně seniori a oslabení lidé by měli zůstávat ve stínu, nezapomínejte na pitný režim a také, pokud můžete, omezte fyzickou námahu. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního Radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová. S počasím. Na počasí budeme vzpomínat i v jedné z reportáží ranního Radiožurnálu. Je to totiž 5 let od nejsilnějšího tornáda v novodobé historii Česka, které zasáhlo jih Moravě. Ale vydáme se také do Estonska, které dál precizuje svůj úsek baltské obranné linie. I to je místo, kam se dostaneme s našimi reportéry.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál teď v Estonsku. Estonsko začalo připravovat projekt nové vojenské základny, a to v Narvě, tedy v městě ležící na samé hranici s Ruskem. Stavba komplexu má začít na začátku příštího roku a sloužit v něm má až 120 vojáků. Estonsko tak rozšiřuje své zabezpečení východní a jižní hranice, tedy vlastního úseku baltské obranné linie. S Ruskem totiž sdílí téměř 300 kilometrů dlouhou pozemní hranici.
1: Tady je asi jeden z nejrovnějších úseků hranice, jinak je naše hranice velmi klikatá. Co 60 metrů máme aspoň jednu kameru, ale někdy jsou odstupy menší, jinak bychom nepokryli všechny úhly.
2: Popisuje charakter estonsko-ruské pozemní hranice šéf estonské pohraniční stráže Egert Belitschev. Jsme na východě Estonska. Stojíme už u zabezpečeného úseku hranice, tedy v místech, kde estonská baltská obranná linie obsahuje už skoro všechny bezpečnostní prvky, které má podle plánu mít.
1: Používáme denní kamery a termokamery. Důvod je jednoduchý. Detekční systém nám prochází přírodou a v přírodě se všechno hýbe, což vidí denní kamery. Termokamery ale vidí teplotu těla. Proto nám termokamera pošle upozornění, že je v blízkosti hraničního plotu živý tvor. Na denní kameře pak ověřujeme, jestli je to medvěd anebo člověk v medvědím kostýmu.
2: Žertuje a dodává, že Estonsko jen zřídka registruje pokusy o nelegální překonání plotu.
1: Většinou jsou to medvědi. Jak je vidět, i medvědi se snaží utéct z Ruska.
2: Plot s denními kamerami a termokamerami není jediným zabezpečením. Estonsko už na několika úsecích dokončilo protitankové příkopy. Součástí estonského úseku baltské obranné linie bude také 600 pozemních bunkrů.
3: Takové bunkry plánujeme vybudovat od Baltského moře až po jihovýchodní hranici.
2: Říká jeden z členů estonských ozbrojených sil. Estonsko ale také potřebuje zajistit svůj vzdušný prostor, a to systémem protidronové obrany, který bude muset pokrýt nejen pozemní pohraniční pásmo, ale také pobřeží, které kvůli tisícům ostrovů měří přes 3800 kilometrů. Z Estonska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál a jedno výročí, které si dnes budeme připomínat. Před 5 lety se otcevi na Jižní Moravě prohnalo historicky nejsilnější tornádo na českém území. My se po 6. hodině vydáme do Hodonína. V tamním S-centru totiž stále ještě pokračují opravy. Tragédie přinesla i nové poznatky. Meteorologové díky tomu dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat lépe.
1: Takto příchod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Páno.
2: Vytřískané okna, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě, prostě hrůza.
1: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
1: Neopomenutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
3: Jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
1: Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
3: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
1: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
3: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
1: Meteorologové od tornáda na Jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Jensl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. V Německu se teď ráno rozjíždějí první vlaky Deutsche Bahn, a to poté, co dopravu po celé zemi včera zastavila porucha rádiového spojení. Experti teď zjišťují, co přesně se stalo, a my se po 7. hodině spojíme s naším zpravodajem Berlíně Tomášem Havlínem. Česká filharmonie večer zakončí sezonu tradičním open air koncertem u Pražského hradu. Na Hradčanské náměstí je vstup zdarma a filharmonici zahřejí například Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka.
4: Nehoda na 13. na Liberecku a taky v Přibyslavi. Na silnici 13. z Liberce do Nového Boru čekejte komplikace u Jablonného v Podještědí. U benzínky Orlen tam havaroval motorkář a zasahují záchranáři. Na místě jsou policisté, řídí průjezd a podle potřeby zastavují provoz. Vážná nehoda i na Havlíčkobrodsku. Na silnici 19. ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu a v Přibyslavi se srazila 2 osobní auta. Je to na výjezdu z Přibyslavy, i tam je to vážnější nehoda, zasahují hasiči. Silnice by měla být s opatrností průjezdná. V Praze jsme hlásili nehodu ve Kbelské ulici, směr Průmyslová. Tam se řidiči dohodli, odjeli a Kbelská je opět plně průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Od dnešní 11. hodiny platí rovnou 2 výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, týkají se Jihomoravského kraje, a první z nich varuje před nebezpečím vzniku požárů. Kvůli suchu v této oblasti může velmi snadno začít hořet. Je potřeba nerozdělávat oheň v přírodě, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem a také nepoužívat venku přenosné vařiče a je nutné šetřit s vodou. Druhá výstraha se týká vysokých teplot. Ty dnes opět na mnoha místech překročí 31 stupňů. Hrozí přehřátí a také dehydrace. Pijte proto dostatek vody, nejlépe minerální, omezte fyzickou zátěž a nechoďte na přímé slunce. A pamatujte také na zvířata, ani je nenechávejte na sluníčku a už vůbec ne v zaparkovaných autech. A myslete i na dostatek vody pro ně. Dávejme na sebe pozor. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál v 5.50. Hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou v historii, který dal gól na 6. mistrovství světa. S podrobnostmi k tomu teď ve studiu Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Ronaldo se trefil ve druhém zápase na letošním šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Proti Uzbekistánu dal v Houstonu hned dvě branky a to už v prvním poločase. Přispěl tak k vysokému vítězství Portugalska 5-0. 41-letého Ronalda hlavně těšil zlepšený týmový výkon po úvodě bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo.
3: Nejdůležitější samozřejmě je, že jsme jako tým odvedli dobrou práci. Hodně jsme na sobě pracovali a výrazně se zlepšili. Vždycky je hezké, když překonáte rekord, ale náš cíl je úplně jiný. Chci hlavně pomáhat týmu.
2: Řekl v pozápasovém televizním rozhovoru Ronaldo, který navíc překonal v utkání s Uzbekistánem ještě jeden rekord, dostal se už na 10 branek na mistrovstvích světa a je tak nejlepším portugalským střelcem v historii šampionátů. Překonal legendárního Eusebia. Anglie remizovala v Bostonu s Ghanou 0-0, oba týmy tak mají 4 body. Chorvatsko zdolalo v Torontu 1-0 Panamu, která tak už nemá šanci postoupit do play-off šampionátu. Naopak už jistou účast ve vyřazovací části může mít Kolumbie, pokud v Mexiku Guadalajaře porazí Demokratickou republiku Kongo. Závěr zápasu sleduje reportér Adam Weidenthaler.
4: Šancí hodně, gol po 90 minutách, jediný teď mohl přibýt druhý, ale byl tam úspěšný zákrok brankáře Kolumbie. Kolumbijský gol, takže Kolumbie vede 1-0 autorem obránce Muñoz, který se prosadil ve druhém utkání na turnaji. Muñoz pálil z pravé strany na zadní tyč, ale soupeř míč stečoval do protipohybu brankáře. Teď se bude hrát začátek nastaveného času a ten bude zhruba 6-minutový.
1: Tolik reportér Adam Weidenthaler, ve studiu byl Pavel Tilšar. Pavle, díky.
2: Naslyšenou.
1: Adamovi, taky s ním se ještě uslyšíme. No a po 6:30 se vydáme přímo za českým týmem do Mexico City a připomínám, že v noci na zítřek budeme opět u toho přímým přenosem Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.

0: Iggy Pop v ranním Radiožurnálu před dalšími zprávami o počasí. To dnes hodně bude mimo jiné i proto, že Evropu sevřely tropy vůbec asi nejvýrazněji, nejsilnější a nejhorší situace je ve Francii. I to potvrdí náš zpravodaj. Dobré ráno, 6 hodin. Poslechněte si zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Poslanci jednali přes 8 hodin o programu, sněmovnu blokovala opozice. V ukrajinském Krivém Rihu vyhlásili smutek za oběti ruského raketového útoku. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první hráč v historii gól na 6 světových šampionátech. Nehoda brzdí provoz na silnici 13 u Jablonného v Podještědí na Liberecku. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer po celodenních obstrukcích opozice. Ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opoziční poslanci ji označovali za snahu kabinetu ovládnout média a dostat je pod politický tlak. Obstrukce ale podle koaličních poslanců postrádaly význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá, říká místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
3: Myslím si, že ještě nikdy se nestalo, že by byla preventivní obstrukce. Vy obstruujete vůči něčemu, co tu není. Takže bych se chtěl, taková řečnická otázka, jo? Jak budou teda ty obstrukce vypadat, až to tady bude, když obstruujete proti něčemu, co tu není.
1: Sněmovna se ke schůzí vrátí dnes ráno. Projednávat má novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími testy pro neplatiče alimentů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ostře odsoudil ruský raketový útok na Krivý Rih. Zahynuli při něm 3 lidé a přes 20 bylo zraněno. Krivý Rih je rodným městem prezidenta Zelenského, od kterého je fronta jen desítky kilometrů daleko.
4: Rusko podle informací krivorožských úřadů použilo rakety s kazetovými hlavicemi, které zasáhly civilní objekty.

0: Williama Shakespearea pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku a na Slovensku.
1: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce.
2: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylu první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi.
1: Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
2: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík.
3: Ten Shakespeare je takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví.
2: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Sport. Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou v historii, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl v Houstonu 2 brankami k výhře svého týmu nad Uzbekistánem 5-0. Ve stejné skupině hrála v mexické Guadalajaře Kolumbie proti Demokratické republice Kongo. Informace má reportér Adam Weidenthaler.
5: Kolumbie má jistý postup ze skupiny díky gólu obránce Muñoze, totiž zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Anglie remizovala v Bostonu s Ghanou 0-0 a Chorvatsko zdolalo v Torontu Panamu 1-0. Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony. Útočník Koloráda má za sebou životní ročník v NHL. Poprvé v jeho základní části nazbíral 100 bodů. Druhý byl David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a nehoda na 13. u Jablonného v Podještědí. Na dálnici D1 houstne provoz v Brně směrem na Ostravu. Kolona zatím hlavně kamionů v pravém pruhu od 190. na 196. kilometr k omezení a prodlužuje se. Na silnici 13 z Nového Boru do Liberce dejte pozor u Jablonného v Podještědí. U benzinky Orlen havaroval motorkář a silnice je teď průjezdná kyvadlově. Kolony zatím krátké, je slabý provoz. Vážná nehoda i na silnici 19 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Na výjezdu z Přibyslavy se srazila 2 auta a i tam dopravu řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, přejeme středa 24. června, další velmi teplý den, než se k předpovědi počasí za chvíli dostaneme, stejně taky k té evropské, která také slibuje obrovské tropy pro následující dny, ale za chvíli se vrátíme k jinému tématu, které už jsme taky dnes otevírali. Možná jste to ostatně zažili i vy, řekli jste někde svůj názor na veřejnosti a pak jste se setkali s velmi nepříjemnými negativními reakcemi. Podle průzkumu Českého rozhlasu Akademie věd má takovou zkušenost každý 10. Čech, a tak se na to podíváme i za chvíli podrobněji.
6: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po 6. Ranní radiožurnál, kde je podle Čechů hranice mezi svobodou slova a nenávistným projevem, tak právě na to hledal odpověď výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Většina respondentů se podle něj shoduje v tom, že i svoboda projevu má mít svoje hranice. No a jaké, tak to už nám teď poví Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Zhruba podle 2/3 Čechů by měla být svoboda slova omezená, když jde o nenávist vůči lidem kvůli jejich rase nebo etnické příslušnosti. Většina respondentů by taky omezila nenávistné výzvy k násilně změně systému. Dodám, že soudy v Česku podle výzkumu projevy nenávisti a násilí trestají. Naopak třeba politickou kritiku, ale chrání jako svobodu slova. I když ji vyhodnotí jako nepřesnou nebo přehnanou.
0: Ten průzkum ukázal i to, že se každý 10. Čech setkal s nepříjemnými důsledky toho, co řekl na veřejnosti.
1: Ano, nejčastěji šlo o reakce od rodiny nebo přátel. Respondenti ale zmiňovali i sociální sítě. Lidé je kritizovali v diskuzích nebo jim mazali komentáře. Dodám, že šetření se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů a kompletní výsledky najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
0: A z něj čerpala také Anna Millerová z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 6 hodin, 11 minut.

0: Máme ranní Radiožurnál, přidáme další vzpomínku. Krom téhle písně budeme vzpomínat i na to, co bylo před 5 lety. Tehdy mimo jiné 140 lidí muselo být evakuováno z Hroninského domova seniorů kvůli tornádu. Jak to tam vypadá teď? I na to se podíváme v ranním Radiožurnálu.
1: Vaše varování ze silnic.
2: Je velká bouračka motorkáře s autem.
3: Obratem předáváme všem řidičům.
4: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
1: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
5: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
3: Aby včas zvolili lepší cestu.
6: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
1: Volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 4:07. Právě dnes prezident Petr Pavel přijme zástupce Evropské vysílací unie EBU. Na Pražský hrad přijde i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Společně budou spolu mluvit o nezávislosti a financování veřejnoprávních médií v Evropě. Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina. A k tomu Kola Lokova limonáda. Westernová komedie Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského v digitálně restaurované podobě zamíří do českých kin. Teď se nejprve představí na festivalu v Itálii a my se do salonu ve Stetson City vydáme po půl sedmé.
7: Překážka na D1 u Vlašimi a nehoda v Jablonném v Podještědí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna teď velký pozor před sjezdem na Vlašim. Ve stoupacím pruhu na kilometru 48,5 zastavil kamion. Je tam pouze trojúhelník a vybočuje se prudce. Na D1 dnes silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů směr východ a před omezením v Brně se kolona prodlužuje. Převážně nákladní auta v pravém pruhu aktuálně od 183. kilometru. Na silnici 13 v Jablonném v Podještědí připomínáme vážnou nehodu benzinky Orlen. Havaroval tam motorkář a dopravu řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Čeká nás další vlna veder. V druhé polovině tohoto týdne pronikne na naše území velmi horký vzduch z Afriky. Už dnes budou teploty hlavně na jižní Moravě a také v nížinách přesahovat tropickou třicítku. Na konci týdne se teplota dostane k 37, v nížinách možná až ke 40 stupňům. Meteorologové proto vydali před horkem a před požáry výstrahy týkají se prozatím jižní Moravy. Dnes nás tedy čeká slunečný, jasný až polojasný den s teplotami na severovýchodě od 26 do 30, jinde od 28 do 33 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tornádo před 5 lety na jihu Moravy. Zahynulo při něm 6 lidí, zničeny byly stovky domů a výrazné škody tornádo způsobilo i v hodonínském S-centru. Klienti se do něj stále ještě nevrátili.
1: No, my jsme viděli černé mračno, říkali jsme, musíme jít dom, nebo začne hodně pršet. Pršelo, lilo strašně.
2: 94-letou Marii Zvěřinovou, bývalou obyvatelku hodonínského S-centra, jsem zastihla na pokoji Centra služeb pro seniory v Kyjově.
1: Když jsem se podívala tím oknem, naproti byla taková pěkná besídka postavená, tam jsme někdy sedávali. To bylo zbořené.
2: Potom si vybavuje, že pracovníci za ní přivedli další klienty. Dohromady jich bylo na pokoji 8.
1: Bylo to ale hrozné. Děvčata byly úplně, dvě musely ležet na zemi. Některé byly s nervama úplně vedle.
2: Ze dne, kdy Hodonín zasáhlo ničivé tornádo, si potom vzpomíná, jak pro klienty S-centra přijeli evakuační autobusy.
1: Po cestě nás rozdělovali do Břeclavi, do domova a v Hodoníně něco nechali. No a my jsme dojeli do toho Kyjova. A v tom autobusu, na to si vzpomínám, jsem seděla a říkám, pane Bože, co já mám ty nohy, co mě to tak tlačí, podívám se. A proti mě seděl dědoušek jeden a on byl bosky chudák, on si nevzal boty.
2: Marie Zvěřinová doufá, že se do S-centra vrátí. Kraj plánuje provoz obnovit na přelomu roku.
1: Já jsem se tam narodila v Hodoníně, já jsem tam vyrostla, že? No, vdala jsem se tam, ale teď už mám 94 roky. A když si vzpomenu na to stěhování, balení, no mamma mia teda.
2: Z hodonínského S-centra se po tornádu muselo evakuovat zhruba 140 seniorů.

0: Po ránu jsme s vámi na cestách také s našimi dopravními zpravodaji ve spojení, proto víme o komplikacích na silnici 13 z Liberce do Nového Boru, u Jablonného v Podještědí, u benzínové pumpy nehoda motorkáře, Kyvadlově s opatrností projedete. Přejeme šťastnou cestu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Když čeští hokejisté na mistrovství světa narazili na nečekaně houževnaté nory, rozjela se na sociálních sítích debata, která překročila mantinely tohoto sportu. A jedním z jejich nejvýraznějších hlasů byl bývalý reprezentant a ragbista Jan Macháček. Tvrdí, že Norové nás neporazili na ledě letos, ale už před 15 lety. Ve chvíli, kdy začali stavět sport dětí na radosti z pohybu, zatímco my na výsledcích a trofejích. Co tedy Norové dělají jinak? A co bychom si z norského modelu měli vzít? Jan Macháček bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT 2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
0: Posloucháte Radiožurnál v půl sedmé. Pavel Prousa a zprávy.
6: Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožajeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se ve Varšavě sejde s šéfem polského ministerstva obrany Vladislavem Kosiniak-Kamyszem. Řešit budou obranou spolupráci. Česko se totiž podílí na ochraně vzdušného prostoru Polska. Poláci by zase chtěli více spolupracovat s českými zbrojními firmami. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta může přijít o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měli jednat radní městské části. Ačkoliv je Barta v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem Deník N, využívají ho 2 studentky ze Slovenska.
3: Sport.
6: Portugalští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uzbekistán 5-0 dvěma góly, k tomu přispěl útočník Cristiano Ronaldo. 41-letý hráč je první v historii, který skoroval na 6. světovém šampionátu. Kolumbie zdolala Demokratickou republiku Kongo 1-0, Anglie hrála s Ghanou nerozhodně 0-0 a Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a nehoda na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy. Na D1 čekáme dnes dlouhé kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů směrem na východ. Už teď je to od Kývalky až k omezení u bratislavské dálnice. Na tom 182. kilometru se teď brzdí v obou pruzích i v levém osobní auta. Opatrně dojíždějte. Kolona se bude ještě prodlužovat. Taky na příjezdech do Prahy už provoz houstne. Teď navíc na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně nehoda. Na kilometru 4,5 za sjezdem na Rudnou 3 auta v levém pruhu. Teď na místo dorazili policisté. Kolony už je na Pražském okruhu, popojíždějí před sjezdem na Ořech po obou směrech. A dost ucpaná už je v Praze Štěrboholská spojka ve směru z Hradecké dálnice na Lanový most. A na silnici 13 z Nového Boru do Liberce připomínáme nehodu u Jablonného v Podještědí. U benzinky havaroval motorkář. Silnice je průjezdná Kyvadlově a zdržíte se v krátké koloně do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Včera se většinou teploty držely pod 30, nejčastěji mezi 24 a 28 stupni. Včerejšek byl v tomto týdnu i s těmito teplotami nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Ode dneška totiž budou teploty zase stoupat. Dnes ke 33, zítra ke 34 stupňům. A v pátek a o víkendu pak musíme počítat s teplotami, které na mnoha místech přesáhnou i 35 stupňů a blížit se budou ke 40. Není tedy vyloučené ani překonání absolutního teplotního rekordu z roku 2012. Tenkrát bylo 40,4 stupně Celsia. Čeká nás řada tropických nocí, kdy ani v noci, ani po ránu neklesnou teploty pod 20. O víkendu pravděpodobně ani pod 23 stupňů. Meteorologové proto vydali hned dvě výstrahy, které budou ještě upřesňovat podle aktuální situace. Jedna varuje před požáry a ta druhá upozorňuje právě na velmi vysoké teploty. Tolik zprávy. A po nich opět ranní radiožurnál a Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Halová, s počasím nejenom teploty stoupají, ale stoupá i fotbalová horečka, ale víme, že ani případná remíza s Mexikem nemusí stačit české reprezentaci k postupu do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale. Národní tým potřebuje v posledním utkání ve skupině ideálně vyhrát. A jak moc náročný úkol to je, to probereme s naším reportérem přímo v Mexico City.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: V ranním radiožurnálu hrajeme pro české fotbalisty. Čeští fotbalisté se už Mexico City totiž chystají na závěrečný klíčový zápas ve skupině na mistrovství světa. Ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno zdejšího času nastoupí v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport proti jednomu z pořadatelů, tedy domácímu Mexiku. A k tomu, aby postoupili do vyřazovací části, musí v ideálním případě zvítězit. Utkání bude přímo na Azteckém stadionu komentovat reportér Mikuláš Náša. Mikuláš, dobré ráno do Mexika. Nebo dobrý večer, pardon.
1: Dobré ráno do Česka.
0: V jakém rozpoložení jsou tedy Češi před zápasem s Mexičany?
1: Trenér Miroslav Koubek věří, že národní tým může domácí Mexiko porazit, i když se to může zdát jako takový zázrak sportovní. Pro takřka všechny reprezentanty to bude největší zápas v kariéře a odpovídá tomu i zájem o utkání. Na Aztecký stadion má přijít až 80 tisíc lidí, z toho 6 200 Čechů. O motivaci tedy mají reprezentanti postaráno.
0: Mexiko vyhrálo úvodní dva zápasy a jistým vítězem skupiny a už tak postoupilo do playoff. Očekávají se změny v sestavě Mexika proti předchozím dvěma utkáním?
1: Mluví se o nich. Rozloučit se s reprezentací Mexika by měla ikona Guillermo Ochoa, který je součástí mexického kádru na mistrovství světa už po šesté. Tolikrát pozvánku do národního týmu na mundial dostali už jenom Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, absolutní legendy. Zajímavé bude sledovat také teprve 17-letý supertalent Gilberta Moru, o kterém trenér Miroslav Koubek řekl.
2: Asi největší mexický talent, my jsme se připravovali na každého hráče. Je to technický hráč, chytrý hráč, je to mladý hráč, vynikající. Určitě má nedostatky ještě, ale jako každý mexický hráč je velmi dobrý po technické stránce. A má myšlení fotbalový, kvalitní.
1: Popsal trenér české reprezentace Miroslav Koubek, v čem tedy vyčnívá mexický záložník Gilberto Mora.
0: Ještě připomeneme tedy jednou, že zápas Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno tady našeho času. My vám ho nabídneme v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Teď to byl Mikuláš Jáša, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a o fotbale dnes hodně, třeba příští hodně uslyšíte kapitána českého týmu Ladislava Krejčího a spojíme se i s naším expertem Pavlem Horvátem. Good.

0: Ančo Vrkil v ranním radiožurnálu připomněli Tarantino film Pulp Fiction. My ho vyměníme za jiný film, a sice komedii Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského. Ta má právě dnes světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu v italské Bologni. No a poté zamíří také do českých kin.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fiala, Miloš Kopecký, Olga Šrouberová, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menčík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název, zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
5: Noci jsou chladné!
6: Jo, to abych si vzal teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe také do českých kin. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
7: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
8: Exkluzivně na Radiožurnálu.
9: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
10: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
11: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
9: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
7: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
8: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál je 6:45. A právě dnes se bude ústavní soud zabývat kompetenční žalobou prezidenta Petra Pavla. Soudci rozhodnou, jestli se podáním budou věnovat ještě přednostně. A co by pak následovalo, tak to vysvětlíme po 7. hodině. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní spadl z hory Grosse Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž zřejmě uklouzl při přechodu sněhového pole.
12: Nehoda na D5 se před Prahou a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se srazila 3 auta za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru blokují levý pruh. Už jsou tam policisté a dojíždí se do zatím kratší kolony. Provoz houstný na dalších příjezdech do Prahy, třeba na D8 z Ústí nad Labem, se prudce brzdí na 8. kilometru. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je kolona směrem z D1 na letiště, tam už musí regulovat i vjezdy do tunelů. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je velmi silný provoz. Zastavíte na 178. kilometru sjezdu na Ostrovačice v obou pruzích. A je to až do Brna, místy se stojí i v levém pruhu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
13: Mohutná tlaková výše, která přináší extrémní 40-stupňová vedra do Francie, Španělska nebo do Itálie, se zvolna přesouvá nad střední Evropu a po její zadní straně k nám už ode dneška začne proudit horký vzduch z Afriky. Nad naším územím se vytvoří pomyslná kupole nebo teplotní poklice, kvůli které budou narůstat teploty a bude ubývat vlhkosti. Takové počasí se u nás zdrží až do příštího týdne, kdy se konečně dočkáme ochlazení. Pravděpodobně v úterý se od severozápadu rozšíří na naše území studená fronta, která následně přinese bouřky a teploty by mohly poklesnout až o 10 stupňů. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál v 6 hodin 51 minut. Česko a také jižní a západní Evropu zasáhla tento týden vlna veder. Podle expertů by mohlo jít o jednu z nejdéle trvajících dosavadní historii. Polevovat by mohla začít jenom mírně, a to až pátek. Včerejšek byl třeba ve Francii vůbec nejteplejším dnem od počátku měření v roce 1947. Detailnější informace o extrémních teplotách v Evropě teď přidáme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaký je ten nový francouzský rekord?
1: Průměrná denní a noční teplota dosáhla na 30 referenčních stanicích výše 29,8 stupně Celsia. O 4 desetiny stupně tak překonala rekord z roku 2003. V obci Piso na jihozápadě země teplota dosáhla 44,3 desetin stupně Celsia. Ve Francii je to taky vůbec poprvé, co platí nejvyšší červený stupeň varování před horkem na více než polovině francouzského území. Úřady taky vlnu horka spojují s utonutím celkem 40 lidí, kteří před horkem hledali úlevu i v nebezpečné vodě. Jinak zavřeli stovky francouzských škol, otevírací dobu zkracuje třeba Louvre nebo Eiffelova věž.
0: A co další země?
1: Vlakové spoje rušila kromě Francie i Belgie. Červený stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí v 16 italských městech. Ve Florencii třeba bylo 41 stupňů Celsia. Stejně tak v Británii, kde červené varování platí neobvykle i pro jih Anglie, včetně Londýna, tam bylo 39 stupňů. V Anglii a Walesu zavírá aspoň částečně kvůli vedrům tento týden více než 300 škol. Horký vzduch ze Sahary uvízl nad západní Evropou mezi dvěma tlakovými nížemi. Všeobecně ale jsou vlny veder jednoznačně častější a silnější kvůli klimatické změně způsobované spalováním fosilních paliv.
0: Dominik Tesár, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 7 hodin. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
3: 5 let uplynulo od tornáda na jižní Moravě. Obnova všech škod ještě neskončila. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu muzea Louvre i Eiffelovy věže. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první hráč v historii gól na 6 světových šampionátech. Nehoda brzdí provoz na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená. V některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
4: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
5: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
6: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně podničen, a tam vlastně chceme lesopark.
5: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
3: A starostka Hrušek na Břeclavsku bude hostem ranního interview v 7.50. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme zástupce Evropské vysílací unie, Českého rozhlasu a České televize. Budou mluvit nejen o tom, jak jsou veřejnoprávní média v Evropě financovaná, ale také o tlacích na jejich svobodu a nezávislost. Česká vláda minulý týden schválila návrh zákona, který by zrušil koncesionářské poplatky a převedl financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. V pondělí kvůli tomu zaměstnanci obou institucí stávkovali. Francouzská meteorologická služba rozšířila nejvyšší stupeň varování před horkem. Nově platí až pro 44 milionů obyvatel. Teploty mají dnes znovu překonat hranici 40 stupňů.
7: Nejtepleji má být podle meteorologů na jihozápadě Francie. Ve městech jako Bordeaux nebo La Rochelle očekávají až 42 stupňů. V Paříži bude 40, noční teploty se pohybují kolem 30. Už včera Francie zaregistrovala nejteplejší den za posledních 79 let. Vláda posílila zdravotnický systém, aby zabránila podobným scénářům jako v

0: Hitu Ordinary World, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex patří k nejúspěšnějším britským kapelám posledních desetiletí. Duran Duran stojí také za skladbou A View to a Kill, která je dosud jedinou bondovskou písní, která se dostala na první místo americké hitparády. V Praze skupina představí i skladby z nejnovějšího projektu Dance Macabre, ve kterém kombinuje novou tvorbu s coververzemi a alternativními úpravami svých známých hitů. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skóroval dvakrát a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. 41-letého Ronalda hlavně těšil zlepšený týmový výkon po úvodní bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo. Řekl to v pozápasovém televizním rozhovoru.
2: Nejdůležitější samozřejmě je, že jsme jako tým odvedli dobrou práci. Hodně jsme na sobě pracovali a výrazně se zlepšili. Vždycky je hezké, když překonáte rekord, ale náš cíl je úplně jiný. Chci hlavně pomáhat týmu.
1: Anglie remizovala s Ghanou 0-0, oba týmy mají 4 body. Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0 a poprvé bodovalo. Postup si zařídila Kolumbie, vyhrála nad Uzbekistánem 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uspaná D1 u Brna a nehoda na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 už dlouhá kolona popojíždí na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 176. kilometru až na 196. omezení u D2. Pro osobní počítejte půl hodiny navíc. A kolona i na příjezdu do Brna z Pohořelic, to je dálnice D52. U sjezdu na Modřice teď čerstvá nehoda blokuje jeden jízdní pruh a začíná se tvořit kolona. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně brzdí už tak silný provoz nehoda. Na 4.5 kilometru za sjezdem na Rudnou 3 auta v levém pruhu. Kolona od 7. kilometru také jede o něco pomaleji než obvykle. Hodně ucpaný taky pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech se zdržíte okolo 20 minut, občas tam musí i regulovat vjezdy do tunelu. Na silnici 38 z Pelhřimova do Humpolce nehoda před nájezdem na D1. U Komorovic se srazila dvě auta.
5: Vozidla stojí normálně v jízdním pruhu, to znamená, začíná se tam tvořit kolona, protože se musí objíždět.
4: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno. Spor, který se táhne měsíce, ústavní soud, prezident a NATO. Tak to jsou headliny k tomu, co vás čeká za chvíli.
8: Ranní Radiožurnál
3: a Petr Král.

0: Vše 15 ústavních soudců a soudkyně se dnes poradí, zda přednostně projednají kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ten ji podal kvůli sporu s vládou o složení české delegace na červencovém summitu NATO. Kabinet s ním v Ankaře nepočítá. Podrobnosti Anna Millerová z domácí redakce, vítej.
1: Dobré ráno. Velkou otázkou je, jestli ústavní soud stihne žalobu včas projednat. Summit totiž začíná za necelé 2 týdny. Soudci už potvrdili, že vnímají naléhavost celé záležitosti. Dodám, že prezident rozhodnutí vlády ohledně delegace označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že žalobu respektuje. Podle něj by ale na sebe ústavní činitelé nic takového podávat neměli.
0: Mluvili jsme s odborníky na ústavní právo. Stihne podle nich soud žalobu projednat?
1: Bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že by rozhodnutí před summitem mohlo teoreticky padnout. Vláda se ale podle Rychetského může snažit řízení protahovat různými obstrukcemi. A ústavní právnička Marie Zámečníková z Masarykovy univerzity zase upozorňuje na širokou definici článku 63 ústavy, kterým argumentuje prezident. Ten říká, že má hlava státu pravomoc zastupovat zemi navenek. Podle Zámečníkové ale bude nejsložitější vymezit, jestli vláda opravdu prezidentovi pravomoci omezuje.
0: Anna Millerová, díky.
1: Díky.

0: Rádio Žurnál 4.8. Připomínáme si přesně 5 let od večera, kdy jižní Moravu zasáhl nejsilnější tornádo v české historii. Jeho stopa byla 26 kilometrů dlouhá a někde až 700 metrů široká. Velmi poničená byla také obec Hrušky na Břeclavsku a právě tamní starostka Jana Filipovičová bude naším hostem v ranním interview v 7.50. Spojené státy americké poskytnou experimentální lék proti ebole pro klinické testování v Kongu. V zemi se šíří dosud největší známá epidemie této nákazy. Zdravotníci budou s látkou pracovat ve zvláštním režimu, který umožní podat neschválený přípravek pacientům s život ohrožujícím onemocněním, pokud tedy nemají žádnou jinou možnost léčby.
1: Ucpráda jednička u Brna a nehoda u Humpolce. Na D1 připomínáme dnes dlouhé kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na 176. kilometru a ten 20-kilometrový úsek k omezení v Brně pojedete asi 45 minut osobním autem. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce popojíždí kolona před D1. Je tam nehoda u Komorovic a projíždí se Kyvadlově. Na příjezdech do Prahy silný provoz. Hlásili jsme nehodu na plzeňské dálnici na 4. kilometru a ta už je na straně. Kolona se přesouvá na Pražský okruh a na okruhu ve směru z D5 na D1 je pak další nehoda. Blokuje levý pruh před sjezdem na Ořech. A okruh velmi ucpaný je ve směru z D1 na letiště, od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Máme před sebou den plný slunce, na naše území se ale vrátí tropické teploty. Nebe tedy bude jasné až polojasné dnes bez srážek a podle posledních informací Českého hydrometeorologického ústavu by nás konečně neměly potrápit ani dešťové přehánky, ani bouřky. Teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 28 a 33 stupni. Nejtepleji by mělo být v nížinách. Naopak na severovýchodě naší republiky ukážou teploměry od 26 do 30 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 23 stupňů Celsia a povane k tomu jen slabý proměnlivý anebo severní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Je 7.20, s vámi Radiožurnál a Německo se zpamatovává z nočního výpadku na železnici. Porucha v komunikačních systémech ochromila osobní i nákladní dopravu v Berlíně nebo v Mnichově, přestali jezdit dokonce i městské vlaky. A tohle všechno sleduje náš tamní zpravodaj Tomáš Javlín. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, je možné, že ještě teď místy v Německu některé spoje nejedou nebo mají třeba zpoždění. To jsou pořád důsledky výpadku, který odstartovalo před 11. večer hlášení na internetových stránkách dopravce Deutsche Bahn, že je porucha na IT systémech a že se to dotkne celé země. No a následně taky po celém Německu zastavili vlaky asi na 2 hodiny, dokud se technikům nepodařilo tu poruchu odstranit.
0: Tomáš, jak se přesně ví, co bylo příčinou toho výpadku? Zmiňovali jsme tedy poruchu v komunikačních systémech.
1: Ano, měl konkrétně přestat fungovat digitální radiový systém GSMR, což jednoduše řečeno je způsob, jak spolu mluví, zůstávají ve spojení strojvedoucí s dispečinkem, tedy s řízením vlakového provozu nebo dopravy, a za těchto podmínek bylo prostě riskantní vypouštět vlaky na trať. Podle informací veřejnoprávního rádia Berlín Brandenburg zatím není podezření na sabotáž, spíš to vypadá, že systému chyběla nějaká aktualizace, ale to se teď samozřejmě prošetřuje, a šéfka Deutsche Bahn Evelyn Palaová taky řekla ještě v noci deníku Bild, že dopravu se podařilo obnovit i díky nespecifikovanému náhradnímu nouzovému komunikačnímu systému.
0: Ono zůstat takhle v noci ve vlaku nemusí být příjemné, jak to lidé zvládli.
1: Vlaky zůstávaly na nádražích, nepříjemnost to určitě byla, ale na druhou stranu nejsou zprávy, že by někde byla nějaká panika. Německé dráhy rozdávaly kupony na taxíky, na hotely, i když třeba ve Frankfurtu to prý bylo k ničemu, protože tam nebylo žádné lůžko v celém městě volné. Lidé oceňovali, že měli informace, ale třeba i to, že ve vlacích nepřestávala jít klimatizace, protože i v noci byly docela vysoké teploty.
0: Z Německa Tomáš Havlín o problémech na tamní železnici. Díky, naslyšenou.
1: Díky, pěkný den.
0: Za 8 minut půl 8.

0: No.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: vámi Radio Žurnál, pokud je vaše cesta cílená na Pražský okruh, tak ten cíl si užijete v vozovkách. Pražský okruh z letiště na dálnici D1 popojíždí kvůli nehodě před Ořechem, dvě auta v levém pruhu. Nehoda i na Strakonické na příjezdu do Prahy před Barandovským mostem, i tady kolony, tak s tím počítejte. Zelená vlna to upřesní hned po dalších zprávách. Je půl osmé. Slovo má Pavel Prouza.
1: Poslanci mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Každý desátý Čech zažil nepříjemné reakce okolí kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Nejčastěji lidé zmiňovali negativní reakce od rodiny nebo přátel. Soud v Moskvě by měl vynést rozsudek nad opozičním politikem Maximem Kruglovem. V říjnu ho úřady obvinili z úmyslného šíření lží o ruské armádě. Prokuratura požaduje 8 let vězení za příspěvky z roku 2022. Kruglov psal o masakru civilistů v ukrajinské Buče nebo o ruské okupaci Mariupolu. Politik všechna obvinění odmítá. Sport. Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Oba týmy mají po dvou zápasech 4 body. Chorvatsko naopak bodovalo poprvé na turnaji, porazilo Panamu 1-0. Na 4 body se dostalo také Portugalsko po výhře 5-0 nad Uzbekistánem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze na Strakonické. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Provoz je velmi silný. Poprvé se brzdí už na 174. kilometru. Osobním autem to zpoždění u Brna počítejte půl hodiny. A na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech hlásíte kolony. Ve směru z D1 na letiště musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 30 minut. Ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech na 19. kilometru i nehoda.
4: Před sjezdem na Ořech je v levém pruhu dodávka a dva osobní.
3: A kolona se táhne od Zličína. Nehoda brzdí silný ranní provoz v Praze i na příjezdu po Strakonické do města. Mezi Branickým a Barandovským mostem blokuje jeden pruh a je tam fronta od Lahovického mostu. Kolona zpomalila i na příjezdu do Prahy po D1 z Brna. Hustý provoz tam navíc se ve Spořilovské ulici komplikuje i nepojízdný kamion v pravém pruhu. To situaci nepomáhá a brzdí se na D1 už u sjezdu na Pražský okruh. A ještě do Slaného silnice 7, obchvat Slané. Nepojízdné vozidlo před sjezdem na Smečno. Oběd se dá pouze kyvadlově a kolony se prodlužují na obchvatu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno přináší jasnou oblohu. Teploty v noci klesly nejčastěji k 12 až 16 stupňům a po východu slunce to nastalo 9 minut před pátou, už pomalu stoupají. Odpoledne se dostanou k 28 až 33 stupňům. Ty nejvyšší teploty naměříte v nížinách a také na jižní Moravě. O trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území. Tam se budou teploty pohybovat mezi 26 a 30 stupni. A úplně nejchladněji dnes bude na horách. Pokud tedy nemáte rádi vedra a můžete před nimi utéct, v nadmořské výšce kolem 1000 metrů ukážou teploměry příjemných 23 stupňů. Nebe dnes bude jasné až polojasné a konečně po sérii dní s bouřkami a přeháňkami nás nic z toho nečeká. Zítra bude velmi podobné počasí, slunečno s teplotami mezi 29 a 34 stupni a kvůli vysokým teplotám vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Hlavně seniori a oslabení lidé by měli zůstávat ve stínu. Nezapomínejte na pitný režim a také, pokud můžete, omezte fyzickou námahu. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a my k počasí od Marcely Hálové za chvíli přidáme ještě pár dalších varování, o kterých je dobré vědět.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: 7.37, horko, horko, no a zase horko. Nejvyšší teploty se budou podle meteorologů po zbytek týdne držet nad 30 stupně Celsia a v neděli by se dokonce mohly vyšplhat až téměř ke 40. Víc k tomu teď Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Meteorologové před velmi vysokými teplotami předběžně varují po celém Česku. Má být slunečno, první bouřky nebo přehánky by se měly objevit až v neděli. Na jihu Moravy proto už vyhlásili i riziko požáru. Lidé by tam neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Hasiči taky doporučují zemědělcům zkontrolovat techniku a mít připravené hasící přístroje. Spousta požárů se totiž podle nich stane při žních.
0: Vlastní opatření kvůli horku a suchu vyhlásil také Národní park České Švýcarsko. Co tam musí návštěvníci dodržovat?
1: Kromě toho běžného zákazu rozdělávání ohně, tam teď platí noční zákaz vstupu do lesa. Na území parku taky pravidelně hlídkují drony. Požární semafor tam zatím svítí žlutě. Podle mluvčího parku Tomáše Selová je ale možné, že se brzo přepne i do červené. To by pak mohlo dojít k úplnému uzavření nejrizikovějších lokalit. Dodám, že zvýšenou opatrnost kvůli suchu a vysokým teplotám teď vyžadují taky národní parky Šumava nebo Krkonoše. A ještě jedna novinka. Kvůli očekávaným vedrům pořadatelé zrušili víkendové dostihové mítingy v Karlových Varech a ve Slušovicích.
0: Novinky související s počasím, Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a extrémní teplo svírá Evropu a také velmi intenzivně Francii. Utopilo se tam už přes 40 lidí. Novinky nejen k tomu zjišťuje náš pařížský zpravodaj Martin Balucha, bychom s ním měli mluvit zhruba 10 minut před 8:30.

0: Máme radiožurnál, přetěžký úkol před sebou mají už za několik hodin na mistrovství světa čeští fotbalisté, zatím uhráli pouze bod. A jestli chtějí myslet na postup do vyřazovací části, potřebují uspět na závěr skupiny v Mexiku proti domácí reprezentaci. Začíná se ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno, a to v přímém přenosu tady u nás na radiožurnálu a také na sesterském speciálu digitálním radiožurnálu Sport. No a podle kapitána fotbalistů Ladislava Krejčího je motivace obrovská.
1: Když si vezmeme nějaké, jako jestli to je tlak, nebo jsou to nějaký strachy, nebo to jsou nějaké jiné věci, co na každého působí. Nemůžu odpovídat za všechny.
2: Snažil se vysvětlit i psychickou stránku kapitán Ladislav Krejčí, který vidí současné poznatky jako důležité.
1: Kterýma si musíte procházet a nabrat ty zkušenosti pro to, abyste to dokázali využít do těch dalších zápasů a už s tou zkušeností vám ty výkony automaticky jdou výš a výš, přidává se i ta radost, přidává se větší uvolnění.
2: Říkal stoper české reprezentace, který také dodal, že i když výkony nebyly ideální, fotbalisté mají přirozeně obrovskou motivaci od začátku turnaje, ale potřebují ji prodat i na hřišti.
3: Nemusíme zlepšit práci s míčem, to jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu, pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku, to je logický. Jako. A to není náš plán, my takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Pokud by tým Miroslava Koupka v Mexiku vyhrál, měl by velkou šanci na postup a při souhře okolností i z druhého místa. Při remíze by ale musel čekat na další výsledky.
3: No tak to je. Tak to prostě je. Budeme muset čekat a věřte mi, že kdyby to nastalo, tak si velmi rádi počkáme.
2: Teď ale čeká fotbalovou reprezentaci vedenou Miroslavem Koupkem klíčový zápas v Mexiku. Začne ve 3 hodiny v noci českého času a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Mexika Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 3:15. Právě dnes přijme prezident Petr Pavel zástupce Evropské vysílací unie EBU. Na Pražský hrad přijde i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Friedrich. Společně budou mluvit o nezávislosti a financování veřejnoprávních médií v Evropě. Víc k tomu řekneme i po 8 hodině. Většina Čechů se shoduje na tom, že svoboda slova může být v určitých situacích omezena. Podle zhruba 2/3 Čechů by měla být omezena u nenávistných projevů vůči lidem kvůli jejich rase nebo etniku a taky u výzev k násilné změně demokratického systému. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. No a kompletní výsledky ty už teď najdete na webu i rozhlas.cz.
4: Nehoda u Jablonce nad Nisou a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy fronta aktuálně od 173. až na 196. kilometr. Místy v levém pruhu. Pro osobní je to zdržení na půl hodiny. Silnice 14 na příjezdu do Jablonce nad Nisou Stanvaldu. Neprůjezdná teď. Za odbočkou na Jindřichov se srazilo auto s motorkou a zasahují záchranáři. Nehoda i na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce. Překáží u Komo. Morovic, kousek před D1 a projedete Kyvadlově. Zdržíte se asi 10 minut směr Humpolec. Ucpává se i silnice 7 na obchvatu Slaného. Nepojízdné auto tam stojí před sjezdem na Smečno a kolony jsou z obou stran asi na 20 minut. A ještě na Pražský okruh před sjezdem na Ořech kolony. Ve směru z letiště je tam i nehoda v levém pruhu. Zdržíte se půl hodiny v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Čeká nás další vlna veder. V druhé polovině tohoto týdne pronikne na naše území velmi horký vzduch z Afriky. Už dnes budou teploty hlavně na jižní Moravě a také v nížinách přesahovat tropickou třicítku. Na konci týdne se teplota dostane k 37, v nížinách možná až ke 40 stupňům. Meteorologové proto vydali před horkem i požáry výstrahu. Týká se zatím jižní Moravy. Dnes nás tedy čeká slunečný, jasný až polojasný den s teplotami na severovýchodě od 26 do 30. Jinde od 28 do 33 stupňů. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Yeah. Radiožurnál 7.50. Do života stovek lidí na Břeclavsku a Hodonínsku před 5 lety zasáhla do té doby nevídaná přírodní katastrofa. 5 obcemi se prohnalo tornádo, 6 lidí zemřelo, poničilo tornádo přes 1200 domů a zhruba 200 museli nechat majitelé zbourat. Vítr se začal zvedat v podvečer taky v Hruškách a měl takovou sílu, že bral střechy a převracel auta. My jsme teď ve spojení s tamní starostkou Janou Filipovičovou z KDU ČSL. Dobré ráno, paní starostko.
1: Krásné ráno.
0: První snímky a videa z oblasti tenkrát působily jako záběry doslova z válečné zóny. Jak vypadají Hrušky dnes po těch 5 letech? Zbývá ještě něco opravit?
1: Já bych řekla, že dnes jsou opraveny všechny obecní budovy, komunikace i chodníky, stejně tak i soukromé objekty, rodinné domy. Mám za to, že po 5 letech máme všechno opraveno v zasažené části obce. Bylo uloženo do země kabelové vedení, elektrické energie, veřejné osvětlení i optické sítě. Dokončujeme v podstatě poslední projekty veřejné zeleně, tou na třeba na ulici Hlavní a v prostoru do parčíku Dolní Krčmy. Takže já bych řekla, že po těch 5 letech máme to nejhorší za sebou.
0: Tornádo vyvolalo v lidech obrovskou vlnu solidarity do sbírek humanitárních organizací. Lidé naposílali víc než 1,25 miliardy. Přispívali taky jinde méně organizovaně. Při ní peníze vybírali třeba i zaměstnanci různých firm. Na co jste ty prostředky v Hruškách využili a dostali se všechny k těm, kteří je potřebovali?
1: Já si myslím, že lidé dostali peníze a svědčí o tom i to, co jsem říkala v tom prvním vstupu, že lidé mají opravené nemovitosti. Kdyby k ním ty penízky nedoputovaly, tak určitě nejsme v takové fázi, tak jak jsme dneska. Pak bych řekla, že jako obec samotná jsme ty peníze použili na dofinancování projektu, které jsme realizovali, a na dofinancování toho, co nám v podstatě v rámci dotací neproplatilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
0: Hned druhý den po tornádu začaly k vám do oblasti jezdit stovky dobrovolníků, pomáhali odklízet sutiny, přespávali ve stanech. I díky nim se ten letecký pohled na Hrušky během pár dní proměnil na záplavu modrých a taky zelených plachet místo střech. Jak vy na tohle období vzpomínáte? Přetrvaly třeba kontakty mezi místními a dobrovolníky dodnes?
1: Určitě, my tady nikdy nezapomeneme na tu obrovskou vlnu solidarity. A jak jste sám vzpomněl, tak lidé sem přijížděli, byly to stovky lidí, vypadalo to tady jako jedno velké obrovské mraveniště. A v rámci tady té pomoci vzniklo spoustu přátelských vztahů a myslím si, že určitě přetrvávají dodnes.
0: A jak lidé z Hrušek po těch 5 letech tornádo a ty následující měsíce po něm vnímali? A co prožívají teď, když se zvedne vítr nebo je bouřka?
1: Já bych řekla, že po tom tornádu samozřejmě se věnovali opravám těch poškozených nemovitostí a myslím si, že to bylo hodně těžké období. A teď po těch 5 letech my už v podstatě na to ani vzpomínat nechceme. Chceme na to zapomenout, chceme si to uložit hluboko do svých myslí a prostě žít ten normální život. A když přichází nějaká bouřka nebo nějaké mračná, tak samozřejmě ty obavy tady přetrvávají, protože na té psychice se tady ta přírodní katastrofa hodně podepsala.
0: Vy jste byla starostkou v době, kdy to tornádo udeřilo. Vzpomínám si, že už tenkrát jsme spolu mluvili. A vy jste se tenkrát starala o místní, o zabezpečení jídla, pití, organizovala jste pomoc. Jak to pro vás bylo být v roli starostky, ale zároveň i někoho, kdo by měl řešit opravdu třeba problémy s vlastním domovem? Jaké to bylo pro vás jako pro člověka?
1: Já si myslím, že to bylo na prvním místě, protože já jsem myslela na ty lidi a vzhledem k tomu, že na tom byli úplně stejně tak jako já, tak jsem upřednostnila pomoc, kterou oni potřebovali. Podívejte se, měli jsme poničený rodinný dům, samozřejmě neměli jsme střechu, neměli jsme okna, ale jako to všechno mohlo počkat, protože nakonec po 5 letech máme opravený dům, bydlíme tam, vrátili jsme se tam v podstatě po 9 měsících, ale jako to, že jsem tu pomocnou ruku nabídla svým obyvatelům, kteří to v podstatě potom zase zúročili v dalších volbách, kdy mě dali svůj hlas, tak si myslím, že jsem udělala to nejlepší, co jsem mohla udělat.
0: Vzpomínáme na to, co bylo před 5 lety se starostkou jihomoravské obce Hrušky, o které jsme tenkrát mluvili velmi intenzivně a už tenkrát byla naším hostem opět znovu zvolená starostka Jana Filipovičová z KDU ČSL, která byla tedy i teď hostem ranního interview Radiožurnálu. Paní starostko, děkujeme za váš čas. Zdravíme do Hrušek a přejeme klidné léto i klidné další období a těšíme se na slyšenou.
1: Já vám taky děkuji, na slyšenou.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Dobré ráno v 8 hodin. Zprávy pro nás má Pavel Prouza. Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Americký senát žádá Trumpovu administrativu o stažení amerických jednotek z války s Íránem. Fotbalisté Kolumbie si na mistrovství světa zajistili postup do play-off Anglie a Ghana se k němu přiblížili. Silnice 14 na příjezdu do Jablonce nad Nisou Stanvaldu je po nehodě neprůjezdná. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci by se měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců, nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, a to jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To ale odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
3: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
1: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
4: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Česká filharmonie dnes koncertuje na pražském Hradčanském náměstí. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu tam završí svou 130. sezónu.
5: Šlo nám o to, aby na konci sezony mělo hodně lidí volný přístup k té nejlepší hudbě.
6: Říká šéf České filharmonie David Mareček o bezplatném koncertě s výhledem na Pražský hrad.
5: Zazní třeba Largo z Novosvětské symfonie, kterou Dvořák napsal v Americe, nebo Mořský jestřáb, což je film, k němuž napsal hudbu Erich Wolfgang Korngold, který sice žil a napsal to v Americe, ale narodil se v Brně.
6: Solistou večera bude klavírista Marek Kozák, dosavadní laureát ceny Jiřího Bělohlávka. Jméno toho nového se dozvíme během koncertu. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: těchto zápasech a věděli jsme, co je ten cíl, aby jsme postoupili dál. To si uvědomujeme i teď a můžeme to přenést.
1: Duel Mexiko-Česko má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna, komplikace na D5 za Berounem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona prodlužuje. Aktuálně kamiony od 171. kilometru osobního cjezdu na Ostrovačice. A je to až do Brna. V osobním autě počítejte asi 35 minut navíc. Kamionem je to na delší dobu. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy pozor za Berounem. Na 12. kilometru stojí kamion na krajnici a přijeli k němu záchranné složky.
4: Přijeli k tomu hasiči, policajti, záchranka, nevím, co se děje. Dva pruhy tam kolem sebe projíždějí, ale pomalinku, no.
3: A brzdí se teď na 14. kilometru sjezdu na Vráž. Větší kolony na D5 se pak dál před sjezdem na Pražský okruh. Na okruhu nehoda v levém pruhu na 19. kilometru směrem na D1 a stojí to až na 6. kilometr plzeňské dálnice. Okruh velmi ucpaný ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici se fronta táhne až ke sjezdu na Ořech a musí regulovat vjezdy do tunelu. A v Praze vůbec teď je velmi silná ranní špička. Ještě do Slaného, silnice 7, obchvat Slaného. Před sjezdem na Smečno stojí nepojízdné auto, objíždí se Kyvadlově a kolony v obou směrech jsou tam až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, s vámi veřejnoprávní Radiožurnál. No a o veřejnoprávních médiích se bude dnes mluvit v evropském i českém formátu na Pražském hradě. A taky u nás.

0: S vámi Radiožurnál, prezident Petr Pavel, ředitelé Českého rozhlasu a České televize i vedení Evropské vysílací unie. Ti všichni se ve 4 hodiny odpoledne setkají na Pražském hradě, aby probrali budoucnost veřejnoprávních médií. A to jak v Česku, tak v celé Evropě. Podrobnosti o schůzce ví Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tématem schůzky bude především plánovaná změna financování Českého rozhlasu a České televize, tedy vládní návrh na zrušení koncesionářských poplatků a převod obou médií pod státní rozpočet. Kritizuje to opozice i někteří experti. Pavel minulý týden řekl, že obavám České televize i rozhlasu rozumí. A podle šéfa Evropské vysílací unie Noela Karna by šlo o největší propad financování v historii všech médií, které organizace združuje.
2: Konkurence, které čelíme, jsou masivní mezinárodní společnosti, které přijdou a zaberou si většinu reklamního trhu. O tom všem si budeme s panem prezidentem povídat. Budeme mu zdůrazňovat nutnost ochrany veřejnoprávních médií v Česku.
1: Dodám, že Karn o tom už dřív jednal s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Podle Karna totiž organizaci ve vládním návrhu chybí taky záruky nezávislosti. Babiš odmítl, že by změna měla nějak ohrozit suverenitu obou médií a Evropská vysílací unie chce vývoj v Česku sledovat i nadále.
0: Sledovat ho budeme i my i dnešní schůzku na hradě. Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: A taky Radiožurnál v 8 hodin a 11 minut. Dobré ráno přejeme.

0: Tady je Radiožurnál ve 8:45. Ústavní soudci se dnes budou zabývat kompetenční žalobou prezidenta Petra Pavla. Soudci rozhodnou, zda podání budou řešit přednostně. I tohle bude zajímat dnes naše reportéry. Česká filharmonie dnes večer zakončí sezonu tradičním open air koncertem na Pražském hradě. Na Hradčanském náměstí, kde je vstup zdarma, filharmonici zahrají například Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka.
1: Nehoda u Jablonce nad Nisou a taky na Pražském okruhu. Silnice 14 na příjezdu do Jablonce nad Nisou Stanvaldu je neprůjezdná. Za odbočkou na Jindřichov vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. Ucpaná je pak i silnice 35 z Liberce na Turnov, jednak u Hodkovic a pak i v Liberci před omezením. Zdržíte se vždy asi 10 minut. Hodně ucpaná je silnice 7 na obchvatu Slaného. Nepojízdné auto tam překáží před sjezdem na Smečno a kolony jsou z obou stran delší do Prahy až na půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 už dvě nehody. První kousek za nájezdem z Plzně z D5, další pak před sjezdem na Ořech v levém pruhu a kolona zabere asi půl hodiny. Okruh je ale ucpaný i ve směru z D1 na letiště, i tam počítejte asi půl hodiny navíc před Ořechem. Ještě 50 příjezd k D1 od Slavkova u Holubic omezení a 15-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Od dnešní 11. hodiny platí rovnou dvě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Týkají se Jihomoravského kraje a první z nich varuje před nebezpečím vzniku požáru. Kvůli suchu v této oblasti může velmi snadno začít hořet. Je potřeba nerozdělávat oheň v přírodě, neodhazovat cigaretové nedopalky a také šetřit s vodou. Druhá výstraha se týká vysokých teplot. Ty dnes opět na mnoha místech překročí 31 stupňů. Hrozí přehřátí a dehydratace. Pijte proto dostatek vody, omezte fyzickou zátěž a nechoďte na přímé slunce. A pamatujte také na zvířata, ani je nenechávejte na sluníčku. Už vůbec ne v zaparkovaných autech a myslete i na dostatek vody pro ně. Dávejme na sebe pozor. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: V 8.20 posloucháte Radiožurnál. Francie čelí rekordnímu horku, má za sebou nejteplejší noc i den za 79 let. Na mnoha místech teploty překonaly 40 stupňů a detaily přímo z rozpálené Paříže. Teď Martin Balucha, dobré ráno.
1: Taky zdravím, hezké ráno.
0: Už je teď ráno opět vedro a zasáhlo horko celou Francii?
1: Ano, už je teď dost teplo, teploty se rychle blíží k 30. Před chvilkou jsem dával dolů rolety, protože už teď sluníčko praží, ty byty jsou za uplynulé dny vyhřáté, v našem bylo 29, máme známé, kteří mají v bytech 30 stupňů a víc. To horko zasáhlo větší část Francie, francouzská meteorologická služba vyhlásila nejvyšší stupeň varování před horkem v 58 oblastech, ve kterých žije 44 milionů obyvatel. Dnes ty teploty mají znovu překonat hranici 40 stupňů, tady v Paříži má být taky 41 stupňů. Nejtepleji je v těchto dnech na jihozápadě, západě Francie, v Bordeaux nebo v Herbie, nedaleko Nantes, naměřili skoro 45 stupňů. Myslím, že vypovídající je článek deníku Le Parisien, který poukazuje na to, že současné teploty jsou zhruba o 11 stupňů vyšší než ty běžné sezónní teploty, a článek taky přirovnává současné počasí a vedra v Paříži k Dubaji a v Bordeaux zase k iráckému Bagdádu.
0: Při těch vedrech se více než 40 převážně mladých lidí ve Francii utopilo. Jak se to stalo? Co nedodrželi?
1: Ono těch důvodů je několik. Lidé se koupají často na zakázaných místech, v řekách, kde je silný proud, například v řece Róně, tam bylo několik utonulých. Někteří lidé taky trpí teplotním šokem, to znamená, že voda je podstatně chladnější než teplota vzduchu, a pak taky někteří lidé nejsou zase tak dobří plavci, podcení své schopnosti, a to se váže k tomu, co jsem říkal o tom silném proudu v některých řekách, takže to jsou ty faktory.
0: Meteorologové přirovnávají to vedro k tomu z roku 2003, kdy zemřelo téměř 15 000 lidí. Jaká opatření přijímají vláda a nemocnice, aby zabránili takovým následkům?
1: Francouzský premiér Sébastien Lecornu aktivoval plán s názvem Orsan 2, jehož cílem je posílit zdravotnický systém, navýšit, respektive monitorovat kapacity nemocnic v krajních případech, dokonce odložit dlouhodobé zákroky. Některé francouzské nemocnice registrují o polovinu víc pacientů na urgentních příjmech, většinou starší lidé, kteří trpí dehydratací nebo bolestmi hlavy.
0: Vedra nejenom v Česku, v celé Evropě a zejména teď velmi intenzivně také ve Francii, odkud se nám z Paříže přihlásil náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, zvládni to, díky a naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, hezký den.
0: A zvládněte to vy, protože tropické dny nás čekají také v České republice. Tady je Radiožurnál v 8 hodin 22 minut, taky Simply Red Stars.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál v 8:30. A teď zprávy s Pavlem Prouzou.
2: Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požáru. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by se měli vyhnout rozdělávání ohně v přírodě nebo vypalování trávy. Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška varuje před požáry zemědělských strojů. V německém Berlíně se sejdou nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit budou roli Evropy a další postup v řešení konfliktů na Blízkém východě nebo na Ukrajině. Kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí i šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Současný premiér Španělska Pedro Sánchez promluví před poslanci o údajném napojení na korupční kauzu nákupu roušek za pandemie COVID-19. Nejvyšší soud země v kauze v pondělí uložil 24-letý trest pro někdejšího ministra dopravy. Podle dalších odsouzených byl lídrem organizované skupiny právě premiér Sánchez. Tento popírá. V zemi sílí tlak na jeho rezignaci.
3: Sport.
2: Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první gól už na 6. mistrovství světa. Dvěma brankami pomohl k výhře nad Uzbekistánem 5-0. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0, Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D8 v Praze a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. U sjezdu na Zdiby těsně za jsou silničáři v levém pruhu. Kolona se táhne už od 3. kilometru a prodlužuje se. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí asi půlhodinová kolona před sjezdem na Ořech. Je silný provoz, navíc na trase jsou tam dvě dopravní nehody. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice zhruba od 5. kilometru. Okruh velmi ucpaný je ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Ořech nesouvislé kolony a musí kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelů. Opět zdržení pro osobní je tam asi na půl hodiny. Ucpává se taky okolí sjezdu na letiště v Praze, to už je silnice 7. No a na 7 velké kolony i na obchvatu Slaného. U sjezdu na Smečno nepojízdné auto. Objíždí se Kyvadlově, kolona je tam větší, směr Praha asi na půl hodiny. A ještě dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy, kamiony zastavují na 172. kilometru, osobní u Kývalky na kilometru 182 a je to až do Brna k omezení. Osobním autem na průjezd do Brnem směrem na Ostrava naberete zpoždění asi půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
6: Včera se většinou teploty držely pod 30, nejčastěji bylo mezi 24 a 28 stupni. Včerejšek byl v tomto týdnu i s těmito teplotami nejchladnějším dnem těchto 7 dní. Ode dneška totiž budou teploty zase stoupat. Dnes ke 33, zítra ke 34 stupňům a v pátek i o víkendu pak musíme počítat s teplotami, které na mnoha místech přesáhnou i 35 stupňů a blížit se budou ke 40. Není tedy vyloučené ani překonání absolutního teplotního rekordu z roku 2012. Tenkrát bylo 40,4 stupně Celsia. Čeká nás také řada tropických nocí, kdy ani v noci, ani po ránu neklesnou teploty pod 20. O víkendu pravděpodobně ani pod 23 stupňů. Meteorologové proto vydali hned dvě výstrahy, které budou ještě upřesňovat podle aktuální situace. Jedna varuje před požáry a ta druhá upozorňuje právě na velmi vysoké teploty. Tolik zprávy. A po nich opět ranní Radiožurnál a Petr Král. Dobré ráno.
7: Marcela Halová s počasím a za chvíli taky Pavel Horvát. Řeč bude o následném zápasu české fotbalové reprezentace s Mexikem na světovém šampionátu.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 8.38 na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport už vyhlížíme zítřejší brzké ráno. Ve 3 hodiny našeho času nastoupí v přímém přenosu obou stanic na mistrovství světa čeští fotbalisté na Azteckém stadionu proti domácím Mexičanům. No a aby se nemuseli ohlížet na ostatní výsledky, potřebují k postupu do play-off vyhrát. Zatím mají ze dvou zápasů jeden bod. No a teď to všechno probereme tak jako vždy v touto dobou s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Fanoušci český tým zatím spíše kritizují, hráči se před zápasem opět burcují. Co musí změnit oproti těm utkáním proti Jihoafričanům a Jižní Koreji?
2: Tak já si myslím, že odvahu s balónem. Myslím si, že jsme zatím moc fotbalu nepředvedli, že to umíme líp a další věc je, jak se vyrovnáme s norskou výškou, která opravdu v Mexico City je hodně rozdílná pro středoevropany a bude to jeden z rozdílových faktorů.
0: A čekáš změny v sestavě a mohli by se dotknout třeba i prvního útočníka Patrika Šeka, který od spoluhráčů zatím nedostává tedy míče, které by potřeboval?
2: No, myslím si, že změny tam můžou být, ale neočekávám, že by Patrik Šik přišel o své místo. Je to přeci jenom náš útočník číslo 1, dává goly v Bundeslize a je zdravej.
0: Atmosféra bude na Azteckém stadionu nepochybně bouřlivá, hraje se proti domácím, no a na tribunách bude nějakých asi 80 tisíc fanoušků. Teď tvůj vzkaz českému týmu, jak se od tohohle oprostit, nebo naopak, když třeba ty jsi hrál, motivoval tě plný stadion fanoušků, kteří tedy nefandili tobě, ale soupeři?
2: No, je to tak, já si myslím, že samozřejmě je lepší, když si hraješ před svýma fanouškama, na druhou stranu ten stadion je plný, je to mistrovství světa, byť hraješ proti domácím, tak si myslím, že to bude zážitek a že už jenom to je pro kluky velká motivace.
0: A mělo by tam být přes 6 tisíc českých fanoušků, tak snad budou slyšet. Ještě k zápasům z těch uplynulých hodin. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo jako první hráč historie dal gól na 6 mistrovstvích světa. Ten rekord vytvořil v zápase proti Uzbekistánu a v něm dal góly 2 a přispěl tedy k vítězství svého týmu 5-0. Jemu je už 41 let. V čem spočívá to, že hraje na takové úrovni i v takových letech? Co dělá, řekněme, proti těm ostatním jinak?
2: No, denodenní dřina, samozřejmě talent. Já si myslím, že teď už ty mladí hráči taky jsou schopní na sobě pracovat, dělat proto spoustu věcí, ale Ronaldo v tomhle je výjimečný a byl výjimečný už v té době, kdy byl mladý a teď se mu to vrací. Samozřejmě uvidíme, jak dlouho ještě to vydrží.
0: Ty jsi taky sledoval určitě zápas mezi Anglií a Ghanou. Ten skončil remízou 0-0. Angličané přitom vstoupili do mistrovství světa povedeným výkonem a výhrou nad Chorvatskem o 2 góly. Proč jim to tentokrát nevyšlo?
2: No, tak já si myslím, že nehráli úplně špatně. Ghana opravdu všechny síly obětovala do defenzivy a Angličani neměli moc šancí. Ten poměr 80-20 držení míče je jednoznačný. Bohužel někdy takhle fotbal bývá.
0: Pavel Horvát, díky a naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: A ještě jednou připomeňme, zápas Česko-Mexiko na světovém šampionátu začíná ve 3 hodiny ráno, a to v přímém přenosu Radiožurnálu a také digitálního Radiožurnálu Sport. Tak fanděte s námi.

0: Radiožurnál je 8:45. Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte je ve Spojených státech amerických. S prezidentem Donaldem Trumpem má probírat výdaje na obranu anebo také možné stahování amerických vojáků z Evropy na Blízký východ. A ještě jedna sportovní zpráva. Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Koloráda v NHL ovládl hlasování před vítězem předchozích tří ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem. Nečas dosáhl v sezóně poprvé na 100 kanadských bodů a výhry v anketě si cení.
1: Ucpaná D8 před Prahou, kolony taky na obchvatu Slaného. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem postojíte v koloně. U sjezdu na Zdiby zabrali silničáři levý pruh. Kolona je tam už od 5. kilometru. Zdržíte se 15 až 20 minut. Na silnice 7 z Chomutova do Prahy čekejte minimálně půlhodinové kolony na obchvatu Slaného. Stálo tam nepojízdné vozidlo, objíždí se Kivadlově. O něco kratší kolona je tam i směrem z Prahy. A další kolony pak na pražské okruhu ve směru z letiště na D1. Po pojíždění před sjezdem na Ořech jsou tam navíc dvě nehody kousek za sebou a kolona od Zličína je na další půl hodinu. Ucpaný je kvůli tomu i příjezd po D5 z Plzně před Prahou, a to zhruba od 6. kilometru. Na okruhu velká kolona i ve směru z D1 na letiště. Opět po pojíždění před sjezdem na Ořech aktuálně od Jesenice a regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Mohutná tlaková výše, která přináší extrémní 40-stupňová vedra do Francie, Španělska nebo Itálie, se zvolna přesouvá nad střední Evropu a po její zadní straně k nám už ode dneška začne proudit horký vzduch z Afriky. Nad naším územím se vytvoří pomyslná kupole neboli teplotní poklice, kvůli které budou narůstat teploty a také bude ubývat vlhkosti. Takové počasí se u nás zdrží až do příštího týdne, kdy se konečně dočkáme ochlazení. Pravděpodobně v úterý se od severozápadu rozšíří na naše území studená fronta, která následně přinese bouřky a teploty by mohly poklesnout až o 10 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: A Luka, v ranním radiožurnálu teď před devátou vystřídají Viktorie, Sebastian a Jakub. Tak to jsou malá trojčata ze Středočeského kraje. Jejich rodiče si po příchodu z porodnice domů vytvořili režim, ve kterém v rámci něhož se v noci každý vyspal 5 hodin. Teď se v dalším dílu našeho seriálu o vícerčatech nejprve vrátíme do roku 2024, kdy bylo trojčatům jenom několik týdnů.
1: Tady dole vlastně pod pultem je taková polička, tam mám balíky plín, jsou tam i ubrousky.
2: A jakou velikost teď máte plenek?
3: Tohle by měly být jedničky. A celek spotřebujeme 18 za den, když nejsou žádný nehody.
1: Nahoře na pultu.
4: Je září 2024. Novorozená trojčata Viktorie, Sebastian a Jakub leží doma v zavinovačkách. Maminka Kateřina je v 6 nedělí, Tomáš má otcovskou dovolenou.
2: Tomáši, vy jdete přebalovat, je to Jakub nebo Sebastian?
3: Tohle to je Jakub. Už je dokážeme rozeznat, už je to pro nás přirozený.
2: Oni jsou to trojvaječná, trojčata, to znamená, budou jiná a teď už si nejsou moc podobná.
1: Vůbec ne.
2: Katko, vy jste v 6 nedělí, je to jízda?
1: Zatím to zvládám jako dobře, je jim měsíc a jsou prostě fakt jako hodný, většinou převážně fakt jako jenom jedějí a spějí, takže zatím je to fakt procházka růžovým sadem. Super.
2: Kolik hodin tak denně spíte?
1: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse. Vlastně se střídáme.
4: Pořád jsme v období po narození trojčat, tedy v létě 2024. Kočárky má rodina 2. V jednom leží novorozenci za sebou, druhý kočárek má 2 korby vedle sebe a 3. vepředu.
2: My teď jdeme u vás v rodinném domě do sklepa. Vy mi ukážete kočárky pro trojčata. Jeden jste dostal, Tomáši, z práce od kolegů.
3: Práce, no.
2: Teď jdeme k tomu dárku.
3: 2 korby vepředu, 1 vzadu.
2: Můžete mi ukázat, jak se s tím jezdí?
3: Když už se to člověk naučí, tak to docela jde, ale ovládá se to samozřejmě mnohem hůř. Zatáčení je takový tuší.
2: Pak máte ještě, viděla jsem na chodbě kočár, kde jsou 3 korbičky za sebou.
1: Takový vagon.
2: A to jste koupili v bazaru?
1: Je 10 let starý a prej jako měli problém ho i prodat, protože vlastně moc trojčat prostě není.
4: Hračky se trojčatům už snaží nabízet jejich starší bratr, který chodí do školky.
1: Jsem chtěla sourozence vlastně pro Máťu. My vlastně řekli, že tam vidějí nejdřív 2, pak tam hledala dál a je, maminko, tady máte ještě 3. No, hledala vlastně ještě 4. a to se naštěstí už nepotvrdilo.
3: Dopadlo to, jak to dopadlo, no?
1: Já jsem byla taková vykulená.
3: Určitě šok.
1: Jak jsme to jako přijmuli a připravovali jsme se vlastně na příchod 3 dětí.
4: Katka s Tomášem řeší, jak budou dál bydlet. Zatím jsou v rodinném domě jednoho z rodičů. Nejaktuálnější je ale nákup auta, kam se 6členná rodina vejde.
3: Přemýšlíme nad dodávkou. Člověk musí počítat s tím, že už jako si asi nebude úplně vyhazovat peníze jako z okna jen tak.
2: Tak Vicky už je probuzená a dá si kojenecké mléko, jak vy říkáte, z kávovaru. Vy

0: To je totiž zařízení, které umí udělat kojenecké mléko tak, že jenom zmáčknete čudlík. Takže samo se to smíchá, samo to teče kávovar pro děti. Děky už začíná maskat. Vypadáte jako taková klidná, vyrovnaná domácnost.
1: Jo, mám partnera vlastně, co je mi nablízku, je mi vlastně oporou, takže já si nestěžuju.
2: Je dost možný, že to přijde časem, až začnou jako se plazit, začnou chodit, to začne být jako zábava. Tak si užívám asi teďko tu pohodu.
3: Komentuje Tomáš v září 2024, kdy bylo trojčatům pár týdnů. Jak se rodina má aktuálně, tedy v necelých 2 letech dětí, uslyšíte v dalším díle seriálu o vícerčatech. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál. Proč zůstat v naší společnosti i po deváté, tak to nám teď jednoznačně vysvětlí Libor Bouček, moderátor dopoledního vysílání a rozhovoru. Vítej.
1: Troufám si tvrdit, že zejména pro rodiče to bude nesmírně podstatné, protože s Janem Macháčkem, bývalým reprezentantem v nejušlechtilejším sportu, tedy v rugby, si budeme povídat nejen o tomhle sportu, ale taky o tom, jak docílit toho, aby daleko víc dětí sportovalo, ale aby ten sport si dokázali zamilovat. A jedno, jaký je to druh. Má na to zajímavý pohled, je to mise, kterou, na které je už několik let a těším se na to setkání, protože si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí.
0: Jan Macháček, Libor Bouček, po deváté, no a ranní Radiožurnál opět zítra v pět.
2: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na Radiožurnálu.
4: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
5: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
6: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
4: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál 9 hodin. Posloucháte zprávy s Pavlem Drůzou.
7: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. O obranné spolupráci budou jednat ministři obrany Česka a Polska. Útočník Koloráda Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Omezení brzdí provoz na silnici 7 na obchvatu Slaného. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
8: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentu v postup chápe. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes navštíví Polsko. Ve Varšavě se sejde s šéfem polského rezortu obrany Vladislavem Košiniak-Kamyšem. Hlavním tématem jednání bude obranná spolupráce.
9: Česká republika se nyní podílí na sledování a obraně polského vzdušného prostoru. Od června k tomu nasadila bitevní vrtulníky Venom, které by v budoucnu měly vystřídat Vipery. Polsko má zase zájem o spolupráci s českými zbrojními firmami na výrobě munice nebo dělostřeleckých systémů postavených na českých podvozcích. Představitelé rezortů obrany Polska a České republiky Jaromír Zuna a Vladislav Košiniak-Kamyš budou také jednat o případných společných stanoviscích, které by Polsko a Česko zastávaly na blížícím se vrcholném summitu NATO v turecké Ankaře. Oba ministři se pravděpodobně tamních jednání budou účastnit. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Westernová parodie Limonádový Joe se po více než 60 letech dočkala digitálního restaurování. Dnes si poprvé uvidí diváci prestižního festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni.
10: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
11: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brigant.
12: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat.
13: Noci jsou chladné! Jo, jo. To, abych si vzal teplé prádlo.
11: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný limonádový Joe také do českých kin. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
3: Sport.
14: Fotbalisté Anglie a Ghany se přiblížili postupu do play-off mistrovství světa. Po vzájemné remíze 0-0 mají shodně 4 body. V té samé skupině mají první 3 body Chorvaté za výhru 1-0 nad Panamou. I po druhé vyhrála Kolumbie, porazila Demokratickou republiku Kongo 1-0 a má jistý postup do osmifinále. Postupu ze skupiny se přiblížili Portugalci po vítězství 5-0 nad Uzbekistánem. Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Koloráda ovládl hlasování před vítězem předchozích 3 ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem. Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů a výhry v anketě si cení.
15: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás v Česku každý rok se na to koukali.

0: že už se dotýká čáry oddělující odstavný pruh od pravého.
1: A kamiony vybočují. Na D1 připomínáme taky kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je silný provoz. Kamiony od 168. kilometru osobní odkývalky. A je to až do Brna. Osobním čekejte zpoždění okolo 20 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem postojíte v koloně asi 20 minut. Táhne se od 7. kilometru až ke zúžení u sjezdu na Zdiby. Silničáři tam mají zavřený levý pruh. Silnice 7 z Chomutova do Prahy velmi ucpaná na obchvatu Slaného. U sjezdu na Smečno omezení a stalo tam i nepojízdné auto. Fronty jsou dlouhé z obou stran. Na Pražském okruhu hlásíte kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
3: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
2: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. Teď začíná rozhovor s hostem Libora Boučka.
5: Je jedním z historicky nejúspěšnějších českých rugbystů. V zahraničí hrál za kluby na Novém Zélandu, ve Velké Británii, ve Francii a také co by zatím jediný Čech za výběr světa Barbarian FC. Absolvent informatiky na pražském Matfizu a později absolvent fakulty tělesné výchovy na Univerzitě Karlově v Praze. Spoluzakladatel programu Trenéři ve škole a zakladatel rugbyové akademie Olymp Praha Jan Macháček je hostem Radiožurnálu. Dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne.
5: No, nemůžu začít ničím jiným než Kopanou, jestli dovolíte. Protože se hrála další utkání a myslím si, že ten úsměv tak jako naznačuje, že to prostě je Kopaná. Vy nikdy neřeknete fotbal, ne? Mistrovství světa ve fotbale.
6: Málo kdy. Já mám hodně kamarádů v americkém fotbalu a v té partě se právě hodně používá výraz Kopaná, což je trochu dvojsmysl. Aby se to dobře rozlišilo, který fotbal vlastně myslíme.
5: Jak moc cítíte z toho mistrovství světa v Kopané, které předpokládám zase tak úplně nesledujete, že to je ještě pořád sport a jak moc už je to velká marketingová operace?
6: To si nedovoluju hodnotit. Ty návštěvy, co jsem viděl, jsou ohromující. Jo, hodně lidí to sleduje, ale nějak to šlo zatím mimo mě, takže to nemůžu hodnotit úplně.
5: Jak se dají využít takhle velké události směrem k dětem, směrem k populaci? Co bychom si z nich měli vzít?
6: To je velice dobrá otázka a já jsem i částečně informatik, takže mě často zajímají i ty čísla zatím. Ono se ukazuje, že když je nějaká velká akce, takže pak to má vliv na to, kam se děti hlásí, na které kroužky, ale neukazuje se, že by se zvětšil jejich počet celkově. Jo? Čili když Lukáš Krpálek vyhraje zlatou medaili na olympiádě, tak je víc judistů. Když máme úspěchy v basketu, tak je víc basketbalistů. Když se nám daří ve fotbale, v Kopané, tak pak máme víc v oddílech, ale ta celková...
5: Takže dochází k migraci do jistý míry. Jako.
6: Ano, že ty sporty si to trošku kradou navzájem. To je hra s nulovým součtem.
5: Takže největší výzva je otevřít ty brány tak, aby sportovalo víc jedinců.
6: Ano, to si myslím, že je hra, kterou by ten náš stát měl hrát.
5: Jakým způsobem to se pokusíme dnes s Janem Macháčkem otevřít? Posloucháte Radiožurnál.
7: Host Radiožurnálu.

0: Za 2 minuty, 9:45, posloucháte Radiožurnál. Jan Macháček je naším hostem. Mluvil jsem o programu Trenéři ve škole. Dostaneme se k tomu, co je, řekl bych, mise, na kterou se Jan Macháček vydal po té bohaté kariéře. Ale nemohu nevyužít tu možnost, že tady jste. Já si pokládám otázku, vy jste ročník 1972. To znamená, že 15 vám bylo v roce 87. Tak ano. Daleko sahají moje matematické schopnosti. Jak jste si našel cestu k rugby? Protože mě bylo v té době 8 a vím, že rugby mi vůbec nikdo nenabízel.
1: Skrz taťku. Táta přišel do Prahy studovat a spolužák mu ukázal klub Slavie rugby. A tam začal právě ve 20 letech a šlo mu to, během pár let se vypracoval na ligový hráče a dostal se do Dukly Bohdaneč u Pardubic, kde pak potkal mamku. Rugby si zamiloval a proto, když jsme se přestěhovali na druhý konec Prahy, tak mě přivedl právě na hřiště Slavie.
0: Ono to se vším souvisí, protože ten sport byl nedílnou součástí vaší rodiny a vašeho dětství. Jestli se nemýlím, tak váš bratr Dušan byl vicemistr světa a účastník 2 olympijských her. Tak jak to probíhalo? Kde všude ten sport byl v té rodině?
1: No asi všude. Tak sportovali jsme hodně. Já jsem dělal hokej, pak judo, brácha taky dělal víc sportu a tak nějak jsme byli aktivní. Hodně jsme lyžovali, jak to tehda bylo zvykem.
0: A proč jste inklinoval nakonec k tomu kolektivnímu sportu? Protože jak jste říkal, jako vlastně to judo, individuální záležitost, vzhledem k té tělesné konstituci, tak si umím představit.
1: No já jsem tehda nebyl tak velký. To jsem začal dělat ve 12, ve 13 a já jsem byl opožděnej biologicky. A to znamená, že puberta mi naskočila později a ty děti, které byly vyspělejší, měly velkou výhodu, jo, že už to kosterní svalstvo měly mnohem vyvinutější a to častokrát rozhoduje v těch dětských soutěžích o tom, kdo vyhraje spíš, než jak pilně trénuje a ten sportovec. Takže to mi různě šlo a nešlo. A když jsem přišel na rugby, kde byl kolektiv, tak mi to hrozně bavilo, protože to nebylo pod takovým velkým tlakem na výkon, jako už to judo. A bylo tam spoustu kamarádů a v tom mě to chytlo.
0: Umím si představit ten skok třeba z toho klubu ze Slavie do národního týmu, ale jaký byl ten skok do Velké Británie?
1: Nejdřív na Nový Zéland právě se otevřely hranice, tak jsme mohli vycestovat. V roce 95 jsem zbal svých 5 švestek a odjel jsem až na druhý konec zeměkoule do Dunedinu.
0: Hrát rugby. Takhle je to dost troufalé. Jet z Česka hrát rugby na Nový Zéland, kde je to absolutní posedlost a vášeň.
1: Oni počátkem 90. let tady projížděli skupinky cestovatelů a právě jedna z nich z Nového Zélandu mě to doporučili, takže jsem tam měl jakousi konexi, kterou jsem tam využil a byl to opravdu překvapivý zážitek přijet tam kulturně úplně něco jiného a sportovně úplně odlišné.
0: V čem to je ta odlišnost toho vztahu k tomu sportu?
1: No, to se těžko tady vysvětluje v takhle krátké chvíli, ale tam rugby je skoro jako náboženství. V Dunedinu, který je velký jako Pardubice, 100 000 lidí, tak tam bylo 10 klubů rugbyových a každý měl mužské A, B, C, D a ještě 2 ženské týmy. Takže tam skutečně to bylo masivní. V sobotu se všechno zastavilo, všichni hráli, ale neuvěřitelné tam bylo, že pak se všichni sešli a probírali vlastně, co se ten den událo na hřišti.
0: To znamená, to přerostlo ve společenskou událost, která se týkala vlastně celého toho města.
1: Ano, rozhodně.
0: Říká Jan Macháček, proč je rugby kouzelné a čím nás může inspirovat, tak o tom si budeme i dál povídat.

0: 55 zápasů za národní tým, ten poslední 16. prosince 2009 odehrál Jan Macháček. Následně založil pražský Olymp, řekl bych velmi specifický klub. V jehož středu zájmu jsou ti nejmladší, je to tak, to platí teď.
1: Ano, soustředíme se nejvíc na mládež.
0: No a co vás vedlo k založení Olympu?
1: V roce 2015 jsem hledal, co budu dělat dál, protože informatika mě už moc nebavila a ani nešla. A víc a víc mě bavil sport, tak jsme vymysleli projekt, jak dostat české rugby na olympiádu. Dohodli jsme se s tehdejším centrem sportu ministerstva vnitra, že tam založíme akademii pro tyto sedmičkáře, ale stejně jako život se mění, tak nakonec se z toho vyklubal klub pro policisty, hasiče a taky pro mládež. A teď jsem pyšný na to, že můžu se podílet na chodu klubu s 250 členy, kteří si snad užívají rugby.
0: No vy jste proletěli v té, myslím, že první nebo druhé sezóně úplně neskutečně tou druhou ligou. Jak moc vás takhle zpětně mrzí, že jste před těmi 8 lety nešli do extraligy?
1: No, to byl takový podprojekt jednoho známého Jihoafričana Nevila, který tady nám přivedl 10 krajánků a vlastně ukázal ten propastný rozdíl v kvalitě mezi českými a zahraničními soutěžemi a nechtěli nás hned dát do nejvyšší soutěže, tak jsme museli začít v druhé a tam jsme snad hráli jednou i 200-0. Takže to bylo hodně nevyrovnané.
0: Tak z toho pak člověk i částečně pochopí, že daleko asi přínosnější je rozvíjet tu vášeň u těch nejmladších a u těch dalších a spíš přivádět k tomu sportu obecně. Rugby má, a podle mě to je možná jeden z mála sportů, že v těch samotných pravidlech je těch 5 stěžejních hodnot, rovnou definovaných, čestnost, nadšení, soudržnost, disciplína a respekt. Jak důležité to je a co to znamená ty hodnoty, jak jsou dodržovány?
1: No, teď už se dostáváme k filozofii a podle mě je to to nejdůležitější, protože sport má především vychovávat a rozvíjet lidi víc než cokoliv jiného. A když si to uvědomíme a promítneme, tak přesně to jsou hodnoty, které definují, o čem to sportování je. No a rugbyová unie, ta celosvětová, byla natolik prozíravá, že to rovnou jmenovala a uplatňuje je.
0: Jak moc v té návaznosti je zřejmé, že rugby hrají vzdělaní lidé? Já jsem tady zmiňoval to, že vy jste to říkal taky, že jste informatik, máte za sebou matematickou fyzikální fakultu, tak i tady takhle definované hodnoty přivádí někoho, kdo je třeba vzdělanější než v jiných sportech, ale že to rovnou...
1: Tak teď se dostáváme na tenký led. Já bych to úplně také nespojoval. Ono už v tom 19. století, když rugby vznikalo, tak bylo zejména rozšířeno na školách v Anglii a oni to měli jako výraz nějakého stavu. A takhle se vymezovali právě proti kopané například, že ti studenti a ti vzdělaní hráli rugby, zatímco zbytek populace hrál fotbal. Dneska už je to jiné, ale častokrát se to drží. Ono k těm hodnotám rugby, podobně jako bojové sporty, je mají vetkané i v pravidlech, kde třeba neexistuje, abychom pokřikovali na rozhodčího. My se dokonce na něj nesmíme ani úplně křivě podívat, jo, protože za to je hned žlutá karta, což v jiných sportech není vždycky pravidlem.
0: No, musím se logicky zeptat i na to, jak se, dá se říct, dá prosadit v rugby. Jak moc důležitá je ta chytrost v tom systému té hry? Jestli je to, jestli se dá percentuálně, když máte rád čísla vyjádřit, jak moc je to fyzický fond a jak moc je to ta psychika? Že to je vlastně možná i ta odpověď na to, že to musí hrát a uspět ten člověk.
1: Ale na procenta si samozřejmě netroufnu, ale je to propojeno. Teď několik let po sobě jsou nejlepší hráči světoví, jsou mlýnovky, čili kluci vysocí 170 cm. Takže tam ten fyzický fond asi nehraje tak velkou roli, jako jejich obratnost, ale především chytrost.
0: Jak se daří, když se vrátím k tomu Olympu, jak se daří přesvědčit maminky? Protože umím si představit otce, který řekne, ne, tak logicky tohle musíme zkusit, ale ty maminky musí mít strach, ne?
1: Lepší se to den ode dne, protože rugby je v televizi častěji a navíc nám trošku slouží i špatná reklama těch ostatních sportů, takže si lidi čím dál více uvědomují, že rugby vychovává děti dobře.
0: Kdy začít a s čím, o tom se dál budeme povídat. Naším hostem je Jan Macháček.

0: Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
4: Jo.
5: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
6: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
7: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
8: Radiožurnál je 10:30. Čerstvé zprávy a s nimi je tu Pavel Prouza.
9: Poslanci mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění o svobodě projevu ukázal, že každý 10. Čech zažil nepříjemné důsledky kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Nejčastěji respondenti zmiňovali negativní reakce přátel nebo rodiny. Na přelomu dubna a května se výzkumu zúčastnilo přes 2000 lidí. Jihokorejská armáda v noci na dnešek zadržela vojáka Severní Koreje poblíž společné hranice, informuje o tom agentura Yonhap. Seoul podrobnosti neposkytla, zatím není jasné, jestli voják do země vběhl úmyslně. Jižní Koreu a KLDR odděluje demilitarizovaná zóna, přeběhnutí přes ní je riskantní. Většina uprchlíků utíká přes Čínu nebo jiné třetí země. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grozes Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky.
1: Sport.
9: Fotbalista Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. Portugalsku pomohl k výhře nad Uzbekistánem 5-0 dvěma góly. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0. Kolumbie porazila Demokratickou republiku Kongo také 1-0 a Anglie remizovala s Ghanou 0-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpra D1 u Brna a kolony na obchvatu Slaného. Na dálnici D1 dnes silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů směr východ. Poprvé se nákladní auta zastavují na 170. kilometru za sjezdem na Domašov a je to až k omezení u bratislavské dálnice v Brně. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu, tam se zastavíte jen místy a zdržení pro osobní auta je u Brna do 20 minut. Na silnice 7 z Chomutova do Prahy připomínáme kolony na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy na Mělník a Smečno omezení jede se Kyvadlově. Kolony jsou tam až na půl hodiny v obou směrech. Na dálnici D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby údržba pracuje v levém pruhu. Do kolony se dojíždí na 5. kilometru a je to pro osobní auta na 10 až 15 minut. Ucpaný je pak i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí i regulovat vjezdy do tunelů. Brzdí se u sjezdu na Jesenici a je to až na půl hodiny. O něco menší kolony jsou před Ořechem i v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje rozhovor s hostem Libora Boučka.
11: A tím hostem je Jan Macháček, asi náš nejúspěšnější reprezentant v rugby. Zároveň, když jsme se o rugby bavili, tak musím doplnit i název publikace, která vyšla před 3 lety, Zahrajte si rugby. Je to dílo právě Jana Macháčka s Radimem Rybavým, který, bych řekl, to dílo je unikátní v tom, že dokáže přilákat spoustu lidí. To je tam jistý druh metodiky a myslím, že člověk pochopí ten smysl, proč si vybrat zrovna rugby. Mě zaujalo v té vaší kariérní dráze, že po vystudování toho matfizu, po dráze v IT, jste se rozhodl jít na fakultu tělesné výchovy a sportu. Proč? Co byl ten cíl?
12: No, chtěl jsem být co nejlepším trenérem.
3: působit u národního týmu sedmiček, dotáhnout je třeba jednou na olympiádu, ale jak život, tak cesty se mění. A čím dál víc mě to začalo táhnout k mládeži a k trénování, až vlastně jsem se stal tělocvikářem.
11: Mě zajímá, co vás tam táhlo. Bylo to něco, že jste viděl, že tam, že to není v pořádku, že ta, ten obsah a ta myšlenka sportu v Česku není dobrá?
3: No tak, to je očividné. Já bych řekl, že to není úplně dobře nastaveno u nás, protože tady se soustředíme na výkon, zatímco bychom se měli soustředit na to, aby každé dítě si pohyb zamilovalo, oblíbilo a bylo zdravé, tak jako je to v jiných zemích.
11: Kdo se na ten výkon soustředí? Jsou to ty děti, jsou to rodiče, jsou to trenéři? Kdo to je?
3: No, to jste Libore pojmenoval dobře, ale...
11: Já se jenom ptal.
3: Ale je to systém. Je to u nás už takto nastaveno. Už když já jsem byl mladý, tak byla tvrdá raná specializace v hokeji, v gymnastice a tak dále. Dneska se to propisuje i do dalších sportovních odvětví. S fotbalem se začíná brzy, judo a tak dále. A téměř se o tom nediskutuje. Stát podporuje sportovní kluby skrz svazy a odměňuje je za to, že soutěží už od raného věku, a to je kontraproduktivní. X studií to ukázalo a nic u nás nemění.
11: No, je ten problém třeba v tom, že pochopitelně čím víc členů budu mít, tak na větší kus dotací si sáhnu, takže ta kompetitivnost mezi sporty je najednou jakoby v tom finančním zájmu. Tak je to v tom, že by to mělo být daleko víc propojeno, že by neměly třeba ty svazy mezi sebou soutěžit?
3: Určitě. Tady hrajeme hru s nulovým součtem, to znamená, když přibude děti v jednom odvětví, tak logicky ubude v druhém odvětví. Tu hru, kterou by měl náš stát hrát, ale je jiná úplně. My bychom se měli snažit, aby každé dítě sportovalo, aby každé dítě si pohyb zamilovalo. A to se nestane tím, že budeme sypat peníze sportovním svazům, které obsluhují jenom 4% populace. Samozřejmě třeba ve věku 12 let je to procento mnohem vyšší. Ale princip je ten, že sportovní svazy jsou nastaveny na výkon a jsou hodnoceny podle medailí z olympiády a podobných parametrů. A nejsou hodnoceny tím, kolik celkové populace sportuje ve věku 19-20 let. Jo. Když se podíváme do zahraničí, a já rád uvádím Norsko, tak ty to dávno pochopili a oni tu hru nad námi vyhrávají 20-0, protože jejich cílem je, aby sportovali všichni, protože to pak znamená zdravou a chytrou populaci, a my to nechápeme.
11: Na druhou stranu si umím představit, že určitě Norský lyžařský svaz bude bojovat o to, aby měli co nejlepší výkony, ale ještě tam bude asi ten mezičlánek, který právě dokáže přilákat úplně všechny. Tak jak na to to rozebereme? Jan Macháček je dnes naším hostem.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Jan Macháček o té filozofii, dejme tomu do jisté míry, že to budu parafrázovat do konkrétna, o té norské cestě mluví dlouho. Myslím si, že do jisté míry ten otisk i v rámci programu Trenéři ve škole, ono to začalo rezonovat, ten norský systém, opět po tom, co jsme prohráli na mistrovství světa v ledním hokeji právě s Norskem, ale to si myslím, že není vůbec, to je souvislost jako do jisté míry čistě náhodou a jenom shoda okolností, že tam u toho ty Norové byly. Ale vy se tam popisoval v tom statusu Kleba, což je absolutní fenomén běžeckého lyžování. On se začal specializovat v kolik letech?
1: No, skutečně specializovat se začal ve 14 letech, nebo v 15. Ale samozřejmě, že běžky už mu dal dědeček ve dvou, protože tam je to normální. Jo? Ale jde o to, že on dělal hodně dalších sportů, jo? A nespecializoval se na běžky. A podobně jako zbytek norské populace, oni jsou multisportovní. Oni dělají všechno, baví je to. A až třeba přijde čas právě kolem té puberty, tak se začínají specializovat. Jo. A tak by to mělo být, když to u nás jsme to nepochopili a specializujeme příliš brzo.
0: No, člověk to v případě Norska opravdu vidí v těch dalších disciplínách. Víme o té medaili, která přišla pro hokej. Teď máme možnost sledovat neskutečnou jízdu i norské fotbalové, tedy norské reprezentace v Kopané. Ale je to norská fotbalová reprezentace. No, jak vytvořit to, že to začne bavit? V čem to tedy z vašeho pohledu bylo podceněné?
1: No, my se věnujeme těm nadaným, jenomže ono už je těžké definovat, kdo je nadaný třeba v 8 letech. Jo? A místo toho my se musíme věnovat všem, ale hlavně my si musíme přenastavit náš velký záměr, když cílem státu nemají být medaile z nějakého mistrovství, ale cílem přece má být zdravá populace. A pohyb je jednou ze základních složek zdraví a prevence zdraví. A to bychom měli mít na zřeteli jako prioritně.
0: Čí by to tedy měl být úkol? Co je to přirozené místo, kde se ten mindset změní? Mně napadá jenom jedno místo.
1: No, právě. Všichni o tom mluvíme, že by to měla být rodina, že by to měli být trenéři lepší a tak dále. Ale existuje jediná instituce, kterou prochází celá populace, a to je škola. Čili naprosto logickým závěrem je, že děti si musí zamilovat pohyb ve škole.
0: Jak na to?
1: No, to už je náročnější otázka. Když jsme byli malí, tak jsme běhali venku velice hodně a často. Troufnu si tvrdit, že to byly třeba 10-20 hodin týdně spontánního pohybu. A dneska se to radikálně proměnilo. A třeba třetina dětí se nehýbe vůbec mimo školu. Proč to mluvím? Protože tehda ten tělocvik, když nebyl dobrý, zejména na prvním stupni, kdy se to láme, tak to nevadilo. Jo, tak jsme prostě přežili 2 hodiny s paní učitelkou hudební výchovy a neděli jsme nic moc. Ale dneska to opravdu vadí. Proto, co si budeme nalhávat, ta kvalita se nezlepšila v tělesné výchově na prvním stupni a to si paní učitelek kolegyň mých velice, velice vážím. Ale ne každá na to má úplně vlohy, tak je jim třeba pomoct v této situaci. A proto jsme přišli s tím, že jim pomůžou trenéři.
0: Mně napadá i to, vycházím z té vlastní zkušenosti studenta střední školy, ale té základní. Možná je to dáno tím, že to byly 90. a člověk se měl víc věnovat dějepisu, který se proměňoval. Ale ta tělesná výchova byla takový, řekl bych, chudý příbuzný. To byl takový jako doplněk, že a pak bude tělák, většinou odpoledne, že vlastně i tohle je přece chyba, že najednou to nebylo, nechci říct na piedestálu, ale že ta tělesná výchova jako předmět nebyla tak plnohodnotná jako třeba matematika, dějepis a přitom
1: to přesně. Říkáte to říkáte dobře, Libore. A vůbec vyvíjet mentální činnost má základní předpoklad, aby ten mozek byl okysličený a zdravý. A toto způsobuje pohyb. A jak jsme říkali, tak my jsme mívali hodně pohybu mimo školu, takže pak nevadilo, že v té škole nám dali trochu víc zakouřit. Ale teď, když se děti nehýbou, tak tu školu nezvládají. Oni po druhé hodině už uvadají, no a nejsou schopné vůbec vnímat. Proto je nutné, tak jako v zahraničí, prostě navýšit počet hodin tělesné výchovy, hýbat se. Teď Slováci dělají výborný projekt Pohybom k pohodě, aktivná škola, kde organizují pěší procházky dlouhé do školy, aktivní přestávky. I v průběhu matematiky se zvednou a dělají pohybová cvičení a tak dále.
0: Tyhle nástroje, které můžou působit banálně, jsou funkční?
1: No samozřejmě, a to je prokázané výzkumem, ale bohužel tady na to neslyšíme.
0: Jan Macháček je hostem Radiožurnálu.

0: Jan Macháček je hostem Radiožurnálu. Tohle byla Adel, za 10 minut bude 10 hodin. Mluvili jsme o tom, že do jisté míry navýšení možná hodin tělesné výchovy, či ta fyzická aktivita ještě nad rámec toho je to, co by prospělo té populaci, protože, jak jste říkal, jednotky procent se tomu sportu nějak aktivně věnují a ta škola je přirozené místo. Co dál je ten limit? Protože opět mohu vycházet z té vlastní zkušenosti, zkušenosti nemehla, tak člověk prostě najednou i na té škole byl kompetitivní a vlastně ve chvíli, kdy byl limitován, že mu to nejde, no tak ztrácel přirozený zájem. Jak ano. Velký nešvar je tohle?
1: No, je to fenomén velký. Pan docent Kaplan z fakulty tyto žáky ve své monografii nazval aktuálně pohybově méně úspěšnými žáky. Mým zkrácení říkáme bambulkové.
0: Zní to hezky.
1: A to jsou ti, kteří při vybice dostanou během první minuty ránu míčem a jdou si na 5 minut sednout. A ty je velice těžké motivovat. Proto se snažíme dělat tělocviky tak, aby děcka se zapojovala všechna, aby třeba ty lepší hráli spolu a ti nováčci nebo ty bambulkové, aby měli vlastní skupinu, aby to všechno, všechny bavilo, protože je to baví jenom v tom případě, když je to jim přiměřené. No, takže tohle to je jeden ze směrů.
0: To znamená prostě udržet tu čistou radost.
1: Samozřejmě.
0: A ta orientace na výkon, který má přicházet skutečně až tím 15. 16. rokem, co je ta správná chvíle?
1: Jako orientace na výkon a soutěživost je trochu něco jiného. Soutěživost máme podporovat vždy, protože soutěživost je motorem rozvoje a zlepšování. Jo, že s někým soutěžím, sám se sebou nebo se soupeřem, tak vlastně se sám rozvíjím. Jo. Ale někdy je to posouváno až do patologického rozměru, čili nebezpečného, že ta soutěživost je všechno. Jo, ten tlak na výkon, že musím vyhrát v Kyjově.
0: Co mají dělat rodiče? Protože a jak mají rodiče bojovat s vlastní ambicí projektovanou na tu ratolest?
1: No, tak na tohle to neumím úplně odpovědět. Řeknu upřímně, myslím si, že by na ně neměli tlačit na děti, nechat je, aby si sportovali podle jejich uvážení, dívat se, jak je vede v kroužku nebo v klubu trenér, jak na ně mluví, jestli je podporuje, jestli je nenechává sedět na lavičce v utkání a jestli cílí na to, aby je to bavilo.
0: Protože to tlačení znamená, že to dítě se může pak v tom kritickém období 15-16 let prostě na ten sport úplně vykašlat a zavřít.
1: A to se statisticky stává a je to špatnou vizitkou nás.
0: Kdy je to nejrizikovější období v tom dospívání, kdy dochází, jestli máte ta čísla, kdy nejvíc od sportovců odchází?
1: No, u nás se to láme kolem 12. roku, kdy je nejvíc sportovců zapsaných v klubech. A
0: to je dáno asi tou panikou těch rodičů, že už musím s tím klukem a holkou něco dělat. Ne?
1: Asi.
0: Někam je dám.
1: No a pak oni ubývají až kolem 19. roku, jich přežije zlomek. Jo? A to je špatně. A to indikuje, že to ty děcka nebaví, no a že ze sportu odchází.
0: Jakým konkrétním způsobem se to dá změnit? Máme volat na patřičná místa, máme začít u sebe, víte, protože to, co všechno jasně říkáte, je naprosto na místě a je to jako srozumitelné.
1: Tak ale poučit se od ostatních, netlačit na výkon do 15, mít sport ve škole a zapojit všechny, zapojit i ty aktuálně méně pohybově úspěšné žáky a cílit na radost, aby je to bavilo. A pak se to změní. A těch příkladů už je hodně. Podívejme se na tu severní Evropu, na Francii. Tam to funguje.
0: Ten cíl je jasný. Aby těch 70% lidí přirozeně po celý život mělo lásku k pohybu. A je úplně jedno, jestli je to rugby, anebo ta kopaná. Děkuji moc krát, že jste dorazil a díky moc za to, že tyhle myšlenky šíříte mezi nás rodiče i mezi učitele. Jan Macháček byl naším hostem. Díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
6: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
7: 5 let už uplynulo od tornáda na jižní Moravě. V Hruškách a Moravské Nové Vsi na Břeclavsku musí ještě obnovit části obcí zeleně. V Berlíně se setkají zástupci 5 evropských zemí, jednat budou o podpoře Ukrajiny i summitu NATO. Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech. Bude jasno až polojasno, teploty do 33, na severovýchodě do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 12 domů a poničilo taky školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení nebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň, pokračuje starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU-ČSL.
8: Před námi je jeden projekt a ten se týká víceméně obnovy zeleně. Obnovy zeleně na ulici Hlavní a obnovy parčíku u Dolní Krčmy. Čekáme už delší dobu na nějaké stavební povolení nebo na nějaké vyjadřovačky.
7: Lídři evropských zemí ve formátu E5 se dnes setkají v Německu. Velkou Británii, Francii a Německo doplní taky Itálie a Polsko. Hlavním tématem berlínské schůzky má být podpora Ukrajiny a příprava na nadcházející summit NATO v Ankaře.
9: Skupina E5 vznikla předloni právě v Berlíně, teď je to její první summit na úrovni lídrů vlád. Jeho autoritu ale snižuje, že britský premiér Keir Starmer vládne od pondělka v demisi. Varšava je zase uprostřed diplomatické roztržky s Kyjevem. Prezident Volodymyr Zelenský tak zítra nepřijede na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny do Gdaňsku. V Berlíně se bude jednat mimo jiné o tom, jestli usilovat o mírové rozhovory s Kremlem. V souvislosti se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře se k rozhovorům na dálku připojí taky generální tajemník NATO Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Medvědice v lese na severu Slovenska napadla v úterý večer 41-letého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porůbka nedaleko Liptovského Mikuláše. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Tamní vláda už loni schválila návrh na odstřel 350 jedinců. 23 mladých talentovaných vědců dostane tradiční Wichterleho prémii Akademie věd. Je určena pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Například imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd zkoumá, jak věk ovlivňuje průběh salmonelózy u dětí.
10: Je to určitě obrovská pocta, moc si toho vážím, možná jako fakt dělám dobrou práci. Ono je to vyvedeně někdy těžké si to uvědomit, protože člověk je třeba jako 90% času zahrnut negativními výsledky. A když opravdu pak něco vyjde, tak je to obrovská radost.
11: Sport. Angličtí fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Po úvodní výhře nad Chorvatskem tak mají v tabulce skupiny L 4 body a jsou první. Afrického soupeře favorizovaní Angličané přehrávali, ale gólově se z tlaku neprosadili. I proto jejich kouč Thomas Tuchel Ghanu za defenzivní výkon pochválil.
12: Snažili jsme se prolomit hluboký obranný blok Ghany, ale bránila se opravdu odhodlaně a disciplinovaně. Předvedli jeden z fyzicky nejnáročnějších výkonů, který jsem kdy od bránícího se týmu viděl.
11: Chorvatsko pak na šampionátu porazilo 1-0 Panamu, která už nemá šanci na postup do play-off. Portugalsko vyhrálo nad Uzbekistánem 5-0. Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 a zajistila si postup do osmifinále šampionátu.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Ucpaná D8 před Prahou a kolony i na D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. Za sjezdem na Zdiby je zavřený levý pruh, je tam údržba. Nesouvislá kolona od 7. kilometru zabere 15 až 20 minut. A taky na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici po D5 silný provoz. Brzdí se na 6. kilometru a pomalu pojedete až na Pražský okruh, hlavně kamiony v pravém pruhu. A ta kolona pak pokračuje i na okruhu až ke sjezdu.

0: rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál se Jiřím Chumem.
3: Dobré dopoledne, je středa 24. června a ústavní soud právě v těchto chvílích rozhoduje o přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla. Ten ji podal kvůli tomu, že s ním vláda nepočítá na červencovém summitu NATO v Turecku. Kdy můžeme čekat výsledek a na čem závisí, aby měl nebo neměl vliv na prezidentovu cestu? Ptát se budeme živě do Brna a to už za chvíli v úvodu dopoledního vysílání. Vítejte.
1: Dopolední radiožurnál
4: a Jiří Chum.

0: Tady je dopolední Radiožurnál, skoro 10 minut po 10. hodině. Jedna aktuální nová zpráva. Policisté v Ostravě zasahují proti muži se zbraní. Napsali to na síti X. Jsou v Cimlerově ulici v Zábřehu. Lidé by podle nich neměli vycházet z domu ani se dívat z oken anebo balkónu. Zjišťujeme další podrobnosti. No a z Ostravy teď do Brna. Ústavní soudci právě v těchto chvílích rozhodují, jestli přednostně projednají kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ten ji podal potom, co vláda v pondělí odsouhlasila složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře bez jeho účasti. Summit začíná 7. července. Někteří ústavní právníci nebo bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský tvrdí, že by plénum mohlo rozhodnout včas, tedy ještě před samotným summitem. A detaily z Brna přidá reportérka Alena Hesová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdy tedy můžeme to dnešní rozhodnutí očekávat, Aleno?

0: No, žádný přesný čas dnes mluvčí ústavního soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková neřekla, nicméně plénum začalo jednat zhruba před hodinou. To jednání není veřejné. Soudci už stačili vybrat soudce zpravodaje, stal se jim Pavel Šámal. Doslova před pár minutami se tahle informace objevila v krátkém prohlášení na webu ústavního soudu. To prohlášení obsahuje informaci o tom, že návrh dostal spisovou značku. Nic dalšího nebo podrobnějšího tam není, samozřejmě budu ty podrobnosti hlídat. Ta role soudce zpravodaje bude velmi klíčová. On musí shromáždit argumenty pro konečné rozhodnutí o případné účasti prezidenta na summitu. Prostor musí dostat taky protistrana, v tomto případě vláda a nejspíš i ministerstvo zahraničních věcí. I jejich zástupci musí dát své argumenty dohromady rychle během pár dnů. Obvykle na to mívají 10 až 15 dní. Pak soudce zpravodaj seznámí se svými závěry všech dalších 14 soudců a ti rozhodnou. Další možností je, že soud svolá ústní jednání a všechny si vysachne přímo v jednacím sále. No a když to půjde rychle, tak by to plénum mohlo rozhodnout ještě před summitem.
1: Jaký dopad bude rozhodnutí ústavního soudu mít?
0: No, kromě toho, že ovlivní to, jestli tedy nakonec prezident na summit pojede nebo ne, bude zásadní taky do budoucna. A to hlavně pokud jde o přesnější vymezení prezidentových kompetencí, které má v zastupování Česka navenek. Vláda prosazuje schválenou variantu složení delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle něj je kompetenční žaloba zbytečná. Jeho kabinet si chce řídit zahraniční politiku sám a odmítl, že by vláda nějak blokovala prezidentovi zahraniční cesty. Petr Pavel očekává, že pokud mu ústavní soud umožní do Ankary odjet, tak zároveň znemožní vládě, aby odjezdu bránila nějakými jinými způsoby.
1: Z Brna živě reportérka Alena Hesová, počkáme si tedy na výsledek, Alena ho pro nás bude sledovat. Zatím díky a naschledanou.
0: Není zač, naslyšenou, nastaranou.
1: 3 minuty do 10:45, dopolední radiožurnál a Beyoncé pro vás.

0: Minuta je po 10:45, posloucháte dopolední Radiožurnál, aktualizujeme informace z Ostravy. Muž v Ostravě Zábřehu, proti kterému zasahuje policie, už střílel. Podle dostupných informací zranil ženu, kterou policisté předali záchranářům. Policisté jsou v Cimlerově ulici v Zábřehu, lidé by neměli vycházet z domu ani se dívat z oken nebo balkónu. Informace pro vás budeme dál aktualizovat a sledovat.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. Lilia.

0: Čas letních dovolených je tady, než na dovolenou, ale odjedete, tak je asi dobré si říct, na co nezapomenout nebo co dělat, když ne všechno vyjde podle vašich představ. Typicky, pokud třeba pokoj v hotelu neodpovídá tomu, který jste si objednali a na který se těšíte. V některých případech máte nárok na slevu anebo náhradu, ale vždy je dobré řešit problémy hned poté, co na ně narazíte na místě. Detaily probereme s Dominikem Hronem. Dominiku, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Začněme se zájezdy z cestovní kanceláří. Jak v takových případech řešit problémy na dovolené?
1: Vždy z cestovní kanceláří, která ten zájezd pořádá. Ať už jde třeba o nevyhovující pokoj nebo jiné služby, které si lidé v rámci zájezdu objednají, anebo taky pokud se dostanou do nějaké nouzové situace. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové je nejlepší kontaktovat delegáta přímo na místě.
2: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
1: Na případné slevy ze zájezdu neexistují žádná sjednocená zákonná pravidla. Podle právníka projektu Zkažená dovolená Jakuba Kerestešiho se v Česku slevy určují obvykle podle tzv. Frankfurtských tabulek, které mají odstupňované odškodné v závislosti na daném problému.
3: Například pro změnu hotelu je to 10 až 25% a závisí samozřejmě na nějakých dalších okolnostech, jak je ten hotel rozdílný kvalitou, jak ten hotel je daleko od původního hotelu. Vždycky hlavně závisí na uvážení toho soudu.
1: Právě na soudce lidé podle Kerestešiho obracejí, pokud se s cestovní kanceláří nedohodnou. V takovém případě je podle něj důležité si všechny závady na zájezdu nafotit nebo natočit. I podle Kerestešiho je ale nejlepší problémy řešit neprodleně.
0: V dnešní době ale lidé čím dál tím častěji cestují i po vlastní ose, tak jak mají řešit případné komplikace oni?
1: V těchto případech lidé často objednávají ubytování přes platformy jako třeba Booking a podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra je dobré si ještě před nákupem přečíst recenze anebo si najít nabízené ubytování na mapě. V případě, že zjistí lidé komplikace až na místě, tak je podle Tichoty nejlepší kontaktovat přímo provozovatele ubytování anebo podporu dané platformy.
4: Pokud se tedy nepodaří najít nějaké řešení, to znamená třeba, že by byl daný pokoj uklizen, případně by ubytovatel přislíbil, že nabídne jiný pokoj, jiné ubytování, tak pak můžeme pomoci řešit takový nastalý problém.
1: Tichota zároveň upozorňuje, že existují taky podvodné stránky, které se za Booking vydávají. Lidé je můžou poznat třeba tak, že platbu vyžadují mimo systém těchto platform.
0: Říká Dominik Hron ve vysílání dopoledního radiožurnálu, tak ať vám dovolená vyjde přesně podle představ a žádné problémy. Dominiku, díky.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut bude 10:30 radiožurnál.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Každý člověk má svůj příběh a některé osudy změní úplně všechno. Jen je potřeba je vyprávět dál. Letní scéna Muzea Kampa uvádí v létě 2026 inscenace Klan Baťa, Forman a Marta. Příběh rodiny, která obula svět, Formanův život mezi filmem a svobodou a Marta, silný hudební a lidský návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností. Od června na letní scéně Muzea Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Policisti v Ostravě zasahují proti muži se zbraní. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. V Zábřehu je reportérka Andrea Bratníková.
3: Já jsem přímo před policejním autem, které zatarasilo tu ulici Cimlarovu. Policisté opravdu rázně dovnitř do toho perimetru nikoho nepouštějí, ať už pěší nebo auta. Podle mých informací tady pachatel střílel po ženě. Ta by měla být už odvezena do nemocnice. V tuto chvíli nejsou k dispozici ověřené informace, jestli už zasahující policisté tohoto pachatele zadrželi. V každém případě ulice Cimlarova je stále uzavřena a dovnitř se nikdo nedostane. Z Ostravy Andrea Bertníková. Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Radiožurnálu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Prezident Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požárů. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidi by neměli rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška varuje před požáry zemědělských strojů. A porucha digitálního komunikačního systému na německých železnicích se dotkla i spojení s Českem. Konkrétně jde o spoje mezi Prahou a Hamburkem, Curychem a Kodaní. Píšou to na svém webu České dráhy. Příčinu výpadku zatím německý dopravce Deutsche Bahn nespecifikoval. Vlaky už jezdí, je ale potřeba počítat se zpožděním. Sport. Tenistka Sara Bejlek porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne 2-1 na sety Němku Lauru Siegemundovou a připsala si první letošní výhru na trávě. V druhém setu odvrátila matchball. Do druhého kola nepostoupila Barbora Krejčíková, kterou porazila 6-3 a 7-6 Australanka Kimberly Birelová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Brna, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 stále sledujeme situaci u Brna na příjezdu směrem z Prahy. Aktuálně kolona hlavně kamionů popojíždí v pravém pruhu od 176. kilometru až k omezení u D2. Osobním autem pojedete rychleji, v levém pruhu zastavíte jen místy. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí kvůli kolonám občas zavřít tunely. Regulují tak dopravu a zdržíte se až půl hodiny v osobním autě. Okruh se ucpává i ve směru z letiště na D1, opět před sjezdem na Ořech. Je to ucpané už z plzeňské dálnice. Tam kolona kamionů na příjezdu po D5 se popojíždí od 6. kilometru. Provoz vázne na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdíby údržba v levém pruhu. Pomaleji pojedete zhruba od 7. kilometru, hlavně v kamionu. A na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte krátké kolony v Mladé Boleslavi. Je tam zúžení na 42. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
6: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
4: Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Jak už jste slyšeli, ústavní soud rozhoduje o přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla. Ten soud požádal o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit do Ankary. Premiér Andrej Babiš označil zápětí chování Petra Pavla pro blesk.cz za směšné, dodal, že chápe, že dělá kampaň, aby byl znovu zvolen, a vztahy to nezlepší. Rozhodování ústavního soudu pro vás sledujeme, jsme v Brně na místě. Tady je radiožurnál, teď jsou 4 minuty po půl 11.
4: Radiožurnál. Každý den

Posloucháte Radiožurnál. 5 let, nové domy, opravené školy a obecní budovy, ale taky pomoc při dalších živelných katastrofách. 5 let po tornádu na Jižní Moravě bilancují humanitární organizace veřejné sbírky, do kterých lidé poslali stovky milionů korun. A my se tam podíváme už za chvíli ve vysílání dopoledního Radiožurnálu po Janě Kiršner.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Středa 24. června, přesně před 5 lety v roce 2021, zasáhlo Jižní Moravu ničivé tornádo. Lidé tehdy do veřejných sbírek poslali stovky milionů korun na pomoc zasaženým rodinám a obcím. Co se právě díky veřejným sbírkám podařilo obnovit, teď shrne reportérka Aneška Hlávková. Dobrý den.
1: Hezký den. Ty největší české humanitární organizace rozdělily po tornádu podle svých údajů přes 1,3 miliardy korun. Šlo o jednu z největších vln solidarity po přírodní katastrofě v novodobé historii Česka. Naprosto největší část peněz směřovala přímo na obnovu bydlení. Lidé dostávali příspěvky na opravy domů, na opravy střech nebo na demolice budov, které už nešlo zachránit. Peníze pomohly taky s obnovou obecního majetku a infrastruktury v nejvíce zasažených obcích na Podluží. Součástí pomoci byla i psychosociální podpora nebo třeba pomoc drobným podnikatelům a živnostníkům. Některé organizace navíc začaly vyplácet první finanční pomoc už během několika týdnů po katastrofě.
0: Už je pomoc po těch 5 letech definitivně uzavřena?
1: Například organizace ADRA i Český Červený kříž považují pomoc po tornádu za uzavřenou a všechny vybrané peníze už rozdělili. Naopak Člověk v tísni ještě dočerpává zhruba 2 miliony korun. Tyto peníze směřují do dlouhodobé obnovy krajiny. Poté, co byly opravené domy a obecní budovy, podporuje organizace například výsadbu stromů a další opatření, která mají pomoci krajině lépe odolávat extrémnímu počasí. Celkem v regionu podpořila výsadbu více než 23 tisíc stromů a keřů. A Charita sice většinu z více než 360 milionů korun rozdělila i hned po katastrofě domácnostem zasaženým tornádem, později ale část prostředků převedla do fondu pro budoucí mimořádné události. A z něj už pomohla například při povodních na severní Moravě na podzim roku 2024.
0: V Jižní Moravě reportérka Aneška Hlávková. Děkujeme, nashledanou.
1: Díky, hezké dopoledne.
0: 2 minuty zbývají do 3:15. Posloucháte středeční dopolední radiožurnál.

0: Teď je 10:45, posloucháte Radiožurnál. Vracíme se do Ostravy. Policisté v Ostravě Zábřehu zasahují proti muži se zbraní. Je tam stále naše reportérka Andrea Brtníková.
1: Je to tak, ulice Cimlerová tady v Ostravě Zábřehu zůstává stále neprodyšně uzavřena, stojím pořád před tím policejním zátarasem, na místo přijíždějí další a další policejní auta. Ten policejní zásah proti střelci, který vážně zranil ženu, stále pokračuje. Ta žena byla odvezena s vážnými zraněními do fakultní nemocnice v Ostravě. Mluvila jsem už s policejní mluvčí Evou Michalíkovou, ta potvrdila, že na místě jsou veškeré možné složky policie, je tady i vyjednavač a je tady i zásah. Jednotka z Ostravy, Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: 10 minut nás teď dělí od 11. hodiny, je středa 24. června 2026 a tady je Radiožurnál. A taky sport. Martin Nečas vyhrál 58. ročník ankety Zlatá hokejka. Útočník Coloreda byl nastupních vítězů už v předchozích třech ročnících, poprvé si ale došel pro bronzovou sochu pro vítěze.
1: Vítězem ankety Zlatá hokejka 2026 se stává Martin Nečas.
2: Je to tady zcela nové jméno a pozná schůze. Cenu od Roberta Plagy převezme Martin Nečas.
3: Takže rok jsem na to koukal, jsem malý a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a samozřejmě moc si to vážím. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
4: Martin Nečas byl nejproduktivnějším českým hráčem na olympijských hrách. Navíc poprvé v kariéře zaznamenal v základní části NHL 100 bodů. Stejně jako druhý v pořadí a osminásobný vítěz ankety David Pastrňák.
3: Jo, tak Pasta je skvělý, jsme dobří kamarádi a on tady za chvilku přiletí, tak půjdeme na golfík a trošku pokecáme, takže určitě jsme se bavili i v průběhu sezóny a samozřejmě před tou olympiádou, pak po sezóně trošku, takže neskutečně hokejista klobouk dolů, jak dokázal 100 bodů v takovém týmu, který skoro neudělal ani playoff, takže klobouk dolů před ním a je vidět, že není jenom střelec, ale skvělý nahrávač a tvořil to tam vlastně, táhnul ten celý tým a on na zádech.
4: Ocenil Martin Nečas Davida Pastrňáka a pak taky to, jak těžká je trofej pro vítěze tradiční ankety.
3: Jo, takhle jsem čekal, že bude těžký ten Stanley Cup, no a ta trofej je těžká a teď chápu, proč nám to nedávají domů.
4: Smál se Martin Nečas, když držel bronzovou sochu slavícího hokejisty o hmotnosti 25 kilogramů. Největší radost ale měl, že právě tuhle trofej mohl zvednout v sále před svým tatínkem.
3: Teďka vlastně po olympiádě jsme se dozvěděli, že prochází vážnou nemocí a každý zápas jsem hrál pro něj a doufal jsem, že vlastně nemohl jsem ho vidět a že říkám, je taky trošku emocionální pro mě o tom mluvit, ale jsem hrozně rád, že tady teďka je, že se cítí líp, že mu je dobře a díky doktorům.
4: Poděkoval po svém prvním vítězství v anketě Zlatá hokejka Martin Nečas. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Šarvátka kvůli summitu NATO graduje. Proč se vláda nakonec rozhodla nevzít prezidenta do Turecka? A jak bude setkání členů NATO vypadat?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Policie zasahuje v Ostravě Zábřehu proti střelci, který zranil ženu. Ruskem okupovaný Sevastopol na Krymu je bez proudu. Na mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Chorvatsko a Kolumbie, Anglie s Ghanou remizovali. V Brandýse se nad Labem komplikuje dopravu převrácený kamion a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Policie v Ostravě Zábřehu zasahuje proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Podle záchranářů je dotyčná v ohrožení života. Mluvčí policistů Eva Michalíková potvrdila, že na místě zasahují všechny dostupné složky, včetně policejního vyjednavače.
3: Zajistili jsme bezpečný perimetr. Na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti. Podle prvotních informací mělo dojít k postřelení jedné ženy, která se zraněním byla přidána do rukou záchranářů.
1: Policisti lidem v okolí zásahu rozeslali SMS zprávou bezpečnostní pokyny. Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích má dnes na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování. Pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura, tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
1: Koalice opoziční výhrady odmítá, opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožajeva můžou za výpadek ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit mosty spojující Krym s Ruskem a taky ropnou a plenárenskou infrastrukturu. Rusko poloostrov okupuje od roku 2014. Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském GDL. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
5: V4 je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
6: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
5: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
7: Tady je budoucnost Evropy, tyhle čtyři krajiny.
5: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gdele, Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale slaví první výhru Chorvatsko, porazilo Panamu 1-0. Na 4 body se v té samé skupině dostali Anglie a Ghana po vzájemné remíze 0-0. Kolumbie vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 a má jistý postup. Portugalci zvítězili nad Uzbekistánem 5-0. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
9: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje. Nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
8: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1, u Brna a nehoda v Brandýse nad Labem. Na dálnici D1 silný provoz čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od 175. kilometru až k omezení u D2. Osobním zastavíte jen místy, jede se rychleji v levém pruhu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. Nejdříve na 5. kilometru malují značení silničáři a pak u sjezdu na Zdiby opravují v levém pruhu kamery. Kolona se táhne už od sjezdu

0: 800 553 553.
1: Ještě se aktuálně vracíme k událostem v Ostravě Zábřehu. Policie právě na síti X potvrdila, že muž byl na místě nalezen bez známek života. Nikomu už tak nehrozí žádné další nebezpečí. Bližší podrobnosti policie slíbila doplnit, jakmile to okolnosti dovolí.
0: Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Teď moderátor Jan Pokorný, sociolog Daniel Prokop a život k nezaplacení.
2: Dobrý den, a kde jsme? I tento rok se věnujeme zřejmě nekonečnému projektu Život k nezaplacení. Vznikl druhdy, takzvaně za covidu. Společnost PAK Research tehdy na velmi početném vzorku začala zkoumat a analyzovat situaci domácností. Ve spolupráci s Radiožurnálem a zpravodajským serverem i rozhlas jste se pak dozvídali a dozvídáte, jak to máme, a to v různých souvislostech. I dnes je ve studiu Daniel Prokop. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Život k nezaplacení.
2: Danieli, před necelým týdnem jste přinesli další data týkající se situace domácností. Reálné příjmy opět rostou, leč třetině domácností za posledních 5 let klesly. Jak se to dá chápat?
3: No, opravdu se liší za tím průměrem, jak se vyvíjí ta situace jednotlivých domácností, takže zhruba polovina domácností je na tom lépe než před těmi 5 lety. Ale 37%, dokonce větší třetina, tak vlastně nedohnala tu inflaci ještě ani. Jo. A jsou to často pracující s nižší kvalifikací, kde méně rostly ty mzdy. A naopak, takže tam jako se rozvírají ty nůžky trošku mezi pracujícími nebo v rámci nich. Naopak u seniorů se trošku lépe vyvíjela ta situace těch chudších seniorů, protože přece jenom tam přibyly výchovné, trošku nabrali dávky a podobně. A za tím reálným příjmem z roku 2021 jsou spíše ty vysokoškolské vzdělání důchodci, seniori, kterým to jako nedohnalo ta valorizace plně, tu inflaci, jo? Protože tam byly nějaké omezení té valorizace a podobně.
2: Co to vlastně jsou čisté reálné příjmy? Co ukazují?
3: To jsou příjmy domácnosti, které jsou přepočítané na velikost té domácnosti, takže to musíte normovat vůči jejímu složení, a jsou přepočítané vůči inflaci, aby znamenaly to samé v roce 2021 a nyní, protože samozřejmě ty ceny narostly o 30%.
2: Takže jestliže si třetina domácností od roku 2021 pohoršila, tak aby vyrovnali dopad inflace, příjmy by se jim museli zvýšit, uvádíte, asi o 6900 korun.
3: Tak v nějakém jako průměru těch domácností.
2: Takový je mediánový pokles reálných příjmů.
3: A někomu se to zase zvýšilo, jo? Takže jako jenom je vždycky zajímavé, že v té veřejné debatě se uvádí ty průměry, že třeba vzrostly ty reálné příjmy už, jo. Ale když my to zkoumáme ty domácnosti, ty samé domácnosti po dobu těch 5-6 let, tak vidíte, že ty křivky těch jednotlivých domácností se rozcházejí a jsou tam individuální příběhy a podobně, jo. Z toho potom podle mě vychází to, že když si část těch domácností nebo lidí stěžuje prostě, tak jako nejde argumentovat tím průměrem proti nim, jo? Protože tam jsou opravdu příběhy lidí, kteří jsou na tom výrazně hůř než před 5 lety.
2: Vlastně i proto jsem se na to ptal, abychom si vysvětlili pojmy.
3: A nebo jsou na tom i lépe výrazně než před 5 lety. No.
2: Vy uvádíte v té studii, že vliv má i zastarávání slevy na poplatníka. Co to vlastně je a jaký to má vliv na příjem?
3: No, když platíte daně, tak tam je nějaké procento, 15% platíte z hrubé mzdy, plus teda odvody sociální, zdravotní, a ta daň se snižuje o ty slevy, jo, takže to je sleva na poplatníka, na děti, to jsou ty hlavní, potom nějaké jakoby specifické, ale ta sleva na poplatníka se nezvyšuje už řadu let, sleva na první dítě se taky nezvyšuje řadu let, a když to nezvyšujete, tak to víc dopadá na ty chudší domácnosti, protože u nich prostě ta sleva na poplatníka těch 30 tisíc korun tvoří mnohem větší část té zaplacené daně, jo, a těch příjmů. To znamená, že kdyby se zvyšovala, tak dneska má být jako výrazně vyšší, klidně o 10 tisíc korun, kdyby měla naplnit svoji reálnou výši třeba z roku 2008, jako tu vůči těm cenám, a tím, že ji nezvyšujeme, tak víc poškozujeme ty chudší domácnosti. To samé u těch dětí. Jo? Když nezvyšujete slevu na první dítě, tak to víc dopadá na ty nízkopříjmové domácnosti s dětmi. Protože jako té střední třídě jsou 2000 docela jedno prostě u slevy na dítě, no 5000. Ale pro tu chudou rodinu to může být zásadní

0: pro bydlení a podobně.
1: Co pozorujeme podle těch nových dat v domácnostech důchodců?
0: Tam naopak se ty nůžky jako spíš uzavřely. Jo, a je to, jestli jsou pravidelní posluchači, tak oni ví, že ty první dva roky od roku 21 do roku 23 se taky rozevíraly, protože se valorizovaly spíš ty vyšší důchody. Ale potom přišly dvě věci a to bylo, že opravdu jakoby se rozšířil dávkový systém, že ty chudší důchodci načerpali často ten příspěvek na bydlení. A za druhé, tam bylo takzvané výchovné, 500 korun za vychované dítě. To samozřejmě pomůže víc těm nízkopříjmovým důchodcům. Jo, vždycky absolutní částky pomáhají víc těm nízkopříjmovým. A zároveň se trošku omezila ta valorizace v roce, myslím, 23 nebo 24, která taky utnula víc ty vysokopříjmové důchodce, nebo takové s těmi lepšími důchody lidi. Takže vlastně to uzavřelo ty nůžky spíš. Jo? Tak to jsou zajímavé věci, že se často bavíme, jestli v té společnosti rostou nebo klesají nerovnosti. A když si to rozdělíte na dvě poloviny, tak zjistíte, že v polovině rostou, to jsou pracující, a v polovině klesají, a to jsou seniori.
1: Ale nemůžeme říct, že nula od nuly pojde.
0: No a ve výsledku je to jakoby, to spíš mírně roste, jo, ale jsou zatím dva úplně odlišné trendy často.
1: Když se podíváme na náklady na bydlení, které v posledních letech vzrostly rychleji než ty ostatní výdaje, co to způsobuje v domácnostech? Jaký to má vliv?
0: My tam ukazujeme v té analýze, že to rozdílně dopadá na různé typy domácností. A tentokrát ani ne jakoby podle toho, jestli pracujete nebo ne, ale podle velikosti té domácnosti. Jo. Že když počítáte, jak se vyvíjí ta situace těch domácností v příjmech po zaplacení bydlení, tak se zhoršila jednočlenným domácnostem a malým. A naopak se jako docela zlepšila těm velkým domácnostem, jo, které mají třeba dva vydělávající členy a podobně. Protože samozřejmě, když jste ty malé domácnosti, tak jako větší část svých příjmů dávají na to bydlení, jo, protože máte jeden příjem pracovní, jeden důchod a podobně. A když to bydlení roste, tak víc zasáhlo ty malé domácnosti. Jo. A když tam máte dva pracující rodiče, tak nebo dva pracující lidi a podobně, tak přece jenom to bydlení se rozloží víc jakoby, a netvoří tak velkou část těch výdajů a tím, že naroste, tak tolik nepoškodí ty domácnosti. Takže v té životní úrovni, v tom, co si můžou dovolit po zaplacení bydlení, tak se to hodně liší podle velikosti domácnosti. Jo? Ty menší domácnosti, samostatně žijící důchodci, samoživitelka s jedním dítětem a podobně, nebo s dvěma, tak ty jsou na tom nejhůř, protože dávají velkou část na to bydlení.
1: A jestliže vidíme tedy vyšší růst mest, vidíme taky vyšší produktivitu práce?
0: No jeden z těch problémů, proč se to zlepšilo a ne za stolik, je, že nám rostou mzdy, ale ty rostou poslední rok a půl a dlouho nerostly. A Česko pořád má jedny z nejnižších mest v Evropské unii. Jsme podle různých ukazatelů kolem 6. 7. místa od konce. My ty mzdy máme relativně malé vůči HDP. To je takzvaný, jakoby, říká se tomu labor share, kolik se vybere, nebo kolik dostávají zaměstnanci v rámci HDP. Tak to je třeba nižší než v Německu u nás výrazně, jo. Protože přece ta ekonomika je jako dodavatelská a teďka to je ta produktivita práce, jo. To je, kolik vyprodukujeme ekonomicky na nějakou odpracovanou hodinu. A my máme relativně malé mzdy a malou tuhletu produktivitu, což teda ale neznamená, že by byly ty lidi líní, jo. Ono to trošku je zavádějící název, je to opravdu nějaká přidaná hodnota té ekonomiky a schopnost inovovat, která v Česku bohužel vázne, že ten ekonomický růst v Česku poslední dva roky je hodně tažen tím, že relativně dost pracujeme, hodně hodin a rozšířil se trh práce, přišli lidi z Ukrajiny a podobně, to vám posílí ten ekonomický růst, ale když to přepočtete na odpracovanou hodinu, tak vlastně to moc neroste, takže taková ta tohle je ta produktivita, jo, tak ta inovativnost té ekonomiky, kolik dokáže produkovat na jednu odpracovanou hodinu, moc neroste. A to je zásadní problém teda pro tu ekonomiku. No.
1: Takže důležitý by byl jakýsi přechod na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou.
0: Tak samozřejmě snažit se, aby ty finální části toho řetězce, kde jsou ty marže, prostě, tak aby byly co nejvíc tady. Ale to vyžaduje investice do vědy, výzkumu, vyžaduje to jako investice do vzdělávání. Podle mě to vyžaduje kombinaci flexibility trhu práce, aby lidi víc měnili práce a zároveň vyšší minimální mzdy, aby to tlačilo na ty firmy, že nemůžou produkovat zisky jenom tím, že dávají nízké mzdy, proč ty lidi odejdou, jo, a podobně. To je ten dánský způsob, který kombinuje prostě tu flexibilitu, nějaký tlak na ty mzdy ze strany odborů a podobně a vlastně umožní přežít firmám, které inovují a mají relativně dobré ty mzdy.
1: říká Daniel Prokop ze společnosti PAK Research.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
1: Předchozí vláda udělala v roce 2024 změny některých dávek. Momentálně jsou k vidění přípravy k dalším změnám s účinností v letech 2026 až 2027. Je možné, že dojde nebo mělo by dojít k úpravě parametrů té takzvané superdávky?
0: No, vláda tam dělá některé změny teďka, ještě před tím startem v podstatě. A některé jsou jako k lepšímu. V podstatě jako zahrnují nebo reagují na to, co doporučovali experti ty poslední tři roky. Takže trošku vyšší ochrana samoživitelek tam bude například. Mění se to, co jsem tady často kritizoval, že ty normativy na bydlení, ty stropy na uznatelné nájmy, které jsou dneska vyšší třeba v Ostravě a v Ústí nad Labem, než v Říčanech u Prahy. To znamená, jakoby, že to potom plodí ten, nebo pomáhá to tomu obchodu s chudobou a motivuje to ke stěhování se těch chudých oblastí. Tak to se změní a bude to podle nějakých jako reálnějších cen, kolik platí ty lidé v těch jednotlivých oblastech v tom dávkovém systému. Jo, že to bude podle taková mapa prostě těch normativů. Ale je zajímavé, jak často v tom českém státě se jde nějakým dobrým směrem a realizuje se to špatně. Jo. Takže já jsem to hrozně chválil, že tohle to dělají, to ministerstvo před měsícem a podobně. Ale potom jsme zjistili, že oni nastavují ty stropy toho nájemního bydlení pro každý okres samostatně. A to povede k tomu, podle mě teda, že v některých těch okresech malých, třeba Domažlice a podobně, tak máte hodně málo příjemců těch dávek. Třeba v rámci čtyřčlenných domácností, no, pětičlenných. Jo. A když nastavíte ty stropy uznatelných nájmů podle těch dat z těch dávek, jo, tak to nastavujete podle třeba 20 lidí v tom systému. No a potom, když nějaký obchodní s chudobou tam přijde a zvedne to, ty nájmy, tak nejenom jim zvedne nájmy, ale ovlivní to, jak vypadají ty data a jak vypadají ty normativy. Takže on si ovlivní ty parametry v tom systému a uvolní si vlastně tu dávkovou podporu, ten obchodní s chudobou. Takže jako nelze nastavovat ty parametry té dávky, ty normativy, ty stropy, podle něčeho, takhle jakoby hrozně nestabilního, což můžou ovlivňovat i obchodníci s chudobou a podobně, jo. Že když to máte 20 domácností, tak když to pěti zvednete, tak se jim zvednou v těch datech ty nájmy a vy potom změníte podle toho ty uznatelné stropy. Jo. Takže to je taková chyba, podle mě, analytická, která může paradoxně někde ten obchod s chudobou ještě podpořit, byť ten záměr je dobrý. Jo.
1: A podle čeho stabilnějšího by se ty parametry měly nastavit?
0: No úplně jednoduše udělat pásma těch okresů, třeba pět jich udělat, jo. Protože ty okresy se vedle sebe zase tak neliší, to jsou úplně náhodné výkyvy, které tam jsou. Takže udělat pět, my jsme navrhli pět pásm okresů, to máte Prahu, potom druhé pásmo je vlastně okolí Prahy a Brno, třetí pásmo jsou to okolo, a ta bohatší města, Krajská a Mladá Boleslav. A ty zbylé dvě jsou jakoby chudší a úplně nejchudší okresy. Jo. Takže to bohatě stačí na nastavení toho, jak se ta dávka má chovat a jaké má mít ty uznatelné částky. A nedostanete se do toho problému, že to někde nastavujete z 20 domácností a potom jakoby vám to ovlivní samotní ty žadatelé a ty obchodníci s chudobou. No.
1: A za chvíli otevřeme s dnešním hostem Danielem Prokopem ze společnosti PAK Research ještě jedno téma, které se bude týkat vzdělávání.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
1: A to téma otvíráme právě teď. On se brzy změní způsob přidělování asistentů pedagoga na školách. Teď můžou pomáhat jenom žákovi, kterému byli poradnou přiděleni. Po změně by měli být přidělováni těm celým školám a ředitel rozdělí ty asistenty podle potřeb do té, které třídy. Není to tedy tak, že by se asistenti rušili?
0: No, asi se tam uberou trošku finance, že jich nebude 18 tisíc, ale 16, jestli mám dobré informace. Ale ta změna je pozitivní v tom, že za A teda ty zahraniční výzkumy ukazují, že ten asistent funguje dobře. Často pokud se věnuje jako celé té třídě, nebo více žáků, nesmí udělat to, že se věnuje tomu jednomu žákovi natolik, že utne jeho kontakt s tím učitelem, jo? Že sedí někde vzadu a ten asistent mu píše úkoly, prostě to naopak, jako ty výzkumy ukazují, že může i zhoršit to vzdělávání.
1: Jakože je moc iniciativní, převezme tu aktivitu?
0: Či převezme tu aktivitu a utlumí tu aktivitu toho žáka, jo. Tam fakt jako jsou výzkumy, které ukazují, že dobře, když pracují dobře ty asistenti, tak můžou těm žákům pomoct třeba o 6 měsíců v tom vzdělávání, jako ekvivalent 6 měsíců vzdělávání. Ale jsou i výzkumy, kde je trošku zhoršili ty žáky. Jo. Takže my musíme se zaměřit na to, aby pracovali spíš teda, aby neutlumili aktivitu těch žáků, A druhá věc je, že samotný ten systém, kdy se to přiděloval na toho žáka, ten asistent, tak vedl k obrovské nestabilitě, protože ten žák třeba odešel a ten asistent se ztratil v té škole, protože on byl vázaný na toho žáka. A to vede k takové jako fluktuaci těch asistentů a že se jim nemůžou věnovat v rámci té školy, že to netvoří nějaký tým v rámci té školy, jo, stabilní. Tohoto by se mělo změnit a je to víc vázáno na potřeby té školy, takže kolik je tam dětí s dávkami, kolik je tam, myslím, že tam jsou cizinci, jo, jestli tam jsou, kolik je tam dětí v první třídě, které to potřebují často. Takže podle nějakých parametrů se rozdělí ti asistenti a navíc je budou mít jenom ty nejhůře znevýhodněné děti, jo, v tom čtvrtém, pátém stupni postižení. Takže to je systém, který bude stabilnější a mohl by umožnit pracovat s těmi asistenty trošku jako systémově a dostat je do škol, kde jsou potřeba. Protože dneska se liší obrovsky taky v tom, jestli dokážou vůbec asistenty sehnat a čerpat nějak. No.
1: Ještě bychom mohli vysvětlit nebo dovysvětlit, kdo to je vlastně ten asistent. Je to člověk pro doučování žáků svého druhu?
0: To je zajímavé, že třeba v té Británii, když to funguje, tak on mnohem víc doučuje, ten asistent, jo. Že funguje, když i mimo tu třídu mu to dovysvětlí a připraví ho na tu hodinu a podobně. Takže to je další jako směr, kam se zaměřit, aby víc doučovali ty asistenti. V Česku on víc pomáhá tomu studentovi při té hodině, jo. A tam právě to riziko, když mu pomáhá moc, tak to může přehnat, jo. Takže ten asistent jakoby pomáhá při té hodině, ale aby to fungovalo, tak by ho měl taky připravovat na tu hodinu, trošku jít ty studenty. Takže tam jsou jako různé činnosti, on třeba klidně může trochu komunikovat s tou rodinou, jakoby, jo, ten asistent, podle toho, co má v náplně práce, aby je informoval o tom, co se děje a podobně. Je to takový jakoby druhý učitel, který by měl pomáhat těm žákům, kteří to potřebují, nějakou speciální podporu v tom vzdělávání, ale zkusíte dostat na tu úroveň, kde už oni můžou být samostatní prostě, jo. Takže intenzivnější pomoc třeba kratší období funguje.
1: A ten ředitel školy, až tohle začne platit, který bude nově tedy umísťovat asistenty do jednotlivých tříd, bude brát ohled na to, kolik má ta která třída žáků? A nebo to tam nebude hrát roli?
0: No, takhle jsou rozděleni ti asistenti do těch škol a on by to měl dát do těch prvních tříd, kde teďka půjdou děti, které by měly odklad v minulosti, takže tam bude potřeba větší těch asistentů. A do těch tříd, kde jsou děti, které jsou třeba sociálně znevýhodněné nebo nějak zdravotně, ale může to trošku jakoby uspůsobit tomu, kde ví, že to je potřeba. Jo. Třeba ty asistenti mnohem větší efekt podle těch výzkumů mají na prvním stupni, protože tam můžete dohnat hodně jakoby toho znevýhodnění a pomoct těm dětem. Na tom druhém stupni už třeba takový velký efekt nemají, jo. Takže ty ředitelé si můžou třeba říct, dáme to víc do těch prvních stupňů a podobně.
1: Jaké vlastně jsou nároky na asistenta pedagoga? Co musí splňovat nebo měl by?
0: No, oni jsou dvě úrovně. A teďka ta jedna je, tam musíte mít nějakou kvalifikaci, v té druhé stačí nějaký kurz relativně rychlý. Problém je, jakože v Česku, jako všechno, my vůbec neměříme ty dopady jejich práce, jo. Takže tam stát dává 8 miliard korun zhruba ročně a vlastně jako nikdo pořádně neměří, jestli ty školy, které je mají, tak se vedou třeba lépe než podobné školy, podobně složené, které je nemají. Jo. Takže teďka je tam snaha na tom ministerstvu je trošku víc řídit, jak mají pracovat podle té zahraniční praxe. Jo. A za druhé, doufám teda, že bude i snaha nějak vyhodnotit tu reformu, jestli vlastně to pomohlo těm školám a podobně. Jo. Protože my to často nevyhodnocujeme a potom je to zdrojem kritiky, ale vlastně ani jedna ta strana, ani ta kritizující, ani ta, která to obhajuje, nemá žádná data o tom, nakolik pomáhají a podobně. To jsou jako příhody z těch škol. No.
1: A na asistenty se dává, kolik jste říkal, 8?
0: 8 miliard.
1: 8 miliard ročně, no. Ze státního rozpočtu.
0: Takže je to dost na to, aby jsme to analyzovali, jaký to má efekt. No.
1: A podle těch parametrů, které se zavádějí, vy byste si troufnul říct, že ten nový systém bude, řekněme, stabilnější, předvídatelnější?
0: No, oni tam udělali věci, kde bych třeba já to udělal trošku jinak, jako je to docela nevýhodné pro malé školy, protože ten stát se snaží jakoby dát impuls, že není úplně dobré mít ty malinké školy a malinké třídy. Takže tam je třeba předpoklad, že když máte třídu, která je malá, má 12 žáků, tak tam to asistenta, nebo 14, tak tam to asistenta nepotřebuje vůbec. Jo. A samozřejmě můžou být školy, kde v těch 14 žácích je tolik znevýhodněný, že by ho tam stejně potřebovali. Takže tam jsou určitě jakoby chyby, které se dají napravovat. A já jsem obecně pro tu stabilizaci, aby tam pro překonání toho systému, kde pořád musíte o něco žádat a je to nestabilní ty úvazky a podobně. Takže když se povede tohle a když se povede tam dát ty standardy práce, jo, který víme z těch zahraničních výzkumů, že fungují, tak to myslím pomůže výrazně.
1: Daniel Prokop, host rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení. Děkuji, naslyšenou.
0: Díky.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Nová ombudsmanka oznámila, že chce s vládou Andreje Babiše jednat o přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Jak daleko v této věci postoupila? A jak se dívá na míru svobody projevu v Česku? Tomáš Pancíř se zeptá veřejné ochránkyně práv Evy Kostolanské.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
4: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
5: Policie na síti X oznámila, že lidem v Ostravě Zábřehu už nehrozí nebezpečí. Policisti tam zasahovali proti muži se zbraní. Na místě je reportérka Andrea Bartníková.
6: Střelec je mrtvý, policisté ho našli se v bytě s prostřelenou hlavou. Jeho oběd je v nemocnici už mimo ohrožení života. To jsou základní fakta, která tady před chvíli v Ostravě Zábřehu oznámil krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Víme také, že pachatel neměl řádně registrovanou zbraň a že šlo o manžele. V tuto chvíli je už bezpečnostní opatření u konce a ta lokalita je průjezdná. Z Ostravy Andrea Bartníková, Radiožurnál.
5: V německém Berlíně se scházejí nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit budou roli Evropy a další postup v řešení konfliktů na Blízkém východě nebo na Ukrajině. Kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí taky šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. A premiéra komedie Omylů v nejvyšším purkrabství Pražského hradu zahájí letošní letní shakespearovské slavnosti. V hlavní roli budou v režii Vojtěcha Štěpánka alternovat Marek Adamčík a Tomáš Havlínek. Komedie Omylů je jednou ze tří letošních premiér. Slavnosti budou kromě Prahy hostit taky Bratislava, Brno a Ostrava. Potrvají do 5. září.
0: Sport.
5: Přestávky uprostřed poločasů by mohly být i na dalších světových šampionátech, připustil to prezident Mezinárodní fotbalové asociace Gianni Infantino. Tříminutovou pauzu na občerstvení, kterou využívají i televize k reklamám, zavedla FIFA jako prevenci proti plánovaným vysokým teplotám. Kritiku sklidily přestávky v zápasech, ve kterých bylo chladno, pršelo nebo se hrály v klimatizovaných halách pod střechou. To je ale podle Infantina nutné, aby měla všechna mužstva stejná pravidla.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Šmejkalky a kolony na D8 před Prahou. Dálnice D1 je teď ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov neprůjezdná. Na kilometru 23,5 už v omezení před Šmejkalkou se srazily dva kamiony a zablokovaly oba jízdní pruhy směrem do Brna. Kolona se zastavila, nemůžou tam projet ani hasiči, je to v omezení. Sjíždějte na Benešov na silnici 3 osobním autem, pak přes Čerčany, přes Tavelky a zpět na D1. Na dálnici D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy od 175. kilometru až do Brna k omezení. Převážně kamiony v pravém pruhu, osobním zastavíte jen místy. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Je tam zúžení na kilometru 42, je to kolona do 10 minut. Provoz vázne na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Od 8. kilometru je to až ke sjezdu na Zdiby. Tam zabrala údržba levý pruh. Zdržíte se hlavně v kamionu v pravém pruhu. A ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Kolona kvůli tomu popojíždí i na příjezdu do Prahy z Plzně po D5. Brzdí se na 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
4: Středa 24. června, teď jsou 4 minuty po půl 12. Přejeme dobré dopoledne.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte dopolední radiožurnál, je 11 hodin a 37 minut. Pistolník, který místo whisky pije Cola Loku, legendární limonádový Joe, se vrací na filmová plátna v digitálně restaurované podobě. Jak složité bylo obnovit jeho slavné barvy a proč dostal nový anglický název? To ještě uslyšíte, pokud s námi zůstanete.

0: českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského bude mít dnes světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků. V tom se v jedné z hlavních rolí představila taky Olga Šoberová a jako padouch Miloš Kopecký.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menšík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina? My jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgan.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádový Joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
5: Noci jsou chladné!
6: Jo,
5: to abych si vzal teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Kylie Minogue, Nick Cave, poslouchali jste minutu po 3:15 v dopoledním radiožurnálu. 10 let vzdálení, přesto téměř stejný, úspěšného kajakáře Jakuba Krejčího následuje mladší bratr Matěj, který závodí ve vodním slalomu na olympiádě dětí a mládeže v Praze. A jednou by si to chtěli rozdat proti sobě. Poslechněte si je ještě v dopoledním radiožurnálu. Za několik minut, teď se vracíme aktuálně na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z D1. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna stále zavřená za Mirošovicemi. Na kilometru 23,5 už v omezení před Šmejkalkou se srazily dva kamiony. Blokují oba úzké pruhy v omezení směrem na Brno a neprojedou ani hasiči. Kolona se velmi rychle prodlužuje směrem z Prahy. Osobním autem doporučujeme sjet nejpozději na 15. kilometru exit Velké Popovice a obět to. Na další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: tak všechno mám.
1: Poetika v 11.49. Pro bratry Jakuba a Matěje Krejčí je slalomářský kanál v Pražské Troji medailový důl. Starší kajakář Jakub z Vltavy vylovil na nedávném světovém poháru v Praze hned 2 zlata. Mladší Matěj teď zazářil na olympiádě dětí a mládeže, kde byl bronzový v závodě kanoistů.
2: Třetí místo je super, obzvlášť v konkurenci, a bylo to hodně nabitý, no, takže super.
3: A jelikož starší bratr Jakub Krejčí předával právě vodním slalomářům medaile na slavnostním ceremoniálu, tak se sourozenci potkali.
4: Zajedničky, Matěj Krejčí, Zbyšek Suchý a Dominik Botek. Takže asi brácha bráchovi předá pravděpodobně bronzovou medaili, předpokládám.
5: Mohla to být samozřejmě ještě lepší medaile, ale jsem rád, že vůbec jsem měl tu možnost mu tu medaili předat a brácha jel hezký jízdy v Troji, takže já jsem si dnešek užil.
3: Říkal Jakub Krejčí, který z pozice elitního českého kajakáře dává rady i bratrovi kanoistovi.
5: Brácha je občas tak tvrdé hlavy, že mě ani neposlouchá.
2: No, my s bráchou máme rozdílný názory na single kanoj a on úplně nemá rád, když já jezdím na přes ruku a já jsem to zastánce, že to je lepší.
6: Pánové, jaký je mezi vámi věkový rozdíl?
5: Máme mezi sebou necelých 10 let, brácha je 2.11, já jsem 2.2.
6: Jaké to je?
2: No, je to tam vidět, ta jiná generace brácha už je trochu zaostalej, no.
5: Nemyslím si, že jsem zaostalej, samozřejmě některé věci úplně nechápu, ale snažím se adaptovat a jsem rád, že právě mám mladšího bráchu, který mě do toho zákulisí nějaký česko-angličtiny a různých tady těch guest zasvěcuje a tak nějak mi to omlazuje trošku.
3: Špičkovali se Jakub a Matěj Krejčí, kteří jezdí ve vodním slalomu odlišné disciplíny. Je tu ale jedna, ve které by na bratrský souboj dojít mohlo.
5: Je pravda, že v kajakrosu by to šlo. Kajakros je neúprostný, tam neznám ani kamaráda, ani bratra. Takže bych bráchovi nepřál, aby tam se mnou stal.
2: Jo, já bych to rozhodně bral, ukázal bych bráchovi, jak se to jezdí.
5: Jo, kajakros by byl super na Zolensto, mohli bychom se tam vyřídit nějaký bratrský spory a to by byla dobrá příležitost.
3: Říká Jakub Krejčí, který se bude chtít v reprezentaci udržet co nejdéle tak, aby na závody mohl jezdit se svým mladším bratrem Matějem. Ten byl bronzovým kanoistou na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Z Troje Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Za 5:12 nejvyšší čas říct, co bude v polední publicistice, udělá to Věra Štechrová. Vítám tě.
1: Dobrý den. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary. A to ještě před tím konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Udělal to proto, že na to rozhodnutí opravdu velmi málo času. Já se budu ptát na to, jaké možnosti má teď ústavní soud a jak obvykle je v takových případech vůbec vydání předběžného opatření. Budeme mluvit o Dagmar Havlové, která odebrala knihovně, která je pojmenovaná po jejím muži, práva užívat jméno Václav Havel. Zeptám se, co to pro tuhle instituci znamená a kdo by se mohl dál starat o materiály a písemnosti Václava Havla. No a americký senát, kde mají většinu republikáni, podpořil legislativu o ukončení amerických úderů na Irán. Já se zeptám, proč republikánští senátoři tentokrát nepodpořili Donalda Trumpa, z čeho mají obavy. A taky na to, jaký vliv může mít rezoluce na ta probíhající americká vyjednávání o míru se zástupci Iránu.
0: Uslyšíte v polední publicistice ve 12 hodin na 10 minut, ještě předtím ve 12 nabídneme hlavní zprávy. Věro, díky.
1: Naslyšenou.
0: Dobré poledne.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Prezident žádá ústavní soud o předběžné opatření, je ve sporu s vládou kvůli zahraniční cestě na summit NATO. Na sídlišti v Ostravě Zábřehu zasahovali policisti proti ozbrojenému muži, nebezpečí už nehrozí. Čeští fotbalisti zabojují v Mexiku s domácími o postup do play-off mistrovství světa. Dálnice D1 blokuje za sjezdem na Mirošovice ve směru do Brna nehoda dvou kamionů a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů. Je středa 24. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel chce po ústavním soudu, aby rozhodl předběžným opatřením ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Nemusel by tak čekat, až soud rozhodne v kompetenční žalobě. O přednostním projednání žaloby dnes jedná plénum. Vybralo soudce zpravodaje v případu, stal se jím Pavel Šámal. A v Brně máme reportérku Alenu Hesovou.
3: Prezidentův návrh má 27 stran. Pavel v něm uvádí, že předběžné opatření je plně odůvodněné. Pokud mu ústavní soudci vyhoví, tak se celý proces rozhodování výrazně urychlí. Ústavní právníci odhadovali, že by soud mohl stihnout rozhodnout o kompetenční žalobě před začátkem summitu i standardním způsobem. Soud už dřív deklaroval, že si je vědom naléhavosti věci. Summit začíná v turecké Ankaře 7. července. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v diskuzi na serveru Blesk.cz označil prezidentovo chování jako směšné, podle něj dělá kampaň. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Policie zasahovala proti střelci v Ostravě na sídlišti v Zábřehu, těžce zranili jednu ženu. Na místě je reportérka Andrea Brtníková.
4: Pachatelé policisté našli v bytě mrtvého. Na místě s ním marně se pokoušel mluvit policejní vyjednavač. Já můžu potvrdit, že v tuto chvíli už policejní zátarasy tady na sídlišti nejsou a lokalita je průjezdná. To bezpečnostní opatření mělo velký vliv a dopad na lidi z okolí. Já jsem třeba mluvila s ženou, která má 7letého chlapce v nedaleké škole a ta dostala ze školy zprávu, že si musí právě kvůli tomuto případu chlapce vyzvednout osobně ze školy. K samotnému střelci víme, že neměl legálně registrovanou zbraň. On měl legálně pouze plynovou pistoli, že postřelil do zad svou ženu cizinku. Ta je teď v nemocnici a podle aktuálních zpráv už mimo ohrožení života. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví. A detaily má přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha.
5: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je teď v izolaci, je ve specializovaném zařízení, jeho stav je stabilizovaný, francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké, současnou situaci sleduje premiér Sebastian Lecornu, jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie eboly v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou, taky kontaminovaným materiálem, projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo taky bolestí svalů. Proti některým kmenům eboli existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Západ a jih Evropy se dál potýká s extrémně vysokými teplotami. Včerejšek byl ve Francii podle Meteo France vůbec nejteplejším dnem v historii měření. Maxima ve Francii, Itálii i Španělsku přesahují 40 stupňů. Kvůli vedru zůstává v Bretani skoro 70 000 domácností bez elektřiny.
6: Výpadky proudu v Bretani způsobila porucha transformátoru kvůli extrémní teplotě. Nejvyšší varování před vedrem platí poprvé na většině francouzského území. Lidé se chladí v městských kanálech v Paříži i v Londýně. Stovky škol ve Francii i Británii kvůli vedru zavřely. Britové pokud možno nemají cestovat vlaky kvůli obavám o poškození kolejí. V Belgii se vlakové spoje ruší. Nejvyšší výstraha před vedrem platí v 16 italských městech. V Německu kvůli vedru obce a vodárenské společnosti doporučili šetřit vodou. Horko by mělo polevit o víkendu, ale v první půli července se má vrátit. Vlny veder jsou podle vědců častější a silnější kvůli klimatické změně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Výstraha před vysokými teplotami platí i pro celou Českou republiku, kromě horských oblastí. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požáru. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
2: Poslanci znovu projednávají zákon o státních zaměstnancích. Návrh je ve třetím čtení. Vládní koalice chce nahradit současný služební zákon a přinést tak větší flexibilitu státní správy. Opozice návrh kritizuje. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
8: Podle vládních poslanců má zákon zjednodušit zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků. Opozice ale kritizuje, že to povede k politizaci státní správy, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
9: Chcete loajální loutky? Chcete, abyste si mohli dělat úplně cokoliv na ministerstvech?
8: Argument, že teď platný služební zákon státní správu odpolitizoval, odmítl ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj jen přibylo úředníků.
10: Takže ta politizace a depolitizace nás taky něco stála a já myslím, že je třeba se dívat i na náklady.
8: Do debaty se ještě hlásí

0: Živé tornádo. Většina škod je dnes už opravená. V některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
3: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně podničen, a tam vlastně chceme lesopark.
2: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
4: Sport. České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do osmifinále národnímu týmu nejspíš zajistí jen vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
5: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
4: Zápas Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo skóroval jako první na 6. mistrovství světa za sebou. Dal 2 góly, Portugalci porazili Uzbekistán 5-0 a přiblížili se postupu do play-off, stejně jako fotbalisté Anglie a Ghany. Ti remizovali 0-0 a také jsou na 4 bodech. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0, Kolumbie vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 a má jistý postup.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Mirošovic a nehoda na Pražském okruhu. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna za Mirošovicemi neprůjezdná. Na kilometru 23,5 přímo v omezení před Čmejkalkou se srazily 2 kamiony. Jeden je nepojízdný a čeká se na odtah. Kolona z Prahy už je dlouhá. Zastavíte u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru a moc se to nehýbe. Objížďky pouze pro osobní auta a dodávky přes Velké Popovice nebo Mnichovice. Nehoda brzdí provoz taky na Pražském okruhu ve směru z plzeňské dálnice na Brno. Těsně před sjezdem na D1 z okruhu se srazily další 3 kamiony. Tam zůstal průjezdný alespoň levý pruh a brzdí se za sjezdem na Jesenici. A v Praze na jižní spojce směrem na Štěrboholy překáží nepojízdný kamion u nájezdu ze Spořilovské. Kolona se sune od magistrály. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
8: Může ústavní soud vydat předběžné opatření o tom, že prezident Pavel má jet na summit do Ankary? Končí definitivně knihovna Václava Havla a jaká instituce by se měla starat o jeho materiály a písemnosti? Americký senát chce ukončit údery na Irán, jak to ovlivní další vyjednávání o míru na Blízkém východě. O tom všem budeme mluvit. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Tu prezident podal potom, co vláda rozhodla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ústavní soud se dnes začal s žalobou zabývat na neveřejné poradě pléna. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Ústavní soud by tak musel o kompetenční žalobě rozhodnout neobvykle rychle. Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal. Já teď vítám ve vysílání Evu Pasekovou, šéfredaktorku webu Česká justice. Dobrý den.
9: Hezké poledne.
8: Jak časté vůbec je, že by ústavní soud vydával předběžná opatření?
9: No, je to velmi neobvyklé, což i tím se i zabývá vlastně ten prezidentův návrh, ale snaží se ústavní soudce přesvědčit o tom, že je zase na druhou stranu tak obvyklé, že prezidenti na ten summit na to jezdili, že by to předběžné opatření tedy bylo na místě a argumentuje i tím, že je to institut, který se dá použít.
8: A jaké otázky si tedy ústavní soud na té dnešní neveřejné poradě pléna tedy musí odpovědět?
9: Já si myslím, že už ty debaty už začaly. Asi každý ústavní soudce už má trochu jasno. Ten soudce zpravodaj Pavel Šámal musí připravit

0: K koncept rozhodnutí, pro který musí získat většinu toho pléna, tedy většinu těch 15 soudců.
1: A teď mluvíte o tom předběžném opatření.
0: Jo, tak ono vlastně tam opravdu musí být ten souhlas pro oba ty instituty. Jak by to muselo být tak pro to předběžné opatření, tak souhlas většiny soudců musel by být ve věci samé. Ale zajímavostí toho návrhu podle mého je, že pokud ústavní soud už rozhodne o tom předběžném návrhu kladně a vyhoví prezidentovi, tak už pak v podstatě není možné, aby rozhodl záporně v tom rozhodnutím samém, protože vlastně prezident už žádá, aby mu povolil ty akreditace, aby už ho vlastně připravil na ten summit. Takže já si moc nedovedu představit, že by vyhověl předběžnému opatření a pak by rozhodl naopak.
1: A nemůže tedy soud potom v té samotné žalobě rozhodovat o těch obecnějších věcech? Prezident třeba navrhuje, aby soud určil, že státním orgánem příslušným rozhodnout o účasti prezidenta na summitech NATO je sám prezident republiky.
0: Pochopitelně by to rozhodnutí určitě širší bylo. Já si zase nemyslím, že je ta problematika až tak složitá, protože ta stížnost prezidenta je formulován poměrně úzce opravdu na tu zahraniční reprezentaci, nerozšiřuje se to tam na nějaký další věci, pravomoce prezidenta vůči vládě, takže já si myslím, že samozřejmě by to širší bylo, ale už ten předběžný návrh odpovídá na ty hlavní otázky, které prezident chce vyjasnit.
1: Ten summit se koná za 12 dní. Je reálné, že by ústavní soud stačil udělat to definitivní rozhodnutí o žalobě v tak krátkém termínu? Už jsme tu něco podobného měli?
0: Ano, myslím si, že to reálné je. Musím uvědomit, že soudce zpravodaj nepřipravuje to rozhodnutí sám nebo ten koncept. Pomáhají mu asistenti, už v dnešní době pomáhá i technika AI třeba při tom vyhledávání. Takže to není to zas tak složitá otázka, u které by nešlo rozhodnout za tak krátký čas. Takže myslím si, že to reálné je.
1: Rozhodovat, jak jste říkala, o tom předběžném opatření i o té samotné žalobě bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. To se děje v jakých případech?
0: To se děje právě u takto zásadních otázek ústavních. Děje se to například u otázky důchodu, děje se to právě u vyjasňování těch pravomocí mezi vládou, prezidentem a dalšími klíčovými institucemi. Není to určitě obvyklá záležitost.
1: V jiných případech slýcháme třeba i oponentní argumenty, ale rozhoduje většina. Jak je to v tuhle chvíli právě s touto žalobou a s tímto předběžným opatřením? Tady to rozhodnutí musí být jednomyslné?
0: Rozhodnutí musí být jednomyslné, ale to disentní, takzvaná disentní, ta oponentní stanoviska být můžou. To znamená, klidně se mohou najít třeba tři soudci, kteří budou mít opačný názor, napíšou ho, připojí ho k tomu stanovisku, ale pro tedy musí být většina.
1: Prezident v té žádosti o předběžné opatření konkrétně žádá, aby soud uložil vládě a ministerstvu zahraničí povinnost oznámit organizátorům summitu, že součástí delegace bude prezident, aby mu zajistili akreditaci a aby nebránili jeho účasti na summitu. A v té samotné žalobě, jak jsem říkala, pak navrhuje, aby soud určil, že tím státním orgánem, který je příslušný rozhodnout o účasti prezidenta na summitech, na to bude sám prezident. Vy už jste na to částečně odpověděl, ale pojďme si ještě říct, je tedy běžné, že soud rozhoduje o jiné věci v tom předběžném opatření a pak o jiné věci v té samotné žalobě?
0: Tak to samozřejmě může být, protože to předběžné opatření opravdu se vztahuje k tomu, aby nevznikly nějaké škody, které už pak tím rozhodnutím samým nejdou odstranit. To znamená, laicky řečeno, je potřeba, aby byly učiněny potřebné kroky k přípravě účasti prezidenta Pavla na ten summit, protože předpokládám, že kdyby pak ústavní soud rozhodl den před summitem, kdyby prezident nebyl na místě, kdyby nebyly vyřešené ty akreditace, tak z toho praktického hlediska už by vlastně to samotné rozhodnutí, byť by mu ústavní soud vyhověl, postrádalo smysl. Takže určitě vlastně takhle není to nic neobvyklého v tomto smyslu.
1: A v jakém časovém horizontu se můžeme dozvědět, jak soud rozhodl o tom předběžném opatření, jestli ho vůbec vydá nebo ne?
0: Když je žádáno o předběžné opatření, a to i u běžných obecných soudů, tak to bývá opravdu tedy rychle. To znamená, já si myslím, že by to mělo být klidně v řádu dnů, klidně třeba zítra se tak může stát.
1: Eva Paseková, šéfredaktorka serveru Česká justice. Děkuju, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Knihovna pojmenovaná po bývalém prezidentovi Václavu Havlovi přišla o práva užívat jeho jméno. Souhlas této instituci odebrala Dagmar Havlová. Uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. David Dušek ze správní rady knihovny dnes řekl, že dnes měli mít jednání o další komunikaci s Dagmar Havlovou. O jejím stanovisku byli informováni a čekají na další informace. Ve vysílání teď vítám bývalého ředitele knihovny Václava Havla, bývalého velvyslance ve Spojených státech a v Izraeli, Michála Žantovského. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Abychom to vysvětlili, je tedy Dagmar Havlová opravdu jediná, která může udělit nebo odebrat práva k používání jména Václava Havla?
2: Dagmar Havlová je jediná dědička Václava Havla, disponuje jeho autorskými právy a nechala si zaregistrovat práva k nejrůznějším názvům, včetně názvu knihovny Václava Havla. Co to ovšem znamená pro volnost používání jména Václava Havla samotného, tím si úplně jistý nejsem. Já a celá řada dalších lidí jsme spolupracovali s Václavem Havlem, podíleli se na jeho práci, podílel jsem se na uchovávání jeho odkazu předtím, než jsem pracoval v knihovně, a podílím se na něm dál a nedovedu si představit, že bych potřeboval souhlas k používání jména Václava Havla. To je něco nesamozřejmého. Václav Havel byl veřejná osoba, byl to prezident České a Slovenské federativní republiky a České republiky je svým způsobem někdo, kdo patří nám všem, a tak bychom k tomu asi měli přistupovat.
1: Ona Dagmar Havlová uvedla, že za přirozené by považovala poskytnutí archivních, dokumentačních, badatelských a dalších materiálů souvisejících s jejím manželem do veřejné instituce pro jejich trvalou ochranu, profesionální péči a zpřístupnění veřejnosti. Kde jsou tedy tyto materiály teď?
2: To je samozřejmě naprosto legitimní požadavek. Ty materiály představují jednu z největších hodnot, kterou knihovna Václava Havla obhospodařuje. Kopie, případně originály těch materiálů existují ve státním archivu, existují v archivu kanceláře prezidenta republiky a v jiných archivních institucích. To je rozhodně nutné zachovat, ale to samo o sobě nezajistí, aby ty materiály byly veřejně přístupné, aby se s nimi dalo snadno badatelsky pracovat a aby byly zdrojem debat a diskuzí o současných aktuálních otázkách, tak jak si to Václav Havel přál za svého života.
1: A vidíte tu nějakou instituci, třeba i státní, která by se těch materiálů mohla ujmout, a to takovým způsobem, jakým jste popsal, aby byly přístupné, aby se s nimi pracovalo?
2: V téhle chvíli si to moc představit nedokážu. Ve Spojených státech existuje ten systém prezidentských knihoven a muzeí, který byl vzorem pro vznik knihovny Václava Havla počátkem tohoto tisíciletí. A tam jsou ty knihy, ty knihovny zřizovány zákonem, tvoří součást systému americké národní knihovny Smithsonian Institution a dostávají do vínku finanční prostředky na vybudování budovy té instituce, té knihovny, ale vlastní provoz si musí financovat sami z darů a jiných prostředků. A to je strašně důležité, protože to zaručuje nezávislost té instituce a u takového důležitého odkazu a někdy i odkazu, který je předmětem diskuzí nebo kritiky, jako je odkaz Václava Havla, je klíčové, aby ta instituce zůstala nezávislá. A další pochybnost mám o tom, jestli zřízení takové instituce je vysoko na seznamu priorit současné vlády.
1: Vy znáte tu instituci současnou, znáte její přednosti i nedostatky. Jaký by byl podle vás v tuhle chvíli nejlepší postup s ohledem na to, jak uchovat a rozvíjet odkaz Václava Havla? Protože ta knihovna je v tuhle chvíli předmětem velkých sporů.
2: Knihovna je předmětem velkých sporů a to, jak je koncipovaná její architektura a její správní a dozorčí orgány v podstatě v situaci, kdy Dagmar Havlová nechce nadále nést zodpovědnost za tu instituci, tak její další aktivita je v podstatě nepředstavitelná. Ale pokud to tak bude, já jsem přesvědčen o tom, že je tady celá řada lidí, kteří mají vztah k odkazu Václava Havla, kteří se na něm podíleli, kteří cítí tu spoluzodpovědnost za jeho zachování a za jeho šíření a kteří nějakým způsobem, až se tedy vyjasní definitivně, co bude s knihou Václava Havla, budou připraveni se toho odkazu ujmout a nejlepší samozřejmě by bylo, kdyby to bylo i s podporou a souhlasem Dagmar Havlové.
1: Michal Žantovský, bývalý ředitel knihovny Václava Havla. Děkuju, naslyšenou.
2: I já děkuju, naslyšenou.
1: Americký senát podpořil legislativu o ukončení amerických úderů na Irán. Ta prezidenta Trumpa vyzývá k ukončení vojenských úderů a zároveň v případě potřeby dalších vojenských akcí jen se souhlasem kongresu. Rozhodnutí horní komory kongresu je překvapivé, protože v něm mají většinu republikáni. Pentagon přitom právě žádá a v přepočtu s 1,7 bilionu korun převážně na financování války s Iránem a doplnění munice a zásob. Válku zahájili americko-izraelské údery 28. února. Od 8. dubna platilo mezi Spojenými státy a Iránem křehké příměří porušované oběma stranami. My jsme teď ve spojení s mezinárodně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobrý den, Milane.
3: Dobrý den.
1: Jaký vliv podle tebe může mít rezoluce na probíhající americká vyjednávání se zástupci Iránu?
3: Významný. Iránci se už teď cítí jako vítězi a když budou vidět, že Donald Trump má zase další problémy, a to ve své vlastní zemi, tak je to významně posílí.
1: Co to v tuhle chvíli vypovídá o republikánské straně, že v Senátu prošla ta legislativa o ukončení amerických úderů na Irán? Čeho se obávají?
3: No, podle mého soudu je to zřejmé. Když si odmyslíme některé republikány, republikánské senátory, kteří nedrží úplně linii, kterou vyhlásí Donald Trump, a nehlasují automaticky tak, jak on by si přál, a takových je senátu také několik, tak ten zbytek má vážné pochybnosti o tom, zda byla ta válka proti Iránu nutná, zda měla dobrý průběh a zda to memorandum, které Američané podepsali s Iránci, je pro Američany tak výhodné, jak říká Donald Trump, a jeho lidé. K tomu se blíží kongresové volby, které mohou být pro republikány osudné a může se na tom právě podepsat i ta válka, protože ta je hluboce nepopulární, jednak pokud jde o celkovou americkou populaci a celkové americké voliče, zhruba dvě třetiny, téměř dvě třetiny si přejí její okamžité ukončení a zejména pro voliče z řad takzvaného hnutí MAGA, které tvoří ten základní bod pro Donalda Trumpa, kterým Donald Trump léta vykládal, že byla velká chyba zapletat se do zahraničních válek, že by bylo zapotřebí soustředit se hlavně na Ameriku a její potřeby, no a nyní do takové války, která nemá jasný konec, zabředl sám.
1: No, americká ústava říká, že k vyhlášení války je oprávněn pouze kongres. Zatím se to ale za celou dobu konfliktu nestalo. Tak co Donaldu Trumpovi dosud umožňovalo provádět ty vojenské akce?
3: To je velmi jednoduché. Americký prezident může vést válku, aniž by čekal na formální schválení kongresu. Může vést ty vojenské operace po dobu dvou měsíců, ale potom má pouze jeden měsíc na to, aby ty vojenské operace přerušil a americké vojáky stáhl, jestliže nedostane právě souhlas kongresu, a ten se týká i financování války, protože bez financování války, a tady je opět nezastupitelná role kongresu, prezident v takové válce, pro kterou se rozhodl sám bez souhlasu kongresu, nemůže pokračovat. Ovšem Donald Trump tvrdí, že teď je úplně jiná situace, už dávno platí příměří s Iránem a že ta válka se tudíž fakticky nevede.
1: No, nejasnosti provázejí i diskuze o možném návratu inspektorů k návštěvě iránských jaderných zařízení. Zatímco viceprezident J.D. Vance v pondělí řekl, že Tehrán souhlasí s návratem inspektorů do Iránu, tak iránská strana to odmítá. Tak v čem je problém?
3: No, podle mého soudu Iránci nechtějí, aby jim kdokoliv koukal pod prsty, tím spíše tak kvalifikovaní lidé, kteří pracují pro agenturu pro mezinárodní atomovou energii. A budou velice dlouho usilovat o to, aby pokud s tím návratem inspektorů, mezinárodních inspektorů budou souhlasit, aby za to dostali od Američanů a to, co nejdříve, nějaké významné ústupky.
1: Například zmírnění sankcí?
3: No samozřejmě, anebo rozmrazení co nejdřívější a co nejmasovější rozmrazení těch zmrazených iránských aktiv.
1: Říká Milan Slezák, mezinárodně politický analytik Českého rozhlasu. Milane, díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: To byla polední publicistika, za chvíli už jsou tu aktuální zprávy. Vy se k hlavním zprávám, rozhovorům a komentářům můžete vrátit i v podcastových aplikacích a samozřejmě i v aplikaci Můj rozhlas CZ. Věra Štychrová přeje příjemné odpoledne, zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
4: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
5: Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisti ho našli v bytě. Předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná, podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž podle něj měl zbraně nelegálně. Policisti zásah na místě ukončili, okolí je znovu průjezdné. Většina Čechů se shoduje, že svoboda slova má být v některých případech omezena. Vyplývá to z dat výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění. Asi dvě třetiny dotazovaných mezi takové případy zařadili třeba nenávistné projevy kvůli rase a etniku nebo výzvy k násilné změně demokratického režimu. Desítky tisíc domácností jsou v Bretani na západě Francie bez proudu kvůli vedrům. Příčinou je porucha transformátoru. Informuje o tom agentura AFP s tím, že provozovatel sítě pracuje na obnovení dodávek elektřiny. Francie včera zaznamenala nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Nejvyšší červená výstraha před vlnou veder platí dnes pro 58 departmánů. Příští týden by se mohlo ochladit. Francouzští meteorologové ale varují, že se extrémní teploty vrátí. A klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidi cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. V případě ubytování doporučuje Evropské spotřebitelské centrum řešit problémy přímo s pronajímatelem. Pokud se vyjednávání nedaří, je možné se obrátit právě na Evropské spotřebitelské centrum. Sport. Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. V Praze na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. Surovčík přišel do Sparty před 3 lety z Jablonce, chytal za Pražany i v konferenční lize a nedávno poprvé nastoupil za slovenský národní tým. Surovčík podepsal smlouvu necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hedyho z West Hamu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Mirošovic a nehoda na Pražském okruhu. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna stále zavřená u Mirošovic. Za sjezdem na Benešov na kilometru 23,5 se srazily 2 kamiony. Stalo se tak už v omezení před Šmejkalkou a jeden kamion je nepojízdný. Teď k němu couvá přes Šmejkalku odtah. Kolona od 15. kilometru a je to nadlouho. Ucpávají se i sjezdy z D1 na Velké Popovice a taky objížďka přes Mnichovice. Z Prahy možná lepší výjíždět rovnou po staré Benešovské silnici, obět to přes Čerčany a přes Tavelky osobním autem. A pozor, D1 se plní u Šmejkalky v opačném směru na Prahu, to jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru. A taky na Pražském okruhu ve směru z Plzeňské na Brněnskou dálnici komplikuje dopravu nehoda kamionů. Srazily se hned 3 před sjezdem na dálnici D1. Průjezdný pouze levý pruh a tvoří se kolona od Jesenice. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. Kolona se táhne od 8. kilometru až k omezení u sjezdu na Zdiby, hlavně v pravém pruhu kamiony. A ještě zpět na dálnici D1 a na příjezdu do Brna z Prahy hlásíte kolony, opět hlavně kamionů.
8: Kolona kamionů začíná před sjezdem Ostrovačice, ale výpruh je poměrně plynule, nemá smysl asi sjíždět.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
9: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
6: Počasí.
5: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
4: A pokud máte po ruce počítač nebo mobil, podívejte se na náš web radiožurnál.cz do sekce soutěže, protože zjistíte, o co budeme hrát v dnešní odpolední soutěži. Téma 120 let sportovního horolezení ve Skaláku v Českém ráji mapuje nová výstava na hradu Valštejn. Lezeckou disciplínu tam na začátku minulého století odstartoval horolezec Rudolf Kauška. Byl sice oslavovaný za výstup, znepřátelil si ale místní obyvatele tím, že na vrchol dračího zubu umístil německou vlajku. Poslouchejte velmi pozorně další odpolední reportáž, ta bude tou soutěžní. A hodně štěstí.
6: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Dělejte si poznámky, mohlo by se vám to vyplatit. Nová výstava na hradu Valdštejn v Českém ráji mapuje 120 let horolezení v souskalí zvaném Skalák. V roce 1906 vylezl horolezec Rudolf Kauška oficiálně poprvé na dračí zub. Pískovcové skvosty na Hruboskalsku můžete znát i třeba z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny.
2: A to máš volí?
3: Vtipný, on tam leze vlastně na dračí zub, ale protože dračí zub je takový jako komplikovaný a on by tam nevylez, tak lezou v té době na pionýra, protože to je, dneska to je scout, ale za komoušů se tomu muselo říkat pionýr.
4: A tohle vyloženě tady je zaznamenaný pát, ne?
2: Na točení kamarádů.
5: Zrovna toho vytejali filmaři, že tam jako měl ještě chvilku počkat, aby měli hezký záběr a počkal díl, než potřeboval a upad.
6: Skupinka z Prahy si prohlíží přes 750 fotografií z horolezci. Provádí je autor výstavy Jan Obročník.
7: To chci využít, namotivovat další pamětníky, tak aby to vyštrachali a ještě se něco doplnilo. A když to je 120 let lezení, tak by se mi líbilo ve finále, kdyby tady bylo 1200 fotek.
6: Vy ty fotky máte vlastně seřazené chronologicky v čase.
7: To je rozdělený do 4 období a vlastně ty 4 období reprezentují jako vlastně různý přístupy k tomu lezení.
6: Ještě před první světovou válkou v roce 1906 umístil horolezec Rudolf Kauška německou vlajku na vrchol dračího zubu v českorájském souskalí. Odstartoval tím oficiálně horolezeckou disciplínu v pískovcovém skvostu na Hruboskalsku. Výstupem ale naštval několik lidí.
7: A v Pojizerských listech vyšel o tom hanobící článek. No a on
2: máte ho tady?
7: Ano, tadyhle.
2: Provokace Němců v Českém ráji.
7: To, co se stalo zde v Kaji v neděli, den 17. června na Hrubé skále, v Kaji úplně českém, přesahuje všechny meze. On se musel jít omluvit na magistrát. A vlastně on tady pak lezecky už nikdy v životě vlastně nepůsobil.
6: Výstava se nachází v hradní konírně, která byla předtím nepřístupná. Z Valdštejna Johana Tománková, Radiožurnál.
1: A teď už je váš čas, můžete s námi soutěžit za několik minut. Stačí se dovolat na číslo 221 552 255.

0: To byly Korsy, 3:15 odpolední Radiožurnál je s vámi, čas odstartovat dnešní soutěž a bude to s Honzou, který volá z Okříšek, říkám to správně, dobrý den.
1: Dobrý den, přesně tak.
0: Tak vás vítám v soutěži odpoledního Radiožurnálu. Máme nabito i v cenách, za 3 správné odpovědi dárek od Tescomy, která je na českém trhu už víc než 30 let a získává desítky prestižních ocenění za originální design i funkci výrobku do domácnosti. Dárkový poukaz v hodnotě 2500 korun je dnešní hlavní cenou. Za 2 správné odpovědi je to pak sada knížek pro vaše letní čtení, knížka od Alexandry Vojtasekové Fiaka, chorvatská sezóna. Je tu i knížka Říp a hora předků, anebo právě vyšla kniha s názvem Všeho do času. No a za 1 správnou odpověď, to už je překvapení, jako cena útěchy od Radiožurnálu. Mluvit budeme o nové výstavě na hradu Valštejn, jak už jsme naznačili v té předchozí reportáži. Doufám, že vám neutekla.
1: No snad ne.
0: Tak snad ne. Tak první otázka je připravená, jste-li připraven, můžeme začít.
1: Aha.
0: 5 vteřin na odpověď. Honzo, ptám se vás, kdy začala na Hruboskalsku horolezecká disciplína výstupem Rudolfa Kaušky na dračí zub? Jaké je to výročí?
1: 120 lety, 1906.
0: 1906, tedy přesně před 120 lety, první bod, první správná odpověď. V tom slavném snímku Aleny Poledňákové, jak dostat tatínka do polepšovny, hlavní aktér Vašek měl se svým tátou vylézt na dračí zub. Ten je ale špatně dostupný. Tak se vás ptám, na jakou skálu tak vylezli ve skutečnosti?
1: Dříve Pionýr, dneska Scout.
0: Taky správná odpověď, 2. v pořadí. No a do třetice, ptám se vás, ve které chráněné krajinné oblasti najdeme horolezeckou oblast Hruboskalsko? Kde je?
1: Pojzeří.
0: No a té oblasti se říká?
1: Jizerské hory.
0: A té samotné oblasti?
1: Hornoskalsko.
0: Český ráj. To jsem chtěl od vás slyšet. Tak 2 správné odpovědi, knížky poputují za vámi na vaši adresu. Honzo, děkuji vám za účast soutěže a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Díky, naschle.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zablokovaná zůstává D1 před Šmejkalkou. Dálnice D1 z Prahy na Brno je za sjezdem na Benešov neprůjezdná. V zúžení před mostem na 23. kilometru po srážce 2 kamionů jeden musí odtáhnout. Už tam operuje velký odtah. Zatím je zřízený odklon provozu. Na exitu 21 Mirošovice ovšem kolona před ním spíš stojí, než by jela. Je to až na hodinu, dojíždí se za ním už za sjezdem na Pražský okruh kolem 13. 12. kilometru. Rychle se to natahuje. Ucpává se i náhradní trasa přes Mnichovice, v osobním autě tak může být lepší vyjet z Prahy po staré benešovské 6C3 na Benešov, pak na Vranov a předchodce rady zpátky na dálnici. A na D1, jak se u nehody za Šmejkalkou přihlíží v opačném směru na Prahu, i tam se tvoří kolona z 27. kilometru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Co se stane, když se ve stejném městě potkají dva páry identických dvojčat, aniž by o sobě věděli? Přesně na tom stojí záplatky komedie Omylů Williama Shakespearea. Jeho slavnou frašku dnes v premiéře uvedou letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Nejvyšší purkrabství se promění ve starobylé Syrakusy.
1: Muž má rád, muž má rád svobodu.
2: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
3: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie Omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ohotně uděluje partnerské rady.
2: Shakespeara nemůže hrát každý herec. To se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takovýto televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo.
3: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
4: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví. A v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
3: Marek Adamčík stvární v komedii Omylů Antifola Efeského jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
4: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně v něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co a tady, co samozřejmě je úplně z jiného času.
3: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
5: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaleční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
3: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

A do 13. hodiny už zbývají jen 4 minuty. Máme pro vás další zprávy. Ukrajina i Rusko hlásí další noční dronové útoky. A máme pro vás i výstrahu meteorologů. Česko zažije o víkendu extrémní vedra. Teploty se přiblíží 40. Nenechte si ujít ve 13, pak Hanka Schánilová.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: Česko zasáhnou extrémní vedra, teploty se o víkendu přiblíží 40. V Českém Krumlově začal festival Cirkusové meandry, nabídne akrobatická a divadelní vystoupení. Fotbalisti Kolumbie jsou dalším postupujícím do play-off mistrovství světa. Na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Brna popojíždí dlouhé kolony a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko čeká možná rekordně teplý víkend, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
1: Lidi by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí taky výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Policisté našli muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím postřelil svou manželku, záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň nevlastnil legálně.
4: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Trosky sestřelených ukrajinských dronů poškodily průmyslový objekt, obytné budovy a auta v ruské Nižně-Novgorodské oblasti. Na síti Telegram to napsal gubernátor regionu Gleb Nikitin. Tvrdí, že zemřeli dva lidi. O dalších útocích bezpilotních letounů informuje taky Orenburská a Bělogorodská oblast. Ukrajinské letectvo pak ráno oznámilo, že Rusko v noci vyslalo 101 dronů, 95 z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Úřady z Charkovské oblasti hlásí jednu oběť. Akrobatická vystoupení, divadlo nebo příběhy nabízí ode dneška v Českém Krumlově festival Cirkusové meandry. Návštěvníci se kromě toho můžou do pátku na místě účastnit cirkusových workshopů. Festival se rozšířil z městského parku i na další místa v Českém Krumlově. Hlavní účinkující představuje ředitel festivalu Jiří Turek.
5: Oni jsou tam cirka Laputika, je tam Losers Cirque Company a Ergin Company. Laputika má vlastně samostatné představení, které se jmenuje Splash. Je s letním nádechem. Druhý představení vlastně má Losers, další den, to se odehrává na řece a s Ergin Company tam je samozřejmě vzdušná akrobacie.
6: Sport. Sedmým jistým postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa ve fotbale je Kolumbie, která vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Stejným výsledkem porazilo Chorvatsko Panamu, Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Portugalsko vyhrálo nad Uzbekistánem 5-0. České fotbalisty čeká klíčové utkání o postupovou naději. Na závěr skupiny nastoupí v Mexico City proti domácím a k postupu potřebují vyhrát. Trenér národního týmu Miroslav Koubek mluví o dnech před důležitým zápasem.
7: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále. Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
6: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 za Prahou, kolony i na D8 před hlavním městem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno čekejte kolonu za připojením z okruhu ze 13. kilometru. Sunese to až hodinu ke sjezdu na Benešov. Tam byl provoz odkláněný, teď před momentem odklon zrušili, protože u problému na kilometru 23 v zúžení před mostem Šmejkalka se změnila situace. Už odtáhli i druhý nabouraný kamion, provoz obnovili, ale zatím jenom levým pruhem. Pravý dopravy tam ještě blokuje jiné nepojízdné nákladní vozidlo, už se k němu kolonou snaží prodrat odtahová služba. Na D1 opačně z Brna na Prahu před Šmejkalkou, jak se u nehody na 23. dříve přihlíželo, tak se ještě rozjíždí kolona za Chocerady z 28. kilometru, je to asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště těsně před nájezdem na D1 řeší srážku tří kamionů. Průjezdný jenom jeden pruh, kolona za Jesenicí z 80. kilometru přes 20 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí je omezení mezi sjezdy na Kralupy a Zdiby. Kamiony se sunou pravým pruhem ze 7. osobní auta ze 3. a to asi 20 minut na minus první kilometr. A v Praze na jižní spojce kolony obousměrně mezi podjezdem magistrály a Spořilovskou kvůli nehodě a porouchanému vozidlu vždy v pravých pruzích. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
9: Hezké odpoledne vám přeji. Za v přepočtu zhruba 32 tisíc korun koupil vstupenky, vzal dva syny a vyrazil z Opavy do Mexika. Takový je příběh jednoho z fanoušků české fotbalové reprezentace, která v noci na zítřek zabojuje na Aztéckém stadionu proti domácí reprezentaci o postup do play-off mistrovství světa. Detaily k tomu za chvíli přidáme.
2: Dopolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa, tak tomuhle tématu teď věnujeme čas.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany nastoupí ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do vyřazovací fáze jim zajistí nejspíš jen výhra. Už v úterý dopoledne tamního času se centrem Mexico City procházeli čeští fanoušci.
2: V centru Mexico City ve fanzóně jsem potkal trojici fanoušků, otce s dvěma syny. Jestli se můžu zeptat na jméno?
3: Jirka.
4: Kuba. Honza.
2: A odkud jste přijeli?
3: Přijeli jsme z Opavy. Přiletěli jsme fakt jenom na tenhle zápas, takže na 6 dní jsme přiletěli. No a jsme šťastní, že máme lístky a doufáme, že našem se zadaří tentokrát.
2: Bylo složité sehnat vstupenky na ten zápas?
3: Bylo to složité, ale tak my se okolo fotbalu pohybujeme delší dobu, takže měli jsme štěstí.
2: Na kolik přišly ty vstupenky?
3: Vstupenky stály tak jako normální standardní cenu, takže bylo to kolem 500 dolarů, myslím, na jednoho, takže je to docela samozřejmě drahá částka a letenky k tomu a ubytování, takže je to drahý výlet.
2: Já jsem sledoval, že nějaký mexický fanoušek si vás tady fotil, tak stává se to často?
4: Stává se to hodně často. Není to poprvé, co si nás takhle někdo fotí.
2: Češi zatím na turnaji získali jenom jeden bod. Předpokládám, že jste viděli i ty předchozí zápasy, tak jak se vám to líbilo nebo nelíbilo?
4: Tak v prvních 5 minut toho druhého zápasu bylo v pohodě, ale do gólu v pohodě, pak už se to sypalo a ten první zápas byla taky ostuda, takže nic moc.
2: Máte nějaké oblíbence v českém týmu?
4: Já mám asi Adama Hloška a když tak, tak Krejčího.
2: Zeptám se ještě tatínka, zatím ty výkony nejsou, Bůh ví, jaké Češi potřebují nejspíš zvítězit, aby se dostali dál. Mají na to podle vás v Mexiku na Azteckém stadionu?
3: No, bude to hodně těžké, ale naděje umírá poslední. My jsme přijeli s tím, že si to chceme užít v každém případě tu atmosféru. Proti Irsku ani proti Dánsku jsme nebyli favority, tak uvidíme, třeba nás překvapí, kluci.
2: Hrát se bude na Azteckém stadionu, vejde se tam 80 tisíc fanoušků. Dokážete si to představit, jak se těšíte na tu atmosféru?
4: Těším se moc a jak dokážu si to představit, ale je to samozřejmě obrovský stadion a legendární, takže těšíme se.
2: Jak se těší nejmladší účastník výletu?
5: Hodně, protože asi je to největší stadion, na kterém kdy budu a byl jsem.
6: It's a weird color because usually Crystal only plays with blue or...
2: Na konci rozhovoru za námi přišel jeden mexický fanoušek, který dvěma malým chlapcům daroval dres svého oblíbeného klubu. Co kluci říkáte na to, že jste dostali dres zadarmo?
4: Super, gracias.
2: Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.

V odpoledním radiožurnálu jste poslouchali Kateřinu Marii Tichou. Teď je 13 hodin a 16 minut. Je to 5 let od nejsilnějšího tornáda v novodobé historii Česka. Proč stále nemůžeme s jistotou předvídat, kdy a kde přesně tornádo udeří? Zeptáme se i na to, zůstaňte s námi. Tohle je píseň Everyday a Phil Collins.

0: 13 hodin 20 minut posloucháte odpolední radiožurnál a také aktuální zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A připomínáme komplikace na průjezdu Prahou z Ústí i z Plzně na Brno. Kolony jsou jednak na D8 z Ústí do Prahy kvůli omezení mezi sjezdy na Kralupy a Zdiby, hlavně kamiony. Ucpaný je i příjezd po D5 z Plzně do Prahy, kamiony z kopce před Rudnou až na Pražský okruh. Pak je kolona na Pražském okruhu od Jesenice 20 minut k nehodě 3 kamionů před nájezdem na D1. A hlavně dálnice D1 za Prahou směr Brno je ucpaná. Kolona za nájezdem z Pražského okruhu je už z nějakého 12. kilometru pořád minimálně na 50 minut, sune se do omezení před Šmejkalkou. Odklon na exitu 21 je už 20 minut zrušený a po nehodě na 23. kilometru kamiony odtažené, ale ještě tam překáží porouchaná dodávka, takže se projíždí pořád jenom levým pruhem už v tom omezení. A úplně ucpaná je náhradní trasa přes Mnichovice a jak kdo z řidičů jede už po staré Benešovské z Prahy, tak potom za Benešovem se plní silnice 109 v okolí Přestavlk. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Před 5 lety se obcemi na Jižní Moravě prohnalo ničivé tornádo. Podle meteorologů šlo o historicky nejsilnější tornádo na českém území. Zanechalo za sebou mrtvé, zraněné i zdevastovaný kus země. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes se dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Kdy se však bouře změní v ničivé tornádo, stále s jistotou říct nedokážou.
3: Takto příchod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Katastrofa si vyžádala životy a proměnila stovky domů v trosky. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Páno.
4: Vytřískané okna, spadla střecha na kotelně celá, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě. Prostě hrůza.
3: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
3: Neopomenutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
5: Zvuky tornáda jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
3: Někteří svědci ho přirovnávají k vodopádu. Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
5: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
3: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
5: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
3: Přesně dnes dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazně se zlepšily také družicové snímky.
5: Od loňského roku už se zavedly do provozu obrázky z Meteosatu 3. generace, které nám pomáhají vidět, že ta bouře může být silná.
3: Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozorňuje, že dnešní oteplování klimatu vytváří pro silné bouře příznivější podmínky.
6: V tom teplejším klimatu se ta bouřka dokáže udělat silnější. Když je to klima teplejší, tak to znamená i větší výpar, větší obsah vodní páry v té atmosféře. To je právě něco, z čeho ta bouřka žije, získává energii.
3: Meteorologové od tornáda na Jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Jensl, Radiožurnál.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 2:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Radiožurnálu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Prezident Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil prezidentovo chování jako směšné, podle něj dělá kampaň. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy potvrdily virus u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Informuje o tom francouzské ministerstvo zdravotnictví. Pacient je v izolaci a úřady trasují kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle rezortu nízké. Kongo se v současné době potýká s epidemií vzácného kmene této krvácivé horečky. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisti ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Kriminalisti obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení, řekla mluvčí Barbora Šnévajsová. Hrozí mu až 3leté vězení. A westernová parodie Limonádový Joe se po víc než 60 letech dočkala digitálního restaurování. Dnes si poprvé uvidí diváci prestižního festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků. V tom se v jedné z hlavních rolí představila taky Olga Šoberová a jako padouch Miloš Kopecký. Sport. Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval dvakrát, vždy po půl roce. Slončík by v příští sezóně mohl v dresu Hradce Králové dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší soutěži a je tak další posilou týmu. Klub už informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 za Prahou, nehoda na Pražském okruhu. Nejdřív ale varování z D5 ve směru z Prahy do Plzně. Pozor za exitem Cerhovice na kilometru 43,5 leží v obou pruzích postrácené balíky s izolační vatou. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně kolona kamionů začíná z Loděnicí na 7. kilometru, táhne se až na okruh Ořechu. Na Pražském okruhu právě před Ořechem se popojíždí oběma pruhy od nájezdu z D5 i osobní auta a potom dál na okruhu směr z letiště na D1 se tvoří další kolona za Jesenicí. Z 80. kilometru kolem 20 minut k nehodě 3 kamionů těsně před nájezdem na D1. A v zápětí už na dálnici D1 z Prahy na Brno se právě za okruhem dojíždí do kolony na 13. kilometru. Jede se asi 3/4 hodiny do omezení před Šmejkalkou na 23. kilometr. Tam po dřívější nehodě už jsou oba kamiony odtažené, ale ještě tam blokuje pravý pruh porouchané nákladní auto. Na D10 z Turnova na Prahu se tvoří kolona od exitu 44 Mladá Boleslav Centrum, je to na 10 minut do omezení na 43. kilometru a dost ucpaná je teď i dálnice D8 na příjezdu do Prahy z Ústí, kolona od exitu 9 Kralupy na 30 minut kvůli zúžení mezi 7. a minus 1. kilometrem za Zdiby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: A protože je na silnicích dost potíží a protože je k tomu ještě hodně horko, přinášíme a přinášet budeme i dál aktuální dopravní informace.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Státy Evropské unie chystají konkrétní plány na stavbu návratových migračních center v zemích mimo Evropskou unii. Umožnit jim to má nové návratové nařízení Evropské unie, které je v závěrečné fázi legislativního procesu. Začít platit by tak mohlo ještě letos. Podle serveru Politico země 27 zvažují výstavbu center ve Rwandě nebo v Uzbekistánu. My to téma probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Zdeňko, kdy a kde by měla vzniknout první návratová centra pro odmítnuté žadatele o azyl?
1: Zatím není nic rozhodnuto oficiálně. Ta návratová centra nebude zřizovat Evropská unie jako celek, ale jednotlivé členské země nebo skupiny zemí. A řecký premiér Kyriakos Mitsotakis uvedl, že cílem je ještě letos uzavřít první dohody o vytvoření těchto center, aby pak ta centra tedy mohla začít fungovat od roku 2027. A nejčastěji se mluví o lokalitách v Africe nebo v Asii, čili ne v úplně těsné blízkosti unijních hranic. Server Politico zmiňuje, že státy uvažují o zmíněné Rwandě nebo Uzbekistánu. Mluví se prý také o Ugandě či dalších afrických zemích. Nejaktivněji ta návratová centra prosazují právě Řecko, ale taky Dánsko, Rakousko, Německo a Nizozemsko. Ovšem tu myšlenku podporuje i řada dalších zemí, včetně Česka.
0: Proti zřizování návratových center mimo Evropskou unii ovšem brojí lidskoprávní organizace. Co jim konkrétně vadí?
1: Ano, je to podle nich velmi kontroverzní plán. Například Marta Vilanderová z Mezinárodního výboru pro uprchlíky prohlásila, že návratové nařízení umožní držet lidi mimo Evropskou unii v zařízeních podobných věznicím, která jsou v podstatě legálními černými dírami. Lidskoprávní organizace argumentují, že Evropská unie nebude mít možnosti, jak zaručit přijatelné podmínky v těchto návratových centrech pro lidi, kterým zamítla tedy žádost o azyl. O tom mluvil i zástupce OSN v Bruselu Jean-Nicolas Bes. Uprchlíci podle něho budou moct být posíláni do zemí, kde by mohli utrpět nenapravitelné újmy.
0: Migrační centra mimo evropský blok se už v minulosti, a to i bez opory v unijní legislativě, pokoušely zřídit Itálie nebo Británie. Jak dopadly?
1: V podstatě to nemělo žádné hmatatelné výsledky. Velká Británie se pokoušela zřídit migrační centrum ve Rwandě, ale tyto plány byly loni po letech právních a politických bitev nakonec zrušeny. No a Itálie tak pak tedy skutečně vybudovala a spustila migrační centrum v Albánii. Ovšem toto centrum prakticky nezačalo pořádně fungovat a bylo opakovaně zpochybňované soudy. Ovšem toto bylo ještě předtím, než tedy Evropská unie připravila a přijala to návratové nařízení, které má ten vznik návratových center legislativně zakotvit.
0: Bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme za tvůj čas a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na pražském okruhu potíže v Lochkovském tunelu, nehoda za Jesenicí plus kolony na D1 za Prahou. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 nejdřív čekejte kolonu od nájezdu z plzeňské D5, respektive kamiony už ze 7. kilometru D5 před Rudnou. Všechno se to sune nejenom k Ořechu, jako obvykle, teď až před Lochkovský tunel. Ten byl teď krátce uzavřený kvůli příliš vysokému vozidlu, provoz už obnovili. Tímto ale nekončí, pak dál na okruhu směr D1 další kolona od exitu 81 Jesenice na 20 minut před nájezd na D1. Tam v pravém pruhu řeší srážku 3 kamionů. A jen o kousek dál, potom už na dálnici D1 z Prahy na Brno, zůstává kolona za okruhem ze 14. kilometru, je to asi na 3/4 hodiny do omezení před mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru teď už se jede krátce oběma pruhy, už odtáhli i porouchanou dodávku, měla by se situace pozvolna zlepšovat. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Místo vládní propagandy skutečná služba veřejnosti. To si slibuje maďarská vládní strana TISA od rozsáhlých změn ve veřejnoprávních médiích. Parlament proces transformace odstartoval přijetím nových mediálních zákonů, které umožní proměnu skupiny MTVA, tedy rozhlasu, televize i tiskové agentury. Více už nám řekne redaktor, náš bývalý maďarský zpravodaj Ladislav Novák. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Řekni nám, jak v uplynulých letech vypadalo vysílání veřejnoprávních médií v Maďarsku. Proč je podle nové vlády ta změna nutná?
1: Veřejnoprávní rozhlas a televize byly velkou částí veřejnosti považované za propagandistický kanál vlády Viktora Orbána. Já jsem se na to ptal ještě před dubnovými volbami, co lidé uslyší, když si ty kanály zapnou. Takhle to popsal hungarista Robert Pejša, dlouhodobě usazený v Maďarsku.
2: Jo, to je prostě jako budování kultu osobnosti, ať už to je prostě na maďarské jedničce, jak my tomu říkáme, to už je královská televize, nebo ať to je prostě na Košudra a rádiu. Prostě každé druhé slovo bude Viktor Orbán udělal to, Viktor Orbán řekl to, Viktor Orbán to a to a to. A co dál uslyší? No prostě Fidesz, KDMP dělají všechno dobře, ekonomika vzkvétá.
1: Pejša dodává, že ve veřejnoprávních médiích v Maďarsku chyběla jakákoliv debata, základní debata politika z vlády versus politik z opozice. A také akademici mi říkali, že do vysílání veřejnoprávních kanálů nechodí, protože by byly vykreslováni jako nepřátelé. Dnešní premiér Péter Maďar proto ještě před volbami slíbil, že tuto hlásnou troubu minulého režimu zruší.
0: Nakonec se to ale nestalo. Místo zrušení projdou veřejnoprávní média proměnou. Jak ta proměna má vypadat?
1: To se zatím přesně neví, protože vláda chce, aby se na podobě maďarské televize, rádia a tiskové agentury podíleli i odborníci a veřejnost. To, co včera schválil maďarský parlament, ten nový mediální zákon, tak ten umožní reorganizaci právních struktur. Organizace MTVA zanikne a nahradí nové neziskové společnosti. Ty bude kontrolovat nový výbor s cílem dohlížet, aby se média opět nestala nástrojem propagandy. Ve funkcích také skončí seniorní manažeři. Veřejnost by měla v tom dalším procesu hrát významnou roli, říká ministr kultury Zoltán Tár.
3: Kdokoliv bude mít možnost se zapojit do procesu transformace veřejnoprávních médií. Dočasné vedení zahájí dialog, do kterého budou zahrnuté všechny profesní organizace a dotčení aktéři, kteří projeví zájem. Diskuze bude mít za cíl dosáhnout společného rozhodnutí o tom, jaká veřejnoprávní média chceme.
1: Mediální zákon schválený parlamentem také zakládá fond, který bude mít za cíl podporovat i ostatní, tedy soukromá nezávislá média, a ten zákon musí podepsat také ještě prezident Tamáš Šujok.
0: O změnách v Maďarsku mluvil Ladislav Novák. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Šarvátka kvůli summitu NATO graduje. Proč se vláda nakonec rozhodla nevzít prezidenta do Turecka? A jak bude setkání členů NATO vypadat?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Setkání spolužáků z akademie.
2: Tlačí mě jedno tajemství a musím ti ho říct.
1: Ukončila kulka.
3: Slyšel jste někdo výstřel?
1: Další společné vyšetřování Horáce a Vašátka.
4: To je práce na pár minut, ne?
5: Tyhle čáry jsou tam navíc.
1: Detektivka podle Hany Proškové.
3: To nemaloval Štěpán.
2: To je rozporuplný člověk, proto je v tom obraze tolik rozporu.
1: Případ s koncem.
6: Kdyby se chtěl zastřelit, udělá to jinak.
1: V neděli večer na ČT1.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a zprávy.
8: Šéfka úřadu vlády Bárta porušila smluvní podmínky pro nájmu obecního bytu a musí ho opustit. Zástupci veřejnoprávních médií se dnes odpoledne setkají s prezidentem Pavlem. Fotbalisti Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Dlouhé kolony jsou na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bartě kvůli porušení podmínek nájmu. Barta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné, sama v něm ale nebydlí. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených.
10: Tady ten případ je v jistém smyslu bezprecedentní v tom, že sám začal tím, že vlastně mediálním článkem, ve kterém nájemkyně vlastně veřejně deklarovala, že v tom bytě nebydlí, což je právě ten zásadní výpovědní důvod.
8: Reakci Tinde Barty zjišťujeme. Prezident Petr Pavel za 2 hodiny přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou například prezidentka EBU Delphine Ernotová-Kanciová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
11: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
8: Kvůli návrhu vlády na zrušení koncesionářských poplatků a financování těchto médií ze státního rozpočtu v pondělí zaměstnanci obou médií stávkovali. Ukrajinci nepilotovanými letouny zaútočili na 2 krymská vojenská letiště. Drony vyslali taky do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
12: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Provoz vlaků na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je přerušený. Nákladní vlak poškodil dnes ráno při nedovolené jízdě výhybku v Plané u Mariánských lázní. Vlaky nejezdí ani na lokální trati z Plané do Tachova. Místo vlaků teď jezdí autobusy. Kvůli většímu poškození bude provoz omezený až do pondělí 29. června, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
13: Během dopoledne se zjišťoval stav, zjistilo se, že to poškození je rozsáhlejší, takže se musí objednat a vyměnit celá výhybka a ty opravy tam potrvají s předpokladem do 29.
14: Sport. Angličtí fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Po úvodní výhře nad Chorvatskem tak mají v tabulce skupiny L 4 body a jsou první. Afrického soupeře favorizovaní Angličané přehrávali, ale gólově se z tlaku neprosadili. I proto jejich kouč Thomas Tuchel Ghanu za defenzivní výkon pochválil.
15: Snažili jsme se prolomit hluboký obranný blok Ghany, ale bránila se opravdu odhodlaně a disciplinovaně. Předvedli jeden z fyzicky nejnáročnějších výkonů, který jsem kdy od bránícího se týmu viděl.
14: Chorvatsko pak na šampionátu porazilo 1-0 Panamu, která už nemá šanci na postup do play-off. Portugalsko vyhrálo nad Uzbekistánem 5-0 a Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Český tým nastoupí zítra ve 3 hodiny ráno našeho času proti domácímu Mexiku.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se řadí kamiony v pravém a případně stoupacím pruhu. Už za loděnicí kolem 7. kilometru zpomalují i osobní auta a sune se to až na Pražský okruh. Na samotném okruhu ve směru z letiště na D1 je plno v obou pruzích právě od připojení z D5. Odtamtud je to asi na půl hodiny za sjezd na Ořech až na kilometr 17,5. Tam stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. A dál na okruhu směrem na D1 ještě jedna kolona za Jesenicí ze 79. kilometru na čtvrt hodiny těsně před nájezd na D1, kde stále řeší v pravém pruhu srážku 3 kamionů. Následně už na dálnici D1 za Prahou směr Brno, kousek za nájezdem z okruhu zůstává kolona ze 14. kilometru do omezení na Šmejkalce na 24. I když tam už nic nějakou dobu po dřívější nehodě a poruše vozidla nic nepřekáží, pořád je zdržení až 40 minut. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Klimkovice opatrněji čekejte kolonu z kilometru 345 k tunelu, je tam zúžení a navíc stranou řeší nehodu, zdržení do 10 minut. A ještě D8 před Prahou z Ústí, kolona přímo u sjezdu na Kralupy z 9. kilometru do omezení na 7. až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
7: Dobré odpoledne. Do Česka se vrací tropy. Víkend bude podle předpovědí ještě teplejší než ten minulý. Vlna veder ale zasáhla i další evropské země. Třeba ve Francii včera zaznamenali vůbec nejteplejší den v historii měření. Kde a jaká je situace, my vám to řekneme v odpoledním radiožurnálu.
9: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Desítky mrtvých, narušená doprava, uzavřené školy. To jsou některé z důsledků extrémně vysokých teplot i víc než 40 stupňů Celsia, hlavně v západní a jižní Evropě. Podrobnosti k tomu už má Helena Berková z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kde je ta situace úplně nejhorší?
1: No, co do počtu obětí ve Francii, tamní úřady hlásí skoro 50 mrtvých, většinou mladých lidí, kteří se chtěli osvěžit v chladné vodě na nehlídaných místech a utopili se. Pak je tu případ dvou malých dětí z jihovýchodní Francie, nalezených v pondělí v autě. Pitva podle úřadů potvrdila, že zemřeli kvůli horku. V Bretani na západě Francie je skoro 70 tisíc domácností bez proudu kvůli úterní poruše transformátoru, která podle úřadu souvisí s horkem. Tamní prefektura kvůli tomu zřídila krizový štáb a provozovatel sítě se snaží dodávky elektřiny obnovit. Počasí ovlivňuje i provoz některých památek, například Eiffelovka v Paříži se dnes uzavře v 16 hodin. Stejně tomu bylo i včera, ode dneška do soboty bude taky zkrácená provozní doba muzea Louvre.
0: Oběti veder hlásí také Španělsko. Jaká je situace tam a vůbec na jihu Evropy?
1: Horku podle španělských úřadů podlehli dva starší lidé. Teploty v zemi od víkendu překračují 40 stupňů Celsia. Dnes už španělská meteorologická služba ENET snížila stupeň nebezpečí před vedrem z nejvyššího červeného na oranžový. Zároveň ale varovala, že v některých oblastech stále může být teplota i přes 40 stupňů Celsia. Píše to španělský list ABC. V Itálii tam platí nejvyšší stupeň výstrahy pro 16 měst, jako jsou Florencie, Milán, Turín, Verona, Řím. Vrchol té současné vlny veder očekávají v Itálii v neděli a v pondělí teploty až 45 stupňů Celsia.
0: Pojďme se podívat ještě do jiných částí Evropy.
1: V Británii taky platí nejvyšší červený stupeň výstrahy. V Londýně bylo skoro 39 stupňů. Britské úřady varují, že kvůli extrémnímu vedru můžou být v ohrožení života nejen starší a nemocní lidé, ale i ti zdraví. A nezvyklé horko zažívají taky lidé ve Švýcarsku, například v Ženevě. Na základě dohody tamních úřadů a některých kin nabízejí lidem nad 65 let možnost jít přes den zadarmo do kina a odpočinout si od horka s filmem a s klimatizací. Od včerejška to využili stovky lidí. Jinak obecně v té nejhůř zasažené části Evropy zemědělci sklízejí úrodu v noci a nikoli odpoledne kvůli riziku požáru a pochopitelně stoupá poptávka po přenosných takových těch osobních větrácích.
0: Tak kde všude je obrovské horko a hlavně jak ho řeším, o tom mluvila Helena Berková. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka a nehoda na Pražském okruhu, kolony pořád i na D1 za hlavním městem. Komplikovaný je průjezd přes Prahu směrem z Plzně na Brno. První kolona je na D5 směrem z Plzně v kopci před Rudnou ze 7. kilometru. Odtamtud se vlečou kamiony, pomalej jedou i osobní auta, tato mají až na 20 minut jenom k nájezdu na okruh. Na vlastním Pražském okruhu pak směrem z letiště na D1 popojíždí kolona právě od nájezdu z D5 až půl hodiny k exitu 19 Ořech. Mohla by se trochu rozjet, protože pak z kilometru 17,5 už odtáhli porouchané auto z levého pruhu, které tam dost brzdilo provoz. Ovšem dál na okruhu směrem na D1 pořád ještě zůstává další kolona za Jesenicí ze 79. kilometru asi na čtvrt hodiny přímo před nájezd na D1, kde je po srážce 3 kamionů průjezdný jenom levý pruh. A stále ještě i na dálnici D1 za Prahou směr Brno, kousek za nájezdem z okruhu se dojíždí do kolony, teď už je to zase na 13. kilometru a táhne se to půl hodiny do omezení na Šmejkalce. Je to pozůstatek dřívějších potíží po nehodě v zúžení před mostem, i když tam už jsou všechny následky přes hodinu odklizené. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: volit.
1: Zákon o státní službě dál zůstává před závěrečným schvalováním. Poslanci o něm nestihli do 14. hodiny hlasovat. Bránila tomu převážně opozice, která má proti koaliční předloze výhrady. Více informací z poslanecké sněmovny už přináší Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tento návrh zákona má v podstatě nahradit současný 11 let starý zákon o státní službě. Předloha by podle koaličních poslanců měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být pak hlavně zaměstnávání i propouštění státních úředníků, a to jako při běžném pracovním poměru. Právě to se nelíbí opozičním poslancům. Podle nich by vláda mohla rušit pracovní místa účelově a nahrazovat odborníky lidmi, kteří budou politicky loajální. Pokračuje poslankyně Starostů Pavla Pivoň.
3: Určitě chceme, aby veřejná správa fungovala efektivně, ale samozřejmě je třeba si tam ty kvalitní lidi udržet a ne jim každý roky, 4 roky říct, vy už se nám nehodíte, protože nejste kamarádičkové, vyměníme vás si. Takhle se kontinuita dělat nemá.
2: Kromě rychlejšího propouštění státních zaměstnanců by díky zákonu mělo ubýt administrativy. Koalice chce taky oddělit postavení státních úředníků od postavení příslušníků bezpečnostních sborů, jako jsou třeba policisté nebo hasiči, říká poslanec za SPD Libor Vondráček.
4: Forma práce hasičů, policistů, kteří mají pohotovosti, chodí na školení, prostě nemůže být podobná, nemůže být tak stejně svázaná i státní služba, ve které je potřeba trošičku přizpůsobit to těm moderním, efektivnějším trendům získávání zaměstnanců, měnění těch pracovních podmínek.
1: Co dalšího by dnes měli ještě poslanci projednat?
2: Sněmovna mohla do 14. hodiny ve třetím čtení projednat třeba i novelu jednacího řádu, to se ale nestihlo, teď je schůze až do 15. hodiny přerušená. Na odpoledním programu pak mají poslanci třeba vládní návrh na zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců, to třeba zavedení minimální doby pobytu v Česku nebo povinnou registraci některých vozidel s ukrajinskou značkou. Zabývat se mají taky digitalizací pobytové agendy cizinců a povinnou registrací občanů Evropské unie při pobytu v delším v Česku než 90 dnů.
1: Adéla Burešová je tedy v poslanecké sněmovně. Díky za tvé informace a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Astronomický začátek léta doprovází vlna veder taky v Německu. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být až 40 stupňů Celsia. Na silnicích v Česku letos už zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí, to je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se dohodli na prvním společném zasedání kabinetu. Informoval o tom úřad vlády, termín ale neoznámil. Předsedové české a maďarské vlády chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě. Včera spolu jednali před schůzí premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky v GDL. A téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slavie a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisti obvinili z výtržnictví, jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za to obviněnému hrozí až 2 roky vězení. Policie se ještě dál snaží identifikovat několik maskovaných fanoušků, kteří na stadionu používali pyrotechniku. Prosí lidi o pomoc s jejich rozpoznáním. Sport. Čeští hokejbalisti si můžou zajistit postup do play-off z prvního místa skupiny na domácím mistrovství světa. V Ostravě nastoupí v 17 hodin a 30 minut proti Spojeným státům. Ženská reprezentace porazila Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a taky bude hrát o jistotu prvního místa po základní části. Zítra nastoupí proti Velké Británii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na pražském okruhu směr D1, pak i na D1 před Šmejkalkou. Na pražském okruhu před exitem 19 Ořech už se tvoří fronty obousměrně, na letiště je to odlohková, na 15 až 20 minut směrem opačně na D1 je kolona od nájezdu z D5 dobře na 20 minut, kamiony se sunou už z plzeňské dálnice D5 z kopce před Rudnou ze 7. kilometru. Potom dál na pražském okruhu ve směru na D1 ještě jedna kolona za Jesenicí ze 79. kilometru, je to asi na 15 minut těsně před nájezd na dálnici D1, kde je po srážce 3 kamionů zabraný pravý průd. Na dálnici D1 z Prahy na Brno potom za nájezdem z okruhu se sune další kolona z kilometru 13-14 do omezení na mostě u Šmejkalky. Na 24. je to důsledek už před hodinou odklizené nehody. Sice jen pozvolná, ale krátí se zdržení, ještě to na půl hodiny. Různě v té koloně stojí kamiony v odstavném, někdy i pravém pruhu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se pravý pruh plní kamiony od exitu 178 Ostrovačice. Osobní auta v levém popojíždí v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. A ještě dálnice D8 z Ústí do Prahy. Kus za Novou Vsí se kolem 11. kilometru dojíždí do kolony, zdržení kolem 20 minut do omezení za sjezdem na Kralupy na 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne. Tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji na Malorce nasazenou pětku Ignácia Buseho z Peru 7-5, 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Utkání vyhrál na trávě za 1 15.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Týmy i jednotlivci z celé republiky teď poměřují své síly na olympiádě dětí a mládeže v Praze. A výkony musí podávat v teplotách nad 30 stupňů. Aby se ochladili, využívají k tomu například mlžítka. S ochlazováním jim pomáhají také hasiči. A přímo na Holešovickém výstavišti je náš reportér Richard Webs. Přeji hezké odpoledne.
1: Hezký den, tady na výstavišti v pražských Holešovicích soutěží děti v různých disciplínách. Jsou tu jak vnitřní sporty, jako třeba judo, tak venkovní, jako lukostřelba. Právě lukostřelci se s horkem potýkají nejvíce, protože sportují na přímém slunci. Já jsem s nimi mluvil a někteří mi řekli, že jim vysoké teploty nevadí a podle jiných jsou zase vyčerpávající. Organizátoři olympiády dětí a mládeže po areálu rozmístili několik nádrží s pitnou vodou. Jsou tady také brány s mlžítky, pod kterými se sportovci i návštěvníci mohou ochladit a jezdí sem také hasiči z Prahy 1 s cisternou a stříkají tady vodu. Sportovci tady také mají zázemí, jako jsou šatny nebo olympijský dům, do kterého se můžou schovat před sluncem.
0: Co během těchto teplých dnů doporučují dělat záchranáři?
1: Podle mluvčího pražské záchranné služby Karla Kyrse je nejdůležitější dodržovat pitný režim. Je potřeba pít pravidelně během celého dne, ideálně vlažné minerální vody. Záchranáři naopak nedoporučují slazené nápoje nebo alkohol. Pokud se lidé pohybují dlouho na přímém slunci, měli by nosit pokrývku hlavy. Sportování v horkých dnech je pak podle Kyrse vhodnější buď dopoledne nebo v pozdních odpoledních hodinách. A pokud lidé nejsou na sport dobře fyzicky připravení, měli by ho vynechat úplně. Ještě dodám, že v následujících dnech by teploty měly i nadále přesahovat 30 stupňů Celsia. Například zítra, kdy olympiáda dětí a mládeže končí, budou přes den nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Nejtepleji pak má být podle meteorologů v neděli nejvíce až 40 stupňů.
0: Jsou to hrdinové. Tak na Holešovickém výstavišti je také Richard Webs, náš reportér. Díky moc a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na Pražském okruhu, taky na D1 za hlavním městem i na D1 před Brnem. Na Pražském okruhu se tvoří jednak relativně už obvyklé kolony před Ořechem směrem na letiště od Lohkova, směrem na D1 od nájezdu z D5, kamiony už z D5 od Rudne ze 7. kilometru. A pak na okruhu dál směrem z letiště na D1 pořád ještě zůstává další kolona za Jesenicí ze 79. kilometru na 15 minut před nájezd na D1 u Modletic, kde je provoz stažený do levého pruhu po dopolední srážce 3 kamionů. Potom na dálnici D1 za Prahu směr Brno se postupně rozjíždí kolona před omezením na Šmykalce. Je to už přes hodinu, co odklidili následky nehody na 23. kilometru. Zbytek fronty teď od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru osobním autem asi na 20 minut ke sjezdu na Benešov. Dál se potom sunou kamiony pravým pruhem na Šmykalku. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona za Ostrovačicemi ze 180. kilometru. Krátce tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. A ještě lepší zpráva z D8 z Ústí na Prahu kolem sjezdu na Kralupy teď sklízejí značení po omezení na 7. kilometru. Rozjíždí se zbytek kolony kolem exitu 9 Kralupy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Až v noci na čtvrtek vyběhnou čeští fotbalisté na trávník Astéckého stadionu. Nebude jejich soupeřem jen domácí tým a nadmořská výška. Roli bude hrát samozřejmě i efekt 80-tisícového publika, které požene mexické fotbalisty vpřed. Je dost možné, že diváci spustí i tradiční vlnu, které se od roku 1986 říká mexická. Mexičané jsou na to hrdí, berou ji za svou a pronikla tam i daleko za hranice stadionu. Zjistil to náš zvláštní zpravodaj na turnaj.
3: Když se Mexičané na tribunách na fotbale rozvášní, tak jako teď na Astéckém stadionu, a skoordinují se, začnou hromadně vstávat, zvedat ruce nad hlavu a je tady ona, mexická vlna. Tedy tady v Mexiku, prostě jenom vlna, la ola.
4: La ola representar el fútbol. La alegría, la emoción.
5: Mexická vlna, to je fotbal, radost, emoce, říká mi Mario původem z Guadalajary. Je to chvíle, kdy se všichni na stadionu mohou zapojit a podílet se na dění. Vlna je podle Maria dar Mexika světu a patří všem, ať jste Mexičan, Čech nebo Jihoafričan. Andres a Estrella považují mexickou vlnu za zdejší tradici, která se přenesla z tribun i za hranice fotbalových stadionů. K vidění prý bývá třeba i na svatbách. Historik fotbalu z univerzity v Mexico City Carlos Calderón říká, že mexická vlna je obvyklá buď při nejdůležitějších zápasech, nebo v momentech, kdy je to na hřišti nuda.
6: Na svou vlnu jsme hrdí. Poprvé se objevila v přátelském zápase mezi Mexikem a Argentinou v roce 1985. Chvílemi se na hřišti nic moc nedělo a lidé se z ničeho nic začali zvedat. Když to viděl hlasatel, začal lidi na stadionu vyzývat, ať v tom pokračují a dělají to všichni. A zrodila se vlna. Nakonec lidé dělali vlnu ve všech zápasech mundialu, nejen tam, kde hrálo Mexiko.
5: Jiná teorie říká, že vlna původně vznikla na stadionech ve Spojených státech a že ji Mexičané jenom adoptovali a během přenosů z fotbalového šampionátu 1986 představili celému světu. Carlos Calderón tuhle verzi odmítá a připomíná, že v Mexiku bývá vlna k vidění třeba i v reklamách, většinou na limonádu nebo pivo, a to už právě od mundialu před 40 lety.
6: Jedna velmi slavná, můžete si vyhledat, se jmenovala Chiquita Boom. Jedné z dívek, které měly natáčet reklamu pro jeden pivovar, bylo moc těsné tričko, které od pivovaru před natáčením dostala. Tak si ho rozstřihla, sundala si pod prsenku a tričko bylo dost průhledné. Dívka s tričkem vstávala, zpívalo se Chiquity Boom a Bim Bomba.
4: Chiquity Boom a la Bim Bomba.
6: Dodnes je ta reklama i další podobné součástí folkloru a naší kultury fandění. Stejně tak vlna samotná, jak je znát vždycky, když hraje Mexiko.
5: Teď to možná na Astéckém stadionu zažijí i čeští fanoušci a fotbalisté. Z Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Nová ombudsmanka oznámila, že chce s vládou Andreje Babiše jednat o přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Jak daleko v této věci postoupila? A jak se dívá na míru svobody projevu v Česku? Tomáš Pancíř se zeptá veřejné ochránkyně práv Evy Kostolanské.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Koalici se opět nepodařilo dokončit schvalování předlohy, která má nahradit služební zákon. Ústavní soud rozhoduje o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Pavla. Čeští fotbalisti zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. Na Pražském okruhu za Jesenicí směrem na dálnici D1 popojíždí kolona. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 34 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o návrhu zákona o státních úřednících. Má nahradit současný služební zákon. Návrh koaličních poslanců kritizovala během celého jednání opozice. Podle ní změna umožní snadněji vyhazovat nepohodlné odborníky a spolitizovat tak státní správu. Koalice naopak tvrdí, že nový návrh mimo jiné zajistí větší flexibilitu státní správy. Vysvětluje poslanec za SPD Libor Vondráček.
4: Chceme ukončit podobnost mezi uniformovanými složkami a právě státními úředníky, protože forma práce hasičů, policistů, kteří mají pohotovosti, chodí na školení, prostě nemůže být tak stejně svázaná i státní služba, ve které je potřeba trošičku přizpůsobit to těm moderním, efektivnějším trendům.
2: Závěrečné kolo schvalování zákona by mohlo pokračovat zřejmě v pátek. Pražská záchranná služba je dnes silně vytížená. Její dojezdová doba se tak u míně vážných případů může mírně prodloužit. Radiožurnálu to řekl mluvčí záchranářů Karel Kirs. Od rána měli podle něj záchranáři v hlavním městě už skoro 200 výjezdů. Šlo hlavně o seniory s akutním zhoršením zdravotního stavu. Vážných případů by se ale zpoždění dojezdů dotknout podle Kirse nemělo.
5: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
2: Ústavní soud rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat ještě před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
6: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí podat kompetenční žalobu respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice postup prezidenta chápe. Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte ve Spojených státech sejde se s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tématem jednání má být podle agentury Reuters snižování narůstajícího napětí mezi členy aliance ohledně Íránu, výdajů na obranu nebo možného stahování amerických vojáků z Evropy na Blízký východ. Jedinými členskými zeměmi, které nesplnily 2% hranici výdajů na obranu, jsou Albánie, Česko a Slovinsko. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nesplní závazek ani letos.
7: Sport. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřlivé atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
8: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl. postoupit ze skupiny, víme, co nás k tomu dovede.
9: Mexiko ukázalo sílu, jak týmovou, tak individuální v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
7: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku zítra ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílejí v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na pražském okruhu u Jesenice, překážka v tunelu Blanka. Na pražském okruhu se zdržíte v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště od sjezdu na Lochu v 15 minut, směrem na D1 od nájezdu z D5 kolem 20 minut, kamion výrazně déle ze 7. kilometru D5 před Rudnou a potom na pražském okruhu směrem na D1 stále popojíždí ještě kolona za Jesenicí z 80. kilometru zhruba 20 minut před nájezd na D1. Tam je po dopolední nehodě pořád blokovaný pravý pruh. Na východní části pražského okruhu směr Lanový most se teď tvoří kolona od Hradecké D11 na 15 až 20 minut kvůli porouchané dodávce za sjezdem na Běchovice v levém pruhu. Na městském okruhu v tunelu Blanka směr Smíchov před výjezdem na Prašný most porouchané auto stojí v levém pruhu, vzniká před ním kolona a to už na vjezdu do tunelu v Troji z Holešoviček. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské za sjezdem na OC Chodov čekejte kolonu z 0. kilometru, na začátku z Pořilovské totiž překáží čerstvě nabouraná auta. Na D1 za Prahou směr Brno teď kolona před Šmykalkou jede čím dál tím plynuleji, od exitu 15 Velké Popovice je to ještě asi na 20 minut. A na D1 před Brnem z Prahy za Ostrovačicemi se poprvé brzdí na 180. kilometru, osobní auta krátce, kamiony se sunou až do Brna. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
11: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
12: Hezké odpoledne přeji. Jsou tu další tropické dny a dnes teploty mohou dosáhnout až 32 stupňů. O víkendu ale zamíří dokonce až ke 40. Horko může znamenat zdravotní zátěž zejména pro chronicky nemocné a starší lidi. Počítají s tím i provozovatelé domovů pro seniory a do jednoho z nich vás za chvíli vezmeme také v odpoledním Radiožurnálu. Tak s námi zůstaňte a poslouchejte i nás. Dál je 15 hodin a 7 minut.
3: Odpolední Radiožurnál
13: a Hanka Schánilová.

0: Sami to možná vidíte a cítíte, teploměry dnes znovu ukazují přes 30 stupňů. Horké počasí nesvědčí malým dětem, chronicky nemocným a samozřejmě také starším lidem. Namáhavou fyzickou aktivitu by si měli rozmyslet i ti mladší. A s horkem se musí vyrovnávat i provozovatelé domovů pro seniory. Ti hlavně hlídají pitný režim klientů a přijali i další opatření. A jaká jsou ta opatření, na to se už zeptám naší reportérky Terezy Chrastinové, která je přímo v domově seniorů na Burešově ve Zlíně. Hezké odpoledne.
1: Ano, děkuji, hezké odpoledne. Já se právě, jak bylo řečeno, nacházím na okraji Zlína, konkrétně právě v domově pro seniory na Burešově. Jedná se o jedno z největších zařízení pro seniory v kraji, má kapacitu 170 lůžek. Aktuálně je tady doba návštěv, lidé sedí se svými blízkými v chládku ve vstupní hale, předávají jim různé čerstvé ovoce, chlazené nápoje, pár klientů ale odpočívá i venku pod zastřešenou terasou. Drtivá většina lidí je ale ve vnitřních prostorách, přesto že budovou zní stavební práce, probíhá tady totiž v určité části budovy rekonstrukce, jinak omezují se i různé aktivity, zůstávají hlavně na fázi dobrovolnosti. Dnes dopoledne tady navzdory horku probíhala třeba venkovní bohoslužba, samozřejmě v zastíněných prostorech, jinak procházela jsem i kolem místní kuchyně, pro klienty tady chystají čerstvé šťávy, melouny, velkým hitem je tady v tom horku i ledová káva.
0: Co dělají v těch horkých dnech další domovy na Zlínsku?
1: Ty fungují v podobném režimu, personál hlídá hlavně pitný režim klientů, omezují se aktivity a chystají se i různé pochutiny na osvěžení. V Rožnově pod Radhoštěm lidé hojně využívají místní kantýnu se zmrzlinou, v Kroměříži a v Luhačovicích lidem navíc pomáhá klimatizace. Zajímavým zjištěním bylo, že některým klientům v podstatě klimatizace na pokojích nedělá úplně dobře a mají raději třeba otevřená okna a průvan, dá se říct. Jinak využívají se různé vodní prvky, mlžítka nebo větráky na pokojích.
0: Tereza Chrastinová, naše reportérka, je teď tedy konkrétně na Burešově ve Zlíně a díky za informace. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: I'm sorry.
1: Prodejci s elektronikou se shodují, že v těchto dnech lidé nakupují převážně klimatizace a další chladící zařízení. Jak moc jsou efektivní v takovém vedru a kolik vůbec dokáží spotřebovat elektřiny, zjišťovali jsme to.

0: Vlna veder se projevuje také v tržbách obchodů. Lidé teď hledají nejrůznější možnosti, jak ve vysokých teplotách ochladit své domácnosti a zajímají se hlavně o nákup klimatizací. Například portál Heureka eviduje u těch mobilních až čtyřnásobný nárůst v porovnání mezi minulým a předminulým týdnem. Jsou ještě klimatizace vůbec k sehnání a kolik spotřebují elektřiny, to všechno zjišťoval náš redaktor Dominik Hron. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Jaký je teď zájem nejenom o klimatizace, ale vlastně i další podobné zboží?
1: Ten zájem je vysoký. Kromě klimatizací výrazně vzrostl taky zájem o vyhledávání ochlazovačů vzduchu a ventilátorů. Přesnější čísla dodává za Heuréku Ondřej Švéda.
2: Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Celkově se prodej ochlazovacích produktů letos oproti loňsku více než zdvojnásobil. Konkrétně vzrostl o 145%.
1: A lidé výrobky opravdu i kupují, jak potvrzují samotné obchody, třeba Datart nebo Alza.cz. Podle mluvčí Alzy Elišky Čeřovské jsou dosavadní prodeje meziročně vyšší, a to i přesto, že sezóna začala o něco později.
3: První výrazný růst zájmu přišel v 19. týdnu, zatímco loni to bylo už v 16. týdnu. Největší zájem je pak o takzvané mobilní klimatizace, a to v cenové kategorii 10 až 15 tisíc korun, tedy nikoli v těch nejlevnějších modelech.
1: Obchody jsou i z minulých let na zvýšený zájem připravené, nemělo by se proto stávat, že se zboží rychle vyprodá, ať už jde o levnější nebo ty dražší modely. Lidé by v každém případě měli ale počítat s tím, že nákupem klimatizace to nekončí a i samotný provoz pak něco stojí.
0: O jakých částkách teď mluvíme?
1: Záleží na tom, jestli necháváme klimatizaci spuštěnou přes noc nebo ji vypínáme, a taky jestli klimatizaci ulehčujeme práci, třeba tím, že přes den zatáhneme rolety, aby nebylo v bytě takové horko. Menší klimatizace může mít spotřebu asi 1,5 MWh za rok, větší už ale klidně i 3. A co to znamená, nebo jak se to projeví v účtech za elektřinu, přibližuje energetický expert z portálu Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok.
4: Což by pro rodinný rozpočet, který nemá dobře nastavenou cenu elektřiny, klidně mohlo znamenat výdaj větší než 20 000 korun. My jsme to počítali na nějaké běžné dny, kdy klimatizaci u nás budeme používat, tedy nepočítáme to v zimě a počítáme s tím, že ta klimatizace běží několik hodin každý den.
1: No a že se v letních měsících celkově zvedá spotřeba energie v domácnostech, nakonec sledují i dodavatelé energií. Za ČES to v číslech potvrzuje mluvčí Martin Schreier.
5: V letních měsících se zvyšuje spotřeba elektřiny z důvodu najíždění klimatizací o 2 až 3%.
1: Pokud nastanou opravdu extrémní teploty, které meteorologové předpovídají na tento víkend, tak růst může podle Schreiera sahat až ke 4%.
0: A klimatizace a ventilátory nastudoval pěkně Dominik Hron. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky halířů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 halířů za litr. To je pokles oproti dnešku o jeden halíř. Nejvyšší možná cena nafty za litr klesne o 5 halířů na 36,31. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Podle agentury Reuters u ženou propluly minimálně 3 lodě a dalších 35 se na plavbu připravuje. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Írán na konci února. Cena zlata se poprvé od loňského listopadu propadla pod 4000 dolarů za trojskou unci. Přispívá k tomu silnější dolar a taky očekávaný růst úroků v USA. Investoři sledují právě i mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. A výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požáru, varují také meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Sport. Přestávky uprostřed poločasů by mohly být i na dalších světových šampionátech, připustil to prezident Mezinárodní fotbalové asociace Gianni Infantino. 3minutovou pauzu na občerstvení, kterou využívají i televize k reklamám, zavedla FIFA jako prevenci proti plánovaným vysokým teplotám. Kritiku sklidili přestávky v zápasech, ve kterých bylo chladno, pršelo nebo se hrály v klimatizovaných halách pod střechou. To je ale podle Infantina nutné, aby měla všechna mužstva stejná pravidla.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D46 za Prostějovem a uzavřená devítka za Neratovicemi. Na dálnici D46 ve směru z Vyškova na Olomouc pozor za exitem Prostějov sever na kilometru 27. Z krajnice zasahuje do pravého pruhu porouchané auto. Není výrazně označené, jenom spolujezdkyně mává na projíždějící vozidla.
5: Jenom paní mu tam ukazuje, že uskakuje na poslední chvíli.
4: Na pražském okruhu kolony obou směrně před Ořechem na 15 až 20 minut od Lohkova i od nájezdu z D5 kamiony už předtím ze 7. kilometru D5 za Loděnicí a na okruhu směr D1 pak stále ještě kolona i za Jesenicí z 80. kilometru 20 minut k nehodě před nájezdem na D1 v pravém pruhu. Východní část pražského okruhu směr Lanový most je ucpaná od Černého mostu za sjezd na Běchovice, tam blokuje levý pruh porouchaná dodávka, zdržení 25 minut. Na D1 za Prahou směr Brno pomalu jede kolona od exitu 15 Popovice na Šmejkalku ještě asi 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy pozor na první část kolony za Ostrovačicemi na 180. kilometru, osobní auta brzdí krátce, kamiony se vlečou až do Brna. A silnice 9 Praha Mělník je za Libiší obousměrně uzavřená, za Štěpánským mostem havarovala 3 auta, pozor na možné objížďce přes Neratovice, je před Tišicemi uzavírka, musí se přes Všetaty, na Mělník může být lepší cesta po D8. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne. Je horko, hodně horko. A na vlastní kůži to zkouší i děti, které soutěží na olympiádě v Praze. My se podíváme za nimi ještě v téhle půl hodině odpoledního radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Estonsko dále rozpracovává svůj úsek baltské obranné linie, která má zemi chránit před případnou agresí ze strany Ruska. Zatímco plot je z větší části hotový, tak výstavba bunkrů je teprve v začátcích. Samostatnou kapitolou je potom protidronová obrana. Také tomu se chceme v Radiožurnálu věnovat.

0: Estonsko začalo s přípravou projektu nové vojenské základny, a to v Narvě, tedy městě ležícím na samé hranici s Ruskem. Komplex, jehož výstavba začne se začátkem roku 2027, by měl pojmout 100 až 120 vojáků. Estonsko tak rozšiřuje své zabezpečení východní a jižní hranice, tedy vlastního úseku baltské obranné linie. S Ruskem totiž sdílí skoro 300 kilometrů dlouhou pozemní hranici.
1: Tady je asi jeden z nejrovnějších úseků hranice, jinak je naše hranice velmi klikatá. Co 60 metrů máme aspoň jednu kameru, ale někdy jsou odstupy menší, jinak bychom nepokryli všechny úhly.
2: Popisuje charakter estonsko-ruské pozemní hranice šéf estonské pohraniční stráže Egert Belitschev. Jsme na východě Estonska. Stojíme už u zabezpečeného úseku hranice, tedy v místech, kde estonská baltská obranná linie obsahuje už skoro všechny bezpečnostní prvky, které má podle plánu mít.
1: Používáme denní kamery a termokamery. Důvod je jednoduchý. Detekční systém nám prochází přírodou a v přírodě se všechno hýbe, což vidí denní kamery. Termokamery ale vidí teplotu těla. Proto nám termokamera pošle upozornění, že je v blízkosti hraničního plotu živý tvor. Na denní kameře pak ověřujeme, jestli je to medvěd anebo člověk v medvědím kostýmu.
2: Žertuje a dodává, že Estonsko jen zřídka registruje pokusy o nelegální překonání plotu.
1: Většinou jsou to medvědi. Jak je vidět, i medvědi se snaží utéct z Ruska.
2: Plot s denními kamerami a termokamerami není jediným zabezpečením. Estonsko už na několika úsecích dokončilo protitankové příkopy. Součástí estonského úseku baltské obranné linie bude také 600 pozemních bunkrů.
3: Takové bunkry plánujeme vybudovat od Baltského moře až po jihovýchodní hranici.
2: Říká jeden z členů estonských ozbrojených sil. Bunkry jsou modulární a podle toho, k čemu mají po dokončení sloužit, mohou mít různé tvary. Estonsko ale také potřebuje zajistit svůj vzdušný prostor, a to systémem protidronové obrany, který bude muset pokrýt nejen pozemní pohraniční pásmo, ale také pobřeží. Součástí Estonska je totiž více než 2000 ostrovů. Kvůli tomu měří estonské pobřeží přes 3800 kilometrů a právě drony narušují estonský vzdušný prostor nejčastěji.
1: Teď budujeme celý systém detekce bezpilotních letounů, který musí být mnohovrstevnatý. Tady v pohraničí se ale potýkáme s velmi častým rušením signálu. Pořád hledáme řešení, jak to překonat. Proto spolupracujeme s našimi univerzitami. Potřebujeme tu zkrátka autonomní systém obrany proti dronům, který by dokázal fungovat i při rušení signálu.
2: Dodává šéf estonské pohraniční stráže. Součástí takové protidronové obrany by proto měly být i akustické radary. Z Estonska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Olympiáda dětí a mládeže v Praze má skoro za sebou předposlední soutěžní den. Nejlepší sportovci a sportovkyně bojují po celé metropoli o medaile. Kromě toho ale získávají také body do celkového žebříčku krajů. Také o tom uslyšíte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Olympiáda dětí a mládeže v Praze pokračuje třetím ze čtyř soutěžních dní. Organizátoři započítali přes polovinu závodů a rozdali už většinu medailí. Kromě toho ale existuje žebříček bodů, ve kterém se kraje předhánějí podle výsledků v jednotlivých disciplínách. A informace už k tomu má náš reportér Štěpán Bém. Štěpáne, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Proč se vedle medailí počítají celkové body?
1: Organizátoři tím chtějí motivovat jednak kraje, jednak jednotlivé závodníky. Ti tak nemusí bojovat pouze o medaily, ale i o celkové umístění svého kraje. My z velkých olympijských her známe tabulky, kolik, kdo a z jaké země získal zlatých, stříbrných a bronzových medailí. Tenhle alternativní žebříček je ale pro letní a zimní olympiádu dětí a mládeže unikátem. Body také nezískávají jen ti tři nejlépe umístění závodníci a závodnice, ale i ti na pozicích za nimi. Sporty jsou si navíc rovné a fotbal má například stejnou váhu jako vrch koulí anebo lukostřelba.
0: Který kraj je v žebříčku první a kterému kraji se naopak nedaří?
1: Podle očekávání je zatím v suverénním vedení Praha. Podle aktuálního pořadí je na prvním místě s 395 body. Za ní je Středočeský kraj, který má bodů 327 a poté na třetí pozici je Jihomoravský kraj, který má bodů 303. Naopak na konci téhle tabulky je kraj Vysočina, který má bodů 147 a 13. je Liberecký kraj se 165 body. Podle prezidenta projektu Olympiáda dětí a mládeže, že Filipa Šumana může tohle pořadí svědčit i jako určité zrcadlo toho, jakou sportovní sílu daný region v kategorii 12 až 16 let má. Infrastruktura je podle něj zároveň největším tématem českého sportu a pořadí olympiády dětí a mládeže ani náhodou není konečné. Teprve teď se totiž, respektive teď a v zítřejším dni závěrečném se teprve rozhodne o pořadí v těch kolektivních sportech.
0: Štěpán Bém tedy sleduje malé olympioniky. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Z velkého města...
2: Tohle je moje poslední šance.
1: ...do městečka Paradise.
3: Jsem novej šerif.
4: Dělal jste na oddělení vražd v Los Angeles, ale skřípalo vám manželství, tak jste začal bumbat.
1: A touha po spravedlnosti...
3: Scházel jsem vám?
1: ...jako lék. Tom Selleck devětkrát jako neústupný Polda.
3: To je ono.
1: Jesse Stone.
5: Nejspíš vražda, co Jesse?
3: Nejspíš.
1: Premiéra detektivní série už zítra večer na ČT2.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Gulda a zprávy.
7: Roste počet mrtvých na silnicích. Policie před prázdninami nabádá k dodržování pravidel. Americký senát žádá Trumpovu administrativu o stažení amerických jednotek z války s Íránem. Na mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Chorvatsko a Kolumbie, Anglie s Ghanou remizovali. Na dálnici D11 je kolona za Sadskou směrem na Hradec Králové a počasí zítra bude slunečno a teploty až 34 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Na silnicích v Česku letos už zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí, to je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisti apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
8: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení, tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
7: Právě teď začíná schůzka prezidenta Petra Pavla s představiteli veřejnoprávních médií. Na Pražský hrad, kromě ředitelů obou institucí, dorazí i šéf Evropské vysílací unie Noel Kern. Ten už dřív jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Kern upozornil třeba na to, že by šlo o historicky největší propad financování napříč všemi evropskými médii, které organizace sdružuje. Unii taky podle něj vadí i chybějící záruky nezávislosti.
9: Konkurence, které čelíme, jsou masivní mezinárodní společnosti, které přijdou a zaberou si většinu reklamního trhu. Jsou také v rámci mezinárodního trhu do velké míry neregulované. Všichni čelíme společné hrozbě. O tom všem si budeme s panem prezidentem povídat, stejně jako jsme o tom jednali s premiérem. Budeme mu zdůrazňovat nutnost ochrany veřejnoprávních médií v Česku.
7: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
10: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případů, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by lidi měli všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, ideálně s delegátem přímo na místě.
11: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
6: Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu mistrovství světa. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
12: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku, to je logický. Jako. A to není náš plán, my takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
6: Utkání Česko-Mexiko začne zítra ve 3 hodiny ráno českého času. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 za sjezdem na Kujetín a kolony taky na Pražském okruhu. Na D1 z Brna na Ostravu, teď pozor, za sjezdem na Kujetín na kilometru 253 se prudce brzdí, jednak je tam omezení v levém pruhu a hlavně kousek předtím tež hasiči zabírají pravý pruh, havarovala motorka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona do omezení u D2, teď začíná za sjezdem na Ostrovačice kolem 180. kilometru osobním autem celý úsek kolem 40 minut. Na D1 za Prahou směr Brno už jenom zbytek kolony ze sjezdem na Popovice ze 17. kilometru do omezení na Šmejkalce na čtvrt hodiny. Na D11 z Prahy na Hradec Králové za sjezdem na Sadskou čekejte kolonu z 26. kilometru na 30. Tam nabourala dvě auta v levém pruhu, před chvílí už je odstavili, zdržení 20 minut, postupně se krátí. Na Pražském okruhu se tvoří kolony před Ořechem směrem na letiště od Lohkova čtvrt hodina, směrem na D1 od nájezdu z D5 20 minut, kamiony už předtím z 5. kilometru D5 od Rudné. A na okruhu směrem na D1 pak stále ještě kolona za Jesenicí z 80. kilometru 25 minut k nehodě před nájezdem na D1. A silnice 9 Praha Mělník po vážné nehodě za Libiší za Štěpánském mostě už má být průjezdná aspoň Kivadlově, kolony jsou dlouhé z obou stran, začínají u Kel a u Neratovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
15: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 6,5 minuty a pokračujeme další aktualitou po zprávách. Důležitou aktualitou ústavní soud před běžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Prezident tam chce, vláda s ním ale nepočítala. My k tomu dodáme samozřejmě další podrobnosti v dalším vysílání Radiožurnálu. Teď tedy začíná naše další vysílací hodina. Zůstaňte s námi i dál. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
13: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Databázi spouští ministerstvo zemědělství, budou v ní identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Bez registrace chovatelům psů hrozí pokuty od 50 do 300 tisíc korun. Z detaily je ve studiu Sára Adamcová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak tedy lidé svého psa do registru zapíšou a musí to udělat hned za pár dní, tedy 1. července?
1: Musí o to požádat svého veterináře, ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
2: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
1: Zápis u veterináře vyjde přibližně na nižší stovky korun. Konkrétní částku totiž zákon nestanovil.
0: Majitelé musí podle zákona čipovat psy od roku 2020. Proč stát s centrálním registrem přichází až teď?
1: Jeho příprava se podle Petra Jílka z odboru environmentálního a ekologického zemědělství ministerstva zemědělství zkomplikovala kvůli tomu, že o přístup do registru projevili zájem i obce a policie. A kvůli tomu rozšíření přístupu k citlivým údajům majitelů psů se zvýšily nároky právě na jejich bezpečné uchovávání. V tuto chvíli v Česku funguje několik soukromých registrů psů, popisuje ministr Martin Šebestián.
2: Ty však nejsou propojené. A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
1: Po jednotném registru tak podle Šebestiána byla velká poptávka třeba kvůli ztrátám a nálezům psů.
0: A kdo bude systém provozovat a kolik to bude stát?
1: Bude to Komora veterinárních lékařů. Provoz a správa systému stát vyjde ročně přibližně na 3 miliony korun. Pokračuje prezidentka komory Petra Šinová.
3: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude více méně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
1: Na povinnost veterinářů a majitelů psů dohledne státní veterinární správa.
0: Ve studiu Radiožurnálu Sára Adamcová z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tolik tedy o psech a teď díky Pokáčovi o jedné kočce.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ozbalí přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Mám nejspíš kočku s erorem. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře a na radiožurnálu teď pouštíme vyjádření soudce zpravodaje Pavla Šámala.
1: Ústavní soud na dnešním zasedání pléna rozhodl tak, že na návrh prezidenta republiky rozhodl, že vládě, ministru zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí se ukládá, aby bezodkladně notifikovali organizaci Severoatlantické smlouvy NATO a organizátorům summitu organizace Severoatlantické smlouvy NATO ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře, že součástí oficiální delegace České republiky je též prezident republiky. Zajistili jemu a jeho doprovodu příslušnou akreditaci. Aby také se zdrželi jednání, jimž by účastí prezidenta republiky a jeho doprovodu na summitu organizace Severoatlantické smlouvy NATO ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře bránili či stěžovali. K odůvodnění tohoto rozhodnutí je třeba uvést, že prezident České republiky podal tento návrh, ústavní soud se jim proto dnes zabýval a rozhodl ve výroku tak, jak jsem uvedl. K odůvodnění je třeba stručně uvést, že ta věc se rozpadá do dvou rovin. Jednak prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko a akreditaci je potřeba zajistit. Mimochodem, lhůta pro tu akreditaci končí v pátek, to znamená 26. června 2026. Z tohoto hlediska jsme tento návrh tedy shledali důvodným, neboť jsme zjistili, že z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 1989 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval, jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky. Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr a z tohoto hlediska je třeba za současné situace, kdy skutečně jsou časové prostě limity dány tak, jak jsem je zmínil, tuto praxi zachovat. Je to podle nás nezbytné, protože jinak o tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme. O tom předběžném opatření jsme rozhodli podle paragrafu 63 zákona o ústavním soudu ve spojení s paragrafem 102 odstavec 1 a dalších ustanovení občanského soudního řádu, tak jak nám zákon o ústavním soudu plně umožňuje. Děkuji.
0: Soudce zpravodaj Pavel Šámal tedy zdůvodnil rozhodnutí ústavního soudu, které vydalo předběžné opatření, podle kterého má vláda zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v červenci v Ankaře. Podstatná slova jste slyšeli ve vysílání odpoledního radiožurnálu. 16 hodin, 19 minut, za chvilku se vydáme na mistrovství světa ve fotbale.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Je mu teprve 17 let a už kope za reprezentaci Mexika na mistrovství světa ve fotbale. Jmenuje se Gilberto Mora, a protože už jedna z pořadatelských zemí světového šampionátu postoupila do vyřazovací fáze turnaje, očekává se, že ofenzivní záložník Tijuany od začátku nastoupí v posledním zápase ve skupině, tedy proti Česku.
2: Gilberto Mora už překonal několik rekordů. V 15 letech jako nejmladší hráč v historii nastoupil v nejvyšší mexické lize v základní sestavě a taky jako vůbec nejmladší ze všech dal gól. Loni v lednu se stal nejmladším mexickým reprezentantem a protože ofenzivního záložníka trenér Javier Aguirre vzal sebou na mistrovství světa a dal mu šanci, tak se zařadil do společnosti fotbalistů včetně legendárního Brazilce Pelého, kteří na světovém šampionátu debutovali v 17 letech.
3: Nedívám se hráčům do pasu na rok narození, buď na to fotbalista má nebo ne. Mora už je několikátý hráč, který pode mnou debutoval, jako třeba Carlos Vela, Giovanni dos Santos, Javier Chicharito Hernández nebo Rafael Márquez.
4: Chicharo mismo, me tocó también Vela, Giovanni, Chiquititos, Rafa Márquez también.
2: Trenér Mexika Javier Aguirre před zápasem proti Česku naznačil, že oproti předchozím dvěma utkáním udělá změny v základní sestavě. Nejjižnější pořadatelská země mistrovství světa má postup do vyřazovací fáze jistý. A tak se proslýchá, že supertalent Mexika, Gilberto Mora, dostane od začátku šanci.
5: Asi největší mexický talent, my jsme se připravovali na každého hráče. Je to technický hráč, chytrý hráč, je to mladý hráč, vynikající. Určitě má nedostatky ještě, ale jako každý mexický hráč je velmi dobrý po technické stránce. A má myšlení fotbalový, kvalitní.
2: Popsal kvality Gilberta Mory trenér Miroslav Koubek. Ten povede českou reprezentaci v posledním zápase na letošním mistrovství světa ve skupině. Utkání začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Tolik tedy pozvánka na fotbal. Uslyšíte o všem ostatném na Radiožurnálu. 16.24 a půl minutky k tomu. Eros Ramazzotti, Tina Turner teď společně před dalšími zprávami.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bártě kvůli porušení podmínek nájmu. Bárta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné, ale sama v něm nebydlí. Reakci Bárty zjišťujeme. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Informuje o tom francouzské ministerstvo zdravotnictví. Pacient je v izolaci a úřady trasují kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle rezortu nízké. Brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku. Sport. Tenista Vít Kopřiva postoupil na travnatém turnaji na Malorce do čtvrtfinále. Peruánce Buseho porazil 2-0 na sety. Tereza Valentová si zahraje také čtvrtfinále, a to na trávě v Eastbourne po výhře nad Australankou Tomljanovičovou 2-1 na sety. Na stejném turnaji ve Velké Británii skončila kvůli zranění lokte Sára Bejlek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 překážka za Tasovem a kolony před Brnem. Na D1 cestou z Brna na Prahu pozor, za sjezdem na Tasov na kilometru 151 hlásíte překážku v levém pruhu.
5: Bylo to jako kus nárazníku a řidiči se tomu vyhýbají, takže odbočují do pravého pruhu.
4: Na D1 za Prahu směr z Brno, teď zbytek kolony před omezením na Šmejkalce se rozjíždí za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru, zdržení ještě 10 až 15 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s kolonou od exitu 182 popůvky i osobní auta, mají to až do omezení u D2 asi na 40 minut. Na D1 potom za Brnem směr Ostrava opatrně u exitu 253 Kojetín, brzdí se tam až do zastavení, kolona je kratší na pár minut, na 254. v omezení, jsou hasiči, po havárii motorky jede se levým pruhem. Na pražském okruhu kolony před Ořechem obou směrně od Lohkova i od nájezdu z D5 asi na 20 minut, kamiony delší dobu ze 7. kilometru D5 a na okruhu pak zůstává ještě kolona stále za Jesenicí z 80. kilometru na 25 minut k nehodě těsně před nájezdem na D1 v pravém pruhu. A silnice 9 Praha Mělník ucpaná za Libiší, po havárii 3 aut za Štěpánským mostem projíždí se k Jevadlově, kolony od Kel a hlavně skoro od sjezdu na Neratovice až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno a teploty 18 až 14 stupňů, zítra jasno, místy přechodně až polojasno a teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 16 hodin, skoro 34 minuty, ve 20 minutách radiožurnálu po 17. hodině budeme mluvit s novou ombudsmankou Evou Kostolanskou, tak s námi zůstaňte samozřejmě i v dalším vysílání radiožurnálu. Z hudby teď a Avicii.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jasná hlavní zpráva dne. Prezident Petr Pavel se nakonec zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Cestu a akreditaci mu má zajistit vláda a ministerstvo zahraničí. Předběžným opatřením jim to nařídil ústavní soud. Vyhověl tak prezidentovi, který se na soud obrátil. Pavel mimo jiné žádal právě o to, aby mu soud umožnil cestu do Turecka ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Detaily k tomu teď má David Šalek z domácí redakce, který je ve studiu. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak ústavní soud rozhodnutí o předběžném opatření odůvodnil?
1: Podle soudce zpravodaje Pavla Šámala je prezidentův požadavek jet do Ankary důvodný. Připomněl, že po vstupu Česka do Aliance se téměř vždy summitů prezident zúčastnil.
2: Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr a z tohoto hlediska je třeba za současné situace, kdy skutečně jsou časové prostě limity dány tak, jak jsem je zmínil, tuto praxi zachovat.
1: Summit v Ankaře bude 7. a 8. července. Lhůta pro akreditaci končí ale už v pátek. A ještě dodám, že o samotné kompetenční žalobě bude soud rozhodovat až později.
0: Proč se prezident na ústavní soud vůbec obrátil?
1: Tu kompetenční žalobu Pavel podal v reakci na pondělní usnesení vlády. Ta totiž rozhodla, že s jeho účastí na summitu nepočítá. Misi měl vést premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna za SPD a zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů. Prezident ale dlouhodobě tvrdí, že mu kabinet nemůže bránit ve výkonu pravomocí, které vyplývají z ústavy a taky dosavadních zvyklostí.
0: My ty aktuální reakce na rozhodnutí ústavního soudu a samozřejmě zjišťujeme, zatím je to hodně čerstvé, ale když se podíváme, jak na tu snahu prezidenta dostat se díky předběžnému opatření do Ankary, doteď reagovali koaliční i opoziční politici.
1: Prezidenta za to už dřív během dne ostře skritizoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. České televizi řekl, že to považuje za součást Pavlovy kampaně za znovu zvolení.
3: Proto asi vlastně mu ty jeho rádci radí tak, jak mu radí. Mě to mrzí, my nechceme mít tyhle konflikty, ale zkrátka tady je důležité, aby na té radě jsem zastupoval Českou republiku, já a naši ministři.
1: A předseda koaliční SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura řekl, že mu snaha Pražského hradu připadá až zoufalá.
4: Protože ústava hovoří úplně jasně, že za výkonnou moc, tedy i za zahraniční politiku, je odpovědná vláda. Je to jasné jak facka. Je to úplně jasné sdělení v jedné větě, které rozumí úplně každý.
1: Naopak poslankyně opozičních starostů Pavla Pivoňka-Vaňková aktuální kroky prezidenta podporuje.
5: Určitě je to na místě, protože si myslíme, že na tuto platformu, kdy se jedná o obraně naší země v této složité geopolitické situaci, kdy nám za humny zuří válka, tak je třeba, aby tam jel někdo s tou nejvyšší kompetencí.
1: Podle ní taky není problém, aby prezident vyjel do Turecka společně se zástupci kabinetu. A právě to se tedy teď opravdu nejspíš stane.
0: A jak jsme říkali, reakce všech stran už zjišťujeme pro vás, naše posluchače. Teď jsme dodali informace do odpoledního radiožurnálu s Davidem Šalkem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Sledujeme samozřejmě i to, co se děje v zahraničí. Americké primárky potvrdily, že krajní křídla obou velkých stran dál posilují na úkor stranického středu u demokratů i u republikánů. O co v amerických primárkách jde a jaký má na republikány dál vliv prezident Spojených států Donald Trump? Tak my to probereme za chvilku podrobně, za chvilku v odpoledním radiožurnálu s naší americkou zpravodajkou.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ve čtyřech amerických státech v New Yorku, Marylandu, Jižní Karolíně a Utahu měly vnitrostranické volby, takzvané primárky. Ty ukazují, kam se obě velké strany před listopadovými volbami do kongresu posouvají. U demokratů potvrdil svou sílu newyorský starosta Zohran Mamdani, jehož kandidáti vyhráli tři klíčové kongresové souboje. U republikánů naopak znovu ukázal vliv prezident Donald Trump. Jehož kandidáti zvítězili v Jižní Karolíně i ve státu New York. Více už s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Cíglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Které souboje z té úterní noci byly napříč Amerikou nejdůležitější a proč?
1: Tak nejvýraznější byl bezesporu ten souboj v 10. newyorském obvodu, kde kandidoval kongresman Dan Goldman, to je takový renomovaný právník, on vedl první impeachment Trumpa a prohrál s kandidátem, kterého podpořil Zohran Mamdani, starosta New Yorku, a prohrál výrazně, Štěpáne, v poměru 2:1. Důležité je to proto, že se na tom ukázala politická moc starosty Mamdaniho, nastupující hvězdy, ale levicového křídla demokratické strany. Goldman je uznávaný poslanec, je to středový poslanec, je židovského původu a je silným podporovatelem Izraela, a to tady hrálo roli. Mamdani, ten je naopak muslim, je velmi kritický k počínání Izraele v Gaze i v Libanonu, a Goldman Mamdaniho nepodpořil na pozici starosty v loni a Mamdani mu to teď odplatil a pomáhl jeho protivníkovi a vyhrál.
0: Jak silnou pozici si primárkami upevnil newyorský starosta Mamdani uvnitř demokratické strany?
1: On podpořil celkem tři kandidáty a všichni ty kandidáti vyhráli, takže silnou. On oslavoval včera v noci nebo dneska v noci oslavoval na třech různých večírcích najednou. Říká, že to jeho loňské vítězství pozice starosty nebyla náhoda, že to byl začátek, ale co to znamená pro demokratickou stranu dovnitř, je oslabení samotného šéfa demokratů Hakima Jeffriese, protože Duff, který se radoval na jedné z těch party z výhry Mamdaniho kandidátky, skandoval, že Jeffries je teď další na řadě.
0: A co tahle volební noc říká o vlivu prezidenta Donalda Trumpa na republikánské primárky?
1: Donald Trump znovu potvrdil, že on, kdo umí rozhodnout republikánské primárky i tam, kde třeba strana chtěla někoho jiného. To se stalo ve státě New York, kde jeho favorit, mimochodem majitel na výrobu nálepek, porazil zavedeného republikánského zákonodárce, a kterého podporovala celá strana. A tam se můžeme mluvit o tom, že Trump tu stranu dokonce přebil. V Jižní Karolíně tam to bylo trošku složitější, tam podpořil oba kandidáty, ale vyhrál ten poslední a v podstatě bez boje.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Cíglerová v odpoledním vysílání. Díky.
1: Hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Nová ombudsmanka oznámila, že chce s vládou Andreje Babiše jednat o přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Jak daleko v této věci postoupila? A jak se dívá na míru svobody projevu v Česku? Tomáš Pancíř se zeptá veřejné ochránkyně práv Evy Kostolanské.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Díky předběžnému opatření ústavního soudu může jet prezident na summit NATO. Česká republika splňuje 3 ze 4 požadavků pro přijetí eura, uvedla to Evropská komise. České fotbalisty čeká proti domácímu Mexiku poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po nehodě vzniká kolona na Pražském okruhu před nájezdem na D1. A zítra bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Rozhodl o tom ústavní soud předběžným opatřením. U ústavního soudu máme reportérku Alenu Hesovou.
5: Plénum ústavních soudců dnes vybralo Pavla Šámala jako soudce zpravodaje, který bude mít spor na starost. A právě on před pár minutami řekl, že ústavní soud může kvůli časovému tlaku využít předběžné opatření. Summit totiž začne 7. července a termín na akreditování končí tento pátek. Ministerstvo zahraničí se podle něj má zdržet jakéhokoliv postupu, který by účasti prezidenta bránil. Jedním z důvodů, proč plénum takhle postupuje, je, že v Česku je zavedená praxe, že všichni prezidenti na tyto summity v minulosti jezdili. Předseda ústavního soudu Josef Baxa nepředpokládá, že by vláda dnešní rozhodnutí nerespektovala. Zároveň upozornil, že předběžné opatření neznamená, že prezident bude moct jezdit na všechny další summity i v budoucnu. To soud vyřeší až v samotné kompetenční žalobě. A k té se dostane nejspíš v září. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Česko splňuje 3 ze 4 kritérií nutných pro přijetí eura. Ve své zprávě za rok 2026 to píše Evropská komise. Česko má podle ní mimo jiné zdravé veřejné finance a cenově stabilní ekonomiku. Naopak neplní kritérium stability směnného kurzu. Taky české právní předpisy nejsou podle komise v úplném souladu s unijními smlouvami. Euro tak aktuálně přijmout nemůže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko stahuje k Moskvě a Krymskému mostu systémy protivzdušné obrany. Zelenský se odvolává na zprávu rozvědky, podle které jde o reakci na vlnu ukrajinských úderů.
6: Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o tom, že se podařilo zasáhnout celkem 4 systémy S-400 a pancíř rozmístěné u Krymského mostu v Kerči. Rozsah poškození zatím není známý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že Rusko se rozhodlo chránit Krymský most a Moskvu na úkor regionu a Ukrajina z toho pro sebe vyvodí příslušné závěry. Takzvané dalekonosné sankce budou pokračovat. Důležité je, aby co nejvíc Rusů pochopilo, že válku protahuje ruské vedení, které odmítá diplomatická jednání, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Lidé v Jihlavě můžou ode dneška využívat nový dopravní terminál. Výpravní hale bude taky nově zajíždět městská hromadná doprava, říká generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
7: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy, tu železniční samozřejmě, to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: Sport. České fotbalisty čeká závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. K postupu do další fáze turnaje potřebují nad domácím Mexikem zvítězit. Utkání začne ve 3 hodiny ráno našeho času a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Na víkend podle předpovědi čekají hráčky vysoké teploty kolem 35 stupňů. Česká jednička Sára Kousková z toho ale velké obavy nemá.
8: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně i během té hry na hřišti. Takže to je něco, na co se bude chtít zaměřit, nenechat se úplně až za stolek vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
2: Z
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 při Šmejkalkou i Brnem. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popovice stále zbytek kolony z 18. kilometru do omezení na Šmejkalce na 10 minut pro osobní auta a potom na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona delší, za Ostrovačicemi začíná na 180. kilometru, osobní auta jedou místy plynulej, výrazně brzdějí za sjezdem k výstavišti a celý úsek od Popůvek k D2 mají až na 40 minut. Na D1 z Brna na Ostravu u exitu 253 se tvoří kratší fronta na 5 minut, za sjezdem v omezení řeší nehodu motorkář. Na Pražském okruhu zůstávají kolony před Ořechem na 20 minut obousměrně od Lochova i od D5 a na okruhu potom stále ještě další kolona směrem na D1 od exitu 82 Jesenice, je to na 20 minut k nehodě před nájezdem na D1. Výjezd z Prahy s Trakonickou čtyřkou se ucpává od sjezdu z okruhu před Zbraslaví, je to na čtvrt hodiny do omezení u Baní. A na silnici 9 Praha Mělník kolony obousměrně po vážné nehodě za Libiší za Štěpánským mostem, delší ta směrem na Mělník od Neratovic na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
2: Nová ombudsmanka po svém zvolení řekla, že chce jednat s představiteli hnutí ANO o přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstvo. Jak daleko v téhle věci postoupila? Jak kritická je k dalším plánům současné koalice? Jak se podle ní v Česku uplatňuje svoboda projevu? A co budou její priority v nové funkci? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je nová ombudsmanka, tedy veřejná ochránkyně práv, Eva Kostolanská. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím z Brna.
2: Když jsme spolu mluvili jen několik hodin po vašem zvolení poslaneckou sněmovnou, tak jste mimo jiné řekla, že po svém jmenování budete chtít jednat se zmocněnkyní pro lidská práva a šéfkou poslanců hnutí ANO Taťánou Malou, případně i s panem premiérem o převodu agend z úřadu vlády na ministerstva, že ten proces vnímáte jako nešťastný. Ve čtvrtek jste složila slib, od té chvíle tedy jste oficiálně ve funkci. Už jste v téhle věci stihla něco podniknout?
10: Je to tedy krátká doba, když vemu, že to bylo minulý čtvrtek, nicméně již jsem se telefonicky spojila s paní vládní zmocněnkyní Táňou Malou, domluvili jsme si i setkání z hlediska fungování organizace vlastně těch lidskoprávních agend a jejich přesunu vlastně z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva a vlastně se budeme příští týden, jsme domluveni, že bychom se k tomu sešli a že by mě i představila ty přesuny i jejich fungování. Navázala jsem i spolupráci a budu jednat i s vládní zmocněnkyní paní doktorkou Protopopovou ohledně duševního zdraví, takže myslím si, že ta jednání i v tom teple začínají být tedy navazována a budou pokračovat.
2: Jak v tomhle směru vnímáte svoji roli? Čeho byste při těch jednáních chtěla v souvislosti s přesunem těch agend dosáhnout?
10: Chtěla bych dosáhnout toho, co jsem už deklarovala a co bylo deklarováno i dřívějším panem ombudsmanem Křečkem, a sice, že ty agendy budou fungovat, že bude zajištěno to mezirezortní spolupráce. Jak jsem zmiňovala, například oběti trestných činů o pomoc obětem je vlastně průřezová, například která se bude týkat ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce a sociální věcí, to jsou ty adiktologické služby, nakonec i odškodňování, poskytování pomoci finanční, ministerstva financí. Takže jakým způsobem, což dnes bylo na úřadu vlády, to nadrezortní, jakým způsobem vlastně budou mezi sebou ty jednotlivé agendy spolupracovat, ty jednotlivé rady, jak budou zajištěny, takže to bych chtěla zjistit, jaká bude spolupráce, protože pro mě tím klíčovým partnerem v podstatě jsou ty vládní zmocněnci, ty paní Malá jako vládní zmocněnkyně tím hlavním a jak bude fungovat její tým.
2: Vy jste v tom našem rozhovoru na začátku června řekla, že to je nešťastný krok, nebo že ten krok, ten přesun agent považujete za nešťastný. V čem?
10: V tom, že bylo to v podstatě velmi, velmi chabě komunikováno. Komunikace nebyla téměř žádná, bylo to nejenom rozhodnutí, dovídali se to odborníci i tedy, dejme tomu, i odborná veřejnost v podstatě jenom vlastně z tisku a byly to kusé informace, takže v tom považuji i teda to neštěstí, že to nebylo dopředu projednáno, ale potom, že to bylo i nešťastně komunikováno, takže vznikaly tam i chaos provoz a nějaká nedorozumění. Víte, že tam byla i stávka pracovníků těch lidskoprávních agent. Nikdo nevěděl, jak to bude fungovat, bude propojeno, ale právě bylo komunikováno i dřívějším ombudsmanem panem doktorem Křečkem, že se počítá s tím, jak tam bude nastavena ta spolupráce, jak bude ta mezinárodní

0: Kolegy jste se oblékli do černého a také formou tiskové zprávy jste podpořili protest proti změně financování médií veřejné služby. Na to na síti X reagoval ministr pro zdraví a sport a předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Ten napsal, že jste se tím fakticky zapojili do politiky, dodal, že jste tím podle něj museli ztratit důvěru těch občanů, kteří chtějí poplatky zrušit, a že jste zneuctili úřad, který zastáváte, dodal k tomu, že to je smutný den. Máte víc podobných reakcí od politiků vládní koalice?
1: Řekla bych, že zatím takové vím jenom o tomto podnětu nebo o tomto názoru pana ministra, nicméně chtěla bych to uvést na správnou míru. To naše oblečení do toho černého bylo podporou nezávislosti veřejných médií, veřejnoprávních médií. Bylo vycházet, zmínila jste správně, vlastně naši tiskovou zprávu, která byla na našich internetových stránkách ombudsmana zmíněna. Týkala se to toho, že v podstatě jde o tu nezávislost, která tvoří základ toho právního státu a je také i projevem svobody slova, a to právo svobody slova je zakotveno v listině základních práv a svobod, a institut ombudsmana, který je dnes tou národní lidskoprávní institucí, si skladl vlastně za důraz, aby ta nezávislost nebyla nějakým způsobem ohražena, nadále přetrvávala. A financování, pokud se týká financování tady těch veřejnoprávních médií, potom je otázka de facto veřejné debaty široké, politického rozhodnutí, za kterou plnou odpovědnost potom nese vláda a parlament České republiky, a nám šlo vlastně o to vyjádřit nikoli tedy postup nebo souhlas s tím, že nebude financovat tak či onak, ale spíš to, aby bylo zajištěno řádné financování té veřejné služby, těch médií veřejnoprávních, protože není jenom tedy pro osoby v širší nebo osoby naše běžné občany, ale je to i pro osoby, které jsou lehce zranitelné, a těmi jsou seniori, jsou to děti, jsou to osoby se zdravotní postižením. Vemte tam vlastně titulkované zprávy nebo zprávy v znakové řeči. Jsou to různé adiktologické programy, výchovné programy pro školy, a to v podstatě by mělo zůstat zajištěno, a je to tím vlastně tím právem. Nicméně ombudsman se už k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích zabýval před 3-4 týdny s předloženým návrhem. Měl k tomu i legislativní připomínky, které
0: upravě... Pardon, že do toho skáču, ale předpokládám, že to byl ten předešlý návrh,
1: ano, to byl ten předešlý.
0: Ministerstva, ano, kultury, ano, který, ano, nakonec lidově řečeno, ano, spadl pod stůl. Tohle všechno, co říkáte, plyne z toho, že máte pocit, že ten návrh, který minulý týden schválila vláda, že směřuje k ohrožení veřejné služby, k nezávislosti médií veřejné služby?
1: Bylo to k tomu, aby bylo financování takové, v takové dostatečné míře, aby bylo zajištěno vlastně objektivní informace, zprávy, které jsou věrohodné, a aby byla zajištěna tedy i ta služba pro ty zranitelné osoby, které tady máme, které se jmenovala. Takže to bylo k tomu. Samozřejmě ten návrh byl, aby bylo dostatečné to financování na tu nezávislost, na tu činnost.
0: Když jsem četl část vyjádření pana ministra Šťastného, očekáváte, že to, jak jste se v pondělí zachovali, může ovlivnit vztahy mezi vámi a vaším úřadem a mezi vládními nebo koaličními politiky?
1: To naše vystoupení a samozřejmě potom k tomu i ta textová zpráva, naše tisková zpráva, která k tomu byla, znamenala vlastně vyjádření k tomu, že jsme připraveni jako národně lidskoprávní instituce k jednání. Je to vlastně jakýsi, my jsme jakýsi, nebo dnes nově představujeme jakýsi můstek mezi tou veřejností, tím celospolečenským názorem a vlastně vládnoucí garniturou, a bylo to i tak prezentováno, jsme vlastně připraveni spolupracovat, se připraveni podat informace, smířit strany a vlastně zaujmout a podílet se na tom nejlepším řešení k zachování vlastně z té svobody a té vlastně nezávislosti veřejných míní. A tam si myslím, veřejných médií jsme v podstatě na stejné lodi, jak s opozicí, tak i s koalicí a s vládou současnou.
0: Jsou nějaké další vládní záměry nebo návrhy, se kterými nesouhlasíte, od kterých se budete třeba snažit koaliční politiky odradit?
1: Prozatím jsem chvilku v úřadu, takže momentálně rezonovaly ty dvě, to znamená přesun lidskoprávních agent z úřadu vlády. Teď rezonuje v placení veřejnoprávních médií. Myslím si, že postupně budou nabíhat ještě další problematiky, ale myslím si, že tam právě chceme působit na tu ochranu práv těch nejširších osob všech a chceme se chovat, nebo ombudsman by se měl chovat nad

0: nad stranami, to znamená a politicky má to i v zákoně a nechceme se přihlašovat k jedné nebo k druhé straně, ale spíše tak, aby tam došlo k ochraně a prosazování těch základních práv.
1: Nová ombudsmanka Eva Kostolanská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se před chvílí zmínila o tom, že veřejný ochránce práv je nově od loňska i národně lidskoprávní institucí. Vidíte v Česku zásadní a systémové problémy, pokud jde o dodržování lidských práv?
0: Určitě některé problematiky jsou, jako lidskoprávní instituce bych řekla, v podstatě tato NOHRI, ta Národní lidskoprávní instituce završila ten systém agent, které doposud tedy ombudsman měl, to znamená, je to ochrana před diskriminací osob, osoba ochrana a prosazování práv osob se zdravotním postižením, je tam otázka vlastně osob, které jsou umístěny v ústavě, kde je omezena jejich svoboda a vlastně znese ten od 1. července loňského roku rozšířil vlastně ten mandát o veškeré základní lidskoprávní otázky, tak jak jsou dány v listině a je zde umožněna vlastně činnost té Národní lidskoprávní instituce tak, že se může věnovat určitým problémům, prosazovat ta práva, doporučení dávat vládě a vlastně, jak jsem mluvila o tom, je to takový, píší o tom v zahraničí, nebo je to překlad hlídací pes lidských práv, který se bude ozývat, pokud budou nějaké problémy a lidská práva nebudou dodržována.
1: A když teď tedy tím hlídacím psem jste vy, vidíte nějaké zásadní systémové problémy v tomto směru v Česku?
0: Samozřejmě některé systémové problémy máme, jsou zde, pracujeme například i na realizaci deinstitucionalizace, kde končíme i projekt této deinstituce a vlastně souladnost s příslušnou úmluvou, které jsme vázáni, když bych brala...
1: Pardon, tím myslíte péči o děti, dětské domovy?
0: Péči o děti, dětské domovy, ale týká se to také i domovů pro seniory, LDNek a dalších, to znamená, aby je to vlastně ten seměr, aby lidé žili ve svém přirozeném prostředí, aby nebyli vytrhováni z toho přirozeného, aby dostatek komunitních služeb, dostatek sociálních zdravotníků, kteří mohou provádět tu péči v domovech, aby ti lidé mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. To je jeden, pokud se týká podnětů, které samozřejmě má původní agendě, dětský má ombudsman vůbec tedy ve své agendě, ale i dětský ombudsman, tak v současné době zejména jsou to ty podněty v oblasti sociálního zabezpečení ve vztahu k superdávce. Otázky, de facto i řízení stavebního, takže těch oblastí je tam více, protože chtěla bych upozornit, i ty podněty z té oblasti veřejnoprávní jsou vlastně porušením toho základního práva, které tam je. Délka stavebního řízení porušuje nám vlastně právo na spravedlivý proces například.
1: Jedním ze základních lidských práv je svoboda projevu. Té se věnuje aktuální projekt Českého rozhlasu Hranice svobody slova. Jeho součástí byl i výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Jeho druhou část publikoval právě dnes náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Tam se všichni můžeme dočíst mimo jiné, jak lidé odpovídali na otázku, jestli je možné v Česku svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Na tuto otázku kladně odpovědělo 70% dotázených, 21% odpovědělo, že tak na půl a skoro desetina lidí má pocit podle toho výzkumu, že není možné svobodně říkat na veřejnosti názory. Co to podle vás ukazuje?
0: Ukazuje to otázku, že i rozsah toho základního práva, to znamená práva svobodného projevu, je různě v rámci té naší občanské společnosti vnímán různě a myslím si, že to i to bude jednou z oblastí té Národní lidskoprávní instituce v tomto vlastně seznamovat ty občany nebo lidi na našem území, seznamovat, jak mají možnost tohoto projevu a jaká je vlastně ta míra té svobody projevu, aby se necítili, že třeba jsou dezinformace, zaskočení a jiné. Takže tady tato oblast pro nás bude také velmi důležitá.
1: Mě v těch výsledcích, které dnes publikoval server iRozhlas.cz, zaujala i část, kde ten průzkum zjišťoval, jestli a od koho lidé čelili nepříjemným důsledkům za to, že na něco vyjádřili názor. Každý desátý dotázený uvedl, že čelil takovým následkům v rámci rodiny. Skoro 3% uvedli také, že čelili takovým následkům v rámci zaměstnání. S tím, že dalších 6% odpovědělo, že zná někoho, kdo v zaměstnání čelil nepříjemným následkům toho, že veřejně projevil svůj názor. Jak vnímáte tenhle výsledek?
0: Tento výsledek vnímám z hlediska, protože jsem chvíli tedy ve funkci, ale vnímám to jako člověk, který zde žije už dlouhou dobu, že je to zvyšované násilí a vlastně směr ve společnosti. Pokud projevíte nějaký názor, když se podíváte, dejme tomu na jednotlivé volby prezidentské, které nám probíhaly v minulých dobách, tak vidíte tam opravdu ten násil, opravdu ten nárůst těch násilností nebo těch vlastně názorů, rozdělení, je to vlastně černobílé a měli bychom vnímat, že nejsme v černobílém vidění, že opravdu ta různorodost názorů je a měli bychom být sobě více vstřícní a ne říkat, no tak ty seš tak, ty vidíš černě, já bíle a tudíž se s tebou nebavím a já myslím si, že to je ten základní problém.
1: Máte pocit, že se česká společnost posouvá k tomu, co tady bylo kdysi před desetiletími, tedy že si mnohé názory na veřejné dění radši lidé nechávají pro sebe?
0: Když se podívám zase na mediální sítě, na vlastně sociální sítě, tak správně, na sociální sítě, tak ten názor nemám, ale možná to souvisí i s tím, že sociální sítě jsou takové neveřejné, tam každý se dokáže říct cokoliv, když to z očí do očí, je to už tedy problematičtější, takže si myslím, že to, že bychom se uzavírali a měli strach, asi ne, spíš si myslím, když vidím ty sociální sítě, že spíš jsme až otevření, v některých případech volíme velmi nevhodná brutální slova a myslím si, že by tady mělo dojít nějakému zmírnění i těch invektiv, které se na těch sociálních sítích třeba slyší člověk nebo vidí, to si myslím.
1: Mimochodem, není vlastně i ta reakce pana ministra Šťastného, o které jsme mluvili před chvílí, něčím, k čemu směřoval ten průzkum, nějakou možná neadekvátní reakcí na to, že jste projevila názor?
0: Já si myslím, že je to i, jestli je neadekvátní, toť posouzení, vycházím z nějakých etických, morálních principů, vycházím také i z toho, že lidé by k sobě měli být vstřícní, neměli by se nazývat různými hrubými slovy, ale říkala jsem, společnost zhrubla a stále se volí čím dál větší, hrubější narážky, je to možná i tím, abych na sebe zaujal, abych byl zajímavější, je to můj, ale osobní názor, ale vnímám to i své blízké okolí, což mě na to upozorňují i mý rodinní známí, blízcí známí. Myslím si, že by takhle asi vystupovat se nemělo ani v parlamentu, ani v rámci celospolečenském. Takhle hrubě, ale říkám, možná k tomu přispívá i ta anonymita těch sociálních sítí.
1: Pokud jde o lidskoprávní agendu, v posledních dnech vyvolala pozornost také vaše slova pro respekt, že nejste feministka. Znamená to, že otázky rovnosti žen a mužů pro vás nebudou tak zásadní, že to nebude taková priorita?
0: Byla jsem na to dotazována už svými kolegy, jako v soukromí. Možná, že v rámci, když by se, je to vlastně z časopisu Respekt, když by se vlastně přečetl i ty moje závěry potom, tak určitě jsem chápala, ale nikoli ten feminismus v tom slova smyslu toho aktivismu, ale takového toho, bych řekla, v době sufražete v Anglii, to jsem chtěla tím říci, ale samozřejmě feministka v tom slova smyslu, jak se to bere sem, protože bojuji za rovnost obou dvou pohlaví mužů a žen a rozhodně nejsem že nejsem feministka. To asi to označení v tomto případě asi nesedí, ale já jsem to myslela, ta aktivistická, to znamená taková ta na barikády a jdeme teďka proti té manosféře, která se nám teďka tady vlastně začíná profilovat i na těch sociálních sítích, takže to rozhodně nejsem. Když bych to vzala v tom pojetí feministka, jsem na stejné a rovné postavení mužů a žen. Určitě ano.
1: Nová veřejná ochránkyně práv, tedy ombudsmanka Eva Kostolanská, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už v průběhu volby ombudsmana jste mezi svými prioritami uváděla také duševní zdraví. Co v tomto směru může udělat veřejný ochránce práv?
0: Veřejný ochránce práv v rámci zvolených priorit si může mezi ty priority v rámci NHRI, tedy té Národní lidskoprávní instituce, zvolit kterýkoliv z téma, které jsou palčivé. V loňském roce vlastně vyzval širokou veřejnost, jak odbornou, tak i laickou, aby vyjádřila celospolečenské problémy, které tíží, které by pak byly předmětem výzkumu, šetření a potom i případných doporučení řešení pro vládu, jakém směru tedy pokračovat. Duševní zdraví bylo jedno z nejčastěji vzpomínaných tedy témat, které tam byly dány mimo tedy podpory bydlení a k tomu ještě nezávisí život osob se zdravotním postižením. V oblasti duševního zdraví právě se mnou bych chtěla velmi úzce spolupracovat s vládní zmocněnkyní pro duševní zdraví, paní doktorkou Protopopovou. Myslím si, že připravujeme i nějaký projekt, pokud by tento problém, který je, byl vlastně předmětem i šetření a vlastně priorit v rámci té lidskoprávní instituce, tak určitě pak máme zájem na zvyšování dětských i dospělých psychologů, psychiatrů. Otázka nemít obavu s tím, že mám psychické problémy, tedy aby to nebylo něco pejorativního, já mám psychický problém, s tím se bavit nebudu, to znamená osvětu ve společnosti, máš-li opravdu nějaké duševní problémy, ozvi se, dej o sobě vědět, není to nic špatného, nijak to na tebe neukazuje, že jsi nějaký výjimečný jiný, prostě otevřít i tuto oblast.
1: Už během volby ombudsmana jste mluvila také o tom, že za prioritu považujete otázku digitálního vyloučení, tedy to, aby lidé bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím nebyli omezeni nebo vyloučeni ze společnosti. Co v tomhle směru konkrétně chcete dělat?
0: Digitální vyloučení, jednak podporovat iniciativy, které jsou, protože víme, že digitální vyloučení se týká i velmi často seniorů nebo osob, které nemají prostředky dostat se vlastně těm digitálním médiím a tam velmi vítám už a ombudsman hodně ty spolupracuje se prováděním kurzů pro seniory nebo osoby, které nejsou natolik tedy digitálně gramotné. Dále bych tam viděla i otázku de facto další spolupráce s příslušnými úřady, berme superdávku, která se podává formou digitální, ale umožnit, a je to umožněno, aby i osoby, které nejsou tak zručné, jsou vyloučené, nevyznají se, aby mohly podávat tato podání na úřadech práce právě za pomoci odborníků, úředníků digitálně, kteří jim v tom případě pomohou. Je to například řada seniorů, kteří opravdu neví nebo nemohou si poradit například i s internetovým bankovnictvím. Takže to jsou ty kroky, jak postupně tedy i z té vyloučenosti dostávat ty osoby, které jinak by tyto informace neměly a nemohly by třeba i bránit svá práva.
1: Vy jste v kanceláři ombudsmana pracovala od roku 2020, tedy za úřadování vašeho předchůdce Stanislava Křečka. Máte zkušenost se stížnostmi, které přicházejí do kanceláře ombudsmana. Je vaší ambicí, aby těch stížností přicházelo víc?
0: Mojí ambicí je, aby se lidé obraceli, aby byli otevřeni k ombudsmanovi, pokud mají problém, aby s ním jednali a pokud vidím nárůst těch podnětů, tak jejich stoupá jich stále víc. V loňském roce jich bylo přes 8 tisíc, skoro 9 tisíc, když vyjímám tedy stížnosti, které následují nebo které byly určeny dětskému ombudsmanovi a myslím si, že pokud lidé mají problém, ať se ozvou, protože ombudsman je tam pro ně a často se setkáváme s takzvanými nízkoprahovými podněty, to znamená lidé, kteří opravdu jsou v té absolutní nouzi, nedokáží se pomoci tím, že nemají prostředky na účinnou obhajobu, účinnou obranu, nebo si vůbec nedokáží říci o nějaké dávky, postupy, nedokáží si pomoci, takže myslím, že bych chtěla otevřít a dál pokračovat v té činnosti, být otevřený pro lidi, kteří potřebují a kteří mají problémy.
1: Vy nemáte přímou možnost změnit nějaké rozhodnutí. Jak vstřícné k vašim podnětům jsou jiné úřady?
0: Z mé vlastní činnosti vím, že ombudsman nemůže nic a má upraveno i v zákoně, že nemůže úřadům nic nařídit, nemůže jejich rozhodnutí rušit, ale tam bych upozornila i na činnost pana doktora Motejla, prvního ombudsmana, který ombudsmansky jednal s těmi úřady neformálně, navazoval s nimi kontakty, hledal společná řešení a sama si myslím, za těch 5,5 roku v těch některých agendách, v kterých jsem byla, že lze navázat kontakt a pokud je náš dialog s těmi úřady na té odborné úrovni, ale partnerské, tak nacházíme velmi často rychlá řešení.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus nová ombudsmanka Eva Kostolanská. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Naviděnou a těším se zase naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.
2: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
3: Unikátní časozběry.
2: Nebo historické rekonstrukce.
3: Seriál Radiožurnálu.
2: Každý všední den krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsala na síti X. Ústavní soud předběžném opatření vládě nařídil, aby umožnila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Kabinet ANO, SPD a motoristů s prezidentovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to i zítra. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se teploty můžou vyšplhat až ke tropickým 40 stupňům. A kvůli vedrům byly v Bretani na západě Francie bez proudu desítky tisíc domácností. Příčinou je porucha transformátoru. Informuje o tom agentura AFP s tím, že provozovatel sítě pracuje na obnovení dodávek elektřiny. Francie včera zaznamenala nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Příští týden by se mohlo ochladit. A v Hodoníně i 5 let po tornádu pokračuje obnova některých částí města. Radnice už proinvestovala téměř 3/4 miliardy korun. Kromě svého rozpočtu platí rekonstrukce i z příspěvků nadací, z dotací, sbírek a nebo pojistek. Podle starosty bude brzo hotový pavilon akvárií v zoo nebo třeba dětské městečko pro spolky a skauty.
6: Sport.
5: Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. Na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. A to necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hedyho z West Hamu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na výjezdu z Prahy na D1 a kolony taky na D1 před Brnem. V Praze řada podvečerních kolon, na magistrále na výjezdu na D1 v Brněnské u exitu 2 Chodov havarovala 2 auta. Chvíli blokovala všechny pruhy, před momentem je odtlačili bokem, takže už se projíždí, ale pozor, na vozovce jsou střepy a do kolony se dojíždí za nájezdem ze Spořilovské. Zdržení je teď kolem 10 minut, dává se to do pohybu. Dál potom na D1 za Prahou směr Brno před omezením na Šmejkalce, ještě zbytek kolony od sjezdu na Benešov z 20. kilometru na 24. je to asi na 10 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se dojíždí do fronty za Ostrovačicemi kolem kilometru 179. Osobní auta pak jedou místy plynuleji než kamiony v pravém pruhu. I tak mají celý úsek do omezení u D2 ještě asi na půl hodiny. Na pražském okruhu před sjezdem na Ořech před 19. kilometrem zůstávají kolony směrem na letiště od Lochkova ještě asi od sjezdu na Barandov ještě asi na 10 minut, směrem na D1 je to od nájezdu z D5 na 1/4 hodiny a potom dál směrem na D1 na okruhu pořád kolona za Jesenicí z kilometru 80. po pojíždí 20 minut k nehodě před nájezdem na D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty opět vysoké 29 až 34 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: Dobré odpoledne. Ředitelé České televize, Českého rozhlasu a Evropské vysílací unie EBU varovali prezidenta před plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií. Řekli mu to během dnešní schůzky na Pražském hradě, kam se s Radiožurnálem vydáte v této půlhodině vysílání odpoledního Radiožurnálu. Teď znovu muzika, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
7: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Evropská vysílací unie EBU považuje vládní návrhy na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku za znepokojivé. V Praze i kvůli tomu jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO generální ředitel EBU Noel Kahn. Před pár desítkami minut se společně s řediteli České televize a Českého rozhlasu setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Přímo z Pražského hradu se hlásí reportéra Radiožurnálu Jakub Lucký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S jakým výsledkem schůzka skončila?
1: No, skončila opravdu skončila před několika desítkami minut, přesně jak jsme říkali, a prezident podle těch, tedy kdo vyšli, což byli Milan Friedrich z České televize, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a dva zástupci EBU, tak podporuje nějakou další debatu o financování veřejnoprávních médií. Oni prý prezidenta informovali o tom, jaké dopady by to mohlo mít, jednak tedy z pozice konkrétních rozpočtů, ale také z pozice dopadu na společnost, tak jak to vidí EBU, která předtím škrty taky částečně varovala. Prezident prý byl velmi dobře připraven a velmi se zajímal třeba o to, jak to fungovalo ve Švédsku, protože účastnicí byla šéfka švédského rozhlasu, kde se 4 roky přecházelo právě od koncesionářských poplatků k jinému systému a zajímalo ho to především, jaké se zaváděly pochopitelně nějaké pojistky, aby nezávislost těch médií byla zajištěna.
0: EBU tento týden také vydala prohlášení, které plánované změny kritizuje. Na co konkrétně poukazuje?
1: Těch bodů je víc. Právě Noel Kahn, který tady byl, tak poukazuje na to, že jde o největší propad financování v dějinách EBU, pokud by ty škrty byly tak, jak je navrhuje vláda. Vadí právě ty chybějící záruky nezávislosti, které prý mohou být v rozporu s evropskou legislativou EMFA, a taky ten chybějící dialog o tom, jak ty změny mají vypadat a jak to dopadne na společnost.
0: Generální ředitel Českého rozhlasu dnes taky podepsal memorandum o spolupráci se Suspilné Ukraine. Co přesně to pro Český rozhlas znamená?
1: No, Suspilné Ukraine je ukrajinský veřejnoprávní rozhlas a je to takové prodloužení memoranda o spolupráci, které už existuje. Český rozhlas pomáhá Suspilné Ukraine s technikou, které je na Ukrajině nedostatek i kvůli právě válečnému konfliktu, a pomáhá tak zajistit vysílání. Nově je tam to, že naopak ukrajinská strana bude pomáhat Česku s přípravou na krizové situace, protože ukrajinský rozhlas s tím má vzhledem k té válce opravdu spoustu zkušeností a Českému rozhlasu, který je třeba zmiňovaný v té brožuře 72 hodin, pomůže připravit se na to, aby v případu třeba nějakého výpadku elektřiny byl schopen informovat co nejlépe.
0: Reportér Radiožurnálu Jakub Lucký, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší roky.

0: Pokud jste o tom ještě neslyšeli, tak ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Samozřejmě i dál se tomu budeme věnovat ve vysílání Radiožurnálu a taky to probereme v hlavních zprávách. Za chvilku sport. Fotbalová Sparta začala s přípravou na nadcházející sezónu a o tom budou další minuty.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Sparty se začali chystat na nadcházející sezónu, zatím bez několika opor, které jsou ještě na dovolené nebo reprezentují své země na mistrovství světa, se sešel tým kouče Briana Priského na pražském Strahově. Do letní přípravy míří Sparta i s novým maďarským golmanem Kristiánem Hedím.
1: Na Letné ale přitom původně chtěli angažovat Slováka Martina Důbravku. 37letý brankář už ve Spartě působil v ročníku 2017-18 a pak se přesunul do anglické Premier League, kde působí doteď.
2: To byly skvělý rozhovory s ním. Už od začátku jsme si dali, řekněme, jasný termín, dokdy se obě strany musí rozhodnout. Když to dosáhlo toho našeho limitu, kde jsme si řekli, tak že zřejmě bude pokračovat ještě v Anglii, a my jsme už nechtěli čekat dále a ty varianty, které jsme měli nadále rozjednané, tak by nám uprchly.
1: Popsal komunikaci se slovenským reprezentačním golmanem sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Místo zkušeného Důbravky tak na Letnou dorazil mladý 23-letý Maďar Hedi, který by se měl podle Rosického prát o místo jedničky.
2: My ho známe delší dobu, je to typologie brankáře, která se nám dlouhodobě líbí, a věříme, že může být ve Spartě tou svojí typologií, co trenéři od brankářů požadují, takže může být úspěšný.
1: Konkurence ve Spartě je ale velká. V jarní části minulé sezóny se před fanoušky uvedl slušnými výkony Slovák Jakub Surovčík, který nahradil zraněnou dlouhodobou jedničku Petra Vindála, a teď s ním navíc klub z Letné prodloužil smlouvu. Navíc dánský gólman by se měl na začátku sezóny vrátit do plného tréninku.
3: Byl na dovolené, na které hodně pracoval, hlavně na fyzické přípravě. Teď je v Itálii, kde se dál zotavuje, už může začít i skákat. Na přelomu července a srpna by měl být zpátky ve hře.
4: He will be ready to compete.
1: Říká kouč Sparty a Vindálův krajan Brian Priske, kterého teď, pár týdnů před startem nové sezóny, otázka na brankáře tolik netrápí.
4: We need a good strong team of goalkeepers.
3: Potřebujeme velmi dobrý gólmanský tým. Teď s příchodem Kristiána Hediho je opravdu silný i z dlouhodobého pohledu. Můžeme teď třeba lépe reagovat na zranění. Kdo bude jedničkou Sparty, teď neřeknu. Ale až za měsíc nastoupíme v Brně, garantuju vám, že v bráně bude opravdu dobrý gólman.
4: And it will be a very strong goalkeeper for sure.
1: Ujišťuje Priske a zve na vstup Sparty do nadcházejícího ročníku Šance ligy o víkendu 25. nebo 26. července na hřišti Nováčka brněnské Zbrojovky. Na Letné se vedle nejvyšší tuzemské soutěže chystají i na třetí předkolo Ligy mistrů. Jestli bude krýt záda Sparťanům Vindál, Surovčík nebo Hedi, se ale teprve rozhodnou. Tadeáš Skalický, Radio.

0: 17 hodin 53 minuty, dnešní hlavní zpráva je jasná a tak trošku si myslím, že změnila složení publicistiky večerní. Věra Štechrová to potvrdí. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak trošku ano, vlastně hodně, protože ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Jak ale dodal, toto rozhodnutí v časové tísni nepředjímá ten celkový výsledek kompetenční žaloby o rozsahu kompetencí prezidenta při zastupování státu navenek. My představíme detaily toho rozhodnutí a taky právní důvody a taky budeme mluvit o důsledcích rozhodnutí ústavního soudu. Skupina energetiků a ekonomů se vyslovila dnes proti připravovanému zestátnění společnosti ČES a já se budu ptát i na to, na jaké problémy upozorňují, ale jak se liší ten jejich pohled od přístupu státu. No a Český rozhlas dnes spustil projekt, nebo nedávno spustil projekt Společnost nedůvěry hranice svobody slova. My v něm mapujeme názory Čechů na svobodu slova a její omezování. I o tomhle průzkumu my si řekneme víc.
0: Večerní publicistika s Věrou Štechrovou začne v 18:10 přesně za čtvrt hodiny. Zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Staníku, pojď! Kočár čeká!
2: My vás máme celkem v merku.
3: Stando?
2: Jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
3: Zdravím, jsou druhý umělce.
4: Je zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
2: Jste hodně společenský.
5: Víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
3: Slyším.
6: Hrdinka práce poprvé.
7: Stop! To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte?
3: Přesu.
8: Filmová retrosérie Volha. 2. července na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
10: Vláda nesmí bránit prezidentovi v cestě do Turecka na summit NATO. Ústavní soud rozhodl předběžným opatřením. Kvůli vysokým teplotám byla pražská záchranná služba silně vytížená. Vyjížděla hlavně ke kolabujícím seniorům. České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa s Mexikem. Kvůli nehodě před nájezdem na dálnici D1 popojíždí kolona na pražském okruhu od Jesenice. A počasí zítra bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je středa 24. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
11: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Rozhodl o tom ústavní soud předběžným opatřením. Vláda a prezident se totiž nebyli schopni dohodnout, kdo všechno by měl v delegaci být. V Brně reportérka Alena Hesová.
12: Soudci jednali rychle, protože delegace se musí akreditovat nejpozději v pátek. Vycházeli z toho, že prezidenti na summity vždycky jezdili. Zároveň ale předseda soudu Josef Baxa zdůraznil, že tím plénum nepředjímá, jak rozhodne o kompetenční žalobě, kterou prezident podal. Tou se bude zabývat zřejmě v září a ovlivní Pavlovu účast i na dalších summitech NATO. Spor ohledně prezidentovy účasti souvisí s tím, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka z motoristů ministrem životního prostředí. Na to reagoval ministr Petr Macinka z motoristů tím, že by delegaci na summit neměl prezident vést. Vláda o složení delegace bez Pavla rozhodla až toto pondělí. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
10: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Politické reakce má reportér Vojtěch Tomášek.
13: Předseda vlády označil rozhodnutí ústavního soudu za nezvykle rychlé. Napsal to na síti X. Prezident Petr Pavel předběžné opatření přivítal. Podle něj garantuje, že účast na summitu bude řádně připravená. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů rozhodnutí komentuje právě teď na tiskové konferenci. Uvedl, že nezbývá než to respektovat postup hradu, ale označil za pokus o ústavní puč.
14: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
13: Předsedovi poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi z SPD připadá, že ústavní soud se stal vazalem prezidenta. Běžní občané podle něj čekají na verdikt i roky. Rychlost rozhodnutí komentoval i předseda klubu ODS Marek Benda.
15: Kéž by soudy vždycky dokázali rozhodovat takto rychle, ale myslím, že je to reakce na to, že právě vláda tak dlouho zdržovala, tak dlouho taktizovala.
13: I další opoziční politici rozhodnutí ústavního soudu většinou rozumí. Někteří ho i ocenili. Třeba předseda lidoveckého klubu Marian Jurečka uvedl, že pokud by nebylo velkého ega ministra zahraničí, tak problém neexistuje. Piráti uvedli, že vyzývají premiéra, aby přestal strapňovat sebe i Česko. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
10: Pražská záchranná služba dnes byla kvůli vysokým teplotám silně vytížená. Častěji musela vyjíždět hlavně k seniorům. Taky pražské nemocnice potvrzují, že dnes přijali víc pacientů než obvykle.
16: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
17: Řekl odpoledne mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Víc pacientů dnes přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
18: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
17: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
19: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
17: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Radiožurnál.
10: Nejvyšší teplotu dnes zatím meteorologové naměřili v Doksanech na Ústecku 33 stupňů. Lidé po celé republice se vydávali k vodě, třeba na pardubické koupaliště Cihelna. Je tam reportérka Šárka Rusnáková.
20: Tak tady to dnes vypadá jako o prázdninách. Je tu hodně dětí, hodně dospívajících a z těch 500 zhruba 400. Často jde o obyvatele nedalekých sídlišť Cihelna a Polabiny. Pro lidi z rozpálených paneláků jde totiž o jednu z mála možností, jak se v horkém létě ve městě ochladit. Plavci tu byli ale někteří i poprvé, například Univerzita Pardubice, jejich studenti tady přišli tímto způsobem oslavit úspěšně splněnou poslední zkoušku. Teplota se tu stále pohybuje kolem 30 a voda je příjemná 26 stupňů. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Radiožurnál.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
10: Generální tajemník NATO Mark Rutte bude v Bílém domě jednat s Donaldem Trumpem. Americký prezident spojencům dlouhodobě vyčítá, že evropské země podle něj nepomohly Spojeným státům dost, a to během operace v Iránu, a dál tlačí na navyšování výdajů na obranu.
21: Rutte v rozhovoru pro stanici Fox News argumentoval, že spojenecké země jedna po druhé uvolnily své základny pro americkou operaci Epická bouře. Pro řadu zemí, mezi nimi Británii, Španělsko i Českou republiku, je podle něj obtížné dodržet loňský závazek na summitu v Hágu. Tam se spojenci zavázali dát na obranu 5% hrubého domácího produktu. Cílem Rutteho schůzky před summitem v Ankaře je podle amerických médií ukonejšit Trumpa. Americký prezident totiž avizuje, že omezí americkou vojenskou přítomnost v Evropě, pokud na kontinentu vypukne další krize. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Zástupci České televize a Českého rozhlasu dnes jednali na Hradě. Prezidenta informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, i o možných alternativách financování.
22: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování, a ne vlastně začínat takto od konce.
23: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Sila Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: 5 let od ničivého tornáda na jihu Moravy projíždí zasaženými obcemi cyklojízda. Nese název Tour de Tornado. Organizují obce, které přírodní katastrofa zasáhla. Chtějí ukázat, jak se místa změnila. Cyklojízdu sleduje reportér Šimon Franz.
24: 20 cyklistů dorazila zhruba před půl hodinou sem do Hrušek, tedy posledního místa zastavení. Cyklojízda začínala v Hodoníně, kde si lidé prohlédli obnovený dům přírody, který patřil spolu se svým okolím k nejzasaženějším místům ve městě. Na kolech pak pokračovali přes Lužice a Mikulčice na radnici v Moravské Nové Vsi, kterou tornádo také poškodilo. Dnes je opravená, stejně jako protější kostel, který se stal jedním ze symbolů událostí před 5 lety. Tornádo tehdy poškodilo přes 1200 domů a způsobilo miliardové škody. Zranění tehdy utrpělo asi 200 lidí, 6 lidí zemřelo. Z Hrušek na Břeclavsku Šimon Franz, Radiožurnál.
25: Sport. České fotbalisty čeká poslední a klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do vyřazovací fáze národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
26: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře, a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
25: A přímo do Mexika teď míříme živě. Předzápasové informace má pro nás reportér Lukáš Michalík.
27: Zápas se bude hrát ve víc než 2000 metrech nad mořem. Mělo by být kolem 18 stupňů Celsia a hrozí déšť i bouřky. Kromě zraněného obránce Juráska by všichni čeští hráči měli být připraveni nastoupit. Mexičané mají po 2 výhrách jistý postup do play-off z prvního místa a budou tak šetřit některé opory. V žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace jsou 14. o 620 míst před Českem. Na Azteckém stadionu se očekává přes 80 tisíc fanoušků, z toho zhruba 6200 příznivců z Česka. Utkání Mexiko Česko začne ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
25: Program posledního kola základních skupin začne v Severní Americe už za 3 hodiny, kdy odstartují duely Bosna a Hercegovina Katar a Švýcarsko Kanada. Od půlnoci se budou hrát zápasy Maroko Haiti a Skotsko Brazílie. Skupinu uzavřou stejně jako Češi od 3 hodin ráno vzájemným soubojem Jihoafrická republika a Jižní Korea.
11: Zelená vlna. známe lepší cestu.
1: Nehody na D1 za Divišovem i na pražském okruhu za Jesenicí. Na D1 z Prahy do Brna pozor, za Divišovem na kolonu na 46. kilometru brzdí se prudce, na 46. a půltém čerstvě srážka osobního auta s kamionem. Ten stojí uprostřed, jede se kolem jenom levým a vpravo stoupacím pruhem. Na pražském okruhu před nájezdem na D1 po nehodě stále zabraný pravý pruh, kolona začíná za Jesenicí na 80. kilometru, je na 20 minut. V Praze se tvoří dlouhé kolony po nehodách. Na Štěrboholské spojce směr Smíchov od sjezdu na Běchovice až půl hodiny k připojení z Průmyslové a na jižní spojce směr Černý most od podjezdu magistrály 10 až 15 minut před sjezd na Zahradní město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude jasno až polojasno a teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
2: Jak ústavní soud odůvodnil

0: ANO na síti X napsal, že nezvykle rychlé rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Ministr zahraničí za motoristy Petr Macinka uvedl, že prezidenta zítra na summit doakredituje. Dnešní předběžné rozhodnutí soudu kritizoval.
1: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
0: Ve vysílání je ten Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak předběžné opatření v případě ústavního soudu není obvyklé. Co soud zvažuje ve chvíli, kdy se rozhoduje, zda tento institut použije nebo nikoli?
2: No, máte na prostou pravdu. Dokonce tady byl podpůrně použit občanský soudní řád jako zákon upravující obecně předběžné opatření a nikoliv tedy zákon ústavním soudu, který jinak většinu těch řízení před ústavním soudem praví. A dokonce ti disentující soudci, kteří nesouhlasili s tím rozhodnutím té většiny, na to poukazují, že vlastně ten zákon ústavním soudu zná případy předběžného opatření výslovně, ale tento to není. Takže my s tím opravdu nemáme vlastně žádné zkušenosti. Je to úplně poprvé, kdy ústavní soud takto rozhodl, což je ale dáno i tím, že nemáme moc zkušeností obecně s těmi kompetenčními spory tohoto charakteru, protože nejsou vůbec časté před ústavním soudem.
0: To dnešní rozhodnutí je jednorázové, vztahuje se jen na summit v Ankaře. Naznačuje ale tohle rozhodnutí nějak směr toho, jak bude ústavní soud přistupovat k té samotné žalobě, která se má tedy týkat kompetence vlády rozhodovat, jestli se prezident má účastnit dalších summitů NATO?
2: No, čistě z právního hlediska nikoliv, protože ústavní soud se tam zaklíná, že skutečně jde jenom o to předběžně upravit tuto konkrétní věc, protože opravdu tam plynou ty hodiny, dny, které prostě neúprosně se blíží k tomu summitu. A výslovně tam uvádí i to, že vlastně ten výrok nepředznamenává to rozhodnutí v té samotné věci, to znamená obecně tomu právu prezidenta se účastnit toho summitu nebo respektive summitu obecně. Vlastně to rozhodnutí je založeno na tom, že tady je nějaká dlouholetá praxe, která byla dodržována a podle ústavního soudu je vlastně menší zlo tu praxi ještě jednou v uzovkách dodržet, než ji takhle jako přerušit, když vlastně to rozhodnutí by se nestihlo věcně projednat to finální.
0: Když tedy premiér ten verdikt označil za nezvykle rychlý, ministr zahraničí Macinka řekl, že jsme svědky nejrychlejšího soudního rozhodnutí na zemi. Je tedy na tom předběžném opatření obecně něco nezvykle rychlého?
2: No tak to není úplně přesné, protože předběžná opatření právě vždycky jsou rychlá. Jo? Od toho vlastně jsou, že se musí rozhodnout okamžitě, aby právě nedošlo ke zmaření třeba toho účelu toho soudního řízení. To znamená, že se rozhoduje v řádu dnů o předběžných opatření, to není tak nezvyklé, ale je skutečně naprosto nezvyklé, že ústavní soud takhle rychle rozhodne. To je druhá věc.
0: Co tedy z toho rozhodnutí ústavního soudu teď pro vládu a ministerstvo zahraničí vyplývá? A co se dá čekat, když premiér Babiš s ANO už na síti X tedy napsal, že rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Pavla na summitu NATO respektuje?
2: No tak opravdu by se dalo očekávat, že bude takzvaně akreditován prezident jako člen té delegace na ten příslušný summit, protože to je odčtu běží. A vlastně ten summit asi proběhne ještě předtím, než ústavní soud finálně rozhodne, takže ta součinnost skutečně v tuhle chvíli spočívá v účasti nebo zajištění účasti, umožnění možná ještě přesněji účasti prezidenta na tom konkrétním summitu, ale nepředznamenává nám nic ke vztahu prezidenta vlády k, řekněme, nějakým širším otázkám toho ústavního systému.
0: Podání kompetenční žaloby i to dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil ministr zahraničí Macinka za pokus o ústavní půjč. Tak posiluje tohle rozhodnutí roli prezidenta, anebo ji spíš jen neoslabuje?
2: No tak je potřeba

0: se odmítnout takhle silná slova, to opravdu není na místě. Ty kompetenční spory, to je standardní součást samozřejmě právního státu, není to rozhodně ústavní půjč. To, že to je nezvyklé, že se nedokázali domluvit, to samozřejmě je škoda, ale myslím, že to není rozhodně vina jenom prezidenta republiky, takže to bych jako bral jako velmi jako nepovedenou nadsázku, ale jinak prostě není z toho rozhodnutí zřejmé, z toho právního hlediska rozhodně ne, že by ústavní soud chtěl nějakým způsobem posilovat postavení prezidenta v tom systému. Samozřejmě ale tím, že takhle rozhodl, poměrně překvapivě, teda nutno říct pro mě alespoň, tak z toho mezi řádky lze vyčíst, že ústavní soud prostě vnímá tu situaci negativně v tom smyslu, že ten postup vlády asi v jeho očích nebyl úplně ideální.
1: Já bych se ještě vrátila k tomu sousloví ústavní půjč, abychom tu nežonglovali se slovy. Tak co, můžete dát nějaký příklad toho, co vy byste označil, co by se muselo stát, abyste to označil za ústavní půjč? Obecně nemyslím teď v tomto případě konkrétním.
0: No, tak to musím tedy zapojit fantazii a nějakou kreativitu, tak doufám, že nějakou najdu. No, asi by se za to dalo označit třeba i jednání, já nevím, v poslanecké sněmovně nebo právě prezidenta republiky, který by třeba svolal tiskovou konferenci a na té tiskové konferenci by řekl, že odteď bude vydávat dekrety prezidenta republiky s nějakým pochybným odkazem, třeba historickým, protože je prostě potřeba navrátit do společnosti řád a podobně, tak to by samozřejmě bylo možné označit za ústavní puč, to znamená puč, který by nebyl třeba přímo vojenský, ale použili by se prostě nějaké formy ústavního práva, které prostě nejsou přiléhavé, nebo kdyby třeba ústavní soud rozhodl tak, že se prostě já nevím, ruší poslanecká sněmovna, protože prostě neodpovídá jeho představám o já nevím, zárukách právního státu a odteď prostě bude rozhodovat třeba jenom Senát. To bych chápal za ústavní půjč, ale rozhodně ne situaci, kdy prezident republiky navštíví summit. To jsou prostě přehnaná slova.
1: Říká Ondřej Prous z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou.
0: Jo, díky, naschledanou.
1: Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z ANO varuje před zestátněním společnosti ČES a zároveň varuje před prodejem části nové dceřiné firmy ČES Energy zahraničním fondům. Mezi signatáři jsou i dva bývalí guvernéři ČNB Zdeněk Tuma a Jiří Rusnok, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl i ex-šéf ČESu Jaroslav Míl. Vláda se rozhodla ČES rozdělit a do dceřiné firmy ČES Energy vyčlenit prodej a distribuci energií a služby. 49% akcí nové firmy chce prodat a finance použít na vykoupení akcí minoritních akcionářů ČESu a tak ho fakticky zestátnit. Teď v něm vlastní 70% akcí. My podrobnosti probereme s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den, Jano.
2: Dobrý den.
1: Proč podle signatářů dopisu není dobré ČES zestátnit?
2: Ten hlavní důvod podle nich je, že ČES, tak jak je i díky kontrole 30% soukromých akcionářů, funguje dobře, což se podle nich tedy nedá obecně říct o plně státních firmách. Autoři toho dopisu také kritizují to, že výkup minoritářů z ČES se prodraží podle nich, protože hodnota akcí ČES je údajně kvůli spekulacím právě na ten výkup a další růst ceny akcí, cituji, ze strany několika málo českých family office, tedy kteří spekulují na ten výkup, takže ty ceny akcí ČESu jsou už teď výš, než je obvyklé u jiných evropských firm. Tady bych asi tedy vysvětlila ještě, že signatáři zjevně naráží, tedy když mluví o v českých family office, tak zjevně naráží na relativně velké balíky akcí ČESu držené lidmi kolem skupiny GNT a Pavla Tykače, kteří mohou mít tedy na výkupu ČES velký zájem. No a podle ekonomů také nemusí být ČES státní ani kvůli velkým investicím do jaderných bloků, které se chystají, protože ČEZ prý má dost výnosů na to, aby si jejich financování mohl dovolit, takže připomínají heslo a doporučují vládě se ho držet, neopravuj to, co není porouchané.
1: Ale ty investice na výstavbu dalších zdrojů jaderné energie jsou obrovské v řádech bilionů. Dokázal by tedy na to ČEZ bez nějakých změn a zestátnění opravdu vydělat?
2: No, to je právě zásadní otázka. Sám ČEZ říká, my nejsme sami za rozumných komerčních podmínek ufinancovat až 4 nové velké jaderné bloky a 10 malých modulárních reaktorů, kterými chce vláda zhruba do roku 2050 nahradit kompletně současné uhelné zdroje. Jenom to, ten jaderný program má stát asi přes 2 biliony korun a k tomu ještě tedy ČEZ dočasně musí nahradit nebo doplnit ještě ten energetický mix novými plynovými elektrárnami a samozřejmě i obnovitelnými zdroji za další desítky až nízké stovky miliard a dalších 93 miliard investic ČEZ plánuje jenom v příštích 4 letech do posílení sítí.
1: A jak tedy vláda obhajuje ten svůj záměr ze státu? A nejdříve rozdělit a pak zestátnit ČEZ.
2: No, ona říká, že prostě chce mít pod 100% kontrolou výrobní zdroje, tedy elektrárny a že to potřebuje proto, aby mohla prosazovat svoji energetickou politiku, ta má být postavena právě na těch jaderných, plynových a obnovitelných zdrojích, no a hlavně ty jaderné tedy mají právě být drahé, takže stát je chce ze 100% financovat bezúročnými půjčkami a tím tedy zajistit ve výsledku potom levnější elektřinu z těch nových reaktorů a podle vlády, ale i ČEZ, tedy tak dává smysl, aby tu výrobní část stát tedy vlastnil úplně. Část politického spektra potom také tvrdí nebo uvádí jako důvod, že státní vlastnictví těch elektráren umožní vládě nějak obecně zlevnit elektřinu. To jsou ale podle mě spíš taková politická gesta, sliby, protože cena elektřiny jako té komodity je prostě tržní a zásahy v tomto směru dlouhodobě nikde nevedly k nějakému zajištění bezproblémového chodu energetické firmy.
1: A pokud by došlo tedy na plány vlády, tak jaký způsob prodeje akcí té dceřiné společnosti ČEZ Energy, tedy těch 49%, by byl podle signatářů toho dopisu lepší?
2: Oni říkají, když už tedy vláda bude trvat na výkupu akcionářů za peníze právě z té ČEZ Energy, místo toho, aby je ČEZ dal třeba právě na ty obří investice, tak ať to prodá přes burzu v Česku, konkrétně zmiňují, že by tak akcie mohly nakupovat třeba penzijní společnosti, v nichž mají Češi uloženo 300 miliard korun v rámci takzvaného třetího pilíře penzijního spoření, podporovaného také státem a peníze by tedy tak zůstaly podle nich českým občanům a podpořilo by to i celý tuzemský kapitálový trh.
1: No a kdo a podle čeho tedy nakonec rozhodne, jaký ten způsob prodeje nakonec bude?
2: Formálně to rozhodnutí má v rukou čistě management společnosti ČEZ. Šéf firmy Daniel Beneš také řekl, že jestli prodají akcie ČEZ Energy přes burzu nebo přímo nějakým velkým zahraničním fondům, takže to bude záležet výhradně na propočtu maximálního výnosu z celé té operace pro ČEZ a zdůraznil také, že si vlastně neumí představit, že by měli dostat nějaký politický pokyn ke způsobu prodeje právě třeba proto, že stát má zájem podpořit penzijní spoření nebo kapitálový trh, takže nepochybně kolem toho budou ještě velké tlaky, takže určitě to budeme napjatě sledovat a včetně toho, jestli od premiéra na ten dopis vůbec přijde nějaká reakce.
1: S ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou jsme mluvili o budoucnosti ČEZu. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Většina Čechů souhlasí s omezením svobody slova v případě šíření nenávisti vůči lidem na základě jejich rasy nebo etnika. Lidé schvalují omezení i u výzev ke změně politického systému násilnou cestou. Jak je na tom česká společnost v případě šíření neprav a polopravd, mapoval projekt Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd s názvem Společnost nedůvěry, svoboda slova. A naším hostem je teď Tomáš Koblížek, filozof jazyka, který se zabývá nenávistnými projevy a svobodou slova z Akademie věd České republiky. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak z toho průzkumu vyplývá, že 70% respondentů si myslí, že v Česku máme svobodu slova, asi 20% říká, že tak na půl a 9% nepovažuje debatu za svobodnou. Co vlastně vůbec představuje svoboda slova? Co všechno zahrnuje, kam až sahá, jak se dá definovat?
3: Ona někdy, svoboda slova, bývá chápána docela úzce, jako právo vyjadřovat veřejně svoje názory, ale ona vlastně znamená mnohem víc věcí. Je to vlastně právo veřejně vyjadřovat nejenom svoje názory, ale třeba otázky nebo pocity nebo nějaké svoje požadavky. Takže mě vlastně jako velmi dobrá přijde definice třeba od právního filozofa Eda Bakera, který říká, že svoboda slova je právo veřejně říkat, kdo jsem. Já jsem ten, kdo má tyhle otázky, tyhle pocity, tyhle požadavky. To je, myslím, že dobré shrnutí.
1: Jak jsme na tom podle vás se svobodou projevu v Česku? Je dostatečná nebo potřebujeme někde něco měnit?
3: Tady je dobré sledovat Mezinárodní index svobody projevu, který spravuje Institut Vídem na Göteborské univerzitě. To je velmi prestižní žebříček, kde jsme aktuálně vlastně v první desítce, takže jsme vlastně světová špička ve svobodě slova. Minulý rok jsme byli někde kolem 6. místa, teďka jsme kolem 8., takže když si vlastně lidé myslí, že tady máme svobodu slova, tak je to dost jako realistický odhad. Opravdu jsme na tom, pokud jde o svobodu slova, hodně dobře. Samozřejmě otázka, jestli se to nějak změní po tom, co třeba dojde k zásahu do fungování veřejnoprávních médií. Třeba Slovensko se teďka propadlo na úroveň Kosova v tom indexu.
1: Za svobodou slova se často schovávají i ty cílené nenávistné výroky a dezinformační výroky, různé kampaně. Jak moc je to problém politické scény?
3: Já se domnívám, nebo není to jenom moje domněnka, myslím, že na tom existuje i konsenzus v odborné komunitě, že je to hlavně otázka nějakých autorit nebo třeba i přímo těch politických autorit, pokud jde právě o ty nenávistné projevy, tak je to tak, že právě tyhle autority stanovují nějakou normu toho, co je veřejně vyřknutelné. Pokud někdo třeba v rozhlase nebo v televizi, nějaký politik se vyjádří velmi nenávistně o nějaké skupině, tak potom širší společnost to bere jako signál, že nyní tak můžeme mluvit taky. Takže pokud se vlastně bavíme o roli politiků nebo autorit v tomhle, tak ta je tady zásadní. To jsou opravdu ti aktéři, kteří hýbou s tím, kolik budeme mít nenávistných projevů ve vztahu k tomu či onomu.
1: Obecně se mluví o tom, že ta kultura projevu, ať už je to politický projev nebo projev na sociálních sítích, hrubne nebo se zhoršuje. Je tohle nějak měřitelné?
3: V čem je velký problém, je nějaká útočnost. Vlastně vy můžete na někoho útočit bez vulgarismu, prostě ho prezentujete jako někoho, kdo je jako nebezpečný pro společnost, ať jsou to gejové nebo ukrajinští uprchlíci, aniž byste k tomu používala hrubý jazyk. A tady ta agresivita je opravdu něco, co je velmi nebezpečné, protože třeba potom ty dotyčné skupiny se i bojí veřejně vyjadřovat, nebo se třeba někdy obávají o svoji bezpečnost a je to opravdu něco, co má velké dopady.
1: Jak jsme na tom v té osobní rovině, když si vezmu takový ten každodenní kontakt a teď už na sociálních sítích, dokážeme reagovat na dezinformace nebo na cílené útoky? Je to něco, co jako jedinci umíme?
3: Pokud jde o ty sociální sítě, tak je to strašně těžké. Oni se hrozně, no zásadně se liší od toho, co se třeba někdy označuje jako pouliční nenávist. To znamená, když někdo k někomu někde přiskočí v metru, třeba k nějaké ukrajinské dívce a něco nenávistného na ní zakřičí. Tak na sociálních sítích je to jiné, protože někdo tam také může napsat i ten nenávistný výrok, ale na rozdíl od té ulice se k tomu může přidat dalších 1000 komentářů a ten útok potom jakoby působí mnohem, je prostě mnohem mohutnější. Ty sociální sítě jsou prostor, kde ty útoky jsou mnohem tvrdší a mnohem hůř se jim čelí. Takže je také dobré mít na tohle nějakou legislativu, která by třeba upravovala to, jakým způsobem vlastně ty provajdry sociálních sítí jsou také za tohle zodpovědní.
1: To byl Tomáš Koblížek z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. Teď už jsou tu aktuální zprávy, zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
4: Hodin 18:30. Zprávy má Kateřina Causidisová.
5: Jaká bude pozice prezidenta v delegaci na summitu Severoatlantické aliance, rozhodne v pondělí vláda. Musí být součástí delegace, potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili soudci. Soud uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu, je ale podle něj nezvyklé rychlé a jde podle Babiše proti zájmům České republiky. Začátek léta doprovází taky v Německu vedra. Nejvyšší teploty kolem 37 stupňů byly na jihozápadě země. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být například v Berlíně i kolem 40 stupňů. Na mnoha místech stoupá společně s horkem spotřeba vody. Obce a vodárenské společnosti proto doporučují šetřit. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až tříleté vězení. Sport. Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval. Příští sezóně by mohl v dresu Východočechů dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší soutěži. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce anebo záložníka Tomáše Víznera.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení před Šmejkalkou a Brnem a nehoda za Divišovem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Velké Popovice stále počítejte s kolonou z 18. kilometru, sune se až čtvrt hodiny do omezení na Šmejkalce. Dál na D1 z Prahy do Brna za Divišovem počítejte s frontou ze 46. k nehodě na 47. kilometru, zdržení 5 až 10 minut. A nakonec na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Ostrovečicemi pořád kolona ze 180. kilometru, osobní auta 10 minut k exitu 180. Dva popůvky, dál se sunou kamiony pravým pruhem k D2. Na pražském okruhu těsně před nájezdem na D1 ve směru z letiště po více než 6 hodinách odtáhli poslední ze tří v poledne nabouraných kamionů. Zbytek kolony kamionů se rozjíždí za Jesenicí mezi 81. a 79. kilometrem. Na východní části okruhu směr Lanový most se rozjíždí kolona skoro od sjezdu z Hradecké D11. Její zbytek je ještě asi na čtvrt hodiny ke sjezdu na Dolní Počernice. Dál už se jede plynule nehodu u připojení s Průmyslové řeší stranou. A na jižní spojce směr Černý most za podjezdem magistrály se stále sune kolona 10 minut k nehodě před sjezdem na Zahradní město v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci bude polojasno až oblačno a teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobrý večer, 18.33. Prezident Petr Pavel pojede na červencový summit NATO v Turecku. Předběžným opatřením to vládě nařídil ústavní soud. Už jste o tom pravděpodobně slyšeli. No a my vám za chvilku nabídneme reakci ministra zahraničí.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zablokovaná je D1 za Beranovem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna teď pozor, za exitem Velký Beranov na kilometru 126 je úplně zastavený provoz. Začal tam hořet kamion, návěs už je ve velkých plamenech, vznáší se hustý, těžko průhledný proud a nedá se teď projet. Ve vznikající koloně vytvářejte záchranu uličku, hasiči jsou teprve na cestě. D1 směr Brno za Velkým Beranovem kilometr 126. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na to na síti X napsal, že rozhodnutí soudu respektuje, označil ho ale za nezvykle rychlý. Před chvílí rozhodnutí soudu okomentoval i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
3: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který se včera rozehrál na Pražském hradě. Dneska pokračuje v Brně. Dostali jsme usnesení ústavního soudu, které mimo jiné ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže samozřejmě usnesení ústavního soudu je třeba brát vážně, i když je to předběžné opatření. Takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání. Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost. To podle mého názoru není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobít nějaké území. Musím tedy říci s politováním, že Petr Pavel tak učinil v době, kdy už na mě nějakou dobu premiér apeloval, abychom se společně snažili ty spory mezi námi a Pražským hradem postupně zahlazovat. Petr Pavel bohužel tady těmito svými kroky tu situaci celou velmi dramaticky vyeskaloval, takže musím říct, že žádné uklidňování situace ani zahlazování těch sporů v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Jak jsem taky ostatně minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že pokud by prezident Pavel podal ústavní žalobu na vládu, tak že bych to považoval za akt nepřátelství, takže já přesně takto tu situaci vnímám. Stejně jako myslím, že nyní je již asi každému jasné, že ta lobbystická skupina lidí okolo Petra Pavla rozjela mnohem rozsáhlejší akci, která se určitě netýká pouze účasti na summitu NATO, ale která má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice.
2: Posloucháte večerní radiožurnál. Vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů teď rozebereme s politickým komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý večer.
4: Dobrý den.
2: Ministr zahraničí se vyjadřoval například tak, slyšeli jsme, že prezident vyhlásil vládě válku, mluvil dokonce o ústavním puči. Jak tuhle rétoriku vnímáte?
4: No, zapadá do rétoriky pana Macinky, který používá mnohdy různá slova, různé výroky, možná, že ne vždy úplně domýšlí jejich obsah a pak dosah. A samozřejmě nejde o pokus o ústavní půjč, ale jde o snahu prezidenta komunikovat s vládou ohledně summitu. Kdo si pročetl těch 27 stránek té žaloby, tak tam je jasně dokumentováno, že už řadu měsíců se snažil prezident s vládou nějakým způsobem komunikovat, dokonce poslal dva dopisy, na které nedostal žádnou odpověď. Zúčastnil se jednání vlády, kde ten bod, který se měl projednávat původně, to znamená složení delegace, byl nesmyslně odsunut o nějakou dobu a vše to bylo vlastně v kontextu toho, že vláda nechtěla se s prezidentem domluvit. Takže je logické, že prezident tomu nějak čelí, že se nějak brání, že se obrátil na ústavní soud a jsem překvapen, že politici jsou překvapeni rychlostí. Možná, že jim jejich poradci, kteří se orientují ve světě justice, nevysvětlili, že když je nějaké předběžné opatření, takže musí být přijato poměrně rychle, aby předcházelo tomu momentu, kdy už nedává žádný smysl. A ten moment je tento pátek, kdy končí termín pro akreditaci na summit NATO. Takže ústavní soud musel rozhodnout nejlépe dnes nebo nejpozději zítra, pak už by to z hlediska účasti prezidenta na summitu nedávalo žádný smysl.
2: Ústavní půjč, doakreditujeme soudruha prezidenta, to jsou taky slova pana ministra Macinky. Je to něco, nebo je to styl, který by třeba mohl vadit Andrej Babišovi, protože ten byl stručnější na síti X, napsal, že rozhodnutí soudu respektuje, označil ho ale za nezvykle rychlý. Tak jaká je teď ta role Andreje Babiše?
4: No, Andrej Babiš se snažil mezi tím tak bruslit, proto neustále odkládal to rozhodnutí a nepostavil se na žádnou stranu. Nakonec si vyhodnotil, že pro něj bude prospěšnější, když udrží tu vládní většinu pohromadě, když nebude řešit nějaké spory nebo nepůjde do boje s motoristy sobě, které potřebuje pro většinové vládnutí, ale to neznamená, že by s výroky pana Macinky souhlasil a že by se musel stejně vyjadřovat, ale pokud nechce premiér, aby na sebe politici podávali žaloby a pokud nechce být ve sporu s prezidentem, tak by s ním měl jednat a kdyby s ním skutečně chtěl jednat i o tom summitu NATO, tak mu alespoň nějakou formou odpověděl na ty dopisy, kde prezident nabízel různá řešení a chtěl se o tom problému bavit, ale opakovaně byl odmítán, takže pak nemůže být premiér překvapen tím, že to dospělo k ústavnímu soudu a uvidíme pak na podzim, protože ta otázka je daleko složitější, to se netýká účasti na jednom summitu, ale de facto pojetí té pravomoci prezidenta zastupovat stát navenek, tak jakou podobu by tato pravomoc mohla mít, jakou roli v tom může hrát vláda. Je to otázka velmi složitá, nedá se očekávat nějaké jednoznačné černobílé rozhodnutí, proto také ústavní soud se touto věcí bude pořádně zabývat a bude to trvat několik možná měsíců a začne s tím řádně až v září a tím předběžným opatřením pouze získal čas, aby tento problém mohl důkladně prostudovat a možná, že vláda nepočítala s tím, že prezident požádá o předběžné opatření. Kdyby nepožádal, tak na summit nejede, protože tu otázku skutečně nelze vyřešit během pár dnů.
2: My máme k dispozici to delší vyjádření Petra Macinky, proto čerpáme hlavně tedy z těch jeho slov. Na otázky novinářů taky řekl, že prezident součástí delegace bude, ale například se neúčastní neformální večeře. Jak tedy bude ta česká delegace na summitu na to působit na zahraniční partnery? Dá se odhadnout?
4: No, to, co říká Petr Macinka, ještě nemusí být pravda. Bude skutečně záležet na tom, jakým způsobem si to vyhodnotí vláda, jak se k tomu postaví a pokud si pamatuju, protože tu žalobu jsem četl, tak v tom předběžném opatření bylo mimo jiné také to, aby vláda poskytla maximální součinnost prezidentovi jeho doprovodu, aby mu nekomplikovala účast na tom summitu. Takže pokud tam by mělo dojít k nějakému rozdělení rolí a ta role prezidenta by měla být velmi nedůstojná, tak by to šlo de facto proti tomu předběžnému opatření. Takže uvidíme, jak se k tomu vláda postaví a když Petr Macinka něco říká, tak ještě to neznamená, že to musí být nutně pravda, takže nechme se překvapit a uvidíme, co vláda vymyslí do pondělka, protože určitě bude přemýšlet o tom, jak na jednu stranu vyhovět ústavnímu soudu a na druhou stranu stížit život prezidentovi, co to půjde.
2: A jak může za těchto okolností vypadat ta další spolupráce vlády a Hradu, protože ta spolupráce by minimálně navenek měla být asi trošičku jiná?
4: No, když už jste se odvolával na slova Petra Macinky, tak on to vykresluje takovým způsobem, že až ta kompetenční žaloba nějak výrazně narušila vztahy mezi vládu a Hradem, zvlášť co se týká zahraniční politiky, ale to přece není pravda. Prezident republiky se opakovaně snažil zahraniční politiku koordinovat, snažil se komunikovat s vládními partnery, ale ta snaha byla marná a dá se jednoznačně vycházet z toho, že prapříčina těch potíží je v tom, že zkrátka prezident odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem a motoristé sobě mu vyhlásili v úzovkách válku a nyní se tedy nejrůznějšími způsoby mu snaží mstít a když už premiér Babiš tvrdil, že politici by na sebe neměli podávat žaloby, tak je škoda, že právě nepodal kompetenční žalobu on daleko dříve, co se týká právě jmenování nebo nejmenování Filipa Turka ministrem a tam by ústavní soud autoritativně rozhodl a myslím si, že právě vláda by nebyla bez šance a že možná prezident by musel respektovat případný výrok ústavního soudu a v tuto dobu jsme možná měli ministrem Filipa Turka a Petr Pavel byl vedoucí delegace na summit NATO bez jakýchkoliv diskusí a problémů.
2: Vláda tedy musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Na Radiožurnálu jste slyšeli taky vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a vše jsme probrali s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Díky a pěkný večer.
4: Naslyšenou.

0: Ed Sheeran na Radiožurnálu. U hudby zůstáváme. Prodali přes 100 milionů desek, ovlivnili podobu popu 80. let a dodnes vyprodávají velké koncertní haly. Britští Duran Duran už za chvilku vystoupí v pražské O2 aréně. Jak to před koncertem v největší české hale vypadá, zjišťovala redaktorka Tereza Cedidlová, která je přímo na místě. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Tady před O2 arenou i uvnitř haly je už teď velmi rušno. Desítky, možná i stovky fanoušků čekali i přes velké teplo před halou dlouho před otevřením dveří. Většinou z nich ale zakrýval stín budovy nebo se schovávali po stranách haly a za sloupy. Řada z fanoušků přišla v tričkách z motivy kapely nebo starších turné a když se rozhlédnu kolem sebe, tak je vidět, že publikum je opravdu generačně pestré. Potkáte tu teenagery i pamětníky samých začátků kapely. Duran Duran se do Prahy vracejí po 14 letech a pro mnoho jejich fanoušků je to tak trochu návrat do mládí. Skupina vznikla na přelomu 70. a 80. let v Birminghamu a proslavila se nejen hudbou, ale i výraznou vizuální stylizací. Byla to jedna z prvních kapel, které dokázaly naplno využít sílu hudebních videoklipů a proměnit koncert v komplexní audiovizuální zážitek, což je i jeden z důvodů, který láká na jejich vystoupení dodnes nové diváky.
0: Fanoušci samozřejmě čekají na největší hity, přivezli Duran Duran do Prahy, ale i něco nového.
1: Ano, fanoušci se samozřejmě mohou těšit na hity, jako jsou Ordinary World, Rio nebo Hungry Like the Wolf. Zazní taky bondovka View to Kills, kterou si Duran Duran mnoho posluchačů spojuje. Vedle těchto skladeb ale britská poproková kapela představí i novější tvorbu, která je spojená s projektem Dance Macabre. Ten vznikl původně kvůli speciálnímu halloweenskému koncertu kapely v Las Vegas. Postupně se ale proměnil v celé nové album, které vyšlo před 3 lety. Skupina na ně kombinuje nové skladby, cover verze i alternativní úpravy svých známých hitů. Sami hudebníci říkají, že nechtějí být kapelou, která pouze vzpomíná na minulost a právě dnešní koncert má tak ukázat, že i po 40 letech stále hledají nové cesty, jak svou hudbu představit publiku. Zazní tak i jejich nejnovější píseň Free to Love, kterou vydali před necelými 2 týdny a kterou zpěvák kapely Simon Le Bon popisuje jako disco pro 20. léta 21. století.
0: Britská kapela Duran Duran už za chvilku tady vystoupí v pražské O2 aréně. Redaktorka Tereza Cedidlová je taky na místě. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď Duran Duran i ve vysílání večerního Radiožurnálu.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
1: Roli prezidenta na summitu NATO po rozhodnutí ústavního soudu posoudí vláda v pondělí. Francie má první potvrzený případ eboly, nakažený lékař, který pomáhal v Kongu. Čeští fotbalisté zakončí skupinu světového šampionátu na Azteckém stadionu proti Mexiku. Kolony vznikají na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli nehodě za Divišovem a požáru za Velkým Beranovem. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda akredituje prezidenta na červencový summit NATO. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč. Podrobnosti má reportér Vojtěch Tomášek.
3: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
4: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
3: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
5: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím. Myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví.
6: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je v izolaci ve specializovaném zařízení. Jeho stav je stabilizovaný. Francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké. Jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženým nebo s kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo bolestí svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kožel. Muž předtím střelil svou manželku do zad. Záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kožela měl násilnou trestní minulost a zbraň nevlastnil legálně.
7: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
0: Sport. Čeští fotbalisté se rozloučí se skupinovou fází mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany si na Azteckém stadionu zahrají s dosud do 100% Mexikem a pro postup do play-off nejspíš budou muset vyhrát. Hlavní hvězdou domácího výběru je Raul Jiménez. Zkušený útočník před šampionátem podepsal smlouvu s anglickým Wolverhamptonem, za který nastupuje reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
8: Moc dobře všichni ví, že to je světový útočník, ukazuje to jak na reprezentační, tak zároveň na klubové úrovni. Já jsem se jeho spoluhráčem stal až v průběhu šampionátu, takže s ním nemám osobní zkušenost, ale má neskutečnou kvalitu.
0: Utkání Mexiko-Česko začne zítra ve 3 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda za Divišovem a požár za Beranovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vzniká první kolona už za exitem Velké Popovice. Ze 16. kilometru se sune 20 minut do omezení na Šmykalce na 24. Dál potom na D1 z Prahy na Brno další kolona popojíždí za Divišovem z kilometru 42 už přes půl hodiny k nehodě na 47. kilometru. Tam se srazily dva kamiony a osobní auto a průjezdný je jenom levý pruh ze tří. Pak znovu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov se tvoří kolona na kilometru 123, jde to do zastavení, kolona zůstává bez pohybu, protože na 126. kilometru schořel kamion, dohašují ho a provoz stále stojí. Vyhnout se dá mezi exity 119 Velký Beranov a 134 Měřín po silnici 602. Nakonec na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy stále ještě za sjezdem na Popůvky. Čekejte zbytek kolony někde kolem kilometru 186. Postupně se rozjíždějí osobní auta, hlavně v pravém pruhu. Zbytky roztrhané kolony v pravém pruhu, kamiony k D2. A v Praze na jižní spojce směr Černý most stále po srážce kamionu s osobním autem před sjezdem na Zahradní město je zabraný pravý pruh. Kolona za podjezdem a magistrály na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 25. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobrý večer, 19 hodin 6 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu. Pražský hrad a opozice souhlasí, koaliční politici naopak nešetří ostrými výroky. Politici reagují na rozhodnutí ústavního soudu, podle něj nesmí vláda bránit prezidentovi Petru Pavlovi v účasti na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Turecku. Vše přehledně shrneme na začátku této vysílací hodiny večerního Radiožurnálu. Po zpěvačce zas přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Imagina. Po měsících je jasno, prezident Petr Pavel může jet na červencový summit NATO v turecké Ankaře a vláda mu v tom nesmí nijak bránit. Předběžným opatřením to kabinetu nařídil ústavní soud. Vláda přitom odmítala, aby prezident byl součástí české delegace. Jak na rozhodnutí soudu reaguje vládní koalice, i to teď shrneme s Davidem Šalkem z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: Pojďme ještě připomenout, jak ústavní soud vysvětlil to předběžné opatření.
1: Podle soudce zpravodaje Pavla Šámala vycházel z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to tedy dovolil zdravotní stav.
2: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
1: Prezident Petr Pavel už rozhodnutí soudu ocenil. Tady ještě připomenu, že kompetenční žalobu podal v reakci na pondělní rozhodnutí vlády, která ho do delegace na summit nezařadila. O té samotné žalobě soud rozhodne později.
0: A co na to všechno říká koalice?
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X napsal, že nezvykle rychlé rozhodnutí respektuje. Později ale dodal, že jde proti zájmům Česka a vláda se nemohla vůbec vyjádřit. Mnohem ostřeji vystoupil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ten sice nechá Pavla doakreditovat, podání kompetenční žaloby i rozhodnutí soudu označil ale za pokus o ústavní puč.
3: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
1: Pavla také mimo jiné označil za, teď cituju, soudruha prezidenta a žádné zahlazování společnosti.

0: Nepříjemný soupeř před vášnivými fanoušky a v domácím prostředí ve vysoké nadmořské výšce. Ve svém posledním zápase v základní skupině a snad ne na celém mistrovství světa to čeští fotbalisté proti Mexičanům nebudou mít vůbec snadné. My o tom budeme mluvit za chvilku, dodáme předzápasové informace ve večerním radiožurnálu. Teď v 19 hodin 16 minut další aktuality pro řidiče.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tři problémy na D1 z Prahy na Brno. Na Šmejkalce, za Divišovem a Beranovem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se zase zhoršuje situace před omezením na Šmejkalce, protože se tam na kilometru 24,5 porouchala dodávka. Blokuje pravý pruh, kolona je už zase za exitem Velké Popovice ze 16. kilometru na 25 minut. Následně na D1 z Prahy směr Brno kolona už skoro od exitu 41 Divišov. Tam je poslední možnost sjet, jinak je na dálnici kolona až na 40 minut na kilometr 47. Tam se po srážce dvou kamionů a osobního auta provoz stahuje ze tří pruhů do jediného.

0: levého. Hlavní problém na D1 ve směru z Prahy na Brno je potom za Velkým Baranovem. Kolona z kilometru 121 stojí úplně bez pohybu. Na 126. po velkém požáru kamionu je provoz stále zcela zastavený. Náhradní trasa je možná z exitu 119 Velký Baranov k exitu 134 Měřín po silnici 602. A ještě naskok do Prahy, jižní spojka směr Černý Most. Před Spořilovskou se dojíždí do kolony, je to zhruba na 10 minut před sjezd na Zahradní město, tam je po kolizi kamionu s osobním autem zabraný pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Další nehoda na D1 za Beranovem. Výrazně se komplikuje situace na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Za Velkým Beranovem na kilometru 126 je už nějakou dobu zastavený provoz po požáru kamionu. Na konci kolony na kilometru 121 najelo auto ze zadu pod kamion a moc z něj nezbylo. Trosky jsou po celé dálnici, kolona se teď rychle natahuje, udržujte v ní záchrannou uličku a pozor, dejte na dálnici D1 i v opačném směru z Brna na Prahu na kilometru 121. Zastavili tam hasiči v odstavném pruhu a přebíhají přes dálnici k troskám toho havarovaného auta. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553. Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
2: Už jen hodiny dělí české fotbalisty na mistrovství světa od zápasu o všechno. Na závěr skupiny musí velmi pravděpodobně vyhrát na aztéckém stadionu nad domácím Mexikem, aby měli reálnou šanci na postup do play-off.
3: I pan Koubek, trenér, říká, že prostě pokud se nezlepší na míči a nebudou silnější na míči, tak ty utkání pro ně budou obrovsky těžký. I tohle utkání další s Mexikem. Ono můžete hrát za mě hlubší blok, můžete hrát vzadu, ale musíte potom být silnej nahoru, kdy dokážete z toho vyjíždět, být nebezpečný pro soupeře, kdy on vás vycítí, že prostě musí mít obavy z vás, ale to my jsme tam moc neprokazovali pak.
4: Narážel ve speciálu Radiožurnálu Sport vicemistr Evropy z 96. Karel Rada na to, že čeští fotbalisté sice v předchozích dvou duelech ve skupině na mistrovství světa po každé vedli, ale s Jižní Koreou nakonec prohráli 1-2 a s Jihoafrickou republikou remizovali 1-1. Proto mají před soubojem s Mexikem v tabulce jediný bod. Ne zrovna dobré vyhlídky na postup do vyřazovacích bojů a potřebují se zlepšit.
5: My jsme tam prostě nebyli schopní si třikrát za sebou přihrát a ten balon udržet, aby jsme si odpočinuli a potom tomu z toho vypadalo vlastně až bezbraně. Samozřejmě ten výsledek zatím vypadá tak, že nejsme dobrý.
4: Dodal náš fotbalový expert Pavel Horvát. Čechy dál ze skupiny posune zřejmě jen výhra nad zatím 100% favorizovaným mexickým výběrem. Ten bude mít v 80-tisícovém hledišti aztéckého stadionu drtivou většinu svých vášnivých fanoušků a také výhodu v lepší adaptaci na tamní nadmořskou výšku kolem 2200 metrů.
3: Jsme v očekávání všichni a celý národ, že musíme vyhrát, tak ten tým to cítí taky tak a samozřejmě pod obrovským psychickým tlakem.
5: My máme mužstva historicky takový, že pod čím větším tlakem jsme, tak jsme schopní z toho něco vymlátit. Jsem typoval spíš teda, abych řekl pravdu, že třeba bude remíza, ale chtěl bych, aby to bylo se styčenou hlavou, to, o čem se bavíme, aby tam byly akce, aby tam byly šance.
4: Na duel, který startuje v našem přímém přenosu ve 3 ráno českého času, má být v Mexico City přijatelných zhruba 18 stupňů Celsia, ale podle předpovědi hrozí bouřky. Mexičani mají jistý postup i první místo v tabulce, které jim zajišťuje i minimálně jeden další zápas před svými fanoušky v play-off.
5: Neskutečně fotbalový mužstvo, no, jsou šikovní na míči, vlastně není tam hráč, na kterýho by si řekl, hele, jeho necháme hrát a dostaneme ho pak pod tlak. Není to jednoduchý soupeř a znovu k tomu přidám prostě ty podmínky, v kterých se to bude hrát.
3: Co k ním dodat? No, já jsem rád, že proti ním hrajeme, protože pro nás je to jasný favorit skupiny a pro nás je lepší, jako když řeknu, jako blbě fotbalově, že mám, když boříme, než tvoříme.
4: Doplnil Rada ve speciálu Radiožurnálu Sport před zápasem Česko-Mexiko na světovém šampionátu ve fotbale. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Devatenáct hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Írán na konci února. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje provoz vlaků už od května. Medvědice v lese na severu Slovenska napadla včera večer 41-letého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porubka nedaleko Liptovského Mikuláše.
6: Sport.
5: Už za hodinu a půl začne duel třetího kola ve skupině fotbalového mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kanadou a také mezi Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Češi budou hrát od 3 hodin ráno proti domácímu Mexiku. K postupu do play-off musí nejspíš vyhrát. Ve stejném čase začne zápas Jihoafrická republika Jižní Korea. Už o půlnoci odstartují utkání Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 kolona před Šmejkalkou a nehody za Divišovem a Beranovem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno už s omezení na Šmejkalce z kilometru 24,5 odjela porouchaná dodávka, pravý pruh je zase volný, kolona od exitu 15 Velké Popovice se rozjíždí, zdržení zatím kolem 20 minut. Potom dál na D1 z Prahy na Brno popojíždí další kolona od exitu 41 Divišov, přibližně 40 minut k nehodě na 47. kilometru. Tam je po srážce dvou kamionů a osobního auta průjezdný jenom levý pruh ze tří. A zásadní potíž je potom na D1 ve směru z Prahy na Brno za Velkým Beranovem. Už tam se dojíždí do kolony na 119. kilometru. Je to poslední možnost sjet a vzít to po silnici 602 k exitu 134 Měřín. Dálnice je jinak zablokovaná, kolona stojící na kilometr 121,5. Tam na dřívějším konci kolony těžce havarovalo osobní auto, najelo ze zadu pod kamion. Za touto nehodou se potom kolona už postupně rozjíždí, protože na kilometru 126 po požáru kamionu, kde byl provoz zastavený, už uvolnili levý pruh. A ještě Praha jižní spojka směr Černý most od připojení ze Spořilovské kolona do 10 minut k nehodě před sjezdem na Zahradní město v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude většinou jasno, místy přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů. Na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: A pokračujeme chvilku po půl osmé. Dobrý večer vám přejeme a teď tu na chvilku s vámi bude taky Aneta Langerová.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Píseň pro Olgu od Anety Langerové na Radiožurnálu. Velmi neobvyklou místnost má věznice v Ostravě Heřmanicích. Z někdejší učebny se stala kaple naděje. Podle vzoru ze skandinávských zemí. No a my se tam podíváme po písničce.

0: Velký oltářní stůl, dřevěný kříž a symbol pomocné ruky, které se dá přidržet, tak vypadá nově otevřená kaple ve věznici v Ostravě Heřmanicích. Je podobná modlitebnám v severských zemích a bude sloužit nejenom odsouzeným, ale taky pracovníkům věznice.
1: Jeden po druhém zapalují symbolické svíčky, už se tady četly první modlitby. Do nové kaple přišli i vězni.
2: Líbí se vám to tady?
3: Ano, moc se mi to líbí tady.
2: A vám?
4: Líbí se, je to dobré.
2: Budete sem chodit?
4: Budem chodit.
5: Tady to byla terapeutická místnost, užívaná odsouzenými, průměrná vězeňská místnost.
1: Popisuje totální proměnu staré učebny ředitel heřmanické věznice Pavel Horák. Není možné přehlédnout velkou ruku, která jakoby zachraňovala tonoucího. Průhlednou částí stěny sem dopadá denní světlo, ale dál už je intimnější šero a symbolů kříže je tady víc, včetně stropu. Inspirace je z Norska.
5: Viděl jsem jejich kapli a chtěl jsem v podstatě něco podobného přenést do Čech a to se podařilo.
2: Je tady i pomocná ruka.
5: Ano, je tady ruka pomoci. Tu ruku vytvořili odsouzení pod vedením zaměstnanců věznice.
6: A prosíme za všechny kaplany, za všechny dobrovolníky, kteří se budou přicházet. Amen.
7: Amen.
1: V Česku je přes 30 věznic a téměř každá má svou kapli. Už to nejsou jenom symbolická provizorní místa, vzpomíná na začátky duchovní služby za Mřížemi hlavní vězeňský kaplan Pavel Zvolánek.
8: Já pamatuji tu duchovní službu už v 90. letech, tak se na nás duchovní dívali trošinku přes prsty. Ale dneska kaplani, dobrovolníci jsou součástí vězeňské služby a pohled vězeňské služby se také změnil na tu duchovní službu jako takovou.
1: Vězeňská kaple v Ostravě dostala jednoslovné pojmenování Naděje. Přispěli na ni i církve a drobní dárci. Z Ostravy Heřmanic, Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D1 za Divišovem a Velkým Beranovem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna počítejte se třemi zdrženími. Před omezením na mostě u Šmejkalky na 24. už se to rozjíždí. Zbytek kolony za sjezdem na Velké Popovice ze 17. kilometru je na 15 až 10 minut, provoz polevuje. Horší to je na D1 z Prahy na Brno u Divišova. Kolona se natahuje už před exit Divišov, dojíždí se na 40. kilometru a je to přes půl hodiny. Na 47. tam se po srážce dvou kamionů a osobního auta projíždí levým pruhem ze tří. A nejzávažnější problém na D1 ve směru z Prahy do Brna je hned za exitem 119 Velký Beranov. Tam se ještě dá sjet z dálnice na silnici 602 a jet k exitu 134 Měřín. Jinak na dálnici hned za exitem stojí kolona bez pohybu na kilometru 121,5. Příčina tam na dřívějším konci kolony najelo auto ze zadu pod kamion. Na místě teď krouží vrtulník záchranné služby a pravděpodobně bude přistávat. Je možné, že zastaví provoz i ve směru opačném z Brna do Prahy. Pozor na kilometru 122 za Zaměřínem. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A dnešní díl seriálu Radiožurnálu o vícerčatech přiblíží péči o malá trojčata. Jmenují se Viktorie, Sebastian a Jakub a bydlí ve Středočeském kraji. Jejich rodiče si po příchodu z porodnice vytvořili režim, v rámci kterého se v noci každý vyspal 5 hodin. V reportáži se vrátíme do roku 2024, kdy bylo trojčatům jen několik týdnů.
1: Tady dole vlastně pod pultem je taková polička, tam mám balíky plín, jsou tam i ubrousky.
2: A jakou velikost teď máte plenek?
3: Tohle by měly být jedničky, ale celé spotřebujeme. 18 za den, když nejsou žádný nehody.
1: Nahoře na pultu.
4: Je září 2024. Novorozená trojčata Viktorie, Sebastian a Jakub leží doma v zavinovačkách. Maminka Kateřina je v 6 nedělí, Tomáš má otcovskou dovolenou.
2: Tomáši, vy jdete přebalovat, je to Jakub nebo Sebastián?
3: Tohle to je Jakub. Už je dokážeme rozeznat, už je to pro nás přirozený.
2: Oni jsou to trojvaječná, trojčata, to znamená, budou jiná a teď už si nejsou moc podobná.
1: Vůbec ne.
2: Katko, vy jste v 6 nedělí, je to jízda?
1: Zatím to zvládám jako dobře, je jim měsíc a jsou prostě fakt jako hodný, většinou převážně fakt jako jenom jedějí a spějí, takže zatím je to fakt procházka růžovým sadem. Super.
2: Kolik hodin tak denně spíte?
1: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse. Vlastně se střídáme.
4: Pořád jsme v období po narození trojčat, tedy v létě 2024. Kočárky má rodina 2. V jednom leží novorozenci za sebou, druhý kočárek má 2 korby vedle sebe a 3. vepředu.
2: My teď jdeme u vás v rodinném domě do sklepa. Vy mi ukážete kočárky pro trojčata. Jeden jste dostal, Tomáši, z práce od kolegů.
3: Práce, no.
2: Teď jdeme k tomu dárku.
3: 2 korby vepředu, 1 vzadu.
2: Můžete mi ukázat, jak se s tím jezdí?
3: Když už se to člověk naučí, tak to docela jde, ale ovládá se to samozřejmě mnohem hůř. Zatáčení je takový tuší.
2: Pak máte ještě, viděla jsem na chodbě kočár, kde jsou 3 korbičky za sebou.
1: Takový vagon.
2: A to jste koupili v bazaru?
1: Mhm. Je 10 let starý a prej jako měli problém ho i prodat, protože vlastně moc trojčat prostě není.
4: Hračky se trojčatům už snaží nabízet jejich starší bratr, který chodí do školky.
1: Jsem chtěla sourozence vlastně pro Máťu. My vlastně řekli, že tam vidějí nejdřív 2, pak tam hledala dál a je, maminko, tady máte ještě 3. No a hledala vlastně ještě 4. a to se naštěstí už nepotvrdilo.
3: Dopadlo to, jak to dopadlo, no?
1: Já jsem byla taková vykulená.
3: Určitě šok.
1: Jak jsme to jako přijmuli a připravovali jsme se vlastně na příchod 3 dětí.
4: Katka s Tomášem řeší, jak budou dál bydlet. Zatím jsou v rodinném domě jednoho z rodičů. Nejaktuálnější je ale nákup auta, kam se 6členná rodina vejde.
3: Přemýšlíme nad dodávkou. Člověk musí počítat s tím, že už jako si asi nebude úplně vyhazovat peníze jako z okna jen tak.
2: Tak Vicky už je probuzená a dá si kojenecké mléko, jak vy říkáte, z kávovaru. Vy máte totiž zařízení, které umí udělat kojenecké mléko tak, že jenom zmáčknete čudlík. Takže samo se to smíchá, samo to teče kávovar pro děti. Vicky už začíná mlaskat. Vypadáte jako taková klidná, vyrovnaná domácnost.
1: Jo, mám partnera vlastně, co je mi na blízku, je mi vlastně oporou, takže já si nestěžuju.
3: Je dost možný, že to přijde časem, až začnou jako se plazit, začnou chodit, to začne být jako zábava. Tak si užívám asi teďko tu pohodu.
4: Komentuje Tomáš v září 2024, kdy bylo trojčatům pár týdnů. Jak se rodina má aktuálně, tedy v necelých 2 letech dětí, uslyšíte v dalším díle seriálu o vícerčatech. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Poslechněte si také zprávy s Kateřinou Caussidisovou.
1: Ústavní soud podle předsedy sněmovny Okamury rozhodl příliš rychle, soudce obvinil z podjatosti. Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty čtveřici lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech. Čeští fotbalisté zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. A zítra bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti.
3: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
1: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů označil rozhodnutí soudu za ústavní puč. Vztahy mezi Hradem a motoristy se podle něj proto neurovnají. 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se účastnili pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si ji nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, uvedl to mluvčí soudu Stanislav Cik.
4: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli.
1: Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 12 domů a poničilo taky školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení anebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň. Pokračuje starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU ČSL.
5: Před námi je jeden projekt a ten se týká víceméně obnovy zeleně. Obnovy zeleně na ulici Hlavní a obnovy parčíku u Dolní Krčmy. Čekáme už další dobu na nějaké stavební povolení nebo na nějaké vyjadřovačky.
6: Sport. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřové atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
7: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních 2 zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
6: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku zítra ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Už za hodinu začnou duely Švýcarsko, Kanada a Bosna a Hercegovina, Katar.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a nehoda na jižní spojce v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolona před mostem Šmejkalka. Za sjezdem na Popovice od 17. kilometru ještě stojí sporadicky kamiony v odstavném pruhu, ale praví i levý jedou, celkové zdržení po 24. kilometr je do 10 minut. Nadéle je to ale na D1 z Prahy do Brna za Divišovem. Na 47. kilometru je po srážce kamionů průjezdný 1 pruh ze 3. Kolona začíná už před sjezd na Divišov na 40. kilometru a je to na necelou půl hodinu. Ještě větší problémy jsou na trase Praha-Brno za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 přistával podruhé vrtulník. Dálnice na Brno je na kilometru 122 uzavřená. Řidiči objíždějí přes přilehlou odpočívku Jamenský potok. Kolona už má ale 3 kilometry. Ještě se dá sjet na kilometru 119 u Velkého Beranova na souběžnou silnici 602. A v Praze kratší kolona na jižní spojce ve směru na Černý most. Před sjezdem na Zahradní město je zabraný pravý pruh po nehodě kamionu a osobního auta. Objíždět se tam už nevyplatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, ve zprávách už jsme o tom mluvili, ještě znovu si připomeneme, že přesně před 5 lety spustošilo část jižní Moravy ničivé tornádo. 6 lidem vzalo život, další stovky se zranili a přišli o domovy. Podle meteorologů škody odpovídají síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km v hodině. Jak o tom tehdy informovali naši reportéři, připomeneme ve vysílání večerního radiožurnálu už za malou chvíli.
2: Večerní radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: věm.
1: 6 mrtvých, stovky zraněných, škody za miliardy korun a přes 1000 poničených domů. Přesně tak před 5 lety řádilo tornádo na jižní Moravě. Spustošilo hlavně obce na Břeclavsku a Hodonínsku. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Nejzasaženější byly Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Poslechněte si, jak tehdy událost zaznamenali naši reportéři.
2: Ty štíty a komíny, jak začaly padat, to byly také rány.
3: Nic horšího jsem v životě neviděl. To byla katastrofa úplně. Prostě to zebralo ořech, vzalo nám to střechu a točilo se nám to také na dvoře.
4: Tak popisovali bezprostředně po tornádu lidé ze zasažených Hrušek na Břeclavsku řádění ničivého živlu našim reportérům. Živě z místa se hlásila reportérka Alena Hesová.
5: Když jsem dojela na hranici Moravské Nové Vsi, tak to bylo jako kdybych přijela do nějakého úplně jiného světa. Byly tam prostě obrácená auta na střechu a proto se strašně těžko hledají slova pro to, jak to tady vypadá.
4: Vítr bral sebou především v oblasti podluží všechno, včetně stromů, střech a zdí.
5: Nemůžu odtrhnout oči od té věžičky kostelíka, která od něj odlétla 20-30 metrů.
4: Poničilo 1200 domů, zhruba šestinu museli obyvatelé a hasiči zbourat. Odklízení následků trvalo týdny, sledovala ho i reportérka Vlasta Gajdošíková.
6: Živlem poničené obce zmodraly. Převážně modrá je totiž barva plachet, které překrývají vichrem poničené střechy domů anebo jenom holé krovy a někde ani to ne. Dobrovolníci pracují tak rychle, že technika nestačí tu suť odvážet. V Hruškách tak včera chyběly kontejnery.
4: Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky bylo tornádo pro složky integrovaného záchranného systému velká zkouška.
7: Od té doby jsme se posunuli také technicky. Vozový a technický park se rozšířil o speciální kusy techniky, jako jsou třeba terénní čtyřkolky nebo polipové drapáky, které lze využít k odstraňování sutí. No a posun jsme zaznamenali i ve výcviku hasičů.
4: Na základě zkušenosti s tornádem vznikl na jižní Moravě takzvaný Dobrotým. Združuje a koordinuje dobrovolníky. Hana Novotná, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Na pražském Hradčanském náměstí právě začíná tradiční open air koncert České filharmonie. I my se tam zastavíme. Teď ale myslíme na řidiče, kteří mají problémy na cestách.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A ty problémy jsou teď hlavně na dálnici D1 z Prahy do Brna a hned na třech místech. Za Divišovem na 47. kilometru stále řeší nehodu dvou kamionů, průjezdné je to pouze jedním pruhem ze tří. A kolona se tvoří už před sjezdem na Divišov od 42. kilometru, to jsou hlavně kamiony v pravém pruhu a je to na 20 minut. Za Velkým Beranovem je D1 ve směru na Brno stále neprůjezdná, zasahují tam záchranáři u vážné nehody. Osobní auto tam narazilo zezadu do kamionu v dřívější koloně. Řidiči objíždějí přes přilehlou čerpací stanici Jamenský potok. Kolona začíná už před sjezdem na Beranov na kilometru 119. A právě tam v koloně na kilometru 119 se ve směru do Brna střetlo osobní auto s kamionem. Blokují tam začátek odbočovacího pruhu a také pravý pruh. Průjezdné je to tedy opatrně levým pruhem. Pak se dá sjíždět rovnou na Beranov a objíždět uzavírku po souběžné silnici 602. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hradčanským náměstím v Praze se v tuto chvíli rozléhá hudba České filharmonie. Tradičním koncertem pod širým nebem se tu orchestr symbolicky loučí se svou už 130. koncertní sezónou. Na místě máme reportérku z kulturní redakce Michailu Pištělákovou. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Koncert začal před několika minutami, když se kolem sebe rozhlédnete. Jak to na Hradčanském náměstí právě teď vypadá?
1: V poslední hodině se k Pražskému hradu dostávalo hodně obtížně. Hradčanské náměstí totiž zaplnili opravdu stovky zájemců o koncert, který je mimochodem zdarma a každým rokem je o něj zájem. 700 diváků, kteří dorazili s předstihem, sedí na židlích před pódiem. Ostatní návštěvníci postávají kolem nebo sedí v trávě u nedaleké kašny.
0: V takovém počasí si dost dobře neumím představit, že by pánové přešli v oblecích a dámy v nějakých slavnostních šatech. Jak jsou tedy diváci oblečení?
1: Máte pravdu. Česká filharmonie na svých sociálních sítích psala, že návštěvníci dnes mohou dorazit jen v žabkách a kraťasech. A vzhledem k tomu, že tu máme přes 30 stupňů, přesně takové oblečení tu dneska mají všichni. Na pódiu pak vidím desítky filharmoniků, kteří hrají jen v košilích. Fraky tentokrát mohli nechat doma, protože při uměleckém výkonu se člověk i dost zapotí.
0: Tak a co návštěvníky právě tedy v open air koncertu přesně čeká?
1: Hlavně dobrá hudba, jak jsem pochopila z rozhovoru s ředitelem filharmoniku Davidem Marečkem, kterého jsem potkala na jedné ze zkoušek.
2: Zazní třeba Largo z Novosvětské symfonie, kterou Dvořák napsal v Americe, nebo zazní Mořský jestřáb, což je film, k němuž napsal hudbu Erich Wolfgang Korngold, který sice žil a napsal to v Americe, ale narodil se v Brně, takže to je ta česká stopa a jinak tam bude jako kuriozita znělka 20th Century Fox, která ten koncert uvede a zakončí ho Bernsteinova West Side Story, tedy svita z toho slavného muzikálu.
1: A ještě dodám, že celý večer je věnovaný Jiřímu Bělohlávkovi, který tradici open air koncertů v České filharmonii zahájil.
0: Říká Michaela Pištěláková z kulturní redakce. Užijte si, Michaelo, společně s ostatními tento mimořádný hudební i společenský zážitek. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radiožurnál je s vámi i teď v 8:30. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
2: Prezident Petr Pavel vítá předběžné opatření ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Reflektuje podle něj dosavadní praxi a zajišťuje kontinuitu zastupování Česka na summitu Severoatlantické aliance. Prezident to napsal na síti X. Ústavní soud předběžné opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Prezident se pak obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Podmínky dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh, který počítá například s tím, že žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat a nebo být v evidenci úřadu práce. Nebude se to týkat dětí a nebo seniorů. Česko podle kabinetu potřebuje jasná pravidla pro pobyt cizinců a nástroje proti zneužívání systému. Libanonská armáda by mohla převzít kontrolu nad několika regiony v zemi, které okupuje Izrael. Na jednání ve Washingtonu se na tom shodli zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států. S odvoláním na 3 izraelské a jednoho libanonského činitele to uvádí agentura Reuters. Libanonští vojáci by měli taky podstoupit americký trénink a bezpečnostní prověrku. Ta by zaručila, že nikdo z nasazených vojáků nebude mít vazby na militantní hnutí Hizballáh. K tonoucímu dítěti na rybníku vyjížděli záchranáři odpoledne u Blatné na Strakonicku. Při jízdě na paddleboardu dítě spadlo do vody. Nad hladinu se ho svědkům podařilo dostat až po několika minutách. Záchranáři ho pak letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích. Případem se dál budou zabývat kriminalisté.
0: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále travnatého turnaje v německém Bad Homburgu. Česká dvojka porazila Rumunku Begovou 6-1 a 6-1. Vítko přiváje ve čtvrtfinále turnaje na Malorce. Peruánce Buseho porazil 2-0 na sety. Tereza Valentová si zahraje také mezi nejlepšími osmi, a to na trávě v Eastbourne po výhře nad Australankou Tomljanovičovou 2-1 na sety. Na stejném turnaji skončila po zranění lokte Sara Bejlek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a překážka na D52 před Pohořelicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už zrychlil provoz za Divišovem. Na 47. kilometru vyšetřují stále nehodu dvou kamionů. Nákladní doprava jede pomaleji od 44. kilometru v pravém pruhu. Osobní ale jedou bez problémů levým pruhem. Zdržíte se kolem 10 minut. Větší komplikace jsou ale za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je D1 do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Souběžná silnice 602 je teď dobře průjezdná, zpátky najedete u Měřína. Na dálnici D52 z Mikulova směrem do Brna se vyhněte překážce za odbočkou na Znojmo. Na 26. kilometru leží na vozovce v jízdní pruhu sražená srna. A na silnici 46 z Olomouce do Opavy zpomalte za Šternberkem. V zatáčkách za Lipinou havarovala motorka, už tam jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer. V tomto čase jste zvyklí poslouchat reprízu Vinohradské 12. My se ale teď budeme na Radiožurnálu podrobně věnovat dnešnímu rozhodnutí ústavního soudu. Ten dnes vydal předběžné opatření a nařídil vládě a ministrovi zahraničí, aby prezidenta republiky Petra Pavla akreditovali na summit Severoatlantické aliance v Ankaře a dál mu nebránili v účasti. Poslechněte si záznam dnešní tiskové konference soudce zpravodaje Pavla Šámala a předsedy ústavního soudu Josefa Baxy.
4: Ústavní soud obdržel návrh prezidenta republiky na rozhodnutí o sporu rozsah kompetencí vztahujících se k účasti prezidenta republiky na summitech Organizace Severoatlantické smlouvy neboli NATO A tento návrh jsme obdrželi v pondělí ve večerních hodinách. Včerejší den byl věnován tomu, že soudci Ústavního soudu se postupně s návrhem seznámili a také z toho návrhu jsme zjistili, že prezident republiky kromě vydání konečného rozhodnutí o rozsahu kompetencí se vlastně domáhá nebo navrhuje vlastně tři věci. Jednak vydání předběžného opatření ve vztahu k bezprostředně nadcházejícímu summitu NATO, jednak o to, aby ústavní soud jak věc projednal přednostně s největším urychlením a jednak, aby také ve věci nařídil ústní jednání. To jsou všechno postupy, které předvídá zákon o ústavním soudu. Dnes v dopoledních hodinách bylo pravidelné zasedání pléna ústavního soudu, kde jsme nejprve tedy se usnesli, že věc je opravdu naléhavá, tedy že jsou splněny podmínky paragrafu 39 zákona o ústavním soudu a takto s ní nadále zacházíme, tedy projednáváme ji přednostně. Za druhé jsme vlastně rozhodli o vydání předběžného opatření a tu třetí otázku bych ponechal zatím stranou. S předběžným opatřením vás seznámí soudce zpravodaj profesor Šámal.
5: Děkuji za slovo. Ústavní soud na dnešním zasedání pléna rozhodl tak, že na návrh prezidenta republiky rozhodl, že vládě, ministru zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí se ukládá, aby bezodkladně notifikovali organizaci Severoatlantické smlouvy NATO a organizátorům summitu organizace Severoatlantické smlouvy NATO ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře, že součástí oficiální delegace České republiky je též prezident republiky. Zajistili jemu a jeho doprovodu příslušnou akreditaci. Aby také se zdrželi jednání, jimž by účastí prezidenta republiky a jeho doprovodu na summitu organizace Severoatlantické smlouvy NATO ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře bránili či stěžovali. K odůvodnění tohoto rozhodnutí je třeba uvést, že prezident České republiky podal tento návrh, ústavní soud se jim proto dnes zabýval a rozhodl ve výroku tak, jak jsem uvedl. K odůvodnění je třeba stručně uvést, že ta věc se rozpadá do dvou rovin. Jednak prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko a akreditaci je potřeba zajistit. Mimochodem, lhůta pro tu akreditaci končí v pátek, to znamená 26. června 2026. Z tohoto hlediska jsme tento návrh tedy shledali důvodným, neboť jsme zjistili, že z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 1989 a po vstupu České republiky do NATO, vždy zúčastňoval, jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky. Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr a z tohoto hlediska je třeba za současné situace, kdy skutečně jsou časové prostě limity dány tak, jak jsem je zmínil, tuto praxi zachovat. Je to podle nás nezbytné, protože jinak o tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme. O tom předběžném opatření jsme rozhodli podle paragrafu 63 zákona o ústavním soudu ve spojení s paragrafem 102 odstavec 1 a dalších ustanovení občanského soudního řádu, tak jak nám zákon o ústavním soudu plně umožňuje. Děkuji.
4: Já bych dodal, že hlasování pléna ústavního soudu nebylo jednomyslné. Odlišné stanovisko, tedy nesouhlas s výrokem, s odůvodněním uplatnili soudci Dita Řepková a Jan Winter. V současné době se naše usnesení doručuje všem účastníkům řízení. Návrh prezidenta republiky jsme již předtím v dopoledních hodinách uveřejnili v plném znění na našich webových stránkách. Je třeba zdůraznit, že rozhodnutím o předběžném opatření, o nařízení předběžného opatření nepředjímáme konečné rozhodnutí ve věci. Ten další postup bude tradiční a standardní, byť v tom, jak jsem říkal, přednostním režimu. Vyžádáme si stanoviska účastníků řízení, vyžádáme si nějaké další podklady, které budeme považovat za potřebné pro rozhodnutí. A teprve také poté vlastně si odpovíme na otázku, jestli je potřeba konat nebo není potřeba konat ústní jednání. Zákon o ústavním soudu, paragraf 44, říká, že takové jednání přichází v úvahu, jestliže od něj lze očekávat další objasnění nebo lepší objasnění věci, nebo pokud soud provádí dokazování. To v tuto chvíli samozřejmě ještě tuto otázku nemůžeme zodpovědět. Nicméně předpokládáme pokračování v tom projednávání po prázdninách, to znamená, řekněme, v měsíci září. Takže asi tolik z naší strany.
6: Děkuji, pane předsedo, děkuji i soudci zpravodaji a nyní je prostor pro vaše otázky, přičemž první otázku má Česká televize. Prosím.
7: Děkuji, Šimon Švoub, Česká televize, pánové, hezké odpoledne. Ono už toho zaznělo mnohé, na co jsem se chtěl ptát, jenom teď, jestli byste mohli explicitně vysvětlit, co teď musí vláda, potažmo ministerstvo zahraničních věcí udělat a kdy, pokud je to tak, že až jim přijde to vaše dnešní rozhodnutí, tak okamžitě musí prezidenta zaakreditovat na summit NATO. A druhá otázka, jak dlouho odhadujete, že se budete zabývat skutečně tím jádrem toho problému, tedy jestli má vláda pravomoc nezapsat prezidenta na summity NATO. A možná poslední dotaz, jaký byl ten hlavní argument, který vás přiměl k tomu použít to předběžné opatření? Mm-hmm.
4: Možná si odpovědi rozdělíme. Asi se dá těžko odhadnout, jak dlouho se tou věcí budeme zabývat. Bude to určitě otázka možná několika soudních jednání nebo několika těch našich neveřejných zasedání a diskusí. Proto také jsme vlastně nyní rozhodli v té časové tísně. Teď říkám to zcela objektivně, nebudeme to nikomu vyčítat, kdo to zavinil nebo kdo to nezavinil, ale prostě na jedné straně jsme tady měli návrh prezidenta, který se vztahoval k tomu bezprostředně nadcházejícímu summitu, a pokud bychom vlastně jenom z důvodu časové tísně tak si nerozhodli do té doby, tak samozřejmě by bylo asi znehodnoceno potom i to naše konečné rozhodování. To jsou předběžné opatření, je institut, který možná není na denním pořádku v rozhodování ústavního soudu, ale jinak je to procesní prostředek, který je v denní praxi všech soudů ve všech řízeních přítomen a vydává se, ať už jde o řízení civilní, opatrovnické, nebo soudní řízení správní, nebo i trestní řízení. Každé to předběžné opatření je nějakým způsobem upraveno, má různé podmínky, které se vztahují právě k povaze těch jednotlivých řízení, takže to je vlastně jediný prostředek, jak můžeme vlastně uchovat plnohodnotné rozhodování, to znamená, upravíme prozatímně poměry účastníků a vytvoříme si zároveň čas, který potřebujeme pro to, abychom pak finálně rozhodli o vlastně rozsahu kompetencí, o tom výkladu tedy toho, co tvrdí prezident, to znamená, že on je hlavou státu, on zastupuje stát navenek a na druhé straně ty argumenty vlády, které opakovaně z úst předsedy vlády, různých ministrů a tak dále zaznívají, že je to vláda, která má mít první a poslední slovo v této agendě. Nevím, jestli tam nebyla ještě nějaká třetí otázka, nebo jestli...
8: Já bych doplnil jenom to, co jsem už řekl. Skutečně se to rozpadá. Ta problematika, kterou budeme řešit a kterou řešíme, jsme řešili dnes a kterou budeme řešit někdy v tom září a následujících měsících, se rozpadá v podstatě do dvou otázek. První otázka je, zda tedy vláda má kompetenci rozhodovat o tom, že prezident se zúčastní summitu NATO. Podotýkám, že my řešíme jenom otázku summitu NATO, byť to samozřejmě vychází z obecného ustanovení paragrafu 63, článku ústavy 63 písmeno A, kde jde o zastupování státu prezidentem republiky, tak my řešíme jenom tu otázku ve vztahu k summitu NATO, nikoliv obecně k zastupování, že takto ta otázka byla také prezidentem republiky předložena. Pokud jde o tu obecnou otázku, to je ta otázka složitá, kterou musíme řešit podrobně. Vedle toho prezident požádal, navrhl předběžné opatření, jak jsem už uvedl, a tomu jsme tedy my z těch důvodů, které jsem uvedl také stručně, už vyhověli, a z tohoto hlediska pro nás bylo rozhodující, že tedy zde byla ta je zde tedy ta časová tíseň. Nebyl nám ten návrh předložen z těch celkem známých důvodů v dostatečném časovém předstihu, abychom obě ty otázky mohli spojit. To znamená, museli jsme řešit tu otázku toho předběžného opatření právě s ohledem na tu časovou tíseň, a tam jsme vyšli z toho, co vyplývá z veřejných zdrojů, z veřejných dostupných zdrojů, že tedy prezident republiky byl vždy s tou drobnou výjimkou, kterou už jsem uvedl, členem té delegace na summitu NATO. To je určitý úzus, určitá praxe, která má svůj význam a je potřeba ji respektovat, zejména za situace, jaká nastala v současné době v této věci. Pokud pak jde o všechny ty další otázky, tak chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády z hlediska článku 67 ústavy, to znamená, respektujeme to, že vláda je vrcholným představitelem výkonné moci, a respektujeme i to, že právě v této oblasti, to znamená v zahraniční politice, má zásadní a dá se říct rozhodující slovo. Chci tedy říct, že tedy není toto rozhodnutí o tom, že bychom říkali, že snad vláda v zahraniční politice je nějak podřízena prezidentovi nebo něco takového. Nic takového to neznamená. Je to skutečně otázka jenom účasti na tom summitu. Samozřejmě i náplň toho, co bude se říkat na tom summitu, je především v pravomoci vlády. Takže zase zdůrazňujeme, ani v tomto směru to neznamená nic jiného, než to, co jsem řekl.
4: A na to vaše snad ještě otázku, co má vláda udělat. Já myslím, že vláda ví, co má dělat. Ostatně s výrokem soudu o předběžném opatření si musí poradit i právní laici, běžní účastníci řízení, takže já doufám, že vláda se svým úřadem a ministerstva se svými aparáty, že dokážou analyzovat, jaké povinnosti jim vyplývají z rozhodnutí ústavního soudu o nařízení předběžného opatření.
6: Děkuji. Další otázku má Česká tisková kancelář.
9: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, vy jste vlastně v tuto chvíli rozhodovali na základě toho návrhu prezidenta Pavla, nemáte ještě k dispozici vyjádření vlády žádné, jestli jste nějak sekundárně vycházeli z toho, co třeba představitelé vlády říkají ve sdělovacích prostředcích, jestli to hrálo nějakou roli při té rozvaze vaší a zda ta argumentace jejich vám připadá srozumitelná, případně ústavně právně relevantní. A pak ještě druhá otázka, která není ani tak za mě, jako možná spíš za veřejnost, protože laikové si mohou klást otázku, co se stane, když vláda nebude respektovat to rozhodnutí.
4: Já bych vůbec nechtěl rozvíjet otázku, co se stane, když vláda nebude respektovat rozhodnutí. Prostě já si myslím, že na prvním místě orgány veřejné moci mají respektovat rozhodnutí orgánu, který je jediný vlastně povolaný k řešení takových otázek. To potom prosím nechám vlastně vaší fantazii, co by se stalo. Nepředpokládám. Ústavní soud tady není první den, vydal jistě i v minulosti řadu závažných rozhodnutí, ať už směrem k parlamentu, k prezidentovi, k vládě nebo k nějakým jiným ještě subjektům, a ta rozhodnutí byla vždycky respektována. Já nepředpokládám, že by to teď mělo být jinak.
8: Si můžu doplnit, tak prezident se opírá o článek 87 odstavec 1 písmeno K ústavy, kde se přímo předpokládá, že ústavní soud má kompetenční spory rozhodovat. Takže pokud by vláda to nerespektovala, tak bychom si museli zamýšlet nad tím, jestli tedy toto ustanovení ústavy je respektováno a jestli tedy tato pravomoc ústavnímu soudu je dána, když je dána přímo konkrétním článkem ústavy.
6: Děkuji. Zeptám se, jsou další otázky ze strany médií?
9: Otázka, která teda zůstává nezodpovězená s tím, jak jste brali do úvahy to, co třeba říká vláda, jak obhajuje ten svůj dosavadní postup.
4: No, my jsme vlastně to naše rozhodování, i protože je předběžné, tak samozřejmě se opíralo o to, co je k dispozici a co vlastně je ve veřejném prostoru, co je z veřejných zdrojů, a myslím si, že jak stanovisko prezidenta republiky, které je tedy formalizováno v tom návrhu, ale tak i stanovisko vlády, případně ministra zahraničních věcí, je myslím dostatečně artikulováno ve všech možných jako podobách, takže my jsme neměli pochybnosti o tom, co si myslí jak prezident republiky, nebo co chce prezident republiky, případně co chce vláda, potažmo minister zahraničních věcí. Právě v těchto typech řízení, kde se vydává předběžné opatření, právě pro tu naléhavost, to nemusí mít standardní postup, že bychom tedy vyžádali vyjádření účastníků řízení, pokud to není nutné, a tady to nutné nebylo, a soud může vydat předběžné opatření i tak.
6: Tak, děkuji. Ještě Česká televize.
7: Já mám ještě jeden doplňující dotaz. Z řad některých koaličních poslanců, zejména z klubu SPD, zaznívají pochybnosti o nezávislosti ústavního soudu v případě, pokud by rozhodl ve prospěch prezidenta republiky. Tak jaká je reakce ústavního soudu na tyto, řekněme, názory?
4: Stále stejná. Já myslím, že svojí činností prokazujeme, že jsme nezávislí a nestraní a že ústavní soud není ani s nikým, ani proti nikomu, že nikomu nepatří, leda občanům této země, a tak to i zůstane. Takže my nepovažujeme za nutné jako vyjadřovat se ke každému politickému výroku o tom, že někomu straníme nebo někomu nestraníme. Soudci se s tím obecně občas setkávají, zpravidla u těch neúspěšných účastníků řízení, ty vždycky hledají nějaké jiné příčiny toho rozhodnutí v jejich neprospěch, ale opravdu nemusíme to v každé věci, každý výrok komentovat.
1: Slyšeli jste vyjádření ústavních soudců k předběžnému opatření, kterým uložili vládě, aby akreditovala prezidenta Petra Pavla na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Na vyjádření ústavních soudců reagoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Řekl, že prezidenta nechá doakreditovat a rozhodnutí soudu označil za pokus o ústavní puč. Nabízíme vám záznam jeho vyjádření k novinářům.
10: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který se včera rozehrál na Pražském hradě a dneska pokračuje v Brně. Dostali jsme usnesení ústavního soudu, které mimo jiné ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže samozřejmě usnesení ústavního soudu je třeba brát vážně, i když je to předběžné opatření. Takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání. Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost. To podle mého názoru není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobít nějaké území. Musím tedy říci s politováním, že Petr Pavel tak učinil v době, kdy už na mě nějakou dobu premiér apeloval, abychom se společně snažili ty spory mezi námi a Pražským hradem postupně zahlazovat. Petr Pavel bohužel tady těmito svými kroky tu situaci celou velmi dramaticky vyeskaloval, takže musím říct, že žádné uklidňování situace ani zahlazování těch sporů v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Jak jsem taky ostatně minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že pokud by prezident Pavel podal ústavní žalobu na vládu, tak že bych to považoval za akt nepřátelství, takže já přesně takto tu situaci vnímám. Stejně jako myslím, že nyní je již asi každému jasné, že ta lobbystická skupina lidí okolo Petra Pavla rozjela mnohem rozsáhlejší akci, která se určitě netýká pouze účasti na summitu NATO, ale která má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice.
1: To bylo stanovisko ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů k předběžnému opatření ústavního soudu, podle kterého má vláda akreditovat prezidenta na summit Severoatlantické aliance. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO reagoval tak, že rozhodnutí ústavních soudců jde podle něj proti zájmům České republiky. Podle něj má zahraniční politiku na summitu hájit vláda. Prezident Petr Pavel už rozhodnutí ústavního soudu ocenil.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
1: Opozice kritizuje slova ministra Macinky o zpochybňování soudnictví. Ukrajinské bezpilotní síly udeřily na dvě krymská vojenská letiště. Fotbalisté Švýcarska hrají na mistrovství světa proti Kanadě. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Opoziční zástupci kritizují slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, kterými zpochybnil české soudnictví. Reagoval tak na předběžné opatření ústavního soudu, podle kterého má být prezident Petr Pavel součástí delegace na červencový summit NATO. Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka jsou Macinkovy výroky nemístné, nevhodné, ale i nebezpečné. Chce tohle téma otevřít i při zítřejších interpelacích ve sněmovně.
3: Vidím to jako velké ohrožení a přál bych si, aby buď premiér Babiš nebo třeba minister spravedlnosti Tejce proti tomu ohradil, protože oni jsou tady od toho, aby garantovali občanům České republiky, že ty instituce, které tady máme a jsou zřízeny ústavou, tak fungují nezávisle a nestranně. Já jsem o tom přesvědčen, že to tak je a přál bych si, abych to slyšel i z úst těchto pánů.
1: Macinka postup prezidenta soudu označil za pokus o ústavní puč. Rozhodnutí soudu o předběžném opatření označil za nejrychlejší v historii lidstva. Ministerstvo ale podle něj zítra prezidenta na summit akredituje. Ukrajinci zaútočili drony na dvě krymská vojenská letiště. Drony vyslali také do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
4: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: 55-letý učitel z učiliště v Čelákovicích si opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Ve městě žije část jeho rodiny. Muže, který se včera údajně vydal zbraní k učilišti, policisté zatkli v pražských Strašnicích, popsala jejich mluvčí Barbora Šnévajzová.
5: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o 2 dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a 3 nože.
1: 55-letému učiteli hrozí až 3leté vězení, teď je ve zdravotnickém zařízení.
6: Sport. Čeští fotbalisté ve 3 hodiny ráno našeho času vstoupí do posledního utkání ve skupině mistrovství světa v Mexiku, potřebují nad domácí reprezentací k postupu do play-off s největší pravděpodobností vyhrát. Teď hrají Švýcarsko a Kanada. Aktuality nejen o duelu hraném ve Vancouveru dodá reportér Jakub Kanta.
7: Začala 4. minuta, stav 0-0, ale Švýcaři teď musí bránit první standardní situaci, takový zkrácený roh z levé strany, centr na malé vápno, ale Kanaďané odvrací, takže v polovině 4. minuty stále hrají se Švýcary v zápase o první místo skupiny B 0-0, no a v tom souběžně hraném Bosna s Katarem ve 4. minutě také 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
6: Utkání dál vysílá Radiožurnál Sport. O půlnoci začnou zápasy Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Ve 3 ráno pak stejně jako Češi budou hrát ve vzájemném duelu Jihoafrická republika a Jižní Korea.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a překážka na D8 za Zdiby. Dálnice D1 z Prahy do Brna je stále zavřená za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 zasahují záchranáři u vážné nehody. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná hned za sjezdem na Velký Beranov, na kilometru 119 a je téměř na půl hodiny. Zvažte proto objížďku přes Velký Beranov a po silnici 602 k nájezdu u Měřína. Na D8 hlásíte překážku za Prahou ve směru do Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby a Mělník na 1,5 kilometru leží na vozovce pneumatika.
9: Za tou molkou, za tou benzinkou, co tam je, tak v levém rychlém pruhu je pneumatika.
8: V Českých Budějovicích opatrně v ulici Na Dlouhé Louce, za Baumaxem u Orlenu zasahují záchranáři u srážky auta s cyklistou. A na silnici 46 z Olomouce do Opavy vyšetřují nehodu za Štenberkem. V zatáčkách za Lipinou havarovala motorka, čekejte omezený průjezd a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno a teploty 18 až 14 stupňů. Zítra pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
11: Dobrý večer, mám pro vás zprávu České školní inspekce. Podle jejího šetření pětka na vysvědčení někdy vede k opakování ročníku, což žákům většinou nepomáhá. Naopak se tím může prohlubovat jejich neúspěch a taky ztráta motivace. Co s tím? Odpovíme za chvíli ve vysílání večerního Radiožurnálu.
10: Večerní Radiožurnál
12: a Zuzana Burešová.

0: Podle České školní inspekce opakování ročníků žákům většinou nepomáhá a může mít i negativní dopady na jejich další vzdělávání. Školy často zachytí problémy žáků až ve chvíli, kdy se projeví třeba špatnými známkami nebo vyšší absencí. Opakování ročníků je pak spíš důsledkem než řešení samotných potíží. Inspekce na to upozornila v nové tematické zprávě o školní neúspěšnosti.
1: Opakování ročníků podle České školní inspekce neřeší příčiny školních problémů a může vést ke zhoršení výsledků žáků i jejich vztahu ke škole a zvyšuje taky riziko, že školu předčasně opustí. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal upozorňuje, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže projeví na známkách nebo absenci.
2: Má to jednu společnou příčinu a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
1: Podle inspekce je potřeba změnit přístup k výuce i k žákům. Nestačí jen sledovat známky a absenci, ale i změny v chování. Třeba jestli žák nosí pomůcky nebo jak pracuje v hodinách. Právě na tom se často ukáže, že se u něj něco děje i mimo školu. Důležitou roli mají třídní učitelé i další pracovníci školy, připomíná mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Aby bylo možné zachytit problémy žáků co nejdříve, dává ministerstvo školství školám k dispozici systém podpůrných opatření, školní poradenská pracoviště i služby pedagogicko-psychologických poraden.
1: Ve školách s tím můžou pomoct třeba školní psycholog nebo speciální pedagog. A Tomáš Zatloukal zdůraznil i roli sociálního pedagoga. Jeho přínos vyzdvihl i Tomáš Augustín z asociace ředitelů základních škol, zejména při komunikaci s rodinou žáka.
4: Protože ten je právě schopen řešit takovou věc, jako je zhoršení prospěchu, protože tím často bývají nějaké osobní problémy, rodinné problémy. Je to většinou nějaký komplex, který nedokáže úplně odchytit třídní učitel a ani ve spolupráci se školním psychologem.
1: Pro školy je podle něj ale těžké všechny tyto podpůrné pozice obsadit. Na základních školách letos opakuje ročník průměrně necelých 5 žáků z 1000. Na středních přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi procento. Nejčastěji v prvním a šestém ročníku základní a na začátku střední školy. Víc se to týká chlapců a rozdíly jsou i mezi regiony. Dlouhodobě vyšší podíl těchto žáků je v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejnižší v Praze a Zlínském kraji. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi. Někdy padá na...

Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové, kde podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval. V příští sezóně by mohl v dresu Východočechů dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší soutěži. Klub už dříve informoval taky o příchodu fotbalisty Tomáše Wiesnera. Teď vás budu informovat, že za chvíli přijde do studia kolega ze sportovní redakce a řekne, co dnes fanoušky nejvíc zaujalo právě ve světě sportu.

0: Vy to určitě víte a my si to teď připomeneme. České fotbalisty čeká osudový zápas na mistrovství světa. V posledním utkání ve skupině se rozhodne o tom, jestli český tým postoupí do vyřazovací fáze. K účasti v play-off potřebuje nad domácím Mexikem nejspíš vyhrát. Večerní sportovní přehled proto začneme právě aktualitami z národního týmu. Ve studiu je Karel Schamberger ze sportovní redakce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Sport. V případě remízy s Mexikem by museli Češi čekat na další výsledky. Prohra by znamenala s největší pravděpodobností konec na turnaji. Reprezentační trenér Miroslav Koubek přirovnává důležitý souboj k březnovým zápasům o postup na světový šampionát.
2: Je to naše nová baráž, poslední šance, takže ta zkušenost z toho března proti Irsku a Dánsku je určitě dobrá a věřím tomu, že tam jsme si dokázali, že i třeba proti papírově silnějšímu soupeři, zejména mám na mysli Dány, je možné uspět. Favoritem Mexiko, vždycky je možné uspět.
1: Utkání Česko-Mexiko začne zítra ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Sportovní ředitel fotbalové Sparty a bývalý reprezentant Tomáš Rosický na zahájení letní přípravy letenských na novou sezonu řekl, že by do sestavy národního týmu dal 17-letého záložníka Sparty Huga Sokurka. Ten zatím na šampionátu neodehrál ani minutu, pokračuje Rosický.
3: Bavíme se o strašně mladým klukovi, který toho odehrál málo, ať už vlastně za Spartu, když má trošku toho feelingu evropského fotbalu, protože hrá proti Alkmaaru a vlastně on doteď vždycky všechno zvládnul, takže z mojí strany já bych se určitě použít ho nebál, protože opravdu on všechno zvládá až podezřele plynule.
1: Program posledního kola základních skupin v Severní Americe už ale začal. Duel Švýcarsko-Kanada sleduje reportér Jakub Kanta.
4: Začala 21. minuta a stále platí, že Švýcarsko hraje s Kanadou 0-0, i když oba týmy už jednu velmi zajímavou příležitost měly, nicméně gólem na jedné ani na druhé straně neskončila Embolo. Se neprosadil a na druhé straně ani Lerin. A v souběžně hraném zápase také 21. minuta Bosna a Hercegovina s Katarem hraje také 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Od půlnoci se budou hrát zápasy Maroko, Haiti a Skotsko, Brazílie. Skupinu uzavřou stejně jako Češi od 3 hodin ráno vzájemným soubojem Jihoafrická republika a Jižní Korea. Kriminalisté znají totožnost zhruba stovky fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém utkání Sparty a Slávie v pražském Edenu. Policisté dvě osoby obvinili z výtržnictví, jednu z nich i z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Té hrozí až 2 roky vězení, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zbývá ještě ztotožnit několik osob, které byly maskované a užili pyrotechniku. Tyto osoby jsou rovněž podezřelé ze spáchání trestného činu výtržnictví.
1: Fotografie maskovaných osob policie zveřejnila na webu a prosí veřejnost o pomoc s identifikací.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravila Kateřina Fousidisová.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Ústavní soud předběžném opatření vládě nařídil, aby umožnila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Kabinet ANO, SPD a motoristů s prezidentovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr. To je o jeden haléř méně než dnes. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 630 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Česká filharmonie v rámci svého open air koncertu na pražském Hradčanském náměstí vyhlásila nového laureáta ceny Jiřího Bělohlávka. Ocenění pro hudebníky do 35 let získal Milan Al-Ashab. Česko-palestinský houslista má za sebou úspěchy na soutěžích ve Vídni, Moskvě i New Yorku. Jako laureát ceny zahraje v příštím roce na červnovém open air koncertu České filharmonie. Sport. Fotbalisté Kanady a Švýcarska hrají na mistrovství světa třetí kolo ve skupině. Krátké informace má Jakub Kanta.
2: Čala 32. minuta a Švýcarsko hraje s Kanadou stále 0-0, ale v tom souběžně hraném duelu mezi Bosnou a Katarem už se skóre měnilo a Bosna a Hercegovina vede 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Češi budou hrát ve 3 hodiny ráno v Mexiku proti domácím. K postupu do play-off musí nejspíš vyhrát.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a zvěř na D1 u Chocerad. Dálnici D1 z Prahy do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 osobní auto narazilo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je na půl hodiny. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Pokud vydržíte v koloně, za nehodou čekejte omezení na kilometru 126. Překládají tam náklad po požáru kamionu. Projíždí se teď pouze levým pruhem. Kvůli nehodě u Beranova je tam ale slabý provoz, takže se nezdržíte. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za mostem Šmejkalka. Na kilometru 28,5 řidiči hlásí pohyb zvěře v blízkosti jízdních pruhů.
5: Do dvořku na chodce rady, tak chodí srnka vedle dálnice. Pase se na svou 2 metry od pruhu.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
6: Ještě se vrátíme k předpovědi počasí. Podle meteorologů čeká Česko extrémně teplý víkend. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012. Vedra ostatně panují téměř v celé Evropě. Tak na to pamatujte a podle toho si samozřejmě naplánujte i svůj víkendový program.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

povinné elektronické žádanky nebo digitalizovaná zdravotní dokumentace, tak to jsou novinky, které řeší novela zákona o elektronizaci zdravotnictví. Od kdy tohle všechno má platit, uslyšíte v reportáži večerního radiožurnálu za chvíli. Už teď si ale můžeme říct, že nově funguje centrální systém pro výsledky laboratorních vyšetření, do kterého zadávají data samotní laboranti. Pro pacienty je ta důležitá zpráva, že výsledky těchto vyšetření by měly od září vidět taky v mobilní aplikaci EZ Karta. Podrobnosti už za chvíli.

0: Povinné elektronické žádanky nebo digitalizovaná zdravotní dokumentace. To vše má přinést novela zákona o elektronizaci zdravotnictví. Dnes ji představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a v příštím týdnu by už měla zamířit do meziresortního připomínkového řízení. Kabinetu chce Vojtěch novelu předložit v září.
1: Elektronické žádanky by podle této novely zákona měly být povinné od července příštího roku. Výjimku mají ty na laboratorní vyšetření, u kterých by to bylo od ledna 2028. Podle Vojtěcha mají elektronické žádanky mimo jiné zkrátit čekací lhuty na vyšetření nebo taky zabránit opakovaným vyšetřením a tím pádem ušetřit peníze ve zdravotnictví.
2: Ale tak či tak, oni ty žádanky už budou nabíhat ještě před tou povinností. My předpokládáme, že na začátku roku 2027 zhruba 70% poskytovatelů už by mělo být připojeno, takže ono to bude mít nějaký náběh.
1: Od začátku letošního roku můžou lékaři elektronické žádanky na některá vyšetření vystavovat dobrovolně. Co se týče elektronické zdravotní dokumentace, tu by měli mít všichni poskytovatelé zdravotní péče povinnou od ledna 2029. Ministerstvo chce ale ještě umožnit sdílení dat o pacientovi mezi jednotlivými lékaři. Jak to bude vypadat, popisuje Vojtěch.
2: Pokud třeba pacient jde na preventivní prohlídku k praktickému lékaři, tak ty informace vlastně budou sdíleny třeba se specialistou, ať už je to kardiolog nebo kdokoliv jiný. Naopak, pokud jde třeba pacient ke kardiologovi, budou provedena nějaká vyšetření a výsledky, tak zase je uvidí praktik. Stejně tak se to bude týkat screeningových vyšetření, třeba v případě onkologických screeningů.
1: Tento krok by ministerstvo chtělo stihnout ještě letos, vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
3: Postupně to nabíhá velmi úspěšně. A tudíž by se do Vánoc mělo podařit, že budeme mít vlastně připojené praktické lékaře a další poskytovatele, kteří jsou zapojeni do prevencí a do screeningu.
1: Co už ale nově funguje, je centrální systém pro výsledky laboratorních vyšetření, do kterého zadávají data samotní laboranti. Dosud žádný takový systém neexistoval a podle Duška může přispět k lepší organizaci péče zdravotními pojišťovnami.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba nebo glikovaný hemoglobin, mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
1: Pacienti by výsledky laboratorních vyšetření měli od září vidět taky v mobilní aplikaci EZ Karta. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

Letošní mistrovství světa ve fotbale má tři oficiální maskoty, protože ho pořádají tři země. Los Maple reprezentuje Kanadu, Mexiko zase Jaguar Zaju a Orel Bělohlavý Spojené státy. A právě Los Maple by dnes mohl pomoct reprezentantům Kanady. Jestli se mu to už povedlo, to se dozvíme za chvíli v dalším zpravodajském vstupu Radiožurnálu z mistrovství světa.

0: Fotbalisté jedné z pořádajících zemí Kanady hrají poslední zápas ve skupině, jejich soupeřem je Švýcarsko a v utkání jde o přímý souboj o vítězství ve skupině B. Zápas vidí reportér Jakub Kanta.
1: První 45-minutovka žádnou branku ve Vancouveru nenabídla. Po první půli tedy platí stav 0-0, ale že by se nebylo na co dívat, to určitě ne. Většinu času drží míč na svých kopačkách spíš fotbalisté Švýcarska, tvoří hru a není se co divit, protože právě oni potřebují vyhrát. Kanaďanům stačí k tomu, aby si zajistili první místo ve skupině a tím pádem až dva zápasy další v play-off ve Vancouveru před kanadskými fanoušky. Každopádně kanadská obrana zatím drží, dokázala zlikvidovat příležitosti Embola i některé další, třeba Manzambiho. No a sama spoléhá Kanada na rychlý přechod do útoku, tedy na breaky. Jeden takový ale nedokázal proměnit David, no a po něm měl zajímavou příležitost také Buchanan. Zatímco ve Vancouveru, tedy po první půli, platí stav mezi Švýcarskem a Kanadou 0-0, tak v Seattlu, tak tam už také skončila první 45-minutovka v tom druhém utkání skupiny B a Bosna a Hercegovina před druhým poločasem má jednobrankové vedení, hraje s Katarem totiž 2-1, Alajbegovič otevřel skóre, pak si dal vlastní gól Katařan Al-Brake, ale pak se do správné sítě trefil jeho krajan Al-Haidos, takže Katar po úvodní 45-minutovce prohrává s Bosnou a Hercegovinou 1-2. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Přáli si dítě.
1: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
3: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
4: Jo.
5: Jo.
4: Ano.
5: Jo.
4: Si můžem spolu hrát.
1: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
2: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
3: Kolik hodin tak denně spíte?
6: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
1: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
6: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
2: Vícerčata.
1: Nový seriál Radiožurnálu denně po 3:15.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je s vámi ve 22 hodin. A taky Kateřina Caussidisová se zprávami.
2: Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na summitu NATO. Belgie a Nizozemsko vyhlásili varování před vlnou veder. České fotbalisty čeká poslední utkání ve skupině mistrovství světa. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moct jet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
4: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost, až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje a označil ho za nezvykle rychlý. Česko znovu zasáhly vysoké teploty. Rekord naměřilo 14 ze 170 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně. V dalších dnech mají teploty podle předpovědi stoupat ještě výš. A s horkými teplotami se potýkají také státy Beneluxu. Belgické a nizozemské úřady vyhlásily celostátní varování před vlnou veder. Teploty se tam celý den pohybují kolem 35 stupňů. V pátek by mohly vystoupat až na 38.
5: Některé školy v Bruselu tento týden kvůli vedrům zrušily odpolední vyučování. Částečně uzavřená je také jedna z nejznámějších belgických turistických atrakcí, bruselské Atomium. Belgické národní krizové centrum vyzvalo obyvatele k solidaritě. Zdraví lidé, kteří mají ve svém okolí seniory nebo sociálně izolované a zranitelné jedince, by podle centra měli tyto osoby navštívit a postarat se o ně. Nizozemské úřady také varují před smogem. Silné sluneční záření a nedostatek větru totiž vedou k hromadění ozonu v atmosféře, což zhoršuje kvalitu ovzduší. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Stavba obchvatu Pelhřimova zatím nezačala. Ředitelství silnic a dálnic původně avizovalo zahájení prací v prvním pololetí letošního roku. Co stavbu zdrželo, vysvětlil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
6: K zahájení stavby potřebujeme ještě dotáhnout poslední složitější případy výkupů potřebných pozemků a samozřejmě i přeložky sítí. I tak ale už před podzimem začneme připravovat staveniště pro archeology a zahájíme skrývky ornice.
3: Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední a klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do vyřazovací fáze národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Závěrečné utkání ve skupině hrají také Švýcaři a Kanaďani. Jejich duel sleduje Jakub Kanta.
7: Ve Vancouveru je vše připraveno na start druhé půle, a to za stavu 0-0. V souběžně hraném duelu v Seattlu Bosna a Hercegovina v poločase vede nad Katarem 2-1. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Od půlnoci se budou hrát zápasy Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Skupinu uzavřou duelem od 3 hodin ráno vzájemným soubojem Jihoafrická republika a Jižní Korea.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprojezdná D1 za Velkým Beranovem a překážka v tunelu Blanka v Praze. Dálnice D1 z Prahy do Brna je stále uzavřená za Velkým Beranovem po vážné nehodě. Na kilometru 122 se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. I tak je tam kolona, a to už od kilometru 116. Můžete sjíždět pak na Velký Beranov na kilometru 119. Silnice 602 je teď dobře průjezdná, zpátky najedete u Měřína. A pokud zůstanete v koloně, dejte pak pozor na kilometru 126. Překládají tam zboží z kamionu po požáru. Na místě je těžká technika, projíždí se pouze levým pruhem. Na D10 počítejte s omezením na výjezdu z Prahy ve směru na Mladou Boleslav. Od konce Novopatské až po sjezd na Horní Počernice budou silničáři čistit vozovku. Je tam uzavřený pravý pruh. A v Praze pozor na překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. U odbočky na Roztoky a Dejvice stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 25. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Libora Boučka.
9: Je jedním z historicky nejúspěšnějších českých rugbystů. V zahraničí hrál za kluby na Novém Zélandu, ve Velké Británii, ve Francii a také, co by zatím jediný Čech za výběr světa Barbarian FC. Absolvent informatiky na pražském Matfizu a později absolvent Fakulty tělesné výchovy na Univerzitě Karlově v Praze. Spoluzakladatel programu Trenéři ve škole a zakladatel rugbyové akademie Olymp Praha Jan Macháček je hostem Radiožurnálu. Dobré dopoledne.
10: Dobré dopoledne.
9: No, nemůžu začít ničím jiným než Kopanou, jestli dovolíte. Protože se hrála další utkání a myslím si, že ten úsměv tak jako naznačuje, že to prostě je Kopaná. Vy nikdy neřeknete fotbal, ne? Mistrovství světa ve fotbale.
10: Málo kdy. Já mám hodně kamarádů v americkém fotbalu a v té partě se právě hodně používá výraz Kopaná, což je trochu dvojsmysl. Aby se to dobře rozlišilo, který fotbal vlastně myslíme.
9: Jak moc cítíte z toho mistrovství v Kopané, které předpokládám zase tak úplně nesledujete, že to je ještě pořád sport a jak moc už je to velká marketingová operace?
10: To si nedovoluju hodnotit. Ty návštěvy, co jsem viděl, jsou ohromující. Jo, hodně lidí to sleduje, ale nějak to šlo zatím mimo mě, takže to nemůžu hodnotit úplně.
9: Jak se dají využít takhle velké události směrem k dětem, směrem k populaci? Co bychom si z nich měli vzít?
10: To je velice dobrá otázka a já jsem i částečně informatik, takže mě často zajímají i ty čísla zatím. Ono se ukazuje, že když je nějaká velká akce, takže pak to má vliv na to, kam se děti hlásí, na které kroužky, ale neukazuje se, že by se zvětšil jejich počet celkově. Jo? Čili když Lukáš Krpálek vyhraje zlatou medaili na olympiádě, tak je víc judistů. Když máme úspěchy v basketu, tak je víc basketbalistů. Když se nám daří ve fotbale, v Kopané, tak pak máme víc v oddílech, ale ta celková...
9: Takže dochází k migraci do jistý míry. Jako.
10: Ano, že ty sporty si to trošku kradou navzájem. To je hra s nulovým součtem.
9: Takže největší výzva je otevřít ty brány tak, aby sportovalo víc jedinců.
10: Ano, to si myslím, že je hra, kterou by ten náš stát měl hrát.
9: Jakým způsobem to se pokusíme dnes s Janem Macháčkem otevřít? Posloucháte Radiožurnál.
11: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Jan Macháček je naším hostem. Mluvil jsem o programu Trenéři ve škole. Dostaneme se k tomu, co je, řekl bych, mise, na kterou se Jan Macháček vydal po té bohaté kariéře. Ale nemohu nevyužít tu možnost, že tady jste. Já si pokládám otázku, vy jste ročník 1972. To znamená, že 15 vám bylo v roce 87. Tak ano. Daleko sahají moje matematické schopnosti. Jak jste si našel cestu k rugby? Protože mě bylo v té době 8 a vím, že rugby mi vůbec nikdo nenabízel.
1: Skrz taťku. Táta přišel do Prahy studovat a spolužák mu ukázal klub Slávie rugby a tam začal právě ve 20 letech. A šlo mu to, během pár let se vypracoval na ligový hráče a dostal se do Dukly. A do Dukly Bohdaneč u Pardubic, kde pak potkal mamku. Rugby si zamiloval a proto, když jsme se přestěhovali na druhý konec Prahy, tak mě přivedl právě na hřiště Slávie.
0: Ono to se vším souvisí, protože ten sport byl nedílnou součástí vaší rodiny a vašeho dětství. Jestli se nemýlím, tak váš bratr Dušan byl vicemistr světa a účastník dvou olympijských her. Tak jak to probíhalo? Kde všude ten sport byl v té rodině?
1: No asi všude, tak sportovali jsme hodně. Já jsem dělal hokej, pak judo, brácha taky dělal víc sportu a tak nějak jsme byli aktivní. Hodně jsme lyžovali, jak to tehda bylo zvykem.
0: A proč jste inklinoval nakonec k tomu kolektivnímu sportu? Protože jak jste říkal, jako vlastně to judo, individuální záležitost vzhledem k té tělesné konstituci, tak si umí

0: jak pilně trénuje ten sportovec. Takže to mi různě šlo a nešlo. A když jsem přišel na rugby, kde byl kolektiv, tak mi to hrozně bavilo, protože to nebylo pod takovým velkým tlakem na výkon, jako už to judo. A bylo tam spoustu kamarádů a v tom mě to chytlo.
1: Umím si představit ten skok třeba z toho klubu ze Slávie do národního týmu, ale jaký byl ten skok do Velké Británie?
0: Nejdřív na Nový Zéland právě se otevřely hranice, tak jsme mohli vycestovat. V roce 95 jsem vzbal svých pět švestek a odjel jsem až na druhý konec zeměkoule do Dunedinu.
1: Hrát rugby.
0: Hrát rugby.
1: Takhle je to dost troufalé. Jet z Česka hrát rugby na Nový Zéland, kde je to absolutní posedlost a vášeň.
0: Oni počátkem 90. let tady projížděli skupinky cestovatelů a právě jedna z nich z Nového Zélandu mě to doporučili, takže jsem tam měl jakousi konexi, kterou jsem tam využil a byl to opravdu překvapivý zážitek přijet tam kulturně úplně něco jiného a sportovně úplně odlišné.
1: V čem to je ta odlišnost toho vztahu k tomu sportu?
0: No, to se těžko tady vysvětluje v takhle krátké chvíli, ale tam rugby je skoro jako náboženství. V Dunedinu, který je velký jako Pardubice, 100 000 lidí, tak tam bylo 10 klubů rugbyových a každý měl mužské A, B, C, D a ještě dva ženské týmy. Takže tam skutečně to bylo masivní. V sobotu se všechno zastavilo, všichni hráli, ale neuvěřitelné tam bylo, že pak se všichni sešli a probírali vlastně, co se ten den událo na hřišti.
1: To znamená, to přerostlo ve společenskou událost, která se týkala vlastně celého toho města.
0: Ano, rozhodně.
1: Říká Jan Macháček, proč je rugby kouzelné a čím nás může inspirovat, tak o tom si budeme i dál povídat.

0: 55 zápasů za národní tým ten poslední 16. prosince 2009 odehrál Jan Macháček. Následně založil pražský Olymp, řekl bych velmi specifický klub. V jehož středu zájmu jsou ti nejmladší, je to tak, to platí teď.
1: Ano, soustředíme se nejvíc na mládež.
0: No a co vás vedlo k založení Olympu?
1: V roce 2015 jsem hledal, co budu dělat dál, protože informatika mě už moc nebavila a ani nešla. A víc a víc mě bavil sport, tak jsme vymysleli projekt, jak dostat české rugby na olympiádu. Dohodli jsme se s tehdejším centrem sportu ministerstva vnitra, že tam založíme akademii pro tyto sedmičkáře, ale stejně jako život se mění, tak nakonec se z toho vyklubal klub pro policisty, hasiče a taky pro mládež. A teď jsem pyšný na to, že můžu se podílet na chodu klubu s 250 členy, kteří si snad užívají rugby.
0: No vy jste proletěli v té, myslím, že první nebo druhé sezóně úplně neskutečně tou druhou ligou. Jak moc vás takhle zpětně mrzí, že jste před těmi 8 lety nešli do extraligy?
1: No, to byl takový podprojekt jednoho známého Jihoafričana Nevila, který tady nám přivedl 10 krajánků a vlastně ukázal ten propastný rozdíl v kvalitě mezi českými a zahraničními soutěžemi a nechtěli nás hned dát do nejvyšší soutěže, tak jsme museli začít v druhé a tam jsme snad hráli jednou i 200-0. Takže to bylo hodně nevyrovnané.
0: Tak z toho pak člověk i částečně pochopí, že daleko asi přínosnější je rozvíjet tu vášeň těch nejmladších a těch dalších a spíše přivádět k tomu sportu obecně. Rugby má, a podle mě to je možná jeden z mála sportů, že v těch samotných pravidlech je těch 5 stěžejních hodnot, rovnou definovaných, čestnost, nadšení, soudržnost, disciplína a respekt. Jak důležité to je a co to znamená ty hodnoty, jak jsou dodržovány?
1: No, teď už se dostáváme k filozofii a podle mě je to to nejdůležitější, protože sport má především vychovávat a rozvíjet lidi víc než cokoliv jiného. A když si to uvědomíme a promítneme, tak přesně to jsou hodnoty, které definují, o čem to sportování je. No a rugbyová unie, ta celosvětová, byla natolik prozíravá, že to rovnou jmenovala a uplatňuje je.
0: Jak moc v té návaznosti je zřejmé, že rugby hrají vzdělaní lidé? Já jsem tady zmiňoval to, že vy jste to říkal taky, že jste informatik, máte za sebou matematickou fyzikální fakultu, také i tady takhle definované hodnoty přivádí někoho, kdo je třeba vzdělanější než v jiných sportech, ale že to rovnou...
1: Tak teď se dostáváme na tenký led. Já bych to úplně také nespojoval. Ono už v tom 19. století, když rugby vznikalo, tak bylo zejména rozšířeno na školách v Anglii a oni to měli jako výraz nějakého stavu. A takhle se vymezovali právě proti kopané například, že ti studenti a ti vzdělaní hráli rugby, zatímco zbytek populace hrál fotbal. Dneska už je to jiné, ale častokrát se to drží. Ono k těm hodnotám rugby, podobně jako bojové sporty, je mají vetkané i v pravidlech, kde třeba neexistuje, abychom pokřikovali na rozhodčího. My se dokonce na něj nesmíme ani úplně křivě podívat, jo, protože za to je hned žlutá karta, což v jiných sportech není vždycky pravidlem.
0: No, musím se logicky zeptat i na to, jak se dá se říct, dá prosadit v rugby. Jak moc důležitá je ta chytrost v tom systému té hry. Jestli Je to, jestli se dá percentuálně, když máte rád čísla vyjádřit, jak moc je to fyzický fond a jak moc je to ta psychika? Že to je vlastně možná i ta odpověď na to, že to musí hrát a uspět ten člověk.
1: Ale na procenta si samozřejmě netroufnu, ale je to propojeno. Teď několik let po sobě jsou nejlepší hráči světoví, jsou mlýnovky, čili kluci vysocí 170 cm. Takže tam ten fyzický fond asi nehraje tak velkou roli, jako jejich obratnost, ale především chytrost.
0: Jak se daří, když se vrátím k tomu Olympu, jak se daří přesvědčit maminky? Protože umím si představit otce, kdy řekne, ne, tak logicky tohle musíme zkusit, ale ty maminky musí mít strach, ne?
1: Lepší se to den ode dne, protože rugby je v televizi častěji a navíc nám trošku slouží i špatná reklama těch ostatních sportů, takže si lidi čím dál více uvědomují, že rugby vychovává děti dobře.
0: Kdy začít a s čím, o tom se dál budeme povídat. Naším hostem je Jan Macháček.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. A Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve velkém stahuje k Moskvě a Krymskému mostu systémy protivzdušné obrany. Napsal to na sociální síti Telegram s odvoláním na zjištění ukrajinské tajné služby SBU. A ta uvedla, že Ukrajina zasáhla celkem 4 ruské systémy S-400 a pancíř rozmístěné u Krymského mostu v Kerči. A rozsah škod nekomentovala Moskva ani Kyjev. Francie má první potvrzený případ eboly. Do země s ní přijel lékař, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví. Lékař je aktuálně v izolaci ve specializovaném zařízení a jeho stav je stabilizovaný. Úřady už pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. A cena zlata se poprvé od loňského listopadu propadla pod 4000 dolarů za trojskou unci. Přispívá k tomu silnější dolar a taky očekávaný růst úroků ve Spojených státech. Investoři sledují i mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. Sport. Fotbalisté Švýcarska a Kanady hrají poslední duel ve skupině mistrovství světa, sleduje ho Jakub Kanta.
2: 73. minuta je v polovině, švýcarští fotbalisté vedou nad Kanadou 2-0 a kráčí tak za postupem do play-off z prvního místa. To v tom druhém souběžně hraném duelu ve skupině B Bosna a Hercegovina vede nad Katarem 2-1. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Ve 3 hodiny ráno našeho času budou hrát čeští fotbalisté proti domácímu Mexiku a k udržení šance na postup do play-off potřebují Češi nejspíš vyhrát.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a překážka na D11 za Chýští. Dálnice D1 z Prahy do Brna je stále zavřená za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 zasahují záchranáři u vážné nehody. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici a kamiony ale zastavují už před sjezdem na Beranov na kilometru 114. Můžete to objet bez kolony přes Jihlavu, sjíždějte na kilometru 112 a jeďte po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za sjezdem na lázně Bohdaneč. Na 70. kilometru stojí porouchané osobní auto, blokuje tam odstavní pruh. A v Praze čekejte překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. U odbočky na Roztoky a Dejvice stojí porouchané vozidlo. Je tam uzavřený i pravý pruh, takže se musí vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude polojasná až oblačná, ochladí se na 18 až 14 stupňů, přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza s dopoledním hostem Radiožurnálu Libora Boučka.
5: Hostem je Jan Macháček, asi náš nejúspěšnější reprezentant v rugby. Zároveň, když jsme se o rugby bavili, tak musím doplnit i název publikace, která vyšla před 3 lety, Zahrajte si rugby. Je to dílo právě Jana Macháčka s Radimem Vybavím, který, bych řekl, to dílo je unikátní v tom, že dokáže přilákat spoustu lidí. Je to i tam jistý druh metodiky a myslím, že člověk pochopí ten smysl, proč si vybrat zrovna rugby. Mě zaujalo v té vaší kariérní dráze, že po vystudování toho matfizu, po dráze v IT, jste se rozhodl jít na fakultu tělesné výchovy a sportu. Proč? Co byl ten cíl?
6: No, chtěl jsem být co nejlepším trenérem, působit u národního týmu sedmiček, dotáhnout je třeba jednou na olympiádu, ale jak život, tak cesty se mění. A čím dál víc mě to začalo táhnout k mládeži a k trénování, až vlastně jsem se stal tělocvikářem.
5: Mě zajímá, co vás tam táhlo. Bylo to něco, že jste viděl, že to není v pořádku, že ten obsah a ta myšlenka sportu v Česku není dobrá?
6: No tak to je očividné. Já bych řekl, že to není úplně dobře nastaveno u nás, protože tady se soustředíme na výkon, zatímco bychom se měli soustředit na to, aby každé dítě si pohyb zamilovalo, oblíbilo a bylo zdravé, tak jako je to v jiných zemích.
5: Kdo se na ten výkon soustředí? Jsou to ty děti, jsou to rodiče, jsou to trenéři? Kdo to je?
6: No, to jste Libore pojmenoval dobře, ale...
5: Já se jenom ptal.
6: Je to systém. Je to u nás už takto nastaveno. Už když já jsem byl mladý, tak byla tvrdá raná specializace v hokeji, v gymnastice a tak dále. Dneska se to propisuje i do dalších sportovních odvětví. S fotbalem se začíná brzy, judo a tak dále. A téměř se o tom nediskutuje. Stát podporuje sportovní kluby skrz svazy a odměňuje je za to, že soutěží už od raného věku, a to je kontraproduktivní. X studií to ukázalo a nic u nás nemění.
5: No, je ten problém třeba v tom, že pochopitelně čím víc členů budu mít, tak na větší kus dotací si sáhnu, takže ta kompetitivnost mezi sporty je najednou jakoby v tom finančním zájmu. Tak je to v tom, že by to mělo být daleko víc propojeno, že by neměly třeba ty svazy mezi sebou soutěžit?
6: Určitě. Tady hrajeme hru s nulovým součtem, to znamená, když přibude děti v jednom odvětví, tak logicky ubude v druhém odvětví. Tu hru, kterou by měl náš stát hrát, ale je jiná úplně. My bychom se měli snažit, aby každé dítě sportovalo, aby každé dítě si pohyb zamilovalo. A to se nestane tím, že budeme sypat peníze sportovním svazům, které obsluhují jenom 4% populace. Samozřejmě třeba ve věku 12 let je to procento mnohem vyšší. Ale princip je ten, že sportovní svazy jsou nastaveny na výkon a jsou hodnoceny podle medailí z olympiády a podobných parametrů. A nejsou hodnoceny tím, kolik celkové populace sportuje ve věku 19-20 let. Hmm. Jo. Když se podíváme do zahraničí, a já rád uvádím Norsko, tak ty to dávno pochopili a oni tu hru nad námi vyhrávají 20-0, protože jejich cílem je, aby sportovali všichni, protože to pak znamená zdravou a chytrou populaci. A my to nechápeme.
5: Na druhou stranu si umím představit, že určitě Norský lyžařský svaz bude bojovat o to, aby měli co nejlepší výkony, ale ještě tam bude asi ten mezičlánek, který právě dokáže přilákat úplně všechny. Tak jak na to rozebereme? Jan Macháček je dnes naším hostem.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jan Macháček o té filozofii, dejme tomu do jisté míry, když to budu parafrázovat do konkrétna, o té norské cestě mluví dlouho. Myslím si, že do jisté míry ten otisk i v rámci programu Trenéři ve škole, ono to začalo rezonovat, ten norský systém, opět po tom, co jsme prohráli na mistrovství v ledním hokeji právě s Norskem. Ale to si myslím, že není vůbec, to je souvislost jako do jisté míry čistě náhodou a jenom shoda okolností, že tam u toho ty Norové byly. Ale by se tam popisoval v tom statusu Kleba, což je absolutní fenomén běžeckého lyžování. On se začal specializovat v kolik letech?
1: No, skutečně specializovat se začal ve 14 letech, nebo v 15. Ale samozřejmě, že běžky už mu dal dědeček ve dvou, protože tam je to normální. Jo? Ale jde o to, že on dělal hodně dalších sportů, jo? A nespecializoval se na běžky. A podobně jako zbytek norské populace, oni jsou multisportovní. Oni dělají všechno, baví je to. A až třeba přijde čas právě kolem té puberty, tak se začínají specializovat. Jo? A tak by to mělo být, když to u nás jsme to nepochopili a specializujeme příliš brzo.
0: No, člověk to v případě Norska opravdu vidí v těch dalších disciplínách. Víme o té medaili, která přišla pro hokej. Teď máme možnost sledovat neskutečnou jízdu i norské fotbalové, tedy norské reprezentace v Kopané. Ale je to norská fotbalová reprezentace. No, jak vytvořit to, že to začne bavit? V čem to tedy z vašeho pohledu bylo podceněné?
1: No, my se věnujeme těm nadaným, jenomže ono už je těžké definovat, kdo je nadaný třeba v 8 letech. Jo? A místo toho my se musíme věnovat všem, ale hlavně my si musíme přenastavit náš velký záměr, když cílem státu nemají být medaile z nějakého mistrovství, ale cílem přece má být zdravá populace. A pohyb je jednou ze základních složek zdraví a prevence zdraví. A to bychom měli mít na zřeteli jako prioritně.
0: Čí by to tedy měl být úkol? Co je to přirozené místo, kde se ten mindset změní? Mně napadá jenom jedno místo.
1: No právě. Všichni o tom mluvíme, že by to měla být rodina, že by to měli být trenéři lepší a tak dále. Ale existuje jediná instituce, kterou prochází celá populace, a to je škola. Čili naprosto logickým závěrem je, že děti si musí zamilovat pohyb ve škole.
0: Jak na to?
1: No, to už je náročnější otázka. Když jsme byli malí, tak jsme běhali venku velice hodně a často. Troufnu si tvrdit, že to byly třeba 10-20 hodin týdně spontánního pohybu. A dneska se to radikálně proměnilo. A třeba třetina dětí se nehýbe vůbec mimo školu. Proč to mluvím? Protože tehda ten tělocvik, když nebyl dobrý, zejména na prvním stupni, kdy se to láme, tak to nevadilo. Jo, tak jsme prostě přežili 2 hodiny s paní učitelkou hudební výchovy a neděli jsme nic moc. Ale dneska to opravdu vadí. Proto, co si budeme nalhávat, ta kvalita se nezlepšila v tělesné výchově na prvním stupni a to si paní učitelek kolegyň mých velice, velice vážím. Ale ne každá na to má úplně vlohy, tak je jim třeba pomoct v této situaci. A proto jsme přišli s tím, že jim pomůžou trenéři.
0: Mně napadá i to, vycházím z té vlastní zkušenosti studenta střední školy, ale té základní. Možná je to dáno tím, že to byly 90. a člověk se měl víc věnovat dějepisu, který se proměňoval. Ale ta tělesná výchova byla takový, řekl bych, chudý příbuzný. To byl takový jako doplněk, že a pak bude tělák, většinou odpoledne, že vlastně i tohle je přece chyba, že najednou to nebylo, nechci říct na piedestálu, ale že ta tělesná výchova jako předmět nebyla tak plnohodnotná jako třeba matematika, dějepis a přitom
1: to přesně. Říkáte to dobře, Libore. A vůbec vyvíjet mentální činnost má základní předpoklad, aby ten mozek byl okysličený a zdravý. A toto způsobuje pohyb. A jak jsme říkali, tak my jsme mívali hodně pohybu mimo školu, takže pak nevadilo, že v té škole nám dali trochu víc zakouřit. Ale teď, když se děti nehýbou, tak tu školu nezvládají. Oni po druhé hodině už uvadají, no a nejsou schopné vůbec vnímat. Proto je nutné, tak jako v zahraničí, prostě navýšit počet hodin tělesné výchovy, hýbat se. Teď Slováci dělají výborný projekt Pohybom k pohodě, aktivná škola, kde organizují pěší procházky dlouhé do školy, aktivní přestávky. V průběhu matematiky se zvednou a dělají pohybová cvičení a tak dále.
0: Tyhle nástroje, které můžou působit banálně, jsou funkční?
1: No samozřejmě, a to je prokázané výzkumem, ale bohužel tady na to neslyšíme.
0: Jan Macháček je hostem Radiožurnálu.

0: Mluvili jsme o tom, že do jisté míry navýšení možná hodin tělesné výchovy, či ta fyzická aktivita, ještě nad rámec toho je to, co by prospělo té populaci, protože, jak jste říkal, jednotky procent se tomu sportu nějak aktivně věnují a ta škola je přirozené místo. Co dál je ten limit? Protože opět mohu vycházet z té vlastní zkušenosti Nemehla. Tak člověk prostě najednou i na té škole byl kompetitivní a vlastně ve chvíli, kdy byl limitován, že mu to nejde, no tak ztrácel přirozený zájem. Jak ano. Velký nešvar je tohle?
1: No, je to fenomén velký. Pan docent Kaplan z fakulty tyto žáky ve své monografii nazval aktuálně pohybově méně úspěšnými žáky. Mým zkrácení říkáme bambulkové.
0: Zní to hezky.
1: A to jsou ti, kteří při vybice dostanou během první minuty ránu míčem a jdou si na 5 minut sednout. A ty je velice těžké motivovat. Proto se snažíme dělat tělocviky tak, aby děcka se zapojovala všechna, aby třeba ty lepší hráli spolu a ti nováčci nebo ty bambulkové, aby měli vlastní skupinu, aby to všechno, všechny bavilo, protože je to baví jenom v tom případě, když je to jim přiměřené. No, takže tohle to je jeden ze směrů. Hmm.
0: To znamená prostě udržet tu čistou radost.
1: Samozřejmě.
0: A ta orientace na výkon, který má přicházet skutečně až tím 15. 16. rokem, co je ta správná chvíle?
1: Orientace na výkon a soutěživost je trochu něco jiného. Soutěživost máme podporovat vždy, protože soutěživost je motorem rozvoje a zlepšování. Jo, že s někým soutěžím, sám se sebou nebo se soupeřem, tak vlastně se sám rozvíjím. Jo. Ale někdy je to posouváno až do patologického rozměru, čili nebezpečného, že ta soutěživost je všechno. Jo, ten tlak na výkon, že musím vyhrát v Kyjově.
0: Co mají dělat rodiče? Protože a jak mají rodiče bojovat s vlastní ambicí projektovanou na tu ratolest?
1: No, tak na tohle to neumím úplně odpovědět. Řeknu upřímně. Myslím si, že by na ně neměli tlačit na děti, nechat je, aby si sportovali podle jejich uvážení, dívat se, jak je vede v kroužku nebo v klubu trenér, jak na ně mluví, jestli je podporuje, jestli je nenechává sedět na lavičce v utkání a jestli cílí na to, aby je to bavilo. Hmm.
0: Protože to tlačení znamená, že to dítě se může pak v tom kritickém období 15-16 let prostě na ten sport úplně vykašlat a zavřít. Hmm.
1: A to se statisticky stává a je to špatnou vizitkou nás.
0: Kdy je to nejrizikovější období v tom dospívání, kdy dochází, jestli máte ta čísla, kdy nejvíc od sportovců odchází?
1: No, u nás se to láme kolem 12. roku, kdy je nejvíc sportovců zapsaných v klubech. A
0: to je dáno asi tou panikou těch rodičů, že už musím s tím klukem a holkou něco dělat. Ne?
1: Asi.
0: Někam je dám.
1: No, pak oni ubývají až kolem 19. roku, jich přežije zlomek. Jo, a to je špatně. A to indikuje, že to ty děcka nebaví, no a že ze sportu odchází.
0: Jakým konkrétním způsobem se to dá změnit? Máme volat na patřičná místa, máme začít u sebe, víte, protože to, co všechno jasně říkáte, je naprosto na místě a je to jako srozumitelné.
1: Tak poučit se od ostatních, netlačit na výkon do 15, mít sport ve škole a zapojit všechny, zapojit i ty aktuálně méně pohybově úspěšné žáky a cílit na radost, aby je to bavilo a pak se to změní. A těch příkladů už je hodně, když podívejme se na tu severní Evropu, na Francii, tam to funguje.
0: Ten cíl je jasný, aby těch 70% lidí přirozeně po celý život mělo lásku k pohybu. A je úplně jedno, jestli je to rugby, anebo ta kopaná. Děkuji moc krát, že jste dorazil a díky moc za to, že tyhle myšlenky šíříte mezi nás rodiče i mezi učitele. Jan Macháček byl naším hostem. Díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
2: Vláda zítra zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO v Ankaře. Ministři obrany Česka a Polska jednali o společném postoji před summity Vyšegrádské čtyřky a NATO. Čeští fotbalisté odehrají proti Mexiku poslední zápas ve skupině mistrovství světa. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Předběžné opatření ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Kritizuje taky, že soud kabinetu nedal prostor se před opatřením vyjádřit. A podle Babiše má zahraniční politiku Česka hájit vláda. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Vláda rozhodnutí soudu respektuje a akreditaci prezidentovi zařídí, říká ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka.
4: My zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání.
2: Vláda v pondělí původně oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. A prezident se pak obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou, o té soud teprve rozhodne. Pacienti by měli od září moct vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít taky zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní líp organizovat zdravotní péči.
5: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin, mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Ministři obrany Česká a Polska jednali ve Varšavě o společných stanoviscích před zítřejším jednáním šéfů rezortů obrany Vyšegrádské čtyřky a koordinovali také spolupráci před blížícím se vrcholným summitem NATO v turecké Ankaře. A tam chtějí zastávat stejný přístup v otázkách výstavby a ochrany potrubní infrastruktury.
6: Ministři obrany Česka a Polska Jaromír Zuna a Vladislav Košiňák-Kamiš se na setkání shodli, že vztahy s Ukrajinou musí být obousměrné a založené na solidaritě. Ukrajina by se svými spojenci měla výměnou za vojenskou pomoc sdílet své know-how. Tématem jednání byla i vojenská spolupráce v misích zaměřených na střežení vzdušného prostoru.
7: Chtěl bych srdečně poděkovat České republice, České armádě za vyslání bojových vrtulníků a stovky vojáků na obranu polské hranice.
6: Vzkázal pojednání šéf polského rezortu obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Od června se na sledování a obraně polského vzdušného prostoru v pohraničí podílejí české vrtulníky Venom. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: K tonoucímu dítěti na rybníku vyjížděli záchranáři odpoledne u Blatné na Strakonicku. Při jízdě na pedalboardu dítě spadlo do vody a nevynořovalo se. Nad hladinou se ho svědkům podařilo dostat až po několika minutách. Záchranáři ho pak letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích. Případem se dál budou zabývat strakoničtí kriminalisté.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté ve 3 hodiny ráno našeho času vstoupí do posledního duelu ve skupině mistrovství světa. V Mexiku budou hrát proti domácím, kteří už mají jistý postup do vyřazovací fáze. Naopak Češi potřebují nejspíš vyhrát. Teď hrají Švýcarsko a Kanada, zápas sleduje Jakub Kanta.
8: Tohle utkání už skončilo a Švýcaři se radují z vítězství a také triumfu ve skupině B, protože Kanadu porazili 2-1. Kanaďané tak končí na druhém místě tabulky a postupují také. A čekat musí Bosna a Hercegovina, která v souběžně hraném duelu porazila Katar 3-1. Má stejně 4 body jako Kanada, ale je na třetím místě. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Za hodinu začnou duely Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Ve 3 hodiny ráno stejně jako Češi vstoupí Jihoafričané do duelu s Jižní Koreou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a překážka na D1 za Mirošovicemi. Dálnici D1 z Prahy do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 osobní auto narazilo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici a jede to pomalu.
10: Moc to nejede, úplně pomalé, protože přes tu benzinku to se sune ty auta.
9: Kolona teď tedy začíná na kilometru 117. Pokud jste na začátku, můžete sjet na Velký Beranov na kilometru 119. Objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Pokud vystojíte celou kolonu až k nehodě, dejte pak pozor na kilometru 126. Překládají tam náklad po požáru kamionu, projíždí se pouze levým pruhem. Kvůli nehodě u Beranova je tam ale slabý provoz, takže se nezdržíte. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Benešov. Na 18. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu, je označený šipkou. V Praze začala noční uzavírka tunelu Mrázovka ve směru na Břevnov. Údržba zastavila provoz i v tunelu Mrázovka ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
1: Dobrý večer, teď už je vám po dnešním horkém dni nejspíš o něco lépe. Možná sedíte na verandě, na zahradě nebo třeba na balkoně a užíváte si tyhle příjemné večerní teploty. Poslouchejte proto dál Radiožurnál, za chvíli vám povíme, jak se v těchto dnech příjemně ochladit.
3: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Vlna veder se projevuje i v tržbách obchodů. Lidé teď hledají různé možnosti, jak ve vysokých teplotách ochladit nejen sebe, ale také své domácnosti. Zajímají se třeba o nákup klimatizací. Portál Heureka eviduje třeba u těch mobilních a čtyřnásobný nárůst prodejů v porovnání s minulým a předminulým týdnem. A my o tom budeme mluvit s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je teď zájem nejenom o klimatizaci, ale další podobné zboží?
1: Je vysoký. Kromě klimatizací výrazně vzrostl taky zájem o vyhledávání ochlazovačů vzduchu a ventilátorů. Přesnější čísla dodává za Heuréku Ondřej Švéda.
2: Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Celkově se prodej ochlazovacích produktů letos oproti loňsku více než zdvojnásobil. Konkrétně vzrostl o 145%.
1: A lidé výrobky opravdu i kupují, jak potvrzují samotné obchody, třeba Datart nebo Alza.cz. Podle mluvčí Alzy Elišky Čeřovské jsou dosavadní prodeje meziročně vyšší, a to i přesto, že sezóna začala o něco později.
3: První výrazný růst zájmu přišel v 19. týdnu, zatímco loni to bylo už v 16. týdnu. Největší zájem je pak o takzvané mobilní klimatizace, a to v cenové kategorii 10 až 15 tisíc korun, tedy nikoli v těch nejlevnějších modelech.
1: Obchody jsou po zkušenostech z minulých let na zvýšený zájem připravené a nemělo by se proto stávat, že se zboží rychle vyprodá, a to ať už jde o levnější nebo dražší modely. Lidé by v každém případě měli počítat s tím, že nákupem klimatizace to nekončí a i samotný provoz pak něco stojí.
0: A o jakých částkách se tedy bavíme?
1: Záleží na tom, jestli necháváme klimatizaci spuštěnou přes noc nebo ji vypínáme. A taky jestli klimatizaci ulehčujeme práci třeba tím, že přes den zatáhneme rolety, aby nebylo v bytě takové horko. Menší klimatizace může mít spotřebu asi 1,5 MWh za rok. Větší už ale klidně i 3. Co to znamená a jak se to projeví v účtech za elektřinu, přibližuje energetický expert z portálu Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok.
4: Což by pro rodinný rozpočet, který nemá dobře nastavenou cenu elektřiny, klidně mohlo znamenat výdaj větší než 20 tisíc korun. My jsme to počítali na nějaké běžné dny, kdy klimatizaci u nás budeme používat, tedy nepočítáme to v zimě a počítáme s tím, že ta klimatizace běží několik hodin každý den.
1: No a že se v letních měsících celkově zvedá spotřeba energie v domácnostech, nakonec sledují i dodavatelé energií. Za ČES to v číslech potvrzuje mluvčí Martin Schreier.
5: V letních měsících se zvyšuje spotřeba elektřiny z důvodu najíždění klimatizací o 2 až 3%.
1: No a pokud nastanou opravdu extrémní teploty, které meteorologové předpovídají tento víkend, tak růst může podle Schreiera sahat až ke 4%.
0: Ano, v neděli možná padne i absolutní český rekord z roku 2012, kdy naměřili 40,4 stupně Celsia. Jestli si pořídíte třeba klimatizaci, o které jsme si povídali s Josefínou Báčovou z domácí redakce, to už záleží jen na vás. Josefino, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Během zápasu Česka s Mexikem na světovém fotbalovém šampionátu hrozí nad hlavním městem silné srážky, krupobytí a blesky. Upozorňuje na to mexická civilní ochrana. Fanouškům doporučuje, aby se vybavili pláštěnkou, s deštníkem ale na stadion nepustí. Mají si taky po příchodu na stadion zjistit únikové východy. Na aztécký stadion s kapacitou 87 tisíc lidí má dorazit zhruba 6200 českých fanoušků. Pokud tam nebudete, poslouchejte ráno od 3 hodin přímo reportáž tohoto zápasu na Radiožurnálu a taky na Radiožurnálu Sport.

0: Jaké máte zkušenosti se samozběry? Lákají vás? Zvažujete, jestli se vám vyplatí? Na poli u Martinic na Holešovsku totiž začal samozběr česneku. Pátým rokem tam farmář František Krajča nabízí 4 různé odrůdy. Cena, která je nižší než v obchodě nebo na tržišti, láká stovky zájemců.
1: Česnek je dopředu podoraný, takže lidé si česnek už jednoduše vytáhnou ze země, očistí od hlíny kořínky a naskládají do bedinky libovolné množství.
2: Říká mi na poli se samozběrem František Krajča, zemědělec. Jaká je letos úroda?
1: Letos je úroda oproti minulému roku přibližně poloviční. Minulý rok byl česnek opravdu dvakrát větší, ale vzhledem k tomu, že opravdu jaro bylo extrémně suchý, s tím jsme velice bojovali, a zejména česnek, tak proto tolik nenarostl, ale to asi všem česnekářům.
2: Česneku je možná polovic. Zájem o jeho samozběr je ale podle Františka Krajči letos dvojnásobný a lidé se sem často vrací.
3: Byli jsme i v loni a taky byli jsme velice spokojení.
2: Potvrzuje paní Milada z Frištáku, která přijela nazbírat 2 bedny pro sebe i sestru.
3: A s kvalitou, a tak vůbec výdrž toho česneku je pěkný.
4: Krásně se nám to oplatí, protože je to super počasí, super lidi, super cena.
2: Kolik toho máte tak?
4: Tady je tak 18 a v autě mám tak 18-30 kilo tam bude.
2: Pochvaloval si sběrač, který přijel až ze Vsetína. Paní Jaroslava zase vysvětluje, proč dává přednost samozběru před nákupem v obchodě.
5: Protože jsou tady s nima spokojená a vím, že je to náš česnek a budu podporovat naše místní farmáře a zemědělce.
6: Mě baví to vůně, mě to voní prostě.
2: Doplnil jí vnuk Krištof, který mezi řádky pomáhá. Loni samozběrači pole česneku u Martinic sklidili za 6 dní. Letos to zřejmě zvládnou ještě rychleji. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to i zítra. A kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požárů. A v neděli se teploty můžou vyšplhat až k tropickým 40 stupňům. Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bártě kvůli porušení podmínek nájmu. Bárta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné, ale sama v něm nebydlí. Reakci Tinde Bárty se Radiožurnálu přes opakované dotazy nepodařilo získat. A v Hodoníně i 5 let po tornádu pokračuje obnova některých částí města. Radnice už proinvestovala téměř 3/4 miliardy korun. Kromě svého rozpočtu platí rekonstrukce i z příspěvku nadací, z dotací, sbírek nebo pojistek. Podle starosty bude brzy hotový pavilon akvárií v zoo nebo třeba dětské městečko pro spolky a skauty. A brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku. Sport. Čeští fotbalisté se rozloučí se skupinovou fází mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany si na azteckém stadionu zahrají s dosud 100% domácím Mexikem a pro postup do play-off nejspíš budou muset vyhrát. Utkání Mexiko-Česko začne ve 3 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Švýcarska ovládli na šampionátu skupinu B, když ve Vancouveru zdolali Kanadu 2-1. A Bosna a Hercegovina pak porazila Katar 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a nehoda v Praze na jižní spojce. Dálnice D1 z Prahy do Brna je uzavřená za Velkým Beranovem po vážné nehodě. Na kilometru 122 se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Je tam malé kolona už od kilometru 118. Můžete sjíždět na Velký Beranov o kilometr později. Silnice 602 je teď dobře průjezdná, zpátky najedete u Měřína. A pokud zůstanete v koloně, dejte pak pozor na kilometru 126. A tam překládají zboží z kamionu po požáru. Na místě je těžká technika, projíždí se pouze levým pruhem bez kolony. V Praze nehoda na jižní spojce ve směru na Černý most. Za odbočkou do ulice 5. května havarovala 2 osobní auta, s opatrností je to průjezdné. Nehoda je i na Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu. Hned za Běchovicemi havarovala 2 osobní auta. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mrázovka směrem na Smíchov a hned za ním Strahovský tunel směrem na Břevnov. Údržba skončí do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude polojasná až oblačná, ochladí se na 18 až 14 stupňů a přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Ve zprávách jsme mluvili o tornádu, které postihlo před 5 lety jižní Moravu. Tragédie přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Pravděpodobnost výskytu supercely na začátku příštího týdne není úplně malá, řekl Michal Žák, meteorolog České televize z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Celý rozhovor najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

teď už vám nabídneme další téma večerního radiožurnálu, které je aktuální právě teď. Salmonelóza může být pro děti nebezpečnější než pro dospělé. Jak ukazuje výzkum Tomáše Brabce z Mikrobiologického ústavu Akademie věd, v každém věku se bakterie salmonelózy zřejmě usazuje na jiné buňce. I za to dnes mladý vědec získal Wichterleho prémii pro mladé talentované vědce. Za chvíli přidáme detaily.

0: Je to opravdu každoroční strašák letní sezóny, salmonelóza, nepříjemné průjmové onemocnění, které naštěstí většinou během několika dnů odezní. Někdy se ale bakterie salmonely dostanou do celého těla a způsobují vážné zdravotní problémy. Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď zkoumá, jakou roli v tom u dětí hraje jejich věk. Za svůj výzkum dnes odpoledne převzal akademickou Wichterleho prémii pro mladé vědce.
1: My máme tu velkou výhodu, že tu salmonelu umíme modifikovat. Třeba rozsvítit červeně. Takže jdeme teda do místnosti, kde je právě tma, aby jsme dobře viděli, jak ta salmonela svítí. Tady máme lampu, kterou musíme rozsvítit.
2: Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď vložil do takové prosvětlené skřínky dvě průhledné krabičky, ve kterých já zatím vidím jenom takové malé tečky.
1: Tak, a tady právě máme ty misky, na kterých je ta salmonela. A tady krásně vidíme bakteriální kolonie, které v tomhle případě právě tady jsou červené. Tak my potom jsme schopni najít, tohle je ta infikovaná buňka, protože ta buňka svítí a vidíme v ní tu bakterii.
2: Jakákoliv bakterie salmonely se do našeho těla dostane vlastně jednoduchým způsobem, nedostatečně teplnou úpravou potravin, především vajíček, masa, v létě to samozřejmě může být třeba i zmrzlina.
1: V teple salmonela roste, my ji kultivujeme třeba kolem 37 stupňů, což je jako teplota našeho těla, ve které ona dobře roste, čili právě proto, i když ta zmrzlina roztává, tak se tam ta salmonela může začít množit.
2: A vy tady zjišťujete, co se odehrává v lidském střevě v té chvíli. Konkrétně jste se zaměřili na dětské střevo.
1: Ty salmonelové infekce jsou častější a také závažnější právě u dětí. Proto jsem se právě rozhodl přijít na to, jako jaké buňky jsou ty, které ta salmonela napadne, jakým způsobem ona potom jako unikne z toho střeva, protože podle toho, jak starý je ten hostitel, tak se nainfikují jiné buňky.
2: Ale je naprosto samozřejmě, že tady v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd to netestuje na dětech, ale na myších. Takže se jdem podívat?
3: Na myši se bohužel pozrieť nemůžeme, protože kvůli tomu, že ty myši infikujeme, tak musí být oddělené.
2: Trošku chladí moje nadšení doktorantka Paula.
3: My máme vlastné myši, speciálně upravené, aby ta salmonela dokázala prežívat dlhšie.
2: Ale Tomáš Brabec, kus té myši má teď v ruce.
1: Je to tak. Já jsem z té myši vypitval střevo v tom, řekněme, pitvacím mikroskopu.
4: Vlastně vypadá jako jedna dlouhá trubička. Najednou pod tím mikroskopem pak vidím ty malé struktury, které mě právě na tom střevě zajímají.
2: Vlastně takové nějaké tečky, tak to je právě ta salmoneloza?
4: To bohužel takhle tu salmonelu neuvidíme. Touhle metodou já si dokážu získat ty jednotlivé buňky. Potom já můžu to nabarvit nějakými různými barvičkami.
3: A na to použijeme protilátky. Takže to vlastně takto zafarbíme. A tuto na tom cytometri potom môžete vidieť na tých jednotlivých bunkách, ktoré z nich sú infikované, kde je vlastne tá naša svietiaca salmonela a ktoré z nich ju nemajú.
2: Na jednom tom čtverečku vidíme krásne červené tečky, což je tá salmonela, a na druhém vlastne nejsou.
1: Což znamená, že tahle ta myš opravdu nebyla infikovaná. A co je ale mnohem důležitější, je, že tady je myš jiného věku a tady ty tečky také nejsou.
2: Vlastně je to tady vidět, že na dospělé myši žádné tečky nejsou, na 14 denní také ne, ale 7denní myš infikovaná je.
1: Což znamená, že k infekci těchto buněk dochází jenom v tom konkrétním jednom věku. A tím můžu říct, v tomto věku dochází k infekci tohodle typu buněk. A to je vlastně potom ten výsledek. Díky tomu jednou možná budeme moct zacílit tu léčbu na tento konkrétní typ buněk, protože budeme vědět, že tyhle buňky jsou právě ty, které tu salmonelu šíří po tom těle, což je to, co nás pak jako může zabít.
2: Říká jeden z letošních držitelů Wichterleho prémie imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Eva Kézrová, Radiožurnál.

V Národním parku České Švýcarsko platí vysoký stupeň nebezpečí požáru. Lidé se ode dneška mohou pohybovat po parku jen po vyznačených stezkách. Platí zákaz pohybu v noci. Nad parkem pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. O počasí budeme taky mluvit v poslední předpůlnoční reportáži večerního radiožurnálu.

0: Stromy a keře můžou pomoct proti přehřívání měst. Teplotu ve svém okolí dokážou snížit až o několik stupňů. Využívá toho projekt Plants for Cooling, v překladu rostliny k ochlazení, do kterého se zapojily české i rakouské obce.
1: V Českém Rudolci zastavila dodávka. Ondřej Koucký ze společnosti Jihočeské zahrady s kolegou přivezli rostliny na káře, naložený velký strom.
2: Přivezli jsme takový větší buk červený.
1: V rohu už jsou vyložené keře.
2: Ano.
1: Tak se jenom podívat.
2: První druh je kalina obecná a tí další 15 je kalina tušalaj.
1: Na výsadbu před obecním úřadem se vyšla podívat i nezávislá starostka Petra Malá, která teď bude mít krásný výhled do zeleně. To ale nebyl asi ten hlavní důvod, proč tady ty keře přibydou.
3: My se vlastně setkáváme pravidelně se členy Silva Nordica Združení. Teď nám představili tento projekt Plants for Cooling. My fakt se tady potýkáme s dlouhodobým suchem, jak v zimě, tak v létě.
1: Projekt Plants for Cooling není pouze o výsadbě stromů a keřů v obcích, ale má ještě spoustu dalších součástí. Vysvětluje Martina Petrová ze Spolku přírodní zahrady.
4: V jedné části se soustředí na výzkum popínavých rostlin a které druhy popínavých rostlin pomáhají více chladit. Když srovnáme stromy třeba, tak jsou to určitě více listnaté než jehličnaté stromy.
1: To, že rostliny ochlazují své okolí, tak není jenom dojem, který z toho třeba máme, ale je to potvrzené i vědecky. Věnuje se tomu docent Jan Pokorný.
5: Je to stará lidská zkušenost, že si lidi sednou pod strom a je tam stín. Když je plný sluneční svět, tak jde až 1000 W na metr čtvereční. A buď to tomu nabídneme černou plochu, ta se ohřeje a má to 50-60 stupňů, sálá to na nás. Nebo když nabízíme rostoucí zeleň, sluníčku, tak vlastně se vypařuje voda. Máme potom mlhu, mraky a menší příkon sluneční energie.
1: Do projektu Plants for Cooling se zapojily české i rakouské obce. Z Českého Rudolce Eva Marvanová, Radiožurnál. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na červencovém summitu NATO. Policie obvinila muže, který se v úterý pohyboval u učiliště v Čelákovicích se zbraní. Čeští fotbalisté zabojují v Mexiku s domácími o postup do play-off mistrovství světa. Dnes bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je čtvrtek 25. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel pojede na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. A vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
1: Vláda prezidenta na červencový summit NATO akredituje. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč.
4: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
5: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
4: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
6: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím. Myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za dva týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem, žádá od nich loajalitu.
7: Rutte na schůzku přivezl plakáty s čísly o evropském zbrojení, které Trumpovi v oválné pracovně předvedl. Prezident Spojených států ale řekl, že od spojenců chce hlavně jejich loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že nepřispěli dost na obranu ani mu nepomohli ve válce s Íránem. Rutte nesouhlasil a vypočítával, co všechno Evropa pro obranu udělala. Trump ale řekl, že nebýt pořadatelskou zemí summitu NATO Turecko a prezident Erdogan ani by na setkání spojenců nejel. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Zástupci zemí tzv. Evropské pětky si přejí posílení Severoatlantické aliance. Dva týdny před summitem v turecké Ankaře se na tom shodli při jednání v Berlíně. Německý kancléř Friedrich Merz po něm řekl, že jsou potřeba mimo jiné větší investice do obrany.
8: Vyšší výdaje na obranu a intenzivnější spolupráce jak v rámci Evropy, tak spolu se Spojenými státy je klíčem k silnější alianci, řekl dnes v Berlíně Friedrich Merz. Ten se vyjádřil taky pro silnou finanční podporu Ukrajiny. Rusko by podle něj mělo obdržet zprávu, že Ukrajina zůstane silná a že je čas zahájit mírové rozhovory. Kromě lídrů Francie, Itálie, Velké Británie a Polska se k berlínské schůzce aspoň na dálku připojil taky generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto naváděče můžou stát cílem ukrajinských úderů.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se v úterý ráno pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho ve stejný den odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích. A v jednom z jeho aut se našlo několik zbraní, říká mluvčí policistů Barbora Šnévajsová.
10: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a tři nože.
1: Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení, hrozí mu až tříleté vězení. Vysoké teploty v Česku pokračují, ve středu naměřilo rekord 14 ze 170 stanic. Podle meteorologů bylo nejtepleji v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 34,5 stupně Celsia. A v dalších dnech mají denní maxima podle předpovědi stoupat ještě výš. O víkendu by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012. Počasí vytěžuje taky zdravotníky, třeba pražská záchranná služba musela včera kvůli vysokým teplotám častěji výjíždět hlavně ke starším lidem. I pražské nemocnice potvrzují, že přijali víc pacientů než obvykle.
11: Víc pacientů přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
12: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
11: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
13: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
11: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel podporuje debatu o změně financování veřejnoprávních médií. Po schůzce na Pražském hradě to řekli zástupci České televize a Českého rozhlasu. Prezidenta informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, i o možných alternativách financování.
14: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování a ne vlastně začínat takto od konce.
15: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Sila Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Sport.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Za necelé 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do play-off národnímu týmu nejspíše zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
16: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Ve skupině B Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina porazila Katar 3-1. Aktuálně začal zápas mezi Brazílií a Skotskem a bližší informace přidá Jakub Marek.
17: Velké skotské chyby aktuálně skóruje Vinicius Junior. Brazílie tak v 8. minutě vede nad Skotskem 1-0. Paralelně začal i další duel skupiny C mezi Marokem a Haiti. Tam je stav zatím 0-0. Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: D1 za Beranovem průjezdná a nehoda na Štěrboholské v spojce v Praze. Dálnice D1 z Prahy do Brna je za Velkým Beranovem opět průjezdná. Na kilometru 122 skončilo vyšetřování vážné nehody. Kolona, která začíná na kilometru 119, stojí tam kamiony nehybně v pravém pruhu. Zkomplikovat to může také ještě na kilometru 126 omezení. Pomocí těžké techniky tam překládají náklad po požáru kamionu. A projíždí se tam pouze levým pruhem a tam mohou vozidla z kolony nabrat další zdržení. U Velvar hlásíte překážku na silnici 16 do Slaného. Na vozovce leží sražená srna.
19: Za benzínovou pumpou je sražený divočák. Je přímo uprostřed silnice.
18: V Praze pozor na nehodu na jižní spojce ve směru na Černý most. Za odbočkou do ulice 5. května havarovala 2 osobní auta. Je to plynulé průjezdné. Nehoda je i na Štěrboholské spojce v Praze. Za Běchovicemi směrem k Barandovskému mostu havarovala 2 osobní auta. Ani tam se nezdržíte. A v Praze také čistí tunely na městském okruhu. Uzavřená je Mrázovka, také Strahovský tunel, oba směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Nová ombudsmanka po svém zvolení řekla, že chce jednat s představiteli hnutí ANO o přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstvo. Jak daleko v téhle věci postoupila? Jak kritická je k dalším plánům současné koalice? Jak se podle ní v Česku uplatňuje svoboda projevu? A co budou její priority v nové funkci? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je nová ombudsmanka, tedy veřejná ochránkyně práv, Eva Kostolanská. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím z Brna.
20: Když jsme spolu mluvili jen několik hodin po vašem zvolení poslaneckou sněmovnou, tak jste mimo jiné řekla, že po svém jmenování budete chtít jednat se zmocněnkyní pro lidská práva a šéfkou poslanců hnutí ANO Taťánou Malou, případně i s panem premiérem o převodu agent z úřadu vlády na ministerstva, že ten proces vnímáte jako nešťastný. Ve čtvrtek jste složila slib, od té chvíle tedy jste oficiálně ve funkci. Už jste v téhle věci stihla něco podniknout?
21: Je to tedy krátká doba, když vemu, že to bylo minulý čtvrtek, nicméně již jsem se telefonicky spojila s paní vládní zmocněnkyní Táňou Malou, domluvili jsme si i setkání z hlediska fungování organizace vlastně těch lidskoprávních agend a jejich přesunu vlastně z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva a vlastně se budeme příští týden, jsme domluveni, že bychom se k tomu sešli a že by mě i představila ty přesuny i jejich fungování. Navázala jsem i spolupráci a budu jednat i s vládní zmocněnkyní paní doktorkou Protopopovou ohledně duševního zdraví, takže myslím si, že ta jednání i v tom teple začínají být tedy navazována a budou pokračovat.
20: Jak v tomhle směru vnímáte svoji roli? Čeho byste při těch jednáních chtěla v souvislosti s přesunem těch agend dosáhnout?
21: Chtěla bych dosáhnout toho, co jsem už deklarovala a co bylo deklarováno i dříve, dřívějším panem ombudsmanem Křečkem, a sice, že ty agendy budou fungovat, že bude zajištěno to meziresortní spolupráce. Jak jsem zmiňovala, například oběti trestných činů o pomoc obětem je vlastně průřezová, například která se bude týkat ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce a sociální věcí, to jsou ty adiktologické služby, nakonec i odškodňování, poskytování pomoci finanční, ministerstva financí. Takže jakým způsobem, což dnes bylo na úřadu vlády, to nadrezortní, jakým způsobem vlastně budou mezi sebou ty jednotlivé agendy spolupracovat, ty jednotlivé rady, jak budou zajištěny, takže to bych chtěla zjistit, jaká bude spolupráce, protože pro mě tím klíčovým partnerem v podstatě jsou ty vládní zmocněnci, ty paní Malá jako vládní zmocněnkyně tím hlavním a jak bude fungovat její tým.
20: Vy jste v tom našem rozhovoru na začátku června řekla, že to je nešťastný krok, nebo že ten krok, ten přesun agent považujete za nešťastný. V čem?
21: V tom, že bylo to v podstatě velmi, velmi chabě komunikováno. Komunikace nebyla téměř žádná, bylo to nejenom rozhodnutí, dovídali se to odborníci i tedy, dejme tomu, i odborná veřejnost v podstatě jenom vlastně z tisku a byly to kusé informace, takže v tom považuji i teda to neštěstí, že to nebylo dopředu projednáno, ale potom, že to bylo i nešťastně komunikováno, takže vznikaly tam i chaos a nějaká nedorozumění. Víte, že tam byla i stávka pracovníků těch lidskoprávních agent. Nikdo nevěděl, jak to bude fungovat, bude propojeno, ale právě bylo komunikováno i dřívějším ombudsmanem panem doktorem Křečkem, že se počítá s tím, jak tam bude nastavena ta spolupráce, jak bude ta mezinárodní, jak trebe spolupráce i s paní Malou a dalšími vládními zmocněnci.
20: Berete tu změnu, že už je definitivní, nebo ještě nějakým způsobem se pokusíte jednat, že by se třeba některé věci částečně vrátili na úřad vlády?
21: Neberu jako definitivní, ale chtěla bych nejprve zjistit, jak tedy, nebo domluvit se právě s vládní zmocněnkyní, jak bude fungovat, jak tyto agendy jsou zajištěny, jak je tam opravdu ta spolupráce, tak, abychom mohli dál pokračovat na společných projektech a vlastně na té založené základní spolupráci, kterou spolu máme.
20: Předevčírem jste se symbolicky i s vaším zástupcem a s dětským ombudsmanem připojili k protestu proti dalšímu chystanému kroku vládní koalice. Spolu s kolegy jste se oblékli do černého a také formou tiskové zprávy jste podpořili protest proti změně financování médií veřejné služby. Na to na síti X reagoval ministr pro zdraví a sport a předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Ten napsal, že jste se tím fakticky zapojili do politiky, dodal, že jste tím podle něj museli ztratit důvěru těch občanů, kteří chtějí poplatky zrušit, a že jste zneuctili úřad, který zastáváte, dodal k tomu, že to je smutný den. Máte víc podobných reakcí od politiků vládní koalice?
21: Řekla bych, že zatím takové vím jenom o tomto podnětu nebo o tomto názoru pana ministra, nicméně chtěla bych to uvést na správnou míru. To naše oblečení do toho černého bylo podporou nezávislosti veřejných médií.

0: financování, pokud se týká financování tady těch veřejnoprávních médií, potom je otázka de facto veřejné debaty široké, politického rozhodnutí, za kterou plnou odpovědnost potom nese vláda a parlament České republiky, a nám šlo vlastně o to vyjádřit nikoli tedy postup nebo souhlas s tím, že nebude financovat tak či onak, ale spíš to, aby bylo zajištěno řádné financování té veřejné služby, těch médií veřejnoprávních, protože není jenom tedy pro osoby v širší nebo osoby naše běžné občany, ale je to i pro osoby, které jsou lehce zranitelné, a těmi jsou seniori, jsou to děti, jsou to osoby se zdravotním postižením. Vemte tam vlastně titulkované zprávy nebo zprávy v znakové řeči. Jsou to různé adiktologické programy, výchovné programy pro školy, a to v podstatě by mělo zůstat zajištěno, a je to tím vlastně tím právem. Nicméně ombudsman se už k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích zabýval před 3-4 týdny s předloženým návrhem. Měl k tomu i legislativní připomínky, které upravuje.
1: Pardon, že do toho skáču, ale předpokládám, že to byl ten předešlý návrh,
0: ano, to byl ten předešlý.
1: Ministerstva ano, kultury, ano, který ano, nakonec lidově řečeno ano. spadl pod stůl. Tohle všechno, co říkáte, plyne z toho, že máte pocit, že ten návrh, který minulý týden schválila vláda, že směřuje k ohrožení veřejné služby, k nezávislosti médií veřejné služby?
0: Bylo to k tomu, aby bylo financování takové, v takové dostatečné míře, aby bylo zajištěno vlastně objektivní informace, zprávy, které jsou věrohodné, a aby byla zajištěna tedy i ta služba pro ty zranitelné osoby, které tady máme, které se jmenovala. Takže to bylo k tomu. Samozřejmě ten návrh byl, aby bylo dostatečné to financování na tu nezávislost, na tu činnost.
1: Když jsem četl část vyjádření pana ministra Šťastného, očekáváte, že to, jak jste se v pondělí zachovali, může ovlivnit vztahy mezi vámi a vaším úřadem a mezi vládními nebo koaličními politiky?
0: To naše vystoupení a samozřejmě potom k tomu i ta textová zpráva, naše tisková zpráva, která k tomu byla, znamenala vlastně vyjádření k tomu, že jsme připraveni jako národně lidskoprávní instituce k jednání. Je to vlastně jakýsi, my jsme jakýsi, nebo dnes nově představujeme jakýsi můstek mezi tou veřejností, tím celospolečenským názorem a vlastně vládnoucí garniturou, a bylo to i tak prezentováno, jsme vlastně připraveni spolupracovat, se připraveni podat informace, smířit strany a vlastně zaujmout a podílet se na tom nejlepším řešení k zachování vlastně z té svobody a té vlastně nezávislosti veřejných mínění. A tam si myslím, veřejných médií jsme v podstatě na stejné lodi, jak s opozicí, tak i s koalicí a s vládou současnou.
1: Jsou nějaké další vládní záměry nebo návrhy, se kterými nesouhlasíte, od kterých se budete třeba snažit koaliční politiky odradit?
0: Prozatím jsem chvilku v úřadu, takže momentálně rezonovaly ty dvě, to znamená přesun lidskoprávních agent z úřadu vlády. Teď rezonuje placení veřejnoprávních médií. Myslím si, že postupně budou nabíhat ještě další problematiky, ale myslím si, že tam právě chceme působit na tu ochranu práv těch nejširších osob všech a chceme se chovat, nebo ombudsman by se měl chovat nad stranami, to znamená apoliticky, má to i v zákoně, a nechceme se přihlašovat k jedné nebo k druhé straně, ale spíše tak, aby tam došlo k ochraně a prosazování těch základních práv.
1: Nová ombudsmanka Eva Kostolanská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se před chvílí zmínila o tom, že veřejný ochránce práv je nově od loňska i národně lidskoprávní institucí. Vidíte v Česku zásadní a systémové problémy, pokud jde o dodržování lidských práv?
0: Určitě některé problematiky jsou, jako lidskoprávní instituce bych řekla, v podstatě tato NHRI, ta Národní lidskoprávní instituce završila ten systém agent, které doposud tedy ombudsman měl, to znamená, je to ochrana před diskriminací osob, ochrana a prosazování práv osob se zdravotním postižením, je tam otázka vlastně osob, které jsou umístěny v ústavě, kde je omezena je jejich svoboda a vlastně znese ten od 1. července loňského roku rozšířil vlastně ten mandát o veškeré základní lidskoprávní otázky, tak jak jsou dány v listině a je zde umožněna vlastně činnost té národní lidskoprávní instituce tak, že se může věnovat určitým problémům, prosazovat ta práva, doporučení dávat vládě a vlastně, jak jsem mluvila o tom, je to takový píší

0: potom v zahraničí, nebo je to překlad hlídací pes lidských práv, který se bude ozývat, pokud budou nějaké problémy a lidská práva nebudou dodržována.
1: A když teď tedy tím hlídacím psem jste vy, vidíte nějaké zásadní systémové problémy v tomto směru v Česku?
0: Samozřejmě některé systémové problémy máme, jsou zde, pracujeme například i na realizaci deinstitucionalizace, kde končíme i projekt této deinstituce a vlastně souladnost s příslušnou úmluvou, které jsme vlázáni, když bych brala...
1: Ano, tím myslíte péči o děti, dětské domovy.
0: Péči o děti, dětské domovy, ale týká se to také i domovů pro seniory, LDNek a dalších, to znamená, aby je to vlastně ten seměr, aby lidé žili ve svém přirozeném prostředí, aby nebyli vytrhováni z toho přirozeného, aby dostatek komunitních služeb, dostatek sociálních zdravotníků, kteří mohou provádět tu péči v domovech, aby ti lidé mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. To je jeden, pokud se týká podnětů, které samozřejmě má původní agendě, dětský ombudsman vůbec tedy ve své agendě, ale i dětský ombudsman, tak v současné době zejména jsou to ty podněty v oblasti sociálního zabezpečení ve vztahu k superdávce. Otázky, de facto i řízení stavebního, takže těch oblastí je tam více, protože chtěla bych upozornit, i ty podněty z té oblasti veřejnoprávní jsou vlastně porušením toho základního práva, které tam je. Délka stavebního řízení porušuje nám vlastně právo na spravedlivý proces například.
1: Jedním ze základních lidských práv je svoboda projevu. Té se věnuje aktuální projekt Českého rozhlasu Hranice svobody slova. Jeho součástí byl i výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Jeho druhou část publikoval právě dnes náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Tam se všichni můžeme dočíst mimo jiné, jak lidé odpovídali na otázku, jestli je možné v Česku svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Na tuto otázku kladně odpovědělo 70% dotázaných, 21% odpovědělo, že tak na půl a skoro desetina lidí má pocit podle toho výzkumu, že není možné svobodně říkat na veřejnosti názory. Co to podle vás ukazuje?
0: Ukazuje to otázku, že i rozsah toho základního práva, to znamená práva svobodného projevu, je různě v rámci té naší občanské společnosti vnímán různě a myslím si, že to i to bude jednou z oblastí té národní lidskoprávní instituce v tomto vlastně seznamovat ty občany nebo lidi na našem území, seznamovat, jak mají možnost tohoto projevu a jaká je vlastně ta míra té svobody projevu, aby se necítili, že třeba jsou dezinformace, zaskočení a jiné. Takže tady tato oblast pro nás bude také velmi důležitá.
1: Mě v těch výsledcích, které dnes publikoval server iRozhlas.cz, zaujala i část, kde ten průzkum zjišťoval, jestli a od koho lidé čelili nepříjemným důsledkům za to, že na něco vyjádřili názor. Každý desátý dotázený uvedl, že čelil takovým následkům v rámci rodiny. Skoro 3% uvedli také, že čelili takovým následkům v rámci zaměstnání. Tím, že dalších 6% odpovědělo, že zná někoho, kdo v zaměstnání čelil nepříjemným následkům toho, že veřejně projevil svůj názor. Jak vnímáte tenhle výsledek?
0: Tento výsledek vnímám z hlediska, že jsem chvíli tedy ve funkci, ale vnímám to jako člověk, který zde žije už dlouhou dobu, že je to zvyšované násilí a vlastně směr ve společnosti. Pokud projevíte nějaký názor, když se podíváte, dejme tomu na jednotlivé volby prezidentské, které nám probíhaly v minulých dobách, tak vidíte tam opravdu ten násil, opravdu ten nárůst těch násilností nebo těch vlastně názorů, rozdělení, je to vlastně černobílé a měli bychom vnímat, že nejsme v černobílém vidění, že opravdu ta různorodost názorů je a měli bychom být sobě více vstřícní a ne říkat, no tak ty seš tak, ty vidíš černě, já bíle a tudíž se s tebou nebavím a já myslím si, že to je ten základní problém.
1: Máte pocit, že se česká společnost posouvá k tomu, co tady bylo kdysi před desetiletími, tedy že si mnohé názory na veřejné dění radši lidé nechávají pro sebe?
0: Když se podívám zase na mediální sítě, na vlastně sociální sítě, tak správně, na sociální sítě, tak ten názor nemám, ale možná to souvisí i s tím, že sociální sítě jsou takové neveřejné, tam každý se dokáže říct cokoliv, když to z očí do očí je to už tedy problematičtější, takže si myslím, že to, že bychom se uzavírali a měli strach, asi ne, spíš si myslím, když vidím ty sociální sítě, že spíš jsme až otevření, v některých případech volíme velmi nevhodná brutální slova a myslím si, že by tady mělo dojít nějakému zmírnění i těch invektiv, které se na těch sociálních sítích třeba slyší člověk, nebo vidí, to si myslím.
1: Mimochodem, není vlastně i ta reakce pana ministra Šťastného, o které jsme mluvili před chvílí, něčím, k čemu směřoval ten průzkum, nějakou možná neadekvátní reakcí na to, že jste projevila názor?
0: Já si myslím, že je to i, jestli je neadekvátní toť posouzení, vycházím z nějakých etických, morálních principů, vycházím také i z toho, že lidé by k sobě měli být vstřícní, neměli by se nazývat různými hrubými slovy, ale říkala jsem, společnost zhrubla a stále se volí čím dál větší, hrubější narážky, je to možná i tím, abych na sebe zaujal, abych byl zajímavější, je to můj, ale osobní názor, ale vnímám to i ve své blízké okolí, což mě na to upozorňují i mý rodinní známí, blízcí známí. Myslím si, že by takhle asi vystupovat se nemělo ani v parlamentu, ani v rámci celospolečenském. Takhle hrubě, ale říkám, možná k tomu přispívá i ta anonymita těch sociálních sítí.
1: Pokud jde o lidskoprávní agendu, v posledních dnech vyvolala pozornost také vaše slova pro respekt, že nejste feministka. Znamená to, že otázky rovnosti žen a mužů pro vás nebudou tak zásadní, že to nebude taková priorita?
0: Byla jsem na to dotazována už svými kolegy, jako v soukromí. Možná, že v rámci, když by se, je to vlastně z časopisu Respekt, když by se vlastně přečetl i ty moje závěry potom, tak určitě jsem chápala, ale nikoli ten feminismus v tom slova smyslu toho aktivismu, ale takového toho, bych řekla, v době sufražete v Anglii, to jsem chtěla tím říci, ale samozřejmě feministka v tom slova smyslu, jak se to bere sem, protože bojuji za rovnost obou dvou pohlaví mužů a žen a rozhodně nejsem že nejsem feministka. To asi to označení v tomto případě asi nesedí, ale já jsem to myslela, ta aktivistická, to znamená taková ta na barikády a jdeme teďka proti té manosféře, která se nám teďka tady vlastně začíná profilovat i na těch sociálních sítích, takže to rozhodně nejsem. Když bych to vzala v tom pojetí, feministka jsem na stejné a rovné postavení mužů a žen, určitě ano.
1: Nová veřejná ochránkyně práv, tedy ombudsmanka Eva Kostolanská, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už v průběhu volby ombudsmana jste mezi svými prioritami uváděla také duševní zdraví. Co v tomto směru může udělat veřejný ochránce práv?
0: Veřejný ochránce práv v rámci zvolených priorit si může mezi ty priority v rámci NHRI, tedy té Národní lidskoprávní instituce, zvolit kterýkoliv z téma, které jsou palčivé. V loňském roce vlastně vyzval širokou veřejnost, jak odbornou, tak i laickou, aby vyjádřila celospolečenské problémy, které tíží, které by pak byly předmětem výzkumu, šetření a potom i případných doporučení pro vládu, jakém směru tedy pokračovat. Duševní zdraví bylo jedno z nejčastěji vzpomínaných tedy témat, které tam byly dány mimo tedy podpory bydlení a k tomu ještě nezávislý život osob se zdravotním postižením. V oblasti duševního zdraví právě se mnou bych chtěla velmi úzce spolupracovat s vládní zmocněnkyní pro duševní zdraví, paní doktorkou Protopopovou. Myslím si, že připravujeme i nějaký projekt, pokud by tento problém, který byl vlastně předmětem i šetření a vlastně priorit v rámci té lidskoprávní instituce, tak určitě pak máme zájem na zvyšování dětských i dospělých psychologů, psychiatrů. Otázka nemít obavu s tím, že mám psychické problémy, tedy aby to nebylo něco pejorativního, já mám psychický problém, s tím se bavit nebudu, to znamená osvětu ve společnosti, máš-li opravdu nějaké duševní problémy, ozvi se, dej o sobě vědět, není to nic špatného, nijak to na tebe neukazuje, že jsi nějaký výjimečný jiný, prostě otevřít i tuto oblast.
1: Už během volby ombudsmana jste mluvila také o tom, že za prioritu považujete otázku digitálního vyloučení, tedy to, aby lidé bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím nebyli omezeni nebo vyloučeni ze společnosti. Co v tomhle směru konkrétně chcete dělat?
0: Digitální vyloučení, jednak podporovat iniciativy, které jsou, protože víme, že digitální vyloučení se týká i velmi často seniorů nebo osob, které nemají prostředky dostat se vlastně těm digitálním médiím, a tam velmi vítám už, a ombudsman hodně ty spolupracuje se prováděním kurzů pro seniory nebo osoby, které nejsou natolik tedy digitálně gramotné. Dále bych tam viděla i otázku de facto další spolupráce s příslušnými úřady, verme superdávku, která se podává formou digitální, ale umožnit, a je to umožněno, aby i osoby, které nejsou tak zručné, jsou vyloučené, nevyznají se, aby mohly podávat tato podání na úřadech práce právě za pomoci odborníků, úředníků digitálně, kteří jim v tom případě pomohou. Je to například řada seniorů, kteří opravdu neví nebo nemohou si poradit například i s internetovým bankovnictvím. Takže to jsou ty kroky, jak postupně tedy i z té vyloučenosti dostávat ty osoby, které jinak by tyto informace neměly a nemohly by třeba i bránit svá práva.
1: Vy jste v kanceláři ombudsmana pracovala od roku 2020, tedy za úřadování vašeho předchůdce Stanislava Křečka. Máte zkušenost se stížnostmi, které přicházejí do kanceláře ombudsmana. Je vaší ambicí, aby těch stížností přicházelo víc?
0: Mojí ambicí je, aby se lidé obraceli, aby byli otevřeni k ombudsmanovi, pokud mají problém, aby s ním jednali, a pokud vidím nárůst těch podnětů, tak jich stoupá jich stále víc. V loňském roce jich bylo přes 8 tisíc, skoro 9 tisíc, když vyjímám tedy stížnosti, které následují nebo které byly určeny dětskému ombudsmanovi, a myslím si, že pokud lidé mají problém, ať se ozvou, protože ombudsman je tam pro ně, a často se setkáváme s takzvanými nízkoprahovými podněty, to znamená lidé, kteří opravdu jsou v té absolutní nouzi, nedokáží se pomoci tím, že nemají prostředky třeba na účinnou obhajobu, účinnou obranu, nebo si vůbec nedokáží říct si o nějaké dávky, postupy, nedokáží si pomoci, takže myslím, že bych chtěla otevřít a dál pokračovat v té činnosti, být otevřený pro lidi, kteří potřebují a kteří mají problémy.
1: Vy nemáte přímou možnost změnit nějaké rozhodnutí. Jak vstřícné k vašim podnětům jsou jiné úřady?
0: Z mé vlastní činnosti vím, že ombudsman nemůže nic, a má upraveno i v zákoně, že nemůže úřadům nic nařídit, nemůže jejich rozhodnutí rušit, ale tam bych upozornila i na činnost pana doktora Motýla, prvního ombudsmana, který ombudsmansky jednal s těmi úřady neformálně, navazoval s nimi kontakty, hledal společná řešení, a sama si myslím, za těch 5,5 roku v těch některých agendách, v kterých jsem byla, že lze navázat kontakt, a pokud je ten náš dialog s těmi úřady na té odborné úrovni, ale partnerské, tak nacházíme velmi často rychlá řešení.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, nová ombudsmanka Eva Kostolanská. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Naviděnou a těším se zase naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: A přesně 4 minuty po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka.
4: Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili soudci. Soud uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu, je ale podle něj nezvykle rychlé a jde podle Babiše proti zájmům České republiky. Začátek léta doprovází taky v Německu vedra. Nejvyšší teploty kolem 37 stupňů byly na jihozápadě země. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být třeba v Berlíně až 40 stupňů Celsia. Na mnoha místech stoupá společně s horkem spotřeba vody. Obce a vodárenské společnosti proto doporučují šetřit. A České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje provoz vlaků už od května.
2: Sport.
4: České fotbalisty čeká na mistrovství světa klíčové utkání o postupovou naději. Na závěr skupiny nastoupí v Mexico City proti domácí reprezentaci. Zápas začne ve 3 hodiny v noci českého času. Fotbalisté Brazílie hrají na šampionátu v Severní Americe proti Skotsku. Podrobnosti přidá Jakub Marek.
5: Brazílie vede nad Skotskem ve 35. minutě 1-0, když se v 7. minutě prosadil Vinicius Junior po chybě obránce McKenny. Ve stejném čase i stejné skupině Haiti překvapivě vede nad Marokem 1-0. Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Auto v protisměru na D1 u Humpolce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za Humpolcem. Na 96. kilometru policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jste v okolí Humpolce, jedete směr Brno, zpomalte, držte se raději v pravém pruhu, může tam jet auto v protisměru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte také s omezením po nehodě za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 byla dálnice zavřena. Teď se už něco řeší pouze v pravém pruhu, je to ale bez kolony. Kousek dál směrem na Brno na kilometru 126 hořel včera kamion. I tam je zúžení kvůli úklidu, projíždí se pouze levým pruhem, ani tam se výrazněji nezdržíte. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem teď opatrně u sjezdu na Teplice a Řehlovice. Na 64. kilometru máme hlášený předmět na vozovce. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu směrem na Břevnov. Údržba vyřadila z provozu i tunel Mrázovka ve směru na Smíchov. Pracovat mají do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů. Přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Já vám přeji příjemnou čtvrteční a musím také dodat fotbalovou noc. Ano, bude fotbalová i v nočním Radiožurnálu. Připomínám, že od 3 hodin našeho času nastoupí naše fotbalová reprezentace na mistrovství světa proti domácímu Mexiku. Zápas, který si nenecháme ujít ani my tady v nočním Radiožurnálu, ani naše stanice, digitální stanice Radiožurnál Sport. Na obou tedy přímý přenos uslyšíte. No a fotbalu se budeme věnovat už také záhy. Za pár minut historicky nejúspěšnější reprezentace na fotbalovém mistrovství nastoupila k dalšímu zápasu. V Severní Americe hrají Brazilci proti Skotsku a my řekneme víc právě už za chvíli.
2: Noční Radiožurnál
7: a Petr Zajíček.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Tak stejně jako před 28 lety na sebe na fotbalovém šampionátu narazili ve skupině Brazilci a Skotové. Podrobnosti z utkání přidá sportovní reportér Jakub Marek.
2: Příjemnou noc, teď obrovská šance útočníka Brazíle Cunhy, útočník Manchesteru United, teď už překonal skotského gólmana Gana, ale někdo ze skotských obránců tam vykopával prakticky na brankové čáře. Byl to pravděpodobně záložník Ferguson, který se stačil vrátit, a tak stále Brazílie vede 1-0 gólem ze 7. minuty. Vinicius Juniora, ten využil chyby obránce McKenny, skotského obránce Dynama Záhřeb. Ryan, útočník Brazílie, mu tam vložil svou nohu do přihrávky a prakticky pak už byl Vinicius Junior sám před brankářem Ganem, udělal mu rychlou kličku doprava a prakticky střílel do prázdné branky, takže Brazílie od té doby vede 1-0, přestože ještě jednou se Kanárci, tedy Brazilci, radovali, a to ve 22. minutě opět skóroval Vinicius Junior, ale nakonec VAR, tedy videoasistent rozhodčího, rozhodl o tom, že tam byl útočný faul právě brazilského útočníka Realu Madrid, takže nakonec byl druhý gól Brazílie odvolán. Aktuální obraz hry je takový, že vlastně nikam se nikdo moc nežene, Brazilci vedou, Skotové, ti zase nemají až takové kvality, aby se prokombinovali právě do nějaké vyložené šance, takže ten obraz hry je takový posledních 10-20 minut podobný, do nějakých velkých šancí se Skotové nedostávají, ale Brazilci občas ano, právě po chybách skotských hráčů. Teď se ale dopředu už vápnu dostává skotský záložník McLean a už tam téměř střílel, ale nohu mu do té střely vložil jeden z brazilských hráčů, takže aktuálně ve 2. minutě nastavení prvního poločasu vede Brazílie nad Skotskem 1-0 a ještě ve skupině C se paralelně hraje zápas Maroko-Haiti a to je hodně gólový zápas, tam už je to 2-2, tam je aktuálně také 2. minuta nastavení prvního poločasu a Haiti dvakrát vedlo, Maročani dvakrát dokázali srovnat, takže aktuálně stav Maroko-Haiti 2-2. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Z krasobruslení a sportovního drillu se dostala až na jeviště Vinohradského divadla. A teď poprvé i na Pražský hrad. Herečka Sára Rychlíková zkoušela Shakespeareovu komedii Omylu dlouho do noci a říká, že text jí pak běžel hlavou ještě nad ránem. Co má herectví společného se sportem, proč se považuje za starou duši a proč jí překvapilo, že si jí vybrali letní shakespeareovské slavnosti? Dozvíte se. Sára Rychlíková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Martin Matějka.
1: Rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO opoziční politici respektují. Nejvyšší americký soud zamítl žalobu Rastafariana, kterému ve vězení ostříhali vlasy. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa s Mexikem a dnes bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Opoziční politici oceňují rychlé rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit Severoatlantické aliance. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Třeba podle předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana je rozhodnutí ústavního soudu potřeba respektovat.
3: Já rozumím tomu, proč ústavní soud v téhle chvíli musel přistoupit k tomu předběžnému opatření. O účasti na summitu je určitě potřeba rozhodnout s nějakým předstihem a nějaké ex post rozhodnutí pro tenhle konkrétní případ by žádný další smysl nedávalo.
1: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jde rozhodnutí ústavního soudu proti zájmům Česka. Vláda s prezidentovou účastí původně nepočítala. Pavel kvůli tomu podal kompetenční žalobu, o té ústavní soud teprve rozhodne. Opakování ročníku může prohlubovat problémy žáků ve vzdělávání, upozorňuje na to Česká školní inspekce. Rizikem je podle ní hlavně to, že žáci ztrácejí motivaci, hůř se začleňují do kolektivu a jejich školní výsledky se postupně zhoršují. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zároveň říká, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže žáků už naplno projeví.
4: Má to jednu společnou příčinu a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
1: Na základních školách letos podle inspekce opakovalo ročník na každých 1000 žáků průměrně skoro 5 dětí. Na středních školách to bylo lehce přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi procento. Rastafarián z Louisiany nemůže žalovat dozorce za to, že mu ve vězení v rozporu s jeho náboženstvím ostříhali dredy, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Damon Lander se odvolal na zákon o ochraně vězňů před náboženskou diskriminací. Konzervativní většina soudců ale rozhodla, že se zákon vztahuje jen na státní nebo vládní subjekty. Lander tak nemůže žalovat jednotlivé dozorce. Rozhodnutí podle televizní stanice CNN kritizovala liberální soudkyně nejvyššího soudu Brownová Jacksonová a podle ní teď bude mnohem těžší žalovat dozorce nebo činitele za porušování práv vězňů. Brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou teď 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa o postup do vyřazovací části turnaje. Reprezentační trenér Miroslav Koubek přirovnává důležitý souboj k březnovým zápasům o postup na světový šampionát.
5: Je to naše nová baráž, poslední šance, takže ta zkušenost z toho března proti Irsku a Dánsku je určitě dobrá a věřím tomu, že tam jsme si dokázali, že i třeba proti papírově silnějšímu soupeři, zejména mám na mysli Dány, je možné uspět. Favoritem Mexiko, vždycky je možné uspět.
1: Utkání Česko-Mexiko začne za necelé 2 hodiny. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Brazílie bojují na šampionátu o body proti Skotsku. Bližší informace má Jakub Marek.
6: Brazílie vede po prvním poločase nad Skotskem 2-0, když oba goly dal Vinicius Junior a to ještě další branka mu nebyla uznána. Kvůli útočnému faulu ve druhém paralelně hraném duelu skupiny C je stav mezi favorizovaným Marokem a Haiti 2-2. Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u Řehlovic a D1 do Brna po nehodách bez kolon. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem hlásíte nehodu u sjezdu na Teplice a Řehlovice. Na 64. kilometru havarovala 2 osobní auta v pravém pruhu.
8: Je tam nehoda 2 osobních aut, tam policajti a je to osvětlený, šipku si dávejte pozor.
7: Dálnice D1 z Prahy do Brna je z Humpolce už bezpečně průjezdná. Policie prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Provoz byl na chvíli zastavený na 90. kilometru, teď už se opět jezdí plynule. Na D1 z Prahy do Brna už jsou také odstraněné následky nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 projedete oběma pruhy a stejně tak na kilometru 126, kde uklízeli následky požáru kamionu. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Prázovka směrem na Smíchov a hned za ním Strahovský tunel směrem na Břevnov. Údržba skončí do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů, přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří kolem 25. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
8: Od nejsilnějšího tornáda v novodobé historii Česka uplynulo už 5 let. Proč stále nemůžeme s jistotou předvídat, kdy a kde přesně tornádo udeří? V nočním radiožurnálu to rozebereme už za chvíli.
9: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Obce na Jižní Moravě si připomněly přesně 5 let od ničivého tornáda. Podle meteorologů šlo o historicky nejsilnější takový úkaz na českém území. Zanechal za sebou mrtvé, zraněné i zdevastovaný kus země. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Kdy se však bouře promění v ničivé tornádo, stále s jistotou říct nedokážou.
1: Takto příchod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Katastrofa si vyžádala životy a proměnila stovky domů v trosky. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Páno.
2: Vytřískané okna, spadla střecha na kotelně celá, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě. Prostě hrůza.
1: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
1: Neopomenutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
3: Zvuky tornáda jsou popisovány většinou, jakože třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
1: Někteří svědci ho přirovnávají k vodopádu. Podle Minstera záleží i na velikosti víru.
3: Čím už je ten trichtýř, tak tím vyšší frekvence může vydávat, ty zvuky mohou připomínat třeba roj naštvaných včel.
1: Tak to třeba znělo tornádo, které zachytil lovec bouřek Aaron Jajak v americkém Kansasu. Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
3: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
1: Záleží na mnoha faktorech. Jeden, který meteorologové sledují, je takzvaný střih větru. Náhlá změna jeho rychlosti nebo směru.
3: Představte si to, jako kdybyste položili tušku třeba nad les. A ona se chviličku točila.
1: Takových rotací vznikají v atmosféře tisíce, jen některé ale zachytí dostatečně silná bouře.
3: Oni v uvozovkách čekají na nějakou bouřku, která půjde kolem, která má dostatek síly, aby vcucla, tak jako vysavač, tu rotaci k sobě a narovnala ten vír. To je princip toho, jak vzniká tornádo.
1: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují a vyhodnocují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
3: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
1: Přesně, dnes dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazně se zlepšily také družicové snímky.
3: Od loňského roku už se zavedly do provozu obrázky z Meteosatu 3. generace, které nám pomáhají vidět, že ta bouře může být silná.
1: Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozorňuje, že dnešní oteplování klimatu vytváří pro silné bouře příznivější podmínky.
4: V tom teplejším klimatu se ta bouřka dokáže udělat silnější. Když je to klima teplejší, tak to znamená i větší výpar, větší obsah vodní páry v té atmosféře. To je právě něco, z čeho ta bouřka žije, získává energii.
1: Zatímco ve Spojených státech výskyt tornád ovlivňuje specifická geomorfologie kontinentu, která vytváří takzvanou tornádovou alej, Evropa takové podmínky nemá.
4: Za určitých okolností můžeme spekulovat, že určité regiony k tomu budou náchylnější. U nás to může být právě i ta Morava, nicméně asi můžu uklidnit posluchače. Nepředpokládám, že by se z naší Moravy stala nějaká novodobá tornádová alej.
1: Meteorologové od tornáda na Jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Jensl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Je mu teprve 17 let a už kope za reprezentaci Mexika na mistrovství světa ve fotbale. Jmenuje se Gilberto Mora, protože už jedna z pořadatelských zemí světového šampionátu postoupila do vyřazovací fáze turnaje. Očekává se, že ofenzivní záložník Tichuany od začátku nastoupí v posledním zápase ve skupině. Takže dnes proti Česku.
2: Gilberto Mora už překonal několik rekordů. V 15 letech jako nejmladší hráč v historii nastoupil v nejvyšší mexické lize v základní sestavě a taky jako vůbec nejmladší ze všech dal gól. Loni v lednu se stal nejmladším mexickým reprezentantem a protože ofenzivního záložníka trenér Javier Aguirre vzal sebou na mistrovství světa a dal mu šanci, tak se zařadil do společnosti fotbalistů včetně legendárního Brazilce Pelého, kteří na světovém šampionátu debutovali v 17 letech.
3: No miro el pasaporte, no.

0: Dám se hráčům do pasu na rok narození. Buď na to fotbalista má, nebo ne. Mora už je několikátý hráč, který pode mnou debitoval, jako třeba Carlos Vela, Giovanni dos Santos, Javier Chicharito Hernández nebo Rafael Márquez.
1: Chicharo mismo, me tocó también Vela. Giovanni, Chiquititos, Rafa Márquez también.
2: Trenér Mexika Javier Aguirre před zápasem proti Česku naznačil, že oproti předchozím dvěma utkáním udělá změny v základní sestavě. Nejjižnější pořadatelská země mistrovství světa má postup do vyřazovací fáze jistý. A tak se proslýchá, že supertalent Mexika, Gilberto Mora, dostane od začátku šanci.
3: Asi největší mexický talent, my jsme se připravovali na každého hráče. Je to technický hráč, chytrý hráč, je to mladý hráč, vynikající. Určitě má nedostatky ještě, ale jako každý mexický hráč je velmi dobrý po technické stránce. A má myšlení fotbalový, kvalitní.
2: Popsal kvality Gilberta Mory trenér Miroslav Koubek. Ten povede českou reprezentaci v posledním zápase na letošním mistrovství světa ve skupině. Utkání začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: A máme půl druhé. Zprávy připravil Martin Matějka. Karibské pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů, uvedla to americká geologická služba. Otřesy podle svědků zasáhly i hlavní město Caracas. Zemětřesení podle agentury AFP pocítili také lidé v sousední Kolumbii. Americké úřady vydaly varování před vlnami tsunami pro některé okolní země, ale později ho zrušili. Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Írán na konci února. A podmínky dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh, který počítá třeba s tím, že žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Nebude se to týkat dětí nebo seniorů. Česko podle kabinetu potřebuje jasná pravidla pro pobyt cizinců a nástroje proti zneužívání systému.
1: Sport.
5: Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Zápas začne ve 3 hodiny v noci. Fotbalisté Brazílie hrají poslední zápas ve skupině proti Skotsku. Podrobnosti má Jakub Marek.
6: Stav zápasu Brazílie-Skotsko je v 67. minutě už 3-0. Dva góly dal na stadionu v Miami v první půli Vinicius Junior a před chvílí skóroval Kuňa. V Atlantě se hraje další zápas o skupiny C a Haiti zatím v 70. minutě stále drží remízový stav s Marokem 2-2. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u Řehlovic a omezení na D10 před Prahou. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor na nehodu u sjezdu na Teplice a Řehlovice. Na 64. kilometru havarovala dvě osobní auta, zřejmě po střetu s překážkou. Pravý pruh je neprůjezdný. Na D10 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Mladé Boleslavy. Od sjezdu na Horní Počernice až po Novopatskou silničáři čistí vozovku, je tam uzavřený pravý pruh. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště čekejte překážku na konci Kaplice. Stojí tam porouchané nákladní auto, v místě se zpomaluje, je to s opatrností, ale průjezdné. A v Praze čistí tunely na městském okruhu. Uzavřená je Mrázovka a také Strahovský tunel, oba směrem na Břevnov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noci teď polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů. Přes den čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 34 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: Noci jsou chladné, tak to abych si vzal teplé prádlo. Tak poznáváte, doufám, větu z legendárního filmu Limonádový Joe. Jeho digitálně restaurovanou verzi včera uvedl Národní archiv na festivalu v Bologni, a to pod novým anglickým názvem. A detaily k tomu přidáme už za chvíli.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Tak tohle je v našem radiožurnálu instrumentálka od Dava Stewarta, který je také součástí skupiny Eurythmics. Tuto značku nedávno obnovil a přijel také koncertovat už tedy bez Annie Lennox do České republiky. V minulém roce byl na festivalu Benátská v Liberci. Z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského měl včera světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Olga Šoberová, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menčík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brigant.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
5: Noci jsou chladné!
6: Jo, to abych si vzal teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný limonádový Joe také do českých kin. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Fotbalisté Brazílie tradičně patří mezi favority fotbalového mistrovství světa a jak se jim daří v aktuálně hraném duelu se Skoty, tak to vám přiblížíme v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Brazílie a Skotska bojují o body v posledním duelu základní skupiny C. Bližší informace z utkání hraného v Miami má sportovní reportér Jakub Marek.
2: Příjemný večer, v 86. minutě Brazílie už vede 3-0 nad Skotskem a je prakticky rozhodnuto o tom, že Brazilci si odnesou 3 body z tohoto zápasu, na kterém je třeba i bývalý skvělý anglický fotbalista David Beckham, teď rohový kop Neymara a teď se do něj velmi dobře opřel do toho balonu, byl to Gabriel ve vápně v brazilském dresu. No, Neymar, který nastoupil v 76. minutě, vystřídal útočníka Cunhu. Neymar, který byl zraněný, on vlastně v těch prvních dvou zápasech ve skupině nehrál a dnes tedy na poslední zhruba půl hodinku ho trenér Ancelotti poslal právě na hřiště, tak teď byl u velmi zajímavé příležitosti Brazilců, kteří tedy vedou 3-0, první dva góly dal v první poločasu Vinicius Junior, mohl to být i hat-trick, ale ten třetí gól mu nakonec uznán nebyl, protože nakonec rozhodčí viděli útočný faul tohoto brazilského snajpera. Ve druhé půli se pak prosadil v 60. minutě další z brazilských reprezentantů, byl to zmiňovaný Cunha, a tedy stanovil aktuální stav 3-0. Už je tedy téměř jisté, že si Brazilci dokráčí pro první místo ve skupině C v paralelně hraném duelu v Atlantě. Maroko teď už zvyšuje na 4-2, to je hodně gólový zápas. Maroko-Haiti 4-2, Haitiané překvapivě dvakrát vedli v prvním poločase, nejdřív 1-0 a pak 2-1 ještě do konce první půle, ale Maročani dokázali srovnat na 2-2, pak se dlouho trápili s koncovkou, až v 78. minutě Rahimi dal na 3-2, poprvé tedy v 78. minutě Maročani vedli a teď El Murabet to byl, no každopádně ten gól je ještě přezkoumávaný video rozhodčím, takže zatím stále tedy berme spíš 3-2, ale možná to za chvíli už bude 4-2, ale na druhou stranu už to tak velký rozdíl není, protože už je ve skupině prakticky rozhodnuto o tom, že Brazilci budou na prvním místě po základní skupině, druzí budou Maročané, vzájemný zápas byl 1-1 Brazílie, Maroko, ale díky lepší skóre jsou Brazilci před Maročany. Na třetí pozici se 3 body budou Skotové, to by mohlo stačit na postup do dalšího kola, do playoff ze třetího místa, a Haitiané ti se budou loučit s šampionátem. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
1: Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení přesahující sílu 7 stupňů. Ústavní soud podle předsedy sněmovny Okamury rozhodl příliš rychle, soudce obvinil z podjatosti. Čeští fotbalisté zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. A dnes bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů, vedla to americká geologická služba a později dodala, že se dají očekávat vyšší počty obětí a rozsáhlé škody. Otřesy podle svědků zasáhly i hlavní město Caracas. Venezuelské ministerstvo vnitra uvedlo, že se tam zřítilo několik budov. Zemětřesení podle agentury AFP pocítili také lidé v sousední Kolumbii. Další zemětřesení zasáhlo taky Japonsko, konkrétně východní pobřeží ostrova Honšu. Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti.
3: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci